0: že jste byl pokaždé tázán jen na muziku, případně na svou kubánskou manželku. I řekl jsem si, že musím alespoň na úvod upřednostnit trochu jiné otázky. Hned ty první například na vaše rodiče a na vaše mladší sourozence. Jaká je vaše maminka, jaký je váš tatínek a za co jim vděčíte, kromě toho, že vás přivedli na svět?
1: To je krásná otázka. Děkuju, že se mě neptáte na moji manželku, protože to opravdu se ptají vždycky. Vždycky tím končí ten rozhovor. Jo? Oni vždycky si chtějí splnit to, co potřebují. Oni mi vždycky dají, jak se říká, nažrat těch pěkných otázek a na konci mi řeknou, no a nedá mi to nezeptat se na vaši ženu. Takže děkuju, Ondřej, že se ptáte rovnou na moje rodiče. Moji rodiče jsou báječní, protože mě vždycky podporovali v tom, co jsem chtěl dělat, a to byla muzika. Takže ze začátku to bylo tím, že mě kupovali hudební nástroje, který jsem chtěl, potřeboval jsem kytaru, pak jsem potřeboval banjo. Potom mě nechali mě vyhodit se z gymnázia a nechali mě jít na konzervatoř. Takže moji rodiče jsou v tomhletom báječní a moc jim za to děkuju.
0: Kdo větší vliv na vás měl, maminka nebo tatínek?
1: No, větší vliv, to si tak nedá úplně říct.
0: Co máte po svých rodičích?
1: Ale myslím si, že ten hudební sluch mám tak zhruba po obou. Ačkoliv maminku jsem moc zpívat neslyšel, ale táta hrál na kytaru a zpíval, táta je tramp. A takže vždycky vozil kytaru sebou na trampy, na čundry a potom, když jsme někde třeba jezdili na dovolenou rodinou, tak vždycky vytáhl kytaru. I doma nám hrál, takže já jsem to od něj odkoukal a když mi bylo asi 5 nebo 6, tak jsem z něj vydindal 2 akordy na písničku Chajda v dáli za horama stojí Chajda malá. Takže to byla první písnička moje. No.
0: A co s těma prstíčkama jste to obsáhl?
1: No, myslel jsem si samozřejmě jako dítě, že to bude všechno hned a že to bude bezbolestný a ta kytara, ta stará španělka, která měla vysoký dohmat, tak mě samozřejmě ty prsty tak strašně bolely, že jsem to chtěl vzdát. Ale táta mi říkal, že se mi udělají ty mozoly potom a to, tak já jsem každý den koukal, kdy už se mi udělají ty mozoly. Trvalo to 3-4 dny a furt nebyly a pak jsem zjistil, že ty mozoly se vždycky udělají až tak za 14 dní. No, pamatuju si, že jsem měl i jakoby ty prsty jako rozříznutý, někde se mi úplně o tu strunu jako rostl. No, ale nějak jsem to vydržel, no.
0: No a co nám můžete říct o svých bratrech?
1: No, moji bráchové jsou taky hudebně nadaní, ale nevydrželi u toho. Jo, zkoušeli to, jeden chodil na piano, Tomáš, ten chodil na piano do Lidušky, no a tam to byl klasický ten model, že přišel celý nadšenej, dokonce jsme mu i sehnali piano, půjčili od tety a piano bylo doma a brácha chodil do Lidušky, byl tam 3x a vzdal to. Ale já si myslím, že častokrát to není ani vina těch dětí tolik, jako opravdu těch kantorů. Já si myslím, že do dětí není nutný, do určitého věku není nutný do nich cpát ty noty, jo, a tu teorii hudební. Jo. Že je důležitý ukázat jim něco, co sami zvládnou podle toho, pokud mají teda hudební sluch. A až potom časem zjistí ty děti, že je potřeba některé ty skladby, že už si neodposlouchají, že je potřeba umět noty. Jo. Takže brácha prostě přestal hrát na piano hned, jak začal. No, a ten druhý ten hrál na kytaru a ten to taky potom nějak vzdal. Takže.
0: A jejich zájmy jsou jaké?
1: No, oba dva dělají to, co je baví. Ten nejmladší, ten toho vždycky bavila jako technika a tyhle ty věci, takže ten dělá teďka konstruktéra na počítači vlastně ve 3D programu. Jeden tady asi z 20 lidí u nás dělá formy pro slévárnu hliníkovou, jako hliníku. No a ten druhý, ten pracuje na sjezdovce, jezdí rolbou, dělá vlekaře a takový prostě jako zajímavý věci. No.
0: Tak když jste byl malý kluk, musím se zeptat, jaká hudba se u vás v rodině nejvíc poslouchala? Teda trampské písničky jste řekl?
1: Určitě, byly to hlavně teda Nedvědi, což moje srdcovka do dneška, Spiritual Quintet, Poutníci, Robert Křesťan, Druhá tráva, později potom Simon & Garfunkel z těch zahraničních, miloval jsem Marii Rotrovou a miluju do dneška, Lenka Filipová, Petr Novák, Beatles tolik ne, ale byli tam. Pamatuju si, že táta měl LPčka, takže já jsem v tom furt listoval. ABBA hodně taky. To bych potěšil našeho pana prezidenta, ten má rád ABBU.
0: No a chybí mi tam ten jazz?
1: Jazz ten přišel právě tak jako až tak jakoby přes skladku, když bych to řekl. Protože já jsem začal hrát na banjo, pětistrunný, a to banjo to je bluegrassový nástroj, klasický bluegrassový country nástroj. A já jsem přece jenom chtěl v tom umění na to banjo jít dál a dál, tak jsem pátral a zjistil jsem, že existuje člověk, který vlastně to banjo dostal až úplně snad za hranice možností toho nástroje, a to je člověk, který se jmenuje Bela Fleck, a ten dělá na to banjo úplně jinou muziku, vlastně jazzovou hudbu. Má tam dva bráchy, černochy v rytmice, baskytaristu a bubeníka, a dělají prostě úplně neotřelou, novou, inovátorskou hudbu, která je hodně ovlivněná jazzem. Je to taková fusion country a jazzu. No. Tak a přes něho já jsem se dostal vlastně k jazzu, protože se mě začalo zajímat, jaký vlivy jeho ovlivnily. No. A tím jsem se dostal vlastně zpátky až k Charliemu Parkerovi, až k Milesu Davisovi a k těm lidem. No.
0: Já jsem se chtěl právě zeptat na to banjo, poněvadž to byl nástroj, když vy jste bylo v dítě vlastně a přál jste si ho, tak jednak ho sehnat nebylo v Jablonci, kde jste žili jednoduché, a kdo vám ho dopřál, taky to nebylo jaksi levné jako kytara třeba.
1: No, já jsem, první banjo, který jsem měl, tak stálo tehdy, to byl rok 92, 93, tak stálo 3 000 korun, nebo třeba 5 000 korun, což bylo docela dost peněz. Ale to banjo, no tak já jsem na něj hrál dlouho, nechal jsem si ho různě restaurovat, předělat krk a tak dále, a tak dále. Ale nebylo to pravý ořechový, no. A pak druhý banjo, který, když už teda rodiče viděli, že asi u toho chvilku vydržím, tak mi pak koupili pořádný, dobrý banjo. A to už teda stálo asi 25 tisíc, no. Tak to už potom byla darda. To vím, že to byly Vánoce jedny krásný.
0: Teď je 3 otázky na dětství, které tu obvykle svým hostům dávám. Mm-hmm. Vzpomenete si ještě, kdy a na čem jste byl poprvé v životě v divadle?
1: Tak to si myslím, že byl Spirituál kvintet asi. Nebyla to divadelní hra žádná, bylo to buď Spirituál kvintet, anebo Dobrý večer kvintet, to si nevzpomínám, v Jablonci v divadle. Tam máme krásné divadlo.
0: A podobná je i druhá otázka, na čem jste byl poprvé v životě v kině?
1: Tak to byl, buď to byl Krteček, anebo Vinetu. Jo, my jsme měli v Jablonci 3 kina, myslím, že do dneska tam fungují už asi jenom 2, ale to se jmenovalo Kino Junior, a tam právě to bylo takový maličký kino, kde tuším, že to byl ten Krteček. No, asi.
0: No a třetí otázka, no ačkoliv ještě se vrátím k té druhé, do vašich let, teda řekněme pubertálních, zamiloval jste se jako kluk do nějaký filmový herečky?
1: No, Libuška Šafránková určitě, Popelka. To je prostě nádherná.
0: Dobře. No, ta třetí otázka je...
1: A ještě Leontinka. Leontinka z Ačí duchové. Ano, ano, ano.
0: Třetí otázka, na které první knížky ze svého dětství si vzpomenete?
1: Určitě to byly Foglarovky, a první Foglarovku, kterou jsem přečet, tak byla paradoxně ta Volný pokračování prvního dílu, a to byla 90. pokračuje. Jo, a potom jsem četl Dobrodružství v zemi nikoho, to byla druhá. Pak jsem četl hodně knížky od Zapletala, takový ty klukovský, Soví jeskyně, Ostrov přátelství. Tak,
0: a co čtete dneska?
1: Dneska čtu spíš, mě zajímá hodně historie, tak já čtu takový různý, i třeba spekulace o tom, o původu Prahy. Teďka čtu od pana Česala takovou knížku, kde se píše hodně o vzniku Prahy, jak vlastně, co tam bylo předtím, než...
0: Mimochodem, v tom Jablonci jste do kolika let, jak si vyrůstal?
1: Tam jsem působil do 20, potom ve 20 jsem se sebral a odjel jsem do Prahy na tu konzervatoř vysněnou. No. Takže ještě v roce, když mi bylo 19, tak jsem... Jak jsem odešel z toho gymplu, tak jsem musel chvíli pracovat, takže jsem dělal na baru tam, a pak jsem odešel na konzervatoř. No.
0: Tak O svém prvním veřejném vystoupení jste kdesi řekl, teď vás budu citovat.
1: No, to by mě zajímalo.
0: Bylo to v kině s hospudkou v Desné v Jizerských horách. Jmenovalo se to tam U sežraný báby. Mm. Psal se rok 1991. Měli jsme s bráchou dětskou kapelu a já hrál s rukou v sádře, protože jsme se týden předtím poprali a já si zlomil malíček na pravé ruce. Přesně tady se tak. Nabízí hned několik otázek. Se kterým z bratrů jste se popral? Kvůli čemu jste se popral? Jak se vám hrálo se zlomeným malíčkem? A co jste jako dětská kapela měli za repertoár?
1: Tak, doufám, že nezapomenu všechny ty otázky. Kapela se jmenovala Vodáci na Nise. Bylo to na hudebním táboře s Daliborem Cidlinským, který měl hudební školu, do dneška ji má, tak, takovou alternativní právě hudební školu, kde nejsou nutný hnedka od začátku umět noty. Jo, člověk může začít hrát podle těch akordických značek a naučí se tři akordy a může hrát, na tři akordy zahrajete několik desítek různých písní. No a s bráchou jsme se pohádali, to už nevím, proč to bylo, protože to prostě v tomhletom věku se hádáte furt a o všem. A vím, že jsme se prali a já jsem už se byl jako vytočený, tak jsem mu dal pěsťovku do břicha a on to nějak jako zatnul břišní svaly nebo povolil, nebo nevím. Ale vím, že jsme se oba dva svalili v bolestech. On teda, že ho bolí to břicho. A mě, že bolila strašně ruka, ale opravdu palčivá bolest na maličku. No a byla to zlomeně na maličku. Jo, takže já jsem tou pěstí vlastně, když jsem mu dal, tak jsem tam špatně nějak ten malíček složil a zlomil jsem ho. Do dneška mě bolí. No.
0: A vzpomenete si, který z těch dvou bratrů to byl?
1: Ano, byl to Dan, byl to ten, který dneska je udělanější mnohem než já. Dneska by mi nabančil, protože prostě dělá, je furt venku a dělá rukama, je jako hodně teda statný a fousatej, veliký prostě chlap. No.
0: Ještě ten repertoár jste neprozradil.
1: Repertoár byl, vím, že jsme hráli O Zuzano, zdali mě nemáš a ještě něco, ten. To bylo v Dakotě, v Ovejím platě. Jo. Tyhle dvě jsme hráli.
0: Což ve 12 letech, že jo, nebo v kolika prostě je vhodný repertoár.
1: Jo.
0: Tak, vy umíte francouzsky a španělsky. Kdysi jste řekl, že se vám ty řeči pletou tak, že začnete francouzštinou a sklouznete do španělštiny.
1: To je pravda.
0: V prosinci 2015 jste dělal předskokana na koncertě francouzské zpěvačky Zas, která rovněž vládne španělštinou. Mm. Měl jste příležitost jí takhle cizojazyčně překvapit?
1: Já se přiznám, že já jsem jako takovej stydlín, takže já, co se týče těch osobností velkých, takže já jsem nevyhledával přímo, že bych tam šel zaťukalý na dveře, na šatnu a řekl bych dobrý den, já jsem ten Ruml, víte, co tady před váma dneska bude vystupovat. Jo? Já jsem to takhle, nejsem tohohle toho schopnej a byl jsem rád, že mi to umožnili a měl jsem tam svoji malou šatničku, kde jsem měl nějaký dvě vody a byl jsem spokojený. Ještě navíc mi tehdy nebylo úplně dobře, takže jsem se soustředil hlavně na to, abych nepokazil ten koncert, protože to byla obrovská jako podsta a šance ukázat se mnoha lidem. Takže já jsem za ní vyloženě našel, ale potkal jsem ji, když kouřila venku a tak jsme se setkali pohledem a mě to nedalo a tak jsem ze sebe vysoukal francouzsky, že mě moc těší a že já jsem ten, kdo před ní teda bude zpívat. A ona řekla, jo, tak to je skvělý. A to bylo všechno. takže no, a ona byla hrozně roztomilá, hrozně fajn, no ne maličká, poproti mě hodně maličká, ale ona má takovej ten hlas trošku nakřáplej, no strašně mi imponuje a koupil jsem si teďka zase další CDčku její a to je jedna z nejlepších momentálně, jedna z nejlepších umělkyní vůbec světových, co jsou.
0: To vám děkuji. Se Zas máte společnou lásku Bobbyho McFerrina. Měl už jste také možnost se s tímhle svým zpěváckým idolem setkat osobně?
1: No, ano, setkali jsme se, když to bylo v roce 2008, když tady měl, tuším, to byl druhý koncert jeho tady, bylo to v Paláci kultury v Praze a televize mi zprostředkovala setkání přímo s ním v šatně po koncertě. A já si pamatuju, že jsem z něj byl tak paf, zase něco jako s tou Zazy, jo, že jsem ze sebe vysoukal jenom zase větu anglicky. Já jsem váš velký fanoušek a zpívám jednu vaši píseň. A on se mě zeptal, jo, a kterou? A já jsem řekl, don't worry, be happy. A on, hm? No a teďka jako co, že? Teď jsme nevěděli, teď, a on nevěděl, co bude říkat, já jsem nevěděl, co bude říkat, tak mi pak říká, tak mi něco pověz o svojí hudbě. Tak já mu říkám, no tak já začínám teďka, jsem tam koktal, vůbec jsem si to setkání, vlastně jsem to nevyužil, třeba jak bych mohl, jo. Že potom zpětně jsem si říkal, co jsem měl udělat líp a tak, no ale i tak to bylo moc příjemný a podali jsme si ruce, podepsal mi DVDčko. Dneska si myslím, že už vůbec si to nepamatuje nebo o mě neví, ale bylo to krásné setkání pro mě, no, s idolem.
0: Já při té příležitosti se vás musím zeptat, co se týče českých zpěvaček, s kterýma zpěvačkama se rád vídáte, které rád posloucháte?
1: Já to říkám vždycky a vždycky to budu říkat, protože prostě tato zpěvačka, jejíž jméno řeknu záhy, tak mě vždycky bere za srdce, když ji slyším v rádiu, tak si to zesílím, jakoukoliv píseň. Kdykoliv ji vidím někde zpívat, tak přestanu všechno dělat a dívám se na ní a poslouchám, jak zpívá, a to je Aneta Langerová. Prostě pro mě number one, nebo jednička, když to řeknu česky. A nechci nikoho opomenout, je tady samozřejmě spousta jiných dobrých zpěvaček, ale ta Aneta mě prostě nejvíc bere za srdce.
2: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte zábavné nostalgické muzeum, které hostí zpěváka a hudebníka Ondřeje Rumla.
0: Teď vás překvapím možná. Máte rád kromě své ženy Doris také například kubánský rum?
1: No, podívejte se, to je tak. Já mám rád víno. Ale na Kubě moc víno není a když, tak není moc dobrý. A nebo je tak strašně drahý, že ani vlastně nezaplatíte. Takhle, zaplatíte si drahý víno a ono stejně není dobrý. Jo. Takže vám vlastně nezbyde nic jiného, než si koupit tu lahev toho rumu. No, ale tam je zase vtipný to, že když si koupíte tu lahev rumu, tak ty Kubánci, oni totiž ten rum, který se tam prodává za ty takzvané valuty, jo, tak oni na něj nemají. Jo, nebo běžný Kubánec na ně nemá, protože takže běžný Kubánec pije rumy takový ty horší, takový ty levnější. A to se nedá pít, jo, nebo já to teda moc nemám rád. Takže já, když si koupím lahev rumu, tak je hned vypitá. Není to teda mnou, ale díky osazenstvu prostě momentálnímu, protože tam se dveře netrhnou, tam chodí pořád někdo, nějaká návštěva, soused přijde, něco pokecá, tak si dá panáka a to, takže... Ten rum tam teče proudem. No.
0: Víte, co mě právě v nějakém tom rozhovoru zaujalo? Nevím, jestli to budu přesně reprodukovat, ale vy jste řekl, že kdyby se vám nedařilo ve vaší zpěvácké kariéře, tak že byste se dovedl představit na Kubě, že byste tam prodával páky v rohlíku.
1: No jo, no tak to byl takový for. To prostě, když děláte rozhovor pro nějaký bulvární médium, tak je potřeba říkat takovýhle ptákoviny, aby... Ne, to je pravda. Protože oni jinak to neotisknou, nebo to strašně zkrátějí, nebo vůbec to neotisknou. Teď se mi zase něco takového stalo, že jsem zdlouhavě dělal rozhovor do jednoho denníku tady předního a byl to rozhovor ohledně nějakého koncertu. Ta agentura, která pořádá ten koncert, tak to sama chtěla, abych ten rozhovor udělal. Tak já jsem na Kubě šel na internet, což je strašně, strašně složitý, zdlouhavý. Koupil jsem si tu kartičku, která tam setřete mincí, takhle ty dvě políčka, pak to vyplníte do toho někde na tom serveru, tam to vyplníte, ono vás to pustí na hodinu a ten internet. Tak já jsem vyplnil, strašně rychle jsem psal, abych to stihnul všechny ty otázky odpovědět a teď jsem se doma díval a není z toho nic otisknutýho, ani na serveru, ani na tom popídu, takže asi jsem tam napsal málo ptákovin, nevím, nedovedu si to vysvětlit. Takže asi těma párkama v rohlíku, tam je to tak, podívejte se, tam Kubánci jsou skvělý národ, ale co se týče kuchyně, tak oni jenom smažej a vařej v papiňáku. Jo, takže když udělají fazole, tak ty fazole jsou prostě do mrtě úplně jako rozvařený. Umějí teda výborně rejži, to musím teda uznat. No ale jinak veškerý maso, co si dáte, tak všechno je na voleji do mrtva prostě. Já jsem si tam dal rybu, kterou jsem chtěl jako si dát rybu, aby mi udělal na grilu. Ne, bylo to prostě do mrtva, do sucha, úplně vyschlý. Jo, takže já si myslím, dovedu si představit, že kdybych si tam udělal restauraci, tak a mám to vyzkoušený, protože kdykoliv tam jedeme se ženou, tak já doma vařím tam u nich. A občas přijdou sousedi se ochutnat nebo tak a všichni se teda oblizují vždycky, jo. Ať udělám cokoliv. Takže já si troufám říct, že kdybych si tam udělal restauraci, tak možná bych se tím tam jako uživil, jo. Že by se tam našla klientela, který by rádi přišli na nějaký jiný jídlo, než jenom fazole, rejži a vepřový. Jo.
0: Já shodou okolností další otázka je jaksi právě o jídle, protože já ji přečtu. No. Zapomněl jsem v úvodu říct, že býváte občas tázán i na to, co rád jíte a především, co rád vaříte. Mm-hmm. To je dobré téma, ještě než přijde nějaký dotaz z publika. Mm-hmm. Co nám o tom povíte? Co rád vaříte? Co rád jíte?
1: Tak já nejradši vařím, jako mám spoustu doma kuchařských knížek a mým kuchařským idolem a vůbec i jako lidsky mně přijde fajn ten člověk a to je Zdeněk Polorajch. Ačkoliv mnoha lidem nesedí, tak mně se líbí, jakým způsobem on říká věci na rovinu a nešetří ty lidi, kteří si to zaslouží, také nešetří. A naopak ty, který potřebují, také podpoří. Jo. To je hrozně hezký od něj. Takže já mám spoustu knížek jeho to, ale poslední dobou, třeba když jsem byl teďka na Kubě ten měsíc, tak jsem vařil prostě z toho, co bylo. Já jsem šel na trh, viděl jsem, že tam mají krásnou mrkev, tak jsem udělal dušenou mrkev a musím říct, že ta zelenina a všecko, to je úplně jiný kafe než u nás. Jo. Tady to nevoní, vypadá to tak jako divně uměle. Tam prostě, když si koupíte rajče nebo řetkvičky, no mé řetkvičky, které pálily tak, jako když si je posypete čili, to už jsem tady nezažil, nevím jak dlouho, jo, že bych, možná kdo má zahrádku tady na vesnici, tak ty řetkvičky má dobrý, ale my tam v Praze, když jsme odkázaný na ty supermarkety nebo i u těch Větnamců, tak ty řetkvičky prostě nejsou nic moc. No, takže já vždycky mám rád takový to, že se jdu podívat a vidím něco pěkného, nějaký pěkný kus masa a začnu si přemýšlet, co by se z toho dělo udělat. No.
0: Umíte svíčkovou?
1: Jo.
0: Jo.
1: No, to už mám za sebou.
0: Prosím, potlesk. To je úžasný. Té krabičce, kterou jste si sebou přivezl, neb jsem vás o to poprosil, říkáte smyčkovač.
1: Ano.
0: To je dobře, že jste jí dal český název.
1: No.
0: Já, když jsem vás poprvé uviděl a uslyšel s vaším smyčkovačem naživo, tak jsem byl vámi naprosto fascinován. Používá tu krabičku u nás ještě někdo jiný?
1: Jsme asi 3-4, kteří se tím zabýváme docela do hloubky. Je tady Andrew.cz, Ondra Havlík, to je jeden z nejlepších beatboxerů vůbec na světě. Je tady Tiny Beat, což je taky skvělý beatboxer a taky používá, ale používá zase ještě jinou krabičku, která mu ještě jakoby mění ty zvuky. A je tady Honza Ponocný, Cirkus Ponorka, který teda používá tu krabičku nejenom na hlas, ale má tam i kytaru k tomu a myslím, že bobínek nějaký nebo něco, takže je nás víc, no. Ale každý to děláme trochu jinak.
0: Ale řekněte mi, jak jste na ní přišel, nebo kdo vás s ní seznámil?
1: No, já jsem byl na koncertě, takhle, já už jsem, jako když mi bylo asi 18, 9, no možná to už bylo díl, to už, když jsem byl na konzervatoři, kolem 20, tak jsem viděl zpěváka, který se jmenuje Wings, Američan, který to používal, ale ne jako hlavní náplň svého vystoupení, ale měl to jako takový zpestření, tak to jsem jako viděl, koukal jsem, co blbne, co to dělá. A potom tady v Praze jsem byl na koncertě Ridiny Ahmed, která zase to používala tak, že měla projekci za sebou a tam promítala různý výjevy jako videa, který natočila v přírodě. A do toho doplňovala vlastně zvuky a nabalovala takový koláže jako zvukový. Takže to byla taková jako audiovizuální vlastně věm. A tam jsem si to poprvé vyzkoušel, že jsem za ní šel a poprosil jsem ji a ona mi to půjčila. A tak jsem tím byl jako unešený, no ale pak jsem si to pořídil, tak jsem to tak různě používal až...
0: Kde jste si to pořídil?
1: Tady v hudebninách se to prodává. No. Ale hlavní jako důvod, proč jsem se tím začal zabývat víc, byl až vlastně ten určitý úspěch v té reality show, ve které jsem byl v té soutěži hudební, kde nějakým způsobem, když jsem zaspíval to Don't Worry Be Happy, tak se strhla taková jako najednou mela na internetu a do dneška vlastně, dneska jsem si kupoval boty a paní prodavačka, mladá celkem, mi říkala, můžu se vás něco zeptat, vy jste byl v té show, v té Superstar, a já jsem říkal, no, něčem podobným, no. No, já si pamatuju, že jste dělal s tou krabičkou tu Don't Worry Be Happy, no, to bylo skvělý. No, ale teď už jsem o vás dlouho neslyšela. A já jsem jí říkal, no tak musíte pátrat trošku, no, já nejdu s hlavním proudem. Tak jsme se zasmáli, no.
0: No, samozřejmě, že se nabízí otázka, jestli nám předvedete na té krabičce svůj majstrštyk, co všechno lze udělat s písní Skákal pes přes oves.
1: No, to byl takový, jeden den jsem seděl doma a trénoval jsem na této mašince něco a vymýšlel jsem různý jako blbosti a písničky a najednou jsem zjistil, že tam je tlačítko reverse, jo, jako na zpátek, jako pospátku. Tak jsem něco nahrál a pustil jsem to pospátku. Teď jsem zjistil, že teda cokoliv tam nahraju, tak to umí pustit pospátku, ta krabička. A tak jsem přemýšlel, co tam jako... Protože jsem znal efekty, někteří hudebníci to občas použili, že do nahrávky implantovali stopu, kterou pustili pospátku a ono to tam fungovalo a bylo to zajímavý. Jo, ale bylo to nějaký nástroj třeba nahraný, jo. A tak já jsem říkal, no tak co tam nahrát... něco, co teda nějakou písničku jednoduchou, která když se pustí pospátku, tak bude dávat hudební smysl. Teda textový určitě ne, ale ten hudební. No tak jsem, a první, co mě napadlo, bylo Skákal pes přes oves. No. No a byl jsem ohromený tím, co z toho vzniklo. Tak jsem tam přidával další hlasy. Basu jsem tam potom přidal, no a vznikla taková, já jsem nejdřív říkal maďarská lidová, ale pak jeden kamarád Maďar mě upozornil, že takhle teda maďarština rozhodně nezní a že to je spíš taková jako takový nějaký ugrofinský jazyk, takže ugrofinská lidová, jo.
0: Přátelé, máte někdo nějaký dotaz? Přichází ta chvíle, kdy vám předhodím pana Ondřeje Rumla. Ptejte se.
3: Dobrý den, pane Ruml. Na Wikipedii jste prezentován jako herec a zpěvák. A vůbec jste se o tom herectví tady nezmínil. Inklinujete k tomu herectví nějak, jako třeba pan Klus, nebo...
1: No, Tomáš Klus studoval DAMU, takže on má větší právo na to se nazývat hercem než já. Já jsem studoval konzervatoř, kde jsem teda herectví měl a herectví mě vždycky zajímalo a učinkoval jsem v několika muzikálech. Ačkoliv teda činohru jsem zakusil jenom asi dvakrát nebo třikrát, takže mě jako herectví baví, zajímá mě tenhle ten obor, ale netroufám si říct úplně, že bych byl herec, protože je to herectví je přece jenom taky řemeslo, který je potřeba jako na něm pracovat a obrábět ho, takže nejsem vyloženě herec, ale rád bych hrál, ale nedávají mi teďka nějak moc příležitosti.
0: Možná, že byste nám
1: možná, že prostě nejsem dobrý herec.
0: Možná, že byste nám mohl říct, v kterých muzikálech připomenout.
1: Tak já řeknu ty, který mi nejvíc přirostly k srdci, a to byla Johanka z Arku, Ondřeje Soukupa, Gábiny Osvaldové, se kterou jsem projel i Španělsko, vlastně, my jsme hráli i španělskou verzi celý ve španělštině. Pak jsem začal hrát Johanku z Arku i tady, roli Raimonda. Potom, co mě bavilo, bylo Tajemství Daniela Landy, kde jsem hrál ve sboru. To byl vůbec první vlastně jevištní můj počin nějaký. To jsem byl jenom v té takzvané kompany. Potom byl, co bylo potom? Ve Třech mušketýřích jsem nehrál, ale Hamleta jsem hrál od Janka Ledeckýho. To byla jedna z nejkrásnějších rolí vůbec. I ten muzikál, jak je udělaný, ta poslední verze, vlastně takzvaná americká verze, režírovaná americkým režisérem a v aranžmá Martina Komžáka, tak to byla taky paráda. Nesmím zapomenout Kudy kam, Michala Horáčka a Petra Hapky, kde jsem hrál jednu z hlavních rolí Martina. To byla činohra ve verších, to byla Kláda, první velký jeviště. To bylo velký pro mě, no, ten Kudy kam. A Quasimodo, to byl krásný muzikál v divadle Hibernia. No. Děkuju.
0: Tak máme další dotaz.
4: Dobrý den, pane Ruml. Já bych se chtěl zeptat, proč jste ukončil účinkování v muzikálech a co pro vás znamená přátelství?
1: To je krásná otázka, děkuji. No, já jsem účinkování v muzikálech neukončil, ono se to ukončilo tak nějak samo. Já nejsem člověk, který by... Já se nechávám tím životem trochu navádět, jo. Nechávám se navádět trošku tu cestu, nechávám ji volnou, aby ta řeka tekla tím korytem, aby se nevymílala zbytečně jiný ramena. Takže já jsem to sám od sebe neukončil, ale já jsem předtím, než jsem vešel trochu víc ve známost, tak jsem hodně chodil na konkurzy. Byl jsem na desítkách konkurzů do různých divadel, do různých muzikálů. A ani jednou jsem se přes konkurz nikam nedostal. Až potom, když jsem se trošku dostal, dejme tomu, když se ta moje tvář trošku dostala mezi lidi, že mě lidi začali trochu znát, tak mě pak najednou začali volat sami z těch produkcí. A já jsem si na to zvyk, jo, a teď už mi nevolají a já na ty konkurzy taky nechodím. Takže jo, občas, jo, když se něco děje, co mě opravdu zajímá, tak jdu. Byl jsem teďka do Ostravského divadla na Ježíše, Jesus Christ Superstar, byl jsem zkusit tam konkurs na roli Heroda nebo Piláta. Bohužel nepoštěstilo se. Teď jsem zkoušel zase jiný muzikál, ještě Mephisto, který se bude hrát v divadlech Berny, a taky se to nepovedlo. Takže já o tom dál nebudu moc mluvit, protože já bych se pak rozmluvil a možná bych se dostal do různých takových věcí, o kterých nechci úplně mluvit. No ale a co pro mě znamená přátelství? Přátelství je jedna z nejdůležitějších věcí hned vedle lásky. Takže jedna z nejdůležitějších věcí na světě. Ještě před penězma.
0: Tak máme ještě...
3: Pane Ruml, dočetl jsem se, že vaše maminka je ekonomka. Dělá vám účetnictví nebo ji nenecháte nahlížet do svých financí?
1: No, moje maminka mě hodně pomáhá, musím se přiznat. Já teda účetnictví vyloženě jí nedávám svoje, ale ona o tom přehled má. Jo, takže a pomáhá mi veškeré ty věci, co se týče vždycky. Každý rok si pamatuju, že vždycky mi zavolá a říká, teď by ti někdy měla přijít papír ze sociálky. Okamžitě, jakmile ti přijde, tak mi ho naskenuj a pošli. Jo, protože já ty věci, já to strkám všechno do nějakého jednoho šupliku, pak v tom mám bordel, vůbec nevím, kde co je, nevím, kde co mám. Všechny tyhle ty věci, co se týče bankovnictví, elektřina, plyn, všechny tyhle ty věci mě strašně tížejí a zatěžují a nesnáším je, ale pomaličku se to učím, no, pomaličku se to jako učím.
3: Pane Romule, vy jste odvážný člověk, protože vy jste se do Jaroslava Ježka pustil takovým způsobem, jak ho nikdo před vámi, všichni se ho báli. Měl jste nějaký impuls, nebo to byl to váš nápad, nebo vám někdo poradil?
1: Já jsem písničky Jaroslava Ježka, Voskovce a Vericha poprvé slyšel jako dítě v roce 90-91. Od právě kapely Dobrý večer kvintet, vokální skupiny, která tenhle ten repertoár přespívala a kapela bez hudebních nástrojů. A aranžérem těchto písniček v těchto úpravách byl Mirek Kořínek z Ypsilonky, báječný muzikant a aranžér a skladatel. A Mirek to tak krásně, vtipně zaranžoval, že já jsem vlastně, a já se přiznám, že já jsem prvně ty písničky slyšel v těchto úpravách, až později jsem si našel, jak zněly v originálech. A takže já jsem byl tímhletím jsem byl hodně ovlivněný, jo? Že ty písničky se dají taky udělat ještě trochu jinak, než je zpívali pan Merich s panem Voskovcem. No a potom, když jsem byl na škole, tak mě začal bavit jazz, ale uvědomil jsem si, že nechci ten jazz zpívat anglicky, že chci zpívat česky. Už protože, že když zpívám česky, tak já sám sobě víc rozumím a lidi mě taky potom víc rozumějí. Protože když zpíváte anglicky, tak často zapomenete, o čem zpíváte. A najednou může to sklouznout k tomu, že honíte jenom ten hlas a jenom ty tóny. Takže já jsem chtěl zpívat a furt jsem říkal, ale co já budu zpívat? Sám jsem si netrouf něco si psát, no a pak najednou říkám, teď já to mám přímo před nosem, teď já můžu zpívat písničky Ježka Voskovce a Vericha, což jsou jazzový, to jsou naše jazzový standardy. A tak jsme se do toho s klukama pustili a jsem rád, že Že to vyšlo a že to bylo hezky přijato jak veřejností, tak i kritikou.
0: Vy jste dokonce zlatou desku dostal.
1: No, tak dneska se dává zlatá deska za míň, než se dávala, když vydávala desky Hanka Zagorová. Ale i tak si myslím, že to je úspěch. My jsme prodali asi 4 tisíce a myslím si, že to je docela úspěch na jazzovou desku.
4: Děkuju. Já bych se vrátil ještě k tomu jídlu. Jestli vaše manželka si zvykla na českou kuchyni, naučil jste ji taky vařit knedlíky a to svíčkovou, vaši oblíbenou?
1: Jo, děkuju. Teda první část té otázky. Moje žena byla v lednu na Kubě se svými žáky, který učí tancovat salsu. Byla tam s nimi 2 týdny a 2 týdny tam byla sama u rodičů. A říkala, když se vrátila, tak mi říkala, že byla už úplně znechucená, že už nevěděla, co tam má jíst, že prostě, že už si, ona si tak už zvykla tady na tu českou kuchyni a vůbec na tu rozmanitost, kterou to hlavní město nabízí, takže má ráda českou kuchyni a má ráda knedlíky, má ráda teda, ona jí ke všemu bramborový, ona huskový nemá ráda, takže ona, když udělám svíčkovou, tak musím k tomu ale koupit bramborový knedlík. Jo. A všechny omáčky, co jsou, tak s bramborovým. Ale můj děda teda to jedl taky takhle. Můj děda taky měl rád slepici na paprice s bramborovým knedlíkem. No. A vaří, moje žena vaří, ale vaří takový svoje recepty, který třeba si přečetla zase v nějakých španělských kuchařkách, nebo i teďka máme doma kubánskou takovou, ale kubánskou kuchařku, kterou napsal Kubánec, který žije venku, takže to je taková už fúze té kubánské a světové kuchyně. Klidně, mně se tady líbí, já tady klidně budu do večera.
3: Já se zeptám, pocházíte z Jablonce, což je město sportu, jo? Pokud teda fandíte fotbalu, kterým fandíte klubu, a proč jste se nedal na biatlon třeba, nebo na něco podobného?
1: Já teda se přiznám, že vůbec žádnému na fotbal se moc nekoukám, ale když se koukám, tak se dívám, jak hrajou ty velký Španělé a Brazilci a takhle, jo. Kubánci fotbal moc nehrou, ty hrajou baseball, ale baví mě se dívat na tyhle ty opravdu špičkový fotbalisty, teda jak tam běhají strašně rychle po tom hřišti a to je skoro jak takový jako tanec, takový balet mi to připomíná. Takže na to se rád koukám, fandím Spartě teda, když už a na sport jsem se, já jsem s tátou lezl po skalách, jo, hodně dlouho jsme jezdili, my jsme to tam měli kousek, voda v Lonce, Český ráj, Suché skály, Mlá skála, Jizerky, takže jsme lezli hodně po skalách, ale už to nepraktikuju. Od té doby, co jsem se dal na hudbu, tak jsem se na sport vyprdnul, no.
0: To ne, to nestojí za potlesk. Tak, máme.
5: Já odbočím ještě trošku jinam. Já vím, že máte spoustu dobrodružných zážitků, ale jeden, který vám opravdu závidím, je ten, že jste se potkal s malýma slonama, sluněty, opravdu face to face. Můžete mi říct, jak se to stalo a jaký to bylo?
1: No, já jsem viděl slonů spousty. Když jsme byli v Tanzánii v Národním parku, tak tam jedete, tam si půjčíte auto se řidičem terénní a to vás proveze tím Národním parkem. A tam ty zvířata, lvy, zebry, žirafy jsou zvyklí na ty auta, takže vy, pokud nevystoupíte z auta, tak jste relativně v bezpečí. A to zvíře přijde až k tomu autu, jo. A mně se fakt stalo, že jsem měl stažený okýnko, zastavili jsme u takového, u jednoho slona, který tam byl sám a pásl se tam a najednou se jako přiblížil k tomu našemu autu a začal takhle tím chobotem a já si pamatuju, že jsem viděl ten chobot takhle zblízka, to bylo na metr třeba a slyšel jsem jenom takový a teď jsem začal pomalu zavírat to okýnko, protože už mi to začalo být nepřed. Bál jsem se, jako, že si mě vytáhne z toho auta nebo tak. A druhý setkání bylo krásný se slonama a to bylo v Liberci v zoologické zahradě, protože můj brácha, ten který dělá na té sjezdovce teďka, tak tam dělal ošetřovatele u slonu. A ten mě k nima pustil úplně zblízka a vím, že mi říkal, musíš jí fouknout do chobotu. Jo, protože ona se takhle zdraví, oni se takhle zdraví, tak já jsem, ona mi takhle dala ten chobot, já ho držel a takhle jsem ho měl před obličejem ten chobot a on říká, no foukni tam, tak já jsem fouknul, udělal jsem a zpátky se ozvalo a to bylo jako ahoj, čau.
0: To je hezký.
1: Sloni jsou nádherný.
0: Tak, máme ještě nějaký dotaz?
3: Já se jenom zeptám po panu Ješkovi, koho máte v plánu teďka, že?
1: No já, to je otázka. Já samozřejmě těch interpretů se nabízí pár a já bych o tom ale nechtěl úplně mluvit konkrétně, protože nevím, jestli to je úplně dobře jako prezentovat se neustále tím, že někoho předělávám. Jo? I když ve světě je to normální, jo? Že takový Michael Bublé neustále předělává staré písničky do nových hávů. Dělá to víc lidí. V Americe je to běžný. Jo? Tady trošku se ozývají lidi občas, že to je špatně a nevím co. No, já si myslím, že písničky, když jsou dobrý, tak mají právo na to dostat nový kabátek, protože přeci jenom ty možnosti, jak hudební, co se týče harmonie, tak to jde pořád dál, nebo ten vkus se trochu mění těch lidí a mění se i technické možnosti. Takže ty písničky, které, dejme tomu teďka, to nechci, aby to znělo nějak blbě, ale ty písničky, které Voskovec s Verichem naspívali v těch 30. 40. letech, tak dneska, když si je pustíte, tak je tam slyšet prostě to křupání té desky a to šumění a to všecko. Jo? A je to vlastně tak už retro, že třeba pro mladého člověka, třeba mladšího než já, to je jako neposlouchatelný, si myslím, že už to jako nevydrží, že to jako nepozře. Takže proto si myslím, že je třeba dobrý ty písničky předělat do nového hávu, aby to ty lidi zaujalo a ty lidi si potom třeba budou zvědaví na to, odkud ta písnička přišla a jak zněla původně. Jo, aspoň takhle já jsem to měl, když jsem byl mladší. No.
0: Ještě někdo? Teď prosím vás, abyste si nemysleli, že jsem se zbláznil. Teď si natočíme, že se s panem Rumlem rozloučíme a to neznamená, že se s ním loučíme, poněvadž si natočíme to, co nám zaspívá Skákal pes přes les. Dámy a pánové, Šemánovice navštívil Ondřej Ruml.

0: A předvedete nám svůj majstrštyk, co všechno lze udělat z písní Skákal pes přes oves?
1: Moc rád. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku, šel za ním myslivec, péro na klobouku. Skákal pes tak přes
2: to běží, jo?
1: Přes zelenou louku.
2: A já to pustil
1: za ním
2: pospátku.
1: Myslivec, péro na klobouku.
2: A teď.
1: Ano, rap, stavil si mína zlež.
2: A mě napadlo.
1: Nelezeš, seboseš, seplakaj. Ano, rap, stavil si mína zlež. Nelezeš, seboseš, seplakaj. Ano, rap, stavil si mína zlež. Nelezeš, seboseš, seplakaj.
2: A teď tam jsou tři hlasy. Tak přidáme basu. No a ještě jsem si říkal, jak to ještě ozvláštnit. A napadlo mě, že můžou přijít dvě zpěvačky.

0: To bych chtělo ještě přídavek.
1: Tak já zkusím jednu swingovku takovou od Raye Charlese.
2: To vždycky začínám. Hit the road, Jack.

Dospíval Ondřej Ruml. Vážení a milí, hodně pohody, úsměvů a radosti vám všem do dnů příštích přeje Ondřej Suchý.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: Snad jsem si zmýlil.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Jeho jméno bývá nejčastěji spojováno s hudební skupinou Plastic People. V době normalizace si po vykonstruovaných procesech odseděl 8 let v komunistických žalářích. Pro některé byl duchovní osobností, symbolem undergroundu, pro jiné naopak opilec a výtržník. Básník a publicista Ivan Martin Jirous, řečený Magor, ten je tentokrát hostem našich životopisů.
3: Básník undergroundu, člověk svobodný do posledních dní, držitel ceny Toma Stoparda a ceny čtenářů Lidových novin, odešel v listopadu roku 2011. Rodák z Humpolce na Vysočině, kde vystudoval střední všeobecně vzdělávací školu doktora Alojze Hrdličky. Pak pracoval rok jako topič a stavební dělník. Z Vysočiny se přestěhoval do Prahy, původně za studiem na FAMU, ale nakonec zvítězila Filozofická fakulta, obor dějiny umění. Svou diplomovou práci na téma vizuální poezie Jiří Kolář a Henri Michaux obhájil v roce 1968. Bakalářem se ale nestal. Vlivem politických událostí tohoto osudového roku se stal pouze vyřazeným absolventem bez titulu. Výtvarník Eugen Brixius, básník, spisovatel, filozof a esejista, vymyslel pro Jirouse přezdívku Magor, která se ujala a rozšířila. I když toto hanlivé slovo nejde každému z pusy, přezdívka pro jeho výstřední chování docela seděla.
4: No, když on byl opravdu Magor, když ho člověk znal, tak věděl, že ta přezdívka k němu patří. Jo, protože on se občas opravdu, to se nedalo říct jako jinak, opravdu on se občas choval jako Magor. On třeba, když měl mánii, protože byl maniodepresivní, tak on třeba přijel a najednou začal bílit kuchyň, do toho vařit, do toho na zahradě dělat oheň, do toho ještě pobíhal tady mezi sousedama, prostě najednou rozdělal 20 věcí a nespal vůbec při tím mánii a prostě to bylo šílené.
3: Od roku 1967 navázal Jirous dvouletou spolupráci s hudební skupinou The Primitives Group. Po jejím rozpadu se společně s kytaristou Josefem Janíčkem přidali k mladé rockové kapele The Plastic People of the Universe. Jirous se stal jejím uměleckým vedoucím a postupně se z něj vyvinula vůdčí osobnost českého undergroundu.
5: Martin mi někdo doporučil, aby se šel podívat na kapelu The Primitives Group. A tam jsem já hrál a hrozně se mu to líbilo. Mával tam sakem ve klubu a ztratil občanku. A že v té době plastiky manažer byl Evžen Fiala, tak se jako spojili dohromady a že sebou stavěl výtvarnou scénu a my jsme se jako primitiv smalovali jako nějaký černý, prostě červený nějaký obrazce na tom, tak jako, když se to vzal Magor do ruky z věru, takže teď se budeme kreslit podle kabaly, jo, aby to mělo nějaký jako hlubší smysl. On té muzice zase tak výrazně nerozuměl, ale skutečně domluval ty koncerty a i bral na sebe tu zodpovědnost takového toho organizátora, takže proto byl taky vytipovaný jako nejnebezpečnější osoba.
3: Kromě toho psal Martin Jirous teoretické články o umění do časopisů Sešity, Divadlo, Film a doba nebo Výtvarná práce. Poslední jmenovaný časopis byl v roce 1971 zakázán a Jirous se proto od té doby živil v dělnických profesích. Byl z něj vrátný, topič nebo pomocný dělník. Pořád se ale stýkal s umělci a hudebníky. Byl členem Křižovnické školy humoru bez vtipu, sdružení pořádající především spontánní akce a happeningy.

0: Poprvé šel Martin Jirous do vězení v roce 1973 za hospodský incident, kdy místo textu ze staré sokolské písně Žeňte Prusy z Prahy se svými kamarády Eugenem Brikciusem nebo Jaroslavem Kořánem hlasitě zpíval tehdy aktuální Žeňte Rusy vrahy. Ukázalo se, že přihlížející opilec, se kterým se pak popral, je vlastně agent státní bezpečnosti a mimo jiné se mu nelíbilo, co Jirous udělal s Rudým právem.
1: Takže tam byl nějaký estebák, tam šlo k nějaký kolizi a Magor vzal Rudý právo a začal tam žrát. A tohle to se mu ale nejvíc líbilo, když tady byl Ed Sanders z kapely Fax, která byla našem takový jeden opravdu vzor. V roce 2005 tady byl jako dneska to je spisovatel a tak prostě furt chtěl, aby tam přišel Magor. A strašně se mu to líbilo. Ed Sanders prostě ten to uznával jako maximální hrdinský čin teda.
0: Rockové kapely musely na počátku normalizace projít politickou kontrolou a získat takzvané přehrávky. Bez nich nesměli veřejně vystupovat. Skupina The Plastic People of the Universe na nich byla dvakrát. Už poprvé měla komise za úkol je z veřejného hraní odstranit. Zajímavé bylo, že na podruhé v roce 1973 se plastikům podařilo přehrávky získat, ale nakonec si stejně oficiálně nezahráli.
1: Ty druhé přehrávky v roce 73 ty byly trošku jiný, protože tam byly kromě takovýchhle porodců jako z Národního výboru taky Miloš Černý a Petr Janda. A když jsme zahráli, to jsme asi měli vlasy začesaný dost dozadu a skovaný pod košily, ale my jsme hráli instrumentálky, pak jsme hráli skladbu Růže a mrtví. Nicméně to tu porotu zaujalo a tam byl funkcionář, který tvrdil, že nás mají teda odvalet do dolů, případně zavřít. Ostříhá teda do dolů a zavřít. Zase Janda s Černým prostě se nás zastávali a v každý kapele to trvalo tak 5-10 minut a pak ta porota vydala nějaké rozhodnutí. My jsme tam čekali 3/4 hodiny a občas někdo vyběh, Petr Janda, jako je to dobrý. Jako přehlasovali funkcionáře, že nám dali přehrávky v roce 73. My jsme okamžitě šli jako do nějaké hospody a hned jsme už rozvazovali pracovní poměry, pokud jsme nějaký měli. A asi za 14 dní nám přišel papír z PKS, že agentura nemůže naši kapelu zprostředkovávat vzhledem ke společenskému dopadu. Tak on tam telefonoval, proč jako, a tam jsme se dozvěděli, že máme morbidní texty. A to byl to Jiří Kolář, Růže a mrtví, to byla snad jediná zpívaná.
0: V první polovině 70. let proto Martin Jirous uspořádal plastikům řadu ilegálních koncertů. Na jaře roku 1974 v Českých Budějovicích byl koncert ještě před začátkem rozehnán policií, která tvrdě zasáhla proti publiku.
1: A v Budějovicích byl velký zásah proti máňám, takže establishmentu hodně vadilo, že na tu kapelu se sjíždí spousta lidí odevšud a v Budějovicích jsme vlastně nezahráli, tam to rozehnali a ty lidi velice tvrdě, ani ne kapely to vůbec, my jsme ještě odjeli tak jak však v pohodě, ale ty lidi, kteří pak pochytali ve městě a na nádraží, tak jim rozmlátili huby a eskortovali vlakem za hranice jeho českého kraje.
0: Jirous po tomto policejním zásahu sepsal základní tezi svého života, ale i svobodného umění. Zpráva o třetím českém hudebním obrození se stala nejdůležitějším manifestem své doby a pojmenovala, co přesně v tehdejších reáliích socialistického Československa znamenal underground. Ve zprávě zazněla také zásadní věta. Je lepší nehrát vůbec, než hrát to, co si přeje establishment. V 70. letech musel totiž Jirous i jemu blízcí s hořkostí pozorovat, jak se ti, které měli rádi a které obdivovali, postupně přizpůsobují poměrům, spolupracují a umlkají. Zpráva vyšla v roce 1976 v pařížském časopise Svědectví.
2: Konečně zase doma. Zahrada zarostlá. Kopřiva dvou doma, lebeda. Chybí jen otep indiga na provaz konopný. Maštali žíznivý kůň a kočka servilích. V kuchyni holka azijská smutně a výhruzně očima zablízká a v krvilích. Podáváš čertu prst a on ti žere z ruky, hlasivky odumřely v krku. Jak moudrý voskovec byl, teprve teď opravdu víš. Doma seš tam, kde se oběsíš.
0: Později se postupně konaly celkem tři větší akce, nazvané vždy Festival druhé kultury. První se konal na podzim v roce 1974 v Postupicích a byl povolený jako oslava svatby. O dva roky později to bylo v Bojanovicích, kde se také, když opožděně, slavila svatba Martina Jirouse s Juliánou. Tam vystupovalo 13 seskupení a policie nezasáhla. Třetí festival se pak odehrál na Hrádečku u Trutnova u Václava Havla. Zatýkání a věznění za to následovalo s časovým odstupem několika týdnů. Policie vtrhla ke členům skupiny domů, pozatýkala je a většinu nechali několik měsíců ve vazbě za výtržnictví, včetně Jirouse.
2: Z téhle noci mě nezachrání ani kohoutí kokrhání. Modré krajiny tetování rozezněly se ostrým tónem. Šustí pytlíky s acetonem, mlaskají pederastů ústa. Venku zamříží, tma je hustá.
0: Skupina The Plastic People nakonec od koncertování upustila docela. Ohrožovala tím totiž lidi, kteří jim umožnili někde zahrát.
1: Potom, co nás zavřeli, tak už se nehrálo ani ve veřejných prostorách, ani jako, že to byly oslavy svatby, což byla taková kamufláž, ale začalo se hrát v těch soukromých barácích, ale když ty baráky postupně zbourali kvůli zastávce nebo je v Kerharticích podpálili dokonce, tak pak už jsme potom v roce 81, myslím to bylo, nebo dva, už jako ty koncerty nedělali, protože říkali, že škoda těch baráků, tak někdo si koupí barák a zahrajou tam plastici a pak mu ho zbourají.
2: Doma seš tam, kde se oběsíš.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Ivan Martin Jirous strávil ve vězení přes 8 let života a téměř polovinu z toho ve třetí nápravně výchovné skupině. Většinou byl odsouzen ve vykonstruovaných procesech, protože komunistická moc si vždycky našla způsob, jak potlačit nezávislou kulturu a jakýkoliv svobodný projev. Záminkou byly ilegálně pořádané koncerty skupiny The Plastic People of the Universe, jíž dělal manažera. Když byl vězněn podruhé, spolu s hudebníkem a pastorem Svatoplukem Karáskem, Pavlem Zajíčkem a Vratislavem Brabencem, podala komunistická média jejich soudní proces jako odstrašující případ chuligánů a výtržníků. Československá televize přišla s dokumentem nazvaným Atentát na kulturu. A objevil se i celý díl televizního seriálu 30 případů majora Zemana, kde byli vylíčeni jako narkomani a teroristé. Hromadné zatýkání a odsouzení lidí z undergroundu vzbudilo odpor mezi intelektuály, v jejich čele stál tehdy Václav Havel. Proti odsouzení hudebníků protestovali tak, že konečné rozsudky byly nakonec nižší. Tento protest jednak poprvé spojil lidi z undergroundu s disidenty a jednak vedl ke vzniku Charty 77. Martin Jirous byl původně odsouzen na 7 let, ale díky solidaritě intelektuálů si nakonec odseděl jen rok a půl. Hned po návratu z vězení podepsal chartu. Na svobodě ovšem vydržel jen 37 dní. Znovu byl odsouzen na 8 měsíců pro výtržnictví na výstavě Jiřího Laciny. Další, už čtvrté Jirousovo věznění zavinila jeho literární práce. V roce 1979 se podílel na založení samizdatové edice Vokno a stal se také členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Podle rozsudku byly články z časopisu Vokno protispolečenské s hrubě neslušnou tématikou a odsouzení je prý napsali ze zjevné neúcty ke společnosti. Procesu se zúčastnili vybraní lidé, kteří na objednávku předvedli svou loajalitu k totalitnímu režimu. Martin Jirous skončil za mřížemi.
2: V patře nade mnou 22 andělů přilepilo se na pilastry. 10 let, 20 v údělu lidi zde mají hrozné flastry. Sedí v kostele kolem mě. Ne věčná lampa. Zemní plyn na jejich tváře vrhá stín. Bože, je teprv poledne, nebo pat na svět soumrak už? Je bomba jenom velký nůž? Poslední listí vítr rve na dvoře z hlohů, nebo se zazelenají poznovu, řekni mi? Je kolem nebes taky kůra, jako na stromech na zemi? Nebo jen kůry andělské obklopují tě v slávě tvé? Je oheň v srdci prázdnoty? Jsi v prázdnotě to, Bože, ty? Mrazivý sever, horký jich, je pupek světa v kartouzích? Jako tuší labutí, kdo mě ohýbá, pane, ty?
1: V roce 81 až 85 začaly ve věznicích vznikat Magorovy labutí písně. Jirousův spoluvězeň Jiří Gruntorát ukázky z nich propašoval ven tak, že když ho spoutaného vedli k soudu, měl je v ústech smotané do malého balíčku zabalené v igelitu. Na chodbě v soudu ho pak v rychlosti předal polibkem do úst překvapené Dany Němcové. Sbírka pak začala rychle kolovat mezi čtenáři samizdatu.
2: Dneska poprvé pokušení proniklo mi až kostní dření. Týden už hlohy na dvoře růžově rozkvétají. V noci se živé sny mi zdají. Na dnešek s Julianou mluvili jsme o emigraci. Ráno přijeli estébáci a málem duši svou dal jsem jim ke kremaci.
1: Martin Jirous byl mnohokrát nucen ke spolupráci se státní bezpečností. Nikdy nepodlehl.
3: Táta se jako nenarodil jako hrdina, který automaticky odolá tomu, aby podepsal spolupráci. On musel vést hrozný vnitřní boje a vůbec to nebylo automatický, že to třeba nepodepsal. A on taky nikdy nikoho potom neodsoudil za to, kdo to. Jo, že někteří ti androši teďka, když o někom vyjde najevo, že podepsal spolupráci se STB, tak úplně šmahem toho člověka odsoudí a řeknou, a ten by se měl radši oběsit. A táta právě věděl, že to vůbec není takhle jednoznačný. Že nikomu prostě nevidíme až na dno tí duše a nemůžeme nikdy posoudit to, proč to ten člověk udělal. A jakým způsobem třeba oni ho vydírali, co na něj měli. To je strašně těžký. Takže všechno tady tohleto, jak se vedou takový nějaký hony na ty spolupracovníky, tak spíš by se měli asi dělat hony na ty lidi, kteří tenkrát seděli na druhé straně toho stolu, který ty lidi k tomu donutili, a ne ty chudáky, který nakonec podlehli. Každý nebyl tak silný jako táta. A to je třeba i poznat z těch labutích písní, že on opravdu prosil svatýho Antonína a panu Marii, aby opravdu jim odolal a dokázal jim říct ne.
2: Snad ani alkoholik samotný tolik není jak zrádce. Inu, ve stráži pod Ralskem na obrazovce viděl jsem Ornesta. Pomoz mi, Bože, z jiného, abych se těsta ukázal. Vždyť jinak život už jen žal. Píseň si zpívám, má jeden takt. S ďáblem se nesmí sjednat pakt. Pomoz mi, svatý Antoníne, o pokoušených patrone, pomoz mi, svatý Antoníne, abych měl sílu říct jim ne.
1: Po propuštění z vězení žil Magor v ochranném dohledu, když se musel každý den ve stejnou hodinu hlásit na služebně veřejné bezpečnosti v Telči. Ať se tam měl jakoliv dostat, omluvou nebyl ani špatný zdravotní stav. Nic. O tomto období je sbírka Ochranný dohled, která navazuje na Magorovy labutí písně. Pro nikoho to tehdy nebylo jednoduché. Nejméně pro samotného Jirouse.
3: Když se vrátil z Valdic, tak měl 2 roky ochranný dohled, což bylo teda úplně příšerný, protože se musel každý den hlásit v Telči na policejní nějaký ústředně, nebo co to bylo, a on to úplně nesnášel, nenáviděl to a úplně ho to mučilo snad ještě víc než ty kriminály, protože on byl člověk, který potřeboval svobodu a nějaký rozlet a nemohl nikam odjet, musel tady být prostě pořád a to prostě nešlo se z toho nějak omluvit, on tady prostě musel být. A hodně pil, takže byl strašně protivnej a řval a chlastal a bylo s ním těžký pořízení. No. Takže to byl takový paradox, protože když jsem si četla třeba ty dopisy z vězení, tak on se na nás hrozně těšil, jo, a fakt si to maloval, že bude žít jako takový nějaký klidný rodinný život a že bude pěstovat lilie a prostě budeme jako rodina šťastná, ale potom, myslím si, i hodně tady díky tomu ochrannému dohledu toho nebyl schopnej, jo, toho hodně zničilo, no. Potom myslím, že když tam jel naposled, tak tam dojel na koni, na tu, a vešel s tím koněm až dovnitř. To byla bývalá synagoga, ta budova, jak se to jmenovalo, veřejná bezpečnost, tak tam jel na koni na zakončení slavné tady toho období životního.
1: Po páté byl Jirous uvězněn za protesty po smrti disidenta Pavla Vonky. Formálně šlo opět o útok na státní orgán a orgán společenské organizace. Měl si odsedět od října 88 následujících 16 měsíců. Po roce 25. listopadu 1989 mu prezident republiky zbytek trestu prominul.
2: Až dorazím do prostředního vidří, labutě křídly vodu víří. Naposledy nad tebou labutě zařechtají, klisny vznosné se vznesou pod vody nad vodami. Nad hrdými šijemi labutí krutý smích, krutý boží smích. Možná kolem tebe běhají vlkodlaci, do sněhu jinovatka se vrací. Možná kolem tebe běhají krysy psů. Modré hory na obzoru sám budeš pozorovat. Samozřejmě nejlepší je se zabít. Ale přece i po smrti v očistci u prázdných hrnců sedět budeš sám.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Přestali tu zase prtat, to je dávno v prdeli. Tvrdě jdu po Nobelovce.
2: Ivan Jirous psal poezii od 60. let. Jeho první básně vyšly v časopisech Sešity nebo v Mladé tvorbě. Svou první sbírku Magorův ranní zpěv vydal v roce 1975 v samizdatu. Jak říká literární věda, pro Jirousovy básně je typické střídání zdánlivě se vylučujících prvků religiozity se stylizací autora do vionovského hrdiny Vyděděnce. Jeho verše poznáme i podle útržkovité větné skladby. Dalším typickým znakem je estetizace vulgarismu.
3: Vulgarismy v poezii mi nevadily z toho důvodu, že táta tu poezii psal takovou, jaký on byl. A on ty vulgarismy sám používal a nijak s nima nešetřil, takže proto se objevují i v té poezii. Ta poezie je prostě taková opravdová, jako byl on. Z toho pohledu mi to nevadí, ale když třeba někde mám číst tátovi básně na nějakém čtení, tak si většinou vybírám ty básně, kde ty vulgarismy nejsou. A ono je to, myslím si, že se ty vulgarismy v té jeho poezii zbytečně zdůrazňují, že je tam strašně moc básní úplně bez vulgarismu. A já když čtu i třeba dlouho, tak opravdu úplně bez problému vyberu spoustu básní bez vulgarismu a nějak jako mi to nevadí.
2: Většina Jirousových sbírek nese v názvu jeho přezdívku Magor, kterou pro něj vymyslel kamarád básník Eugen Brixius. V samizdatu jich vyšlo na konci 70. let několik. Magorova krabička, Magorovo borágo nebo Magorova mystická růže z roku 1981. Ve všech je poznat inspirace básněmi dalšího kamaráda z jejich umělecké party, Egona Bondyho.
1: Proč si mi nedal křídla? Proč si mě obdařil vším, kromě křídel? Jak si to udělal s Josefem Kupertínem? Dneska mi říkal Karel o Čápu čtvrtém, který leží mrtev poblíž Bohuslavic. Tři zbylí trénují, létají, přeletí moře. Proč si mi nedal křídla? Proč si mě obdařil vším, kromě křídel? Jak si to udělal s Josefem Kupertínem? Proč si mi nedal křídla?
4: Kde jsi byl, Ivane?
1: Panebože, jak si to udělal s Josefem Kupertínem? Proč si mi nedal křídla?
4: Jsi byl, ale
1: já. Proč si mě obdařil všichni?

0: V roce 1981 vystřídal Ivan Jirous věznice v Litoměřicích v Ostrově nad Ohří a dlouhou dobu strávil v nejtěžším vězení ve Valdicích. Postupně vznikla jeho nejvýznamnější sbírka Magorovy labutí písně. Z valdické věznice byla propašována ještě před jeho propuštěním a v roce 1985 za ní Jirous získal cenu Toma Stoparda. V anketě Lidových novin s ní pak vyhrál cenu Kniha roku. Labutí písně jsou vrcholem Jirousovy básnické tvorby. Své autentické zážitky psal v první osobě. Nechybí ironie, smutek ani víra v Boha.
1: Jak dlouho, Bože, ještě snesu, že žiju v ustavičném stresu. Tak dlouho, jak se tobě zachce, potrvá moje frustrace. Pokorný jsem, přemáhám strach, dnes budu tě prosit v modlitbách, abys mi aspoň potom všem položil do úst k básním šem. Služební psi na dvoře ví a radím slaví Eucharistii. Slova písně o svatý Michaeli linou se zcely. Kalich je lžíce a hostie jsou zveky. Pán Bůh je s námi po všechny věky.
2: Ta sbírka labutí písně je výjimečná hlavně proto, že jí táta napsal ve výjimečném prostředí a ve výjimečné životní situaci. Takže si myslím, že opravdu asi za sebe dostal úplně to nejlepší a nejniternější, co v něm bylo. On má ještě spoustu jiných krásných básní i třeba v těch posledních sbírkách, v Okujích nebo v tom Roku krysy, tam jsou, mi přijde, že ta poetika se tam zase hodně přibližuje těm labutím písním. Ale ty labutí písně jsou prostě výjimečný právě asi v tom, že byl opravdu situaci, v jaký byl, že byl zavřený s nejhoršíma zločincema, že tam byl úplně opuštěný, ztracený a nevěděl vůbec, jak to dopadne. Možná opravdu si myslel, že to je jeho labutí píseň, tak za sebe dostal to nejlepší. No?
1: V úzkostech volal jsem beránka, těsná je moje skořápka. V neklidu nocí, v hrůze dní, prosil jsem, ať ti uvolní. Bělejší nadbránka bílá kolem něho záře, ustrašeně před ní blednou našich mučitelů tváře. Ty, který směl korunu strny, ustrň se nad námi. Zacpití se ciborium, bílým zacpití se světlem, posil, pane, naši víru před ukrutným spas nás peklem. Ty, který jsi měl v rukou hřeby, pomoz nám potřebným. Zlaté světlo nad monstrancí do nebe se zářit vrací, vzhůru míří naše srdce, k modlitbě se tisknou ruce. Ty, který jsi visel na dřevě, zachraň nás věrné.
0: Ve vězení nemohl Jirous psát, proto si předtím, než se podařilo propašovat ji ven, musel celou sbírku zapamatovat. V textu se chvíli přiklání ke křesťanství, jindy navazuje na prokleté básníky, vzdoruje nesvobodě, jinde je s ní zase smířený.
1: Neplavil jsem se po mořích a přece sedím v lodi, nade mnou nebe, ve mně hřích, dva věrní lodi vodi. Na místo stěžně vztyčen kříž, tak pořád doufám, že mě něžně nad vodou podržíš.
2: Já mám ráda hnedka tu první, když jsem vždycky v nějakým právě stresu, tak si vždycky říkám, jak dlouho, Bože, ještě snesu, že žiju v ustavičném stresu. Tak to mě jako uklidňuje, když si to řeknu. Ještě mám moc ráda tu Neplavil jsem se po mořích a přesto sedím v lodi. Nade mnou nebe, ve mně hřích, dva věrní lodi vodí a tak dále. Takže několik tam je hodně a on má takový trefný třeba dvojverší, když se třeba s Františkou bavíme o ambicích nebo s někým, tak vždycky si řekneme to jeho dvojverší, kdybych měl ambice, měl bych jich ještě více.
0: Marta Veselá Jirousová ilustrovala knížku svého otce Magor dětem. Není to básnická sbírka v pravém slova smyslu. Kromě básní v ní najdeme i texty, pohádky psané prózou. Také tahle knížka vznikala velmi pomalu. Na 3,5 roku zavřený Jirous neměl s dcerami, kterým tehdy na začátku jeho vězení bylo 1,5 roku Františce a 1,5 roku Martě, celou dobu jiný kontakt než přes básničky a pohádky. Ale ani ty se k dětem nedostávaly jednoduše. Napsal dlouhou básničku o strašidlech, ale cenzor ji nedovolil poslat. Nakonec se podařilo s vězniteli uzavřít kompromis. Směl napsat asi 3 verše do dopisu. Později v dopisech posílal básně rozsekané na krátké verše hned za sebou, rozdělené jen dlouhými čárkami. Manželka Juliána je dětem četla na pokračování.
2: Ptala se Františky Marta. Máme zavřený vrata? Nepolezou sem strašidla? Venku je tma, jak povidla. Vrata jsou samý železo. Tudy k nám strašidla nevlezou. Viděli by je kohouti, co sedí vývě na proutí. A jak by na ně kokrhali, strašidla by se hrozně báli. A tak mi řekni, a honem, nemůžou spadnout komínem? Tak z toho neměj vůbec strach, spálili by se na tlapkách. Ale Františko, pověs mi, neschovali se do slámy? Jsou holí jako žížaly, vosiny by je píchaly. A nechce vylíst ze studny nějaký strašidlo záludný? V studni je zima a mokrý zdi, tam žádný strašidlo nehnízdí. Neboj se, Marto, neměj strach, můžeme zlobit v postýlkách.
0: V běžných pohádkách nevystupují skutečné děti, ale tady to tak je. Jirousovi dcery Františka a Marta jsou ve sbírce Magor dětem lirickými hrdinkami. V básních vystupují jednak jako skutečné holčičky, ale zároveň mohou prožívat neskutečné věci. Pro děti disidentů se obě staly pohádkovými postavami. Někým z knížky, takže některé dětské návštěvy ve Staré říši zíraly na Františku a Martu s vykulenýma očima. Knížka Magor dětem vyšla poprvé v roce 1986, ještě v samizdatu. Na pulty knihkupectví se dostala díky nakladatelství Torst ve vydání, které ilustracemi doprovodila Martinova dcera Marta Veselá Jirousová. Po roce 89 a několika dalších sbírkách vyšla Magorova suma, soubor téměř všech jeho textů za více než 20 let, celkem 13 básnických sbírek, z nichž 2 se tu objevují vůbec poprvé. Z posledních let jsou ceněné sbírky Ratus Norvegicus, z roku 2008 pak Okuje a Rok krysy. V roce 2006 byla Ivanu Martinu Jirousovi za celoživotní dílo udělena cena Jaroslava Seiferta.
3: Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.
1: Smutná je holka, když chlapa si vezme, co pořád sedí, co pořád je vězněn. Jaká pak láska, když chlapa má v kartouzích. Jednou tu holku ho milovat omrzí.
0: Ženy byly pro Ivana Martina Jirouse inspirací. Psal o nich, psal jim, psal pro ně, psal i díky nim. Oženil se 2x, poprvé s historičkou umění a básnířkou Věrou Vařilovou, která podobně jako on psala básně do samizdatových sborníků edice Petlice nebo spolupracovala s časopisem Vokno. Také ona byla autorkou několika textů pro skupinu The Plastic People of the Universe. To Věra donutila Ivana Jirouse dostudovat. V blízkosti fakulty totiž bylo příliš mnoho hospod a tak do školy většinou nedorazil. Nebýt jejich výhrůžek, že se s ním rozvede, pokud nenapíše diplomovou práci, vysokou školu by zřejmě nikdy nedokončil. Po rozvodu s Ivanem Martinem Jirousem měla Věra Jirousová s filozofem Jiřím Němcem syna Tobiáše, který přijal Jirousovo příjmení. Dnes je z něj básník, spisovatel a herec.
1: Nebe polité inkoustem, růžově hlohy kvete zem, vlahé se chystá povětří na loktech pohoupat vás 3. Přesto ti trochu zamrazí, když vkládáš hlohy do vázy, vždycky už budeš vidět v nich hlohy ze dvora v kartouzích. Po mojí levici pokojně usnul vrah, usnuli andělé ve hlohů korunách, a ty už taky spíš, který jsem svoji touhu schovat se pokusil do básně o hlohu. Zlíbil se Bohu nechat vyrůst hlohům, zlíbil se Juliáně ve váze se dívat na ně, a já, až se ven dostanu, zlíbám Juliánu.
0: V roce 1976 se Martin Jirous oženil s malířkou Juliánou Strickovou. Pocházela z malířské rodiny Florianu ze Staré Říše na Vysočině a sama je také malířkou. Martin se za ní z Prahy přestěhoval, ale pro nikoho to nebylo jednoduché.
2: Oni se potkali nějak v hospodě naši a táta tam něco dělal, nějaký výtržnosti, a mamě se to líbilo, asi to jako nějak imponovalo a už o něm věděla, protože tenkrát psal do té výtvarné práce. On zhruba taky věděl, kdo jsou Florianovi a tak, takže se nějak prostě dali dohromady. No. Mámy rodiče si myslím, že ho přijali celkem dobře. Tak jako byly tam určitě nějaký třenice, protože mámy tatínek byl taky takový hodně dominantní. A babička konec konců taky nebyla žádná tichá voda, takže právě proto si myslím, že se pak odstěhovali vlastně z toho společného domu a bydleli jsme v takovém malém domečku tady ve Staré Říši v podnájmu a tam jsme byli sami, tam to bylo strašně pěkný. Jenomže to bylo to, že to nebyl žádný idylický rodinný život, ale táta byl zavřený většinou, takže my jsme ho znali spíš z vyprávění. A byl to pro nás takový jako nepřítomný otec, takže potom, když se třeba z toho vězení vrátil, tak jsme ho vnímali zase jako někoho, kdo tam je navíc. Prostě jsme nevěděli, jak se k němu najednou máme chovat, když jsme ho znali jenom vlastně z dopisu a z vyprávění máminýho. A přes ty pohádky hlavně, protože máma nám četla ty pohádky, které nám psal do těch dopisů.
0: Když byl v roce 1981 odsouzen na 3,5 roku odnětí svobody, dcery Františka a Marta byly v té době úplně malé. Juliána zůstala ve Staré Říši s dětmi sama, ale ne úplně bez solidární pomoci ostatních z undergroundu.
2: Nám právě pořád někdo pomáhal. Já dětství mám spojený s tím, že tam furt jezdili nějaký lidi k nám, většinou nějaký dlouhovlasí vousatí přátelé tátovi, a pořád nám tam pomáhali. To byla taková pěkná doba, že si lidi pomáhali a nikdo za to nic nechtěl a vždycky někdo přijel, něco nám tam složil, nám uhlí nebo nám opravil okna nebo... A ty lidi to dělali úplně jako automaticky a dělali to rádi a bylo to moc pěkný. Jo? A nikdo nepočítal s tím, že by za to něco chtěl. A i nám hodně pomáhala ta organizace Amnesty International. Nám posílali peníze a balíčky jako ze zahraničí. Takže my třeba v době, kdy byl táta ve vězení, tak jsme se neměli špatně, protože nám posílali právě spoustu věcí.
0: Zdálo by se, že po návratu z vězení bude rodině, která byla znovu spolu, lépe. Ve skutečnosti ale bylo soužití s rozervaným básníkem, kterého omezoval režim, daleko složitější.
2: On chtěl jezdit do Prahy určitě. Já si myslím, že on opravdu nebyl vůbec rodinný typ v tom smyslu, že by někde mohl být na jednom místě a tam šťastně žít až do smrti a zakládat kompost a pěstovat lilie. To sice jako si to tak maloval, že jo, ale on potřeboval společnost a byl taky exhibicionista, potřeboval nějaký publikum, když něco napsal, tak potřeboval to někomu někde číst v hospodě a byl to člověk úplně napěchovaný energií, takže ho to tady mučilo, tohle toho opravdu. Mámu to mučilo hlavně hrozně, to bylo strašný, protože ona, když byl zavřený, tak na nás byla sama a potom se vrátila, nebylo to jako moc lepší, no, protože žádná idylka se prostě nekonala.
1: Poprosím vroucně Marii Panu, ať ochraně Juliánu, modlitbu tichou pouštím zertu, opatruj Františku a Martu. Ve vykropeném domečku svěcenou vodou čekáš na mě, můj miláčku. Ovečky na obrázky jdou, jedna tam a dvě naspátek. Tak jsi mi to řekla kdysi, anděli kuchyňský. Holčičky tiše spí, do jejich dechu mísí se poklidné chroupání. To beran spásá pod okny rozkvětlý hermánek. Tak nějak zlatý věk vypadal asi. Odkud má přijít spása? Modře se leskne forma beránka nad dveřmi. Odlesk beránka na nebi, v kterého věřím. Ostříhá pastýř nebeský stádo v svém ovčinci. A náručí ho ochranné, v pokoře vás tři svěřím.
0: Ačkoliv Jirousovo druhé manželství nevydrželo, oficiálně se s Juliánou nikdy nerozvedli. Od rodiny však nakonec Jirous odešel. Poslední partnerkou Martina Jirouse byla písničkářka Dáša Vokatá. K jeho potomkům kromě dvou dcer patří i syn, kterého měl v Praze s Danielou Dektěvovou.
2: My máme ještě jednoho bratra nevlastního, který ale je tátův syn. Ten se jmenuje Daniel Dektěv a toho jsme právě skontaktovali teďka víceméně po tátově smrti. Jako věděli jsme o něm, ale skontaktovali jsme ho, nebo začali jsme se stýkat, až když táta umřel. On je mladý, je mu 19 a jako z toho jsem úplně nadšená, z toho bráchy novýho. Protože prostě cítím, že to je naše krev, jo? Že je tátově strašně podobný i fyzicky a má stejně blbej humor jako my a je to prostě, jako kdyby jsme se znali úplně od jak živa.
0: V některých životních obdobích bylo těžké rodinné vztahy udržet. Přesto zůstaly dcery i po rozpadu vztahu rodičů s otcem v kontaktu.
2: My jsme s tátou nikdy neměli takový vztah, že by jsme si padali do náruče a pusinkovali se. To my jsme doma nikdy nedělali, ani s mámou. Jo. To zase u nás bylo takové, jako, že jsme se strašně měli rádi, věděli jsme to, ale nepotřebovali jsme si to nějak říkat nebo dávat najevo. Ale měli jsme se moc rádi a prostě jsme to věděli a s tátou jsme se mnohdy jako hádali a protože třeba Františka, když s ním měla nějaký spor nebo nějaký konflikt nebo nějakou výměnu názorů, tak ona prostě říkala, to nemá cenu jako se s tebou hádat a byla úplně v klidu. A já jsem to nevydržela a já jsem se s ním jako začala se mu nějak oponovat a to vždycky byly jako hrozný výstupy, ale furt jsme u toho věděli, že se máme rádi a vždycky se tak dobře dopadlo.
0: Básnický talent se asi dá zdědit. Františka Jirousová získala v roce 2000 cenu knižního klubu za román Velmi vzdálený oheň a o 11 let později další cenu Jiřího Ortena, která se uděluje spisovatelům do 30 let za román Vyhnanci. I Marta píše básně a také ona maluje.
1: Když uléhají bránky za obzor na západ, půjdeš, Františko, taky spát. Když vítr, který pás sily, ulehne na souratě, zavřou se oči Martě, usne a spí. A andělíčci přiletí na čela postýlek. Vůně dne rozloží se v snech a s vůní noci promíchány obalí něžné usínání. A zahrady se naplní rosou a milostí. Svěceným zrním ptáky v hnízdech, andělé pohostí.
4: Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.
0: Revoluční měsíc, listopad 1989, strávil Jirous ve vězení. Měl tam zůstat až do února příštího roku, ale hned týden po 17. listopadu byla vyhlášena Husákova amnestie. Martin Jirous z vězení vyšel 25. listopadu. Brzy poté se stal členem českého pen klubu. Doma byl zároveň v Praze, kde mu byt za symbolickou částku pronajímal Karel Schwarzenberg a zároveň na Vysočině, na statku v prostředním Vydří u Dačic. Aby se přátelé z undergroundu mohli scházet i po revoluci, konal se na něm každý rok festival Magorovo Vydří. Ten se později přestěhoval na Skalákův mlýn v Meziříčku u Želetavy. Mezi přátele Martina Jirouse v posledních letech patřil i salesiánský kněz Ladislav Herián.
5: Já jsem o Martinovi slychával už dřív, protože z naší vesnice, odkud já pocházím, tak tam byl Radim Hložánka, který s Martinem seděl. Martin taky v labutích písních o něm napsal báseň. No a on seděl za samizda, tak já jsem mu pomáhal s tím někdy, tak mi vyprávěl právě o Martinovi taky, no, ale osobně jsem ho potkal, až když jsem přišel do Prahy.
0: Básník Jirous působil na veřejnost často jako radikální bojovník proti komunistům, jako hlasitá připomínka české zbabělosti, který se pod vlivem alkoholu dokázal chovat agresivně, mluvit vulgárně, pouštět se do konfliktů. Z jeho poezie je ale jasné, že uvnitř byl člověkem čistým, něžným a milujícím. Jeho blízcí věděli, jaký je doopravdy, a výstřelky mu odpouštěli.
5: Tak já myslím, že to je prostě takové klišé, že Martin, že to byl takový, já nevím, násilník, nebo to on taky takový podle mě nebyl, on se tak někdy projevoval, ale to byl taky normální, krásný, citlivý člověk, s kterým, když jsem já mohl být, tak jsem byl naplněný tou jeho osobností, protože všechno, co Martin říkal, tak to nebyla nějaká vata, všechno to bylo hezké, no. Přijeli jsme někam do hospody a všude všichni znali a on si z těch lidí dokázal dělat srandu.
0: K opravdovému poznání Jirousovy povahy bylo nutné znát i jeho poezii. Jedině tak člověka neošalili jeho vnější projevy. Svou roli určitě hrály i pobyty za zdmi věznic.
2: V pubertě jsem ho dost těžko snášela, protože to bylo zrovna takový období, kdy on hodně chlastal, a potom jsem si k němu jakoby znova našla cestu až přes jeho poezii právě, že jsem si někdy v 17 letech přečetla právě Labutí písně a jeho básně a pochopila jsem, že z velké části za to, jaké je, může třeba to dlouhý věznění. On byl opravdu 8,5 roku ve vězení, a to mnohdy opravdu s těma nejtěžšíma zločincema. A to není žádná sranda, to musí člověka změnit, i kdyby tam byl měsíc, i kdyby tam byl prostě 14 dnů, tak si to bude pamatovat celý život. A on tam byl 8,5 roku. Takže si myslím, že on by byl úplně taky jiný, kdyby nebyl v těch kriminálech.
0: Tak jako všechny své niterné pocity schovával básník Jirous do poezie, vypisoval se v básních i ze své pevné víry v Boha, Krista a Panu Marii. V jeho verších nikde nechybí ani pokora.
5: On byl člověk, který byl určitě hluboce věřící. Jednou se ho ptali na nějakém kulatém stolu k 17. listopadu, jak všechno ta vězení prožil. On říkal díky víře, říkal no. Bylo to takové hodně intimní, ta jeho víra, a on se o ní nebavil moc. A když se o ní bavil, tak bylo spíš to tak, jakože reagoval na nějakou blbost, co někdo řekl, tak prostě ho seřval. A určitě tu víru dával do té poezie, že jo. Ta poezie je taková mystická. Jednou jsem taky spočítal, že když je ta Magorova suma, tak jsem si tam vzal ten rejstřík, že asi ve 40 básních tak píše o Paně Marii. A to žádnou ženu tak neopěvoval jako Panu Marii. To mě docela překvapilo, mě samotného.
1: Milost máš, Pane, v srdci svém, odpust mi, prosím, odpust jen, že jsem takový, jaký jsem. Tak nevím, když modlit se neumím, jestli modlitby skládat smím. Nedbaje, co si myslí Řím, k Panence Marii hovořím.
5: Ty jeho poslední básně, tak mi přijde, že jsou tak, že nejsou o té době, ale spíš o jeho duši, nebo já vím, že když vydal tu sbírku Okuje, tak jsem byl svědkem, jak několik lidí na to reagovalo, byla vlastně předposlední sbírka, proč tam pořád píše o smrti, že jo, a že to tak jako lidi cítili takový nějaký tón prostě v té poezii. Já si myslím, že on tu dobu tak jakoby neglosoval v těch básních, že on v ní

0: knížky a detektivky nebo cokoliv četl, ale když byl v té depresi, takže nebyl schopný nic tvořit.
1: Takže jak dlouho, Bože, ještě snesu, že žiju v ustavičném stresu, tak dlouho, jak se tobě zachce, potrvá moje frustrace. Pokorný jsem, přemáhám strach, dnes budu tě prosit v modlitbách, abys mi aspoň potom všem položil do úst básním všem.
2: Po roce 1989 vyšlo Martinu Jirousovi celkem 5 nových básnických sbírek. Magorova Vanitas, Ubíječ labutí, Ratus Norvegicus, Okuje a Rok krysy. Zvláště poslední dvě se setkaly s velkým ohlasem a sklidily úspěch. Přestože se na dlouhé období na konci života Martin Jirous vzdal alkoholu a zcela abstinoval, zdravotní potíže se přesto přihlásily. Zemřel náhle 9. listopadu 2011 před nástupem další léčby v nemocnici. Zádušní mše se konala v pražském kostele svatého Ignáce právě 17. listopadu 2011 a sloužil jí biskup Václav Malý. Pohřeb se pak konal v klášterním kostele Panny Marie Karmelské v kostelním Vydří a sjelo se na něj přes 1000 lidí. Ivan Martin Jirous byl pak uložen na místním hřbitově.
0: Když jsem se dověděl, že Martin zemřel, tak jsem hnedka volal Juliáně a říkal jsem, že jestli by chtěli, takže bych ho rád pohřbil. No a Juliána říkala, že by byli rádi, takže jsem vlastně ho pohřbil. No. Tu atmosféru, která tam byla, tak vytvářeli všichni ti lidi, kteří tam byli. Že to nikdy to není. Třeba mi někdo řekl, jak jste to vedl, to bylo pěkné. To tak jako není. Je to tak, že vlastně ti lidi, všichni, kteří tam jsou, tak ti vlastně vytvořili tu slavnost. A ti lidi byli tak naladění, protože byli k tomu Martinovi, měli všichni vztah nějak, byli jim nějak jako ovlivněni, že jo, tak já bych řekl, že to byla vlastně poslední Martinova akce.
2: Po smrti Ivana Martina Jirouse vzniklo občanské sdružení za záchranu Magorova statku. Dcera Františka pracuje na vybudování památníku.
3: Františka vlastně, protože máma s tátou na ní nechali převíst ten statek ve Vydří, nebo to, co z něho zbylo, tak jí napadlo, že bychom mohli založit občanské sdružení a že bychom tam mohli třeba vybudovat časem nějaký památník. Takové místo, kam by třeba jezdili lidi, kteří tátu obdivovali, nebo kteří ho znali, kteří obdivují jeho básně, nebo jenom třeba lidi, kteří čerpají inspiraci pro svoje vlastní dílo, protože to místo je moc hezký a ty lidi to tam opravdu tahne. Já třeba, když jsem v kostelním Vydří na hrobě a jenom tam jsem třeba hodinu, něco tam sázím nebo zalejvám, tak za tu hodinu tam vždycky někdo přijede. Třeba i 2 nebo 3 nějaký delegace lidí a tátovi tam dávají labutě a několik piv tam má zavřených a lístky na plastiky tam měl a spoustu věcí a předmětů a opravdu to tam na tom hrobě v uvozovkách velmi žije, tak jsme si říkali, že ty lidi to tam tahne na ty místa a třeba by je to tahlo právě i na ten statek, že by to bylo takové místo setkávání tady těch komunity lidí. To občanské sdružení má velmi kladnou odezvu a lidi právě posílají ty členské příspěvky a dávají nám tímto způsobem dary na to, abychom to tam nějak vybudovali a i pomáhají a je to pěkný, no, nabízí nábytek a že tam pomůžou něco vyklidit nebo teďka tam nějaký místní lidi čistili studnu, což je právě super, protože Františka by chtěla i do toho zapojit místní lidi, ty tam na něho rádi vzpomínají a zatím je to funguje překvapivě dobře, no, tak uvidíme, snad se nám bude dařit i nadále, no.
1: Modré hory na obzoru sám budeš pozorovat. Samozřejmě nejlepší je se zabít. Ale přece i po smrti v očistci u prázdných hrnců sedět budeš sám. Vypni to. No.
4: Tolik dnešní životopisy věnované osudům Ivana Martina Jirouse, jedné z nejvýznamnějších postav československého undergroundu. Pořad připravila Dáša Kubíková, komentář četl Petr Soumar, režii měl Petr Hladík.
5: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
6: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
5: Český rozhlas Pohoda.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Buďte pozdraveni, milí přátelé. Spoza pomyslných světel Ramp vás za autora pořadu Jiřího Kasala vítá při jeho poslechu Martin Šustr. Tentokrát budeme vybírat z klenotnice soulu, tedy stylu, kterému vždy dominovali a stále dominují interpreti tmavé barvy pleti. Jeho dlouhodobou stálicí je zpěvačka Gladys Knight, která vešla do posluchačského povědomí společně se svou skupinou The Pips. Celé 20letí od příchodu byla tato interesantní dáma na scéně populární hudby ve středu pozornosti a v roce 1996 byla uvedena do rock'n'rollové síně slávy. Je tedy mnoho dobrých důvodů, proč věnovat Gladys Knight samostatnou půlhodinku.

Ta písnička, která uvedla miniportrét velké osobnosti soulové hudby Gladys Knight, se jmenovala Operator a představovala časné období její kariéry, která ale začala už v 8 letech. V tomto věku totiž vyhrála televizní soutěž amatérských zpěváků a přinesla domů slušný obnos 2000 dolarů. Historický okamžik však nastal až při oslavě 10. narozenin jejího o 2 roky mladšího bratra Meralda. Byla to potěšující událost pro celou Knightovic rodinu, v níž sborový zpěv zaujímal vždycky výsostné postavení. Gladys si totiž zaspívala nejenom s oslavencem Meraldem, ale i se sestrou Brandou, bratrancem Williamem a sestřenicí Eleanorou balady a oblíbené gospely. Všichni zjistili, že jim to dohromady velmi dobře jde. Vytvořili vokální rodinnou skupinu, která zpočátku nalézala útočiště v baptistickém kostele v Atlantě, ale po nějakém čase se o jejich umění dozvěděli i lidé za zdmi církevního stánku.

Pošťák jde po ulici a vypadá to, že mi nese dopis. Počkejte, jenom se podívám, jestli není od mého chlapce. Byl to dopis plný slz. Myslela jsem, že naše láska je tak silná, že ji nic nerozdělí. Jenže dnes jsem zjistila, že jsem se mýlila. Tak tato smutná slůvka zpívala ve svém raném hitu Letter Full of Tears, dopis plný slz, Gladys Knight. Mluvili jsme o zrodu rodinného zpěváckého souboru s ústředním postavením Gladysina hlasu. O tom, že může před sebou mít slibnou budoucnost, se ji snažil přesvědčit další bratránec James Woods, kterému se přezdívalo Pip. Ten se stal také manažerem pokrevně spojené skupiny, jejíž členové ji podle něj pojmenovali. Gladys Knight and the Pips své schopnosti zkoušeli v nočních atlantských klubech a při nedělních mších. Bratranec James Pip Woods domluvil v létě roku 1957 natočení písničky Whistle My Love, Zapískej moje lásko. Úspěch nahrávky nebyl žádný. Důležitější bylo, že Gladys Knight and the Pips předskakovali při vystoupeních nastupujících hvězd Jackieho Wilsona a Sama Cooka. Následující rok skupina zařadila do svého repertoáru, jak se později ukázalo, svou nejdůležitější skladbu Every Beat of My Heart, každý úder mého srdce. Nejprve ji Gladys Knight and the Pips natočili pro soukromou firmičku Huntem z Atlanty, která zanedlouho pásek s ní prodala známější společnosti VJ z Chicaga. Je zajímavé, že stejnou písničku natočili ještě na single s etiketou značky Fury z New Yorku a tak téměř souběžně se na hitparádě objevila Gladys Knight se svým kvartetem se shodnou písní, ovšem v rozdílných verzích. Daleko úspěšnější byla ta starší od VJ Records. V červenci 1961 to dotáhla až na 6. místo amerického hitového žebříčku. Tady je.

Skrze zamlžené oči vidím osamělé nebe a opuštěnou cestu do Babylonu, kde je moje rodina a moje země. Nebesa ví, že tam patřím. Tak to je pouhý úlomek z textu slavného songu Every Beat of My Heart, který si jenom velmi lehce pohrával s biblickými motivy. Tuto písničku skupina Gladys Knight and the Pips natočila na desku několikrát, jak jsme již ostatně naznačili. Jedna z těch verzí je z roku 1970 a to už se ocitla čtveřice hlavní zpěvačky a podpůrných mužských hlasů ve stáji mocné značky Barryho Gordyho Tamla Motown, řečeno sportovně automobilovou hantýrkou. Kontrakt byl započat v roce 1966 a byl vlastně vysvobozením z jistého bezradného vznášení se ve vzduchoprázdnu Gladys Knight and the Pips. V Motownu, v detroitské továrně na soulové hity, se sice museli podřídit tamní stylové a aranžerské mašinérii, ale přesto si nenechali vzít gospelové kořeny, což je pravděpodobně nejzřetelněji cítit v překrásné baladě If I Were Your Woman, Kdybych byla tvou ženou z roku 1970.

Gladys Knight and the Pips sice nepatřili k nejhýčkanějším hvězdám komerčně nejúspěšnější gramofonové firmy orientované na soulovou hudbu. K těm náleželi Marvin Gaye, Temptations, Four Tops, anebo Diana Ross a Supremes. Přesto si sestava z Atlanty udržovala stabilně dobrou úroveň svých nahrávek a čas od času vystoupala do vyšších pater hitparád. Nejvýše se to podařilo v roce 1973 se skladbou Neither One of Us, Nikdo z nás. Obsadila druhou příčku amerického hitového žebříčku podle časopisu Billboard. Nad to byla odměněna cenou Grammy za nejlepší skupinový vokální výkon téhož roku. Nemůžeme nic předstírat kvůli nějakým hloupým důvodům. Nechme to teď být. Myslím si, že nikdo z nás nechce být první, který tomu druhému řekne s Bohem.

Jak šel čas, měnily se módní trendy a jim se s většími či menšími zdary snažili přizpůsobovat i Gladys Knight a její Pips. Jejich společná cesta pokračovala až do konce 80. let, kdy se odtrhli dlouholetí členové této formace Edward Patton a William Guest, aby se na plný úvazek věnovali obchodování se zmrzlinou ve velkém. Půvabná Gladys dostávala občasně nabídky od televizních produkcí. V roce 1985 se třeba objevila v sitcomu Charlie and Company. Rok na to se spojila se Stevem Wonderem a Eltonem Johnem, aby asistovala Dionne Warwickové při natáčení charitativního singlu na pomoc postiženým chorobou AIDS That's What Friends Are For. Z nahrávky se stala jedna z nejprodávanějších desek tohoto období a na závěr pořadu o velké soulové hvězdě Gladys Knight vám tuto skladbu zahrajeme.

Dospívala superhvězdná čtveřice Diane Warwicková, Stevie Wonder, Elton John a Gladys Knight. A tím také pro dnešek pohasínají světla ramp. Od mikrofonu vám i z autora pořadu Jiřího Kasala přeje pěkný den Martin Šustr. Yeah.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn. Na zahrádce něco rila.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Hezký den všem posluchačům Tandemu přeje Jan Rosák. Kdykoliv se v kalendáři objeví nějaké volné dny, tak se snažím trávit je dvojím způsobem. Jednak sportem a jednak také návštěvou galerií u nás i v cizině. Nejsem vůbec žádný odborník na výtvarné umění, nýbrž laik, který ale za to rád objevuje a obdivuje. Dneska mám jedinečnou příležitost dozvědět se o umění něco víc. Pozvání do Tandemu totiž přijal odborník pro obor dějiny a teorie umění, pan profesor doktor Vojtěch Lahoda. Vítám a zdravím vás, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jestli byla vaše cesta za uměním přímá, tak třeba i to prozradíme posluchačům hned po písničce.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Můj host, profesor doktor Vojtěch Lahoda, narodili si se nepletu v Praze, vidíte. No a jestliže jsem se ptal před písničkou, tak jaksi řečnicky, jaká byla vaše cesta za uměním, jestli byla přímá nebo ne, tak předpokládám, že začínala stejně jako u nás u všech. To znamená, první setkání s uměním bylo asi nějaké Leporello.
2: To asi jo, to určitě. Leporello, knížky samozřejmě, obrazové a tak dále. Ale taky je to prostředí Prahy, pochopitelně, poněvadž Praha je velmi sugestivní a když jste trošku vnímavý, tak se do vás zatne. A já jsem vyrůstal na Ořechovce, což je takové to jedno z prvních zahradních měst, které vyrostlo za první republiky a podělili se na tom významní čeští architekti. A to město vlastně tenkrát, když jsem trávil mládí, tak ještě, nebo to vlastně ta čtvrť měla takový ještě kolorit trošku periférie, poněvadž my jsme třeba mohli si hrát na ulici fotbal, hokej, tam nejelo jediné auto, což samozřejmě dneska pravda vůbec
1: ne, když si představím Ořechov dneska, tak to teda opravdu, to by bylo zdravý.
2: No to bylo, ano, přesně tak.
1: No ale to blízko Hradčan, blízko Malé Strany už, že?
2: Přesně tak, je to i vlastně z hlediska pěší distance je to dostupné do všech jako zajímavých koutů Prahy, ale hlavně mě tam fascinovala taková ta trošku kulisovitá a scénografická architektura, která místama se podobá té anglické architektuře, místama se holandský a tak dále. A mělo to takový lidský rozměr, vlastně samozřejmě ty domky tam nejsou ještě tak jako přebujele veliký. To se tam začaly později stavět ty vily, samozřejmě včetně losovy vily ve 30. letech, ale to byla pozdější kapitola. A já si tam pamatuju na to, že jsme chodívali ještě do kina Ořechovka. To byla ta centrální budova Vondráková, taková v tom trošku stylu jakoby art deco maličko, takový ten veselý národní styl dekorativní. No a tam v kině si pamatuju, že jsme dělali takové zlotřilosti, že prostě tam ještě byla freska na stropě. A to byl takový nějaký neobarok, takové dámy polonahé. A my jsme vždycky vzali trubičky od verzatilky a s takovým tím upláceným chlebem jsme stříleli potom a teďko samozřejmě jsme se chlubili, které ty rány jsou čí a tak dále. Takže to bylo ještě opravdu takový, jako člověk má z toho potom dojem ex post, když třeba četl i nějaké Hrabalovy věci, takže že to bylo ještě taková ten poklidný středostavovský jako život, který člověk jako zachytil. Tak to byla jedna část vlastně toho dětství a ta druhá část byla spojena zase s jiným městem a ne s lokalitou, protože sestra maminky, která, po níž jsem asi dostal jméno, jsem byla Vojtěžka, takové jako zajímavé jméno pro ženu, tak jsme jezdívali za ní do Brna. A to Brno zase bylo trošku jiný město. To je město, které nemá takovou usazenou polohu jako Praha. Není to tak třeba na první pohled historicky zajímavé, ale má ohromnou moderní architekturu. A my jsme tam právě bydleli v té Masarykově čtvrti, kde poblíž jsou zase ty brněnské funkcionalistické domy, Krohovy a Wiesnerovy a tak dále.
1: Takže tohle vás už všechno v tom dětství, jak
2: no,
1: si zasáhlo?
2: Jako to si člověk spíš takhle...
1: Spíš jste to tušil, že to tam je.
2: No, spíš jste to tušil, a spíš je to takový ex post trošičku jakoby nějaký reflektování ty věci. Je to nějaký primární podnět a to vás vede vlastně k nějaký profesní činnosti.

0: Tandem glosuje.
1: Už v úvodu jsem naznačil, že mám takovou zálibu trávit volné dny, hlavně před koncem roku, kdy se opravdu jaksi ten život trošičku zvolní a zpomalí. I třeba návštěvou galerii u nás i v cizině. A když mám teď takovou příležitost a ve studiu je se mnou odborník pro dějiny teorie umění, pan profesor Vojtěch Lahoda, tak teď před vás předestřu takový problém, který u mě nastal. Snažili jsme se s naší partou, jaksi se kterou jezdíme za uměním a za vínem taky, do Vídně, ale taky do Prahy, tak trošičku tak porovnat. Jo, tu předvánoční Prahu a předvánoční Vídeň. A zatímco v Praze jsme kolem toho staroměstského náměstí narazili na jedinou takovou velkou výstavu, Reinkovu, tak ve Vídni přece jenom tam bylo teda opravdu těch příležitostí mnohem víc. Mangrit, Šíle, Klimt, Kokoška. Tak čím to je, že ta třeba Vídeň nabízí toho mnohem víc než Praha?
2: No ta odpověď je asi velice složitá, ale na druhou stranu je velice jednoduchá. To má dvě stránky. Samozřejmě, že to je prostě v institucích a v tom, jak instituce jsou schopny takovéto velké projekty dělat. Faktem je, že tyhle projekty vlastně musí dělat nějaká instituce, která je schopna je zafinancovat. A k tomu je potřeba taková podpora finanční, kde si nejsem jistý, jestli u nás jsou třeba takové jako finanční instituce, jako třeba je Kunstforum Austria v Rakousku, která sama pořádá vlastně té banka a pořádá sama výstavy toho typu, jako je právě Magritte, když tohle to bylo v Albertíně, tuším, ale prostě tam dělali výstavy třeba Maleviče a tak dále. To je jedna věc, vlastně ta finanční, ale druhá věc je i taková ta, řekl bych, personální a nějaká otázka výhledu do budoucnosti. Ve světě dneska je běžné, že se dělají kooperativní výstavy, že prostě jedna výstava jde na tři místa ve světě a každá ta instituce se na tom nějakým způsobem podílí. A samozřejmě, že to přináší výhody pro každou z těch, řekněme, dvou nebo tří institucí, pokud je to ve třech místech. A to si myslím, že je bohužel věc, která se u nás vlastně vůbec nedělá. To prostě z nějakého důvodu, který mi není úplně jasný, existuje velice málo spoluprácí tohoto druhu. Já jsem jako nedávno spolupracoval na výstavě, která byla v Tate Liverpool. Odnož vlastně té Tate Modern v Londýně, tak mají tak velkou vlastně galerii v Tate Liverpool. Bylo to o Picassovi v 50. letech, Picasso a Levice. A ta výstava právě šla do Albertiny jakožto výměna záležitost. A pak šla ještě do Kodaně, do Louisianie. Čili samozřejmě tímhle přesunem se i určité věci jaksi zlevní. Jsou výhodné samozřejmě pro ty instituce, třeba ta Vídeň má dodané texty už, které se přeloží jenom do němčiny a tak dále. Čili vlastně je tady daleko větší možnost flexibility a prostě ty kooperace.
1: No, čím to, že se Praha do takového řetězce zajímavého a přínosného nezapojí?
2: To je opravdu spíše otázka na vedoucí těch institucí. Třeba jako určitou výjimkou možná byla výstava Decadence Now, která byla v Rudolfinu, a která, pokud si pamatuju, byla možná jednou z prvních výstav za posledních, řekněme, nechci přehánět, ale 20 let, která byla vytvořena českým kurátorem a shromáždila věci ze zahraniční, většinou ze západu. Což je vlastně jako ten standardní běžná internacionální práce jako kurátora samozřejmě a té instituce. To znamená, že to byla mezinárodní výstava, která byla jedinečná, která měla svůj vlastně jako určitý dopad nejenom v tom našem prostředí, ale v celé střední Evropě a tak dále. A to si pamatuju, že pokud vím, tak byla jediná věc vlastně.
1: Určitě, my jsme třeba loni s velikým nadšením konstatovali, že v obecním domě je Modigliani, zašli jsme tam, bylo tam pár obrázků, takže to bylo spíš tristní, než pozbuzující.
2: To je právě to, že občas se objevují výstavy takového jako zvláštního charakteru, kde vlastně na to jméno se nalákají diváci, vystaví se tam desítky fotografií, pár obrazů, z nichž možná u některých zase odborníci si nejsou ani jistí, jestli je to pravé, nebo není pravé. A to je takový zase, tím se to zase trošku znevažuje vlastně ta kategorie toho mezinárodního umění, které by k nám mělo přicházet v nějaké skutečně jako kvalitnější podobě. Že jo?
1: Je to škoda, protože si myslím, že na to by se do Prahy přilákala zase velikánská suma návštěvníků, kteří by pod dojmem toho, že uvidí úžasné umění, tak by přijeli i do Prahy. Jako
2: já si myslím, že jo, ale je to, je to práce na dlouhou tráť, je to práce vlastně, musí to začít nějakýma třeba menšíma krokama, protože asi to není úplně jednoduchý, ale skutečně je to práce na desetiletí. Není to otázka změny během jednoho roku, si myslím.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: No a dostáváme se zpátky k osobnosti mého dnešního hosta, odborníka přes dějiny a teorii umění, pana profesora Vojtěcha Lahodu. K vaší osobnosti, tím mám na mysli tedy, jak jste se propracoval vlastně od mladého hocha, který sice byl utvářen zajímavým podhoubím Prahy a Brna, ale kde potom vykrystalizovalo vaše už téměř profesionální zaujetí pro umění.
2: No, tak to bylo asi někdy na tom gymnáziu, prostě na konci základní školy.
1: Jste chodil v Praze nebo?
2: Jsem chodil v Praze, ano, na Keplerovo gymnázium. Tam ani to zase nebylo nějak vlivem té školy, možná, že to bylo, že třeba doma jsme měli docela relativně slušnou knihovnu, ale tam mě zajímala historie. A pak mě zajímalo výtvarné umění, ale spíš z hlediska té aktivní stránky, to znamená skoro jako každý historik umění, který se dostal na dějiny umění, tak jsem kreslil a maloval. Že jo? To jako se říká, že historici umění jsou vlastně nesaturovaní umělci. A neplatí to samozřejmě vždy a všude, ale něco na tom bylo. Takže já jsem prostě měl zájem o to výtvarné umění z hlediska té praxe. Jako četl jsem si prostě nějakou literaturu, třeba mě fascinovaly dopisy Vincenta van Gogha a takovej ten mesiářský trošku až to poslání umělce, kdy vlastně můžete být málem až takovým jako knězem, jako což u van Gogha, že on se tím chtěl stát dokonce, ale pak to převedl do toho umění, že vlastně tak nějaký poselství, tak to mě jako tak strašně, to mě vábilo. Pak mě fascinoval právě ten, s tím hovořil o tom Magritovi, tak mě začal strašně fascinovat surrealismus a za první brigádu jsem si koupil monografii Magrita z nakladatelství Svítem Sen Hudson, takovou ještě do dneška, Suzy Gablik to napsala, takovou docela slavnou. No a tak jsem měl, ale byl jsem zaměřený skutečně, že jsem si myslel, že prostě třeba mám nějaký talent, takže budu malovat. No a dělal jsem zkoušky na akademii, které jsem neudělal a jako druhou školu jsem tam napsal dějiny umění, tam jsem se dostal, takže tím to bylo naprosto potom rozhodnuto, protože já jsem samozřejmě tohle to nepřehodnocoval, to bylo prostě už daný z hůry a nakonec vlastně musím říct, že pak taková ta teoretická reflexe, ta slovní reflexe umění mi asi vyhovovala jako víc než samozřejmě to kreativní tvoření, protože možná jsem proto měl o něco větší buňky.
1: Já si myslím, jestli jste nebyl jaksi příliš psychicky v pořádku, protože pochopil jsem po několika zhlédnutých výstavách, teda v poslední době hlavně, no. Abych zase nebagatelizoval, že takový ti opravdu veliké zjevy, jaksi avantgardy a třeba surrealismus, vždycky museli být trošičku jaksi malinko vyšinutí, ať už se jedná o Šíleho nebo Margrita.
2: No to je jasně, no tak to je dobrá poznámka. Jako to, možná, že jsem byl, ano, máte pravdu, že jsem byl jako až moc...
1: Příliš v pořádku,
2: příliš moc normální.
1: Ano.
2: Moc normální.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Můj dnešní host, profesor doktor Vojtěch Lahoda, je v současné době na katedře pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, je to pravda, víte? Ve vašem, dá se říct, jaksi centru zájmu je především česká moderna a avantgarda, ale spolupracujete s nejrůznějšími galeriemi, třeba děláte komentované výstavy a podobně, taky publikujete. Co byste teď třeba v současné době mohl jaksi z těch výstav, i když jsme o nich mluvili, takže prostě Vídeň to není, ale přece jenom se tady pořád něco děje, ano, naštěstí. Ano. Co byste tak třeba mohl doporučit, co vás opravdu zaujalo a co by neměl milovník umění u nás opomenout?
2: Ano. Tak já bych ještě jenom doplnil, že současně ještě pracuji na Akademii věd Ústav dějin umění, takže vlastně to přednášení je součástí samozřejmě profese, ale je to částečný úvazek na té univerzitě. Já to mám hrozně rád, tu práci se studenty, protože to neustále vás to udržuje v jakési aktivitě a musíte být vlastně připraveni. Není to o tom, že prostě tam můžete přijít a vychrlit to ze sebe.
1: Navíc je to obor, který určitě jaksi hodně tedy navštěvovaný.
2: Ty počty jsou docela velké. V ročníku tam, do prvního ročníku se třeba bere až 40 lidí. Ale samozřejmě pak je otázka, co ti chudáci teda pak budou dělat.
1: No co budou dělat, to je otázka.
2: No tak, ale oni jsou dneska nastaveni opravdu už tak, a to jsem se bavil s pár studenty, že vlastně dneska je pro ně podstatný spíš ten titul, než aby měli přesnou jasno, že budou pracovat v tomhle vymezeném úzkém oboru. Ale abych se ještě vrátil k té otázce toho těch nějakých aktualit současných, ano, tak já bych tady zmínil asi dvě věci, které jsou, jedna je taková spíš jakoby regionální, ale já to považuji za stejně důležité, jako jsou takové ty velké prostě výstavy. A sice jsem se podílel na otevření stále expozice malíře, který se jmenuje Jan Autengruber. Není tak u nás v Čechách příliš známý, on zemřel v roce 1920, působil na Mnichovské akademii a vlastně většinou působil v zahraničí, v Itálii a tak dále.
1: Je to Čech původem.
2: Je to Čech, narodil se v Pacově a ten Pacov jako se ukázal být natolik vstřícný a takový vlastně si váží jeho odkazu, poněvadž má ve svých sbírkách to tvorbu, takže teďko renovovali za evropské peníze zámek krásný v Pacově a tam jedno celé velké křídlo je věnováno tomuto Janu Autengruberovi. Takže kdo pojede o vánočních svácích kolem Pacova, mělo by to být otevřeno i o Vánocích, tak bych doporučoval se na to podívat, protože je to skutečně výborný malíř takového akademického a jemně expresionistického jako ladění. Mohli bychom možná některé jeho věci, takový ty radikálnější, srovnat třeba se skupinou Osma u nás, ale on se do toho českého kontextu vlastně nedostal. On byl úplně jako vyřazen, takže není, říkám, příliš známý. Tak to je jako jedna věc, kterou jsem tady chtěl nabídnout, a ta druhá, na tom jsem se teď také podílel s kolegy, a to jsem pracoval pro Galerie výtvarného umění v Ostravě, a to je výstava českého modernismu, která se jmenuje tak trošku záhadně Černá slunce. A podtitul je Odvrácená strana modernity 1927 až 45. A je to přehlídka zejména 30. let, ale jak ta data ukazují, jsou tam i je tam přesun vlastně z toho konce 20. let a potom do poloviny 40. let. A je to vlastně o tom, že ve 30. letech ten modernismus a i avantgarda vlastně už jako ztráceli takový ten etos toho objevení nového světa, nové utopie, nového životního stylu. A stále více se začíná zasekávat do vědomí a psychy těch umělců jakési něco, co se je metaforicky nazváno černé slunce, jakési černé skvrny, to znamená prvky melancholie, nostalgie, těžkomyslnosti, smrti. A vlastně jako lakmusový papírek to umění začíná reflektovat tu dobu, která se začíná, mraky se začíná stahovat, že jo, a jeden obraz nazval Josef Čapek z těch 30. let Těžko, takže začíná být těžko. A právě o tom motivu, o tom těžku je vlastně de facto ta výstava. Protože tam je to vlastně založeno na dvou obrazech, kde ten motiv Černého slunce skutečně je. Jeden obraz je to Františka Hudečka z roku 1932, jmenuje se Zatmění slunce. A další obraz je od Karla Černého, je to z roku 1945, jmenuje se Naříkající ženy, a to Černé slunce je tam vlastně zase výrazem takové takové té negativní stránky doby války, vraždění a tak dále. A to Černé slunce je samozřejmě jako básnická metafora, která byla velice často používána v romantismu, Gérard de Nerval to používal, je to vlastně ta negace toho svítivého životodárného slunce, něco, co se přetáhne, nějaký háv temný, který se přetáhne přes to slunce a vlastně ten pocit je tím pádem dán jako do nějaké této polohy.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Vojtěch Lahoda, odborník v oboru dějiny a teorie umění, je dnes hostem tandemu. Povídáme si o některých výstavách, na nichž spolupracuje a spolupracoval, ale řekl bych, že nedílnou součástí a důležitou součástí vaší kariéry a vaší činnosti je také publikační činnost. Čili publikujete věci ohledně českého malířství, zrovna té české moderní avantgardy. Řekněte, zacitujte pár tedy jaksi titulů.
2: No tak z toho českého jsem tak... Je to monografie třeba Karla Černého, je to velká výstava věnovaná Zdeňku Rikrovi, která měla katalog z roku 2000, je to monografie Emila Fili, monografie Český kubismus z roku 1996, potom taková velká kniha byla věnována Vincenci Kramáři a jeho sbírkové činnosti, to byla výstava v Národní galerii v roce 2000 a pak tam ta výstava měla být přesunuta a reprízována v Musée Picasso v Paříži, ale bohužel Národní galerie se nedohodla tenkrát o zápůjčce svých Picassů do Musée Picasso, takže výstava nebyla, ale Francouzi byli natolik velkorysí, že vydali francouzský katalog neexistující výstavy.
1: To je zajímavé.
2: Takže ta kniha existuje. No a pak jsem ještě, jako mě vždycky zajímá nejenom to české umění, ale mě to zajímá v nějakém kontextu, a buď je to středoevropské nebo střední a východní Evropy, tak já často spolupracuji s některými institucemi nebo galeriemi ve východní nebo v střední Evropě. Zejména třeba v Litvě, kde jsem měl nějaké přednášky na univerzitě a kde jsem také byl spolukurátorem takové zajímavé výstavy o Čurlionisovi, malíři, který zase u nás není příliš známý, ale pro Litvu je to takový ikonický malíř, takový jako u nás Kupka, jako zakladatel takového abstraktnějšího symbolického stylu. On je výborný hudební skladatel, tak on propojoval vlastně hudbu a vizuální sféru.
1: No, vy jste zmínil taky osobnost Vincence Kramáře. Já se pamatuju, protože jsem bydlel v ulici Československé armády, kde je galerie Vincence,
2: ano,
1: nebo byla.
2: Ano, byla. Už byla. Tam není, už tam autosalon.
1: Že tam už byla autosalon. Ano. Galerie Vincence Kramáře, a chodil jsem kolem ní a říkal jsem si, kdo pak to ten Vincent Kramář byl asi. To byl veliký mecenáš, myslím.
2: Samozřejmě, že? No, tak to byla ohromná postava, která jako byla výjimečná nejenom tím, že měl neobyčejný čuch, aby se tak řeklo, na výtvarné dílo. Ta sbírka jeho Picassova, kterou on začal sbírat zhruba od roku 1910 do roku 1914, to je vlastně několik let před první světovou válkou, tak ta je považovaná za jednu z nejkvalitnějších vůbec, jako když přijedou zahraniční a na západě už je to celkem velmi dobře známo, ta jeho sbírka, ale ta schopnost opravdu vytáhnout v době, kdy se něco rodí, kdy to není ještě jakoby zažité, kdy to není nějak konstituované, tak vytáhnout tu kvalitu, tak to byla prostě úžasná. No a on samozřejmě podporoval i ty místní umělce, kteří byli na ten kubismus nějak napojení, takže zapůjčoval ty svoje věci na výstavy skupiny výtvarných umělců, která byla kubisticky zase orientovaná a tak dále. Takže a pak je tam vlastně ještě jeden moment, který u toho Kramáře bych zmínil, a to je to, že on byl sice měl ten vkus a cit a schopnost vybrat si kvalitní věci, ale současně on byl profesionálním historikem umění, což je vlastně skoro jediný případ v tom dějinách sběratelství tohoto typu moderního, kdy vlastně sbírá historik umění. A on byl ale zaměřen na staré umění navíc ještě. Zpracovával disertaci o vztahu novogotiky ke gotice staré, ke gotice středověké. A pak měl takovou tezi, která mě naprosto fascinovala, a tam jsem si říkal, že ji občas rozšiřuji i mezi studenty. A on říká, že aby člověk pochopil staré umění, tak musí nejdřív pochopit současné umění, to, co tepe tím životem, což byl pro něj ten kubismus tenkrát.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Když už jsme si tak společně v dnešním tandemu s mým hostem, profesorem doktorem Vojtěchem Lahodou, postěžovali, že těch výstav není tolik, kolik by mělo být, tak co nás čeká? Připravujete něco zajímavého a vůbec připravuje se něco pro milovníky umění, takový nějaký, jaksi, taková nějaká, no skoro jsem řekl bomba, ale možná by stačila bombička nebo bombónek.
2: Ne.
1: Na příští sezónu, na příští rok.
2: Tak já zatím neparticipuju v nějakém velkém projektu na ten příští rok, ale participuju v projektech mezinárodních, které jsou jako pro mě stejně významné jako ty domácí, a dokonce to člověk považuje i za takové jako vyjádření nějaké si schopnosti, že můžu promluvit třeba do něčeho, co není tak úplně jako blízký. Teďko bude velká výstava v Van der Heijt muzeu ve Wuppertalu, což je relativně malé muzeum, ale s výbornou sbírkou založenou právě na tom sběrateli Van der Heijtovi, které se bude zabývat tématem Herwart Walden a der Sturm. Herwart Walden byl galerista, hudebník, literát, který na konci prvního desetiletí 20. století založil časopis Der Sturm a hned v zápětí na to založil galerii Der Sturm, která vlastně

0: právě vztahem českých umělců k té galerii Der Sturm Herwalda Waldena. Je to takové téma skutečně mezinárodní, protože u něj vystavoval potom Paul Klee a prostě Kandinsky a Kokoška a řada dalších men. Adolf Loos byl jeho přítelem. Takže prostě nejde jenom o ty vlastní výstavy a o tu aktivitu, ale jde o takový ten, je to takový ten energetický bod, který vtahuje ostatní samozřejmě do sebe.
1: Popřejem tedy nám, milovníkům umění, aby, to vlastně si dáváme tak pod zítřejší stromeček, aby těch zajímavých výstav i u nás, nejenom v zahraničí, bylo dost, abychom nemuseli jaksi vážit tak dlouhou cestu, abychom to měli tak trošičku únosu, ale my samozřejmě rádi zajedeme i příští rok. Moc děkuju mému dnešnímu hostovi, profesoru doktoru Vojtěchu Lahodovi, za jeho návštěvu a milá slova a samozřejmě, ať se i vám příštím roce daří.
0: Já děkuji.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Polka Antonína Švehly a Miroslava Zikána s názvem Zmílená v podání pražské kapely Petra Finka a sester Petrových zahájila dnešní pořad Ta naše písnička, ve kterém zazní i některé méně známé, ale přitom hezké písničky. Tu první zahraje golčovanka Tomáše Kotěry. Lidová polka v úpravě Ladislava Kubeše staršího má název Jarní vody. Hezký poslech přeje od mikrofonu Vláďa Brandt.

S Golčovankou zpívali Tomáš Kotěra a Zdeňka Grosová. Další písničku napsala českomoravská dvojice autorů ve složení Jiří Vrána, Milon Čepelka. A českomoravský valčík s názvem Z veselí k veselí zpívá a hraje Veselka Ladislava Kubeše.

s Veselkou a Milanem Černohouzem zpíval sbor trojice solistek ve složení Barbora Lišková, Blanka Tůmová a Ivana Zbořilová. Josef Oplt a L-band Pavla Zedníka nabídnou tango. Pavel Zedník a Milon Čepelka mu dali název Jít za svou láskou.

Elbandem Pavla Zedníka zpíval Josef Opelt. Před námi je Valčík, který napsal autor mnoha známých, dnes už zlidovělých moravských písniček, Fanoš Mikulecký. Písnička má název Dobrý večer, frajárečko a zpívá a hraje mistřiňanka Antonína Pavluše, kterou řídí František Pavluš.

S mistříňankou zpívali Dominika a Veronika Hromkovi, Vít Nosek a Václav Řihák. Z Moravy se podíváme na severozápad Čech do hlavního města Chmele, kterým je Žatec. A kapela Žatečanka, kterou vede Jaroslav Filipek, nám nabídne písničku Jana Hikrdy a Petra Šimáčka Město z Pětinej.

Se Žatečankou zpívali Olga Filipková, Lenka Nuhlíčková a Martin Nuhlíček. Velký fanda lidovky a dechovky, autor textů úspěšných písniček, držitel rekordu v počtu vytvořených textů o českých a moravských obcích Jaroslav Hájek napsal společně s Janem Čivišem Valčík. Má název Písně já srdcem psal. Zpívá a hraje vysoké.

S Vysočankou zpívali Jiří Chládek, Josef Smolík, Silva Gráfová a Marcela Priclová-Láníková. Legendární dvojice autorů ve složení Josef Poncar a Vašek Zeman má na svém kontě desítky světoznámých písniček. Na závěr si připomeneme skladbu, která nepatří k těm nejznámějším, ačkoliv je nádherná. Tango s názvem Čekám, zda se vrátíš, zazní za doprovodu Saloního orchestru Josefa Vejvody. Zbude-li trochu času, plzeňská dvanáctka přidá ještě polku Václava Pilaře Tenory žertují. Hezký poslech přeje Vláďa Brandt.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Rozhovory, kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale po každé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Ota Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

Milé posluchačky, milí posluchači, přijměte prosím pozvání do společenského minicentra Nostalgická myš v Šemanovicích u Kokořína, kam přijížděli a dodnes přijíždějí zajímaví a hlavně vtipní hosté. Příjemný poslech přeje všem Ondřej Suchý.

0: Dámy a pánové, já vás vítám v zábavném nostalgickém muzeu a vítám našeho dnešního milého hosta, kterým je zpěvák a herec Ondřej Ruml.
1: Dobrý den.
0: Ondřeji, tak jsem odposlouchal a odkoukal všechny možné pořady, přečetl všechny možné rozhovory s vámi a zjistil jsem, že jste byl pokaždé tázán jen na muziku, případně na svou kubánskou manželku. I řekl jsem si, že musím alespoň na úvod upřednostnit trochu jiné otázky. Hned ty první například na vaše rodiče a na vaše mladší sourozence. Jaká je vaše maminka, jaký je váš tatínek a za co jim vděčíte, kromě toho, že vás přivedli na svět?
1: To je krásná otázka. Děkuju, že se mě neptáte na moji manželku, protože to opravdu se ptají vždycky. Vždycky tím končí ten rozhovor. Jo? Oni vždycky si chtějí splnit to, co potřebují. Oni mi vždycky dají, jak se říká, nažrat těch pěkných otázek a na konci mi řeknou, no a nedá mi to nezeptat se na vaši ženu. Takže děkuju, Ondřej, že se ptáte rovnou na moje rodiče. Moje rodiče jsou báječní, protože mě vždycky podporovali v tom, co jsem chtěl dělat, a to byla muzika. Takže ze začátku to bylo tím, že mě kupovali hudební nástroje, který jsem chtěl, potřeboval jsem kytaru, pak jsem potřeboval banjo. Potom mě nechali mě vyhodit se z gymnázia a nechali mě jít na konzervatoř. Takže moji rodiče jsou v tomhletom báječní a moc jim za to děkuju.
0: Kdo větší vliv na vás měl, maminka nebo tatínek?
1: No větší vliv, to si tak nedá úplně říct.
0: Co máte po svých rodičích?
1: Ale myslím si, že ten hudební sluch mám tak zhruba po obou. Ačkoliv maminku jsem moc zpívat neslyšel, ale táta hrál na kytaru a zpíval, táta je tramp. Takže vždycky vozil kytaru sebou na trampy, na čundry a potom, když jsme někde třeba jezdili na dovolenou rodinou, tak vždycky vytáhl kytaru. I doma nám hrál, takže já jsem to od něj odkoukal a když mi bylo asi 5 nebo 6, tak jsem z něj vydindal 2 akordy na písničku Chajda v dáli za horama stojí Chajda malá. Takže to byla první písnička moje. No.
0: A co s těma prstíčkama jste to
1: obsáhl? No, myslel jsem si samozřejmě jako dítě, že to bude všechno hned a že to bude bezbolestný a bylo ta kytara, ta stará španělka, která měla vysoký dohmat, tak mě samozřejmě ty prsty tak strašně bolely, že jsem to chtěl vzdát. Ale táta mi říkal, že se mi udělají ty mozoly potom a to, tak já jsem každý den koukal, kdy už se mi udělají ty mozoly. Trvalo to 3-4 dny a furt nebyly a pak jsem zjistil, že ty mozoly se vždycky udělají až tak za 14 dní. No, pamatuju si, že jsem měl i jakoby ty prsty jako rozříznutý, někde se mi úplně o tu strunu jako rostl. No ale nějak jsem to vydržel, no.
0: No a co nám můžete říct o svých bratrech?
1: No, moji bráchové jsou taky hudebně nadaní, ale nevydrželi u toho. Jo, zkoušeli to, jeden chodil na piano, Tomáš, ten chodil na piano do Lidušky, no a tam to byl klasický ten model, že přišel celý nadšený, dokonce jsme mu i sehnali piano, půjčili od tety a piano bylo doma a brácha chodil do Lidušky, byl tam 3x a vzdal to. Ale já si myslím, že častokrát to není ani vina těch dětí tolik, jako opravdu těch kantorů. Já si myslím, že do dětí není nutný, do určitého věku není nutný do nich cpát ty noty, jo, a tu teorii hudební. Jo. Že je důležitý ukázat jim něco, co sami zvládnou podle toho, pokud mají teda hudební sluch. A až potom časem zjistí ty děti, že je potřeba některé ty skladby, že už si neodposlouchají, že je potřeba umět noty. Jo. Takže brácha prostě přestal hrát na piano hned, jak začal. No, a ten druhý ten hrál na kytaru a ten to taky potom nějak vzdal. Takže.
0: A jejich zájmy jsou jaké?
1: No, oba dva dělají to, co je baví. Ten nejmladší, ten toho vždycky bavila jako technika a tyhle ty věci, takže ten dělá teďka konstruktéra na počítači vlastně ve 3D programu. Jeden tady asi z 20 lidí u nás dělá formy pro slévárnu hliníkovou, jako hliníku. No a ten druhý, ten pracuje na sjezdovce, jezdí rolbou, dělá v lékaře a takový prostě jako zajímavý věci. No.
0: Tak když jste byl malý kluk, musím se zeptat, jaká hudba se u vás v rodině nejvíc poslouchala? teda tremský písničky jste řekl?
1: Určitě, to byly to hlavně teda Nedvědi, což moje srdcovka do dneška, Spiritual Quintet, Poutníci, Robert Křesťan, Druhá tráva, později potom Simon & Garfunkel z těch zahraničních, miloval jsem Marii Rotrovou a miluju do dneška, Lenka Filipová, Petr Novák, Beatles tolik ne, ale byli tam, pamatuju si, že táta měl LPčka, takže já jsem v tom furt listoval. ABBA hodně taky, to bych potěšil našeho pana prezidenta, ten má rád ABBU.
0: No a chybí mi tam ten jazz?
1: Jazz ten přišel právě tak jako až tak jako by přes skladku, když bych to řekl. Protože já jsem začal hrát na banjo, pětistrunný, a to banjo to je bluegrassový nástroj, klasický bluegrassový country nástroj. A já jsem přeci jenom chtěl v tom umění na to banjo jít dál a dál, tak jsem pátral a zjistil jsem, že existuje člověk, který vlastně to banjo dostal až úplně snad za hranice možností toho nástroje. A to je člověk, který se jmenuje Bela Fleck. A ten dělá na to banjo úplně jinou muziku, vlastně jazzovou hudbu. Má tam dva bráchy, černochy v rytmice, baskytaristu a bubeníka, a dělají prostě úplně neotřelou, novou, inovátorskou hudbu, která je hodně ovlivněná jazzem. Je to taková fusion country a jazzu. No. Tak a přes něho já jsem se dostal vlastně k jazzu, protože se mě začalo zajímat, jaký vlivy jeho ovlivnily. No. A tím jsem se dostal vlastně zpátky až k Charliemu Parkerovi, až k Milesu Davisovi a k těm lidem. No.
0: Já jsem se chtěl právě zeptat na to banjo, poněvadž to byl nástroj, když vy jste bylo v dítě vlastně a přál jste si ho, tak jednak ho sehnat nebylo v Jablonci, kde jste žili jednoduché, a kdo vám ho dopřál, taky to nebylo jaksi levné jako kytara třeba.
1: No, já jsem, první banjo, který jsem měl, tak stálo tehdy, to byl rok 92, 93, tak stálo 3000 korun, nebo třeba 5000 korun, což bylo docela dost peněz, ale to banjo, no tak já jsem na něj hrál dlouho, nechal jsem si ho různě restaurovat, předělat krk a tak dále, ale nebylo to pravý ořechový, no, a pak druhý banjo, který, když už teda rodiče viděli, že asi u toho chvilku vydržím, tak mi pak koupili pořádný, dobrý banjo. A to už teda stálo asi 25 tisíc. No. Tak to už potom byla darda. To vím, že to byly Vánoce jedny krásný.
0: Teď tři otázky na dětství, které tu obvykle svým hostům dávám. Mm-hmm. Vzpomenete si ještě, kdy a na čem jste byl poprvé v životě v divadle?
1: Tak to si myslím, že byl Spiritual Quintet asi. nebyla to divadelní hra žádná, byl to buď Spiritual Quintet, anebo Dobrý večer Quintet, to si teď nevzpomínám, v Jablonci, v divadle. Tam máme krásné divadlo.
0: A podobná je i druhá otázka, na čem jste byl poprvé v životě v kině?
1: Tak to byl, buď to byl Krteček, anebo Vinnetou. Jo, my jsme měli v Jablonci tři kina, myslím, že do dneska tam fungují už asi jenom dvě, ale to se jmenovalo Kino Junior a tam právě to bylo takový maličký kino, kde tuším, že to byl ten Krteček, no, asi.
0: No a třetí otázka, no ačkoliv ještě se vrátím k té druhé, do vašich let teda, řekněme, pubertálních, zamiloval jste se jako kluk do nějaký filmový herečky?
1: No, Libuška Šafránková určitě, Popelka. To je prostě nádherná.
0: Dobře. No, ta třetí otázka je...
1: A ještě Leontýnka. Leontýnka z Ačí duchové. Ano, ano, ano.
0: Třetí otázka, na které první knížky ze svého dětství si vzpomenete?
1: Určitě to byly Foglarovky a první Foglarovku, kterou jsem přečet, tak byla paradoxně ta Volný pokračování prvního dílu, a to byla 90. pokračuje. Jo, a potom jsem četl Dobrodružství v zemi nikoho, to byla druhá. Pak jsem četl hodně knížky od Zapletala, takový ty klukovský, Soví jeskyně, Ostrov přátelství.
0: Tak, a co čtete dneska?
1: Dneska čtu spíš, mě zajímá hodně historie, tak já čtu takový různý, i třeba spekulace o tom, o původu Prahy. Teďka čtu od pana Česala. Takovou knížku, kde se píše hodně o vzniku Prahy, jak vlastně, co tam bylo předtím, než...
0: Mimochodem v tom Jablonci jste do kolika let, jak jsi vyrůstal?
1: Tam jsem působil do 20, potom ve 20 jsem se sebral a odjel jsem do Prahy na tu konzervatoř Listěnou. No. Takže ještě v roce, když mi bylo 19, tak jsem, jak jsem odešel z toho Gimplu, tak jsem musel chvíli pracovat, takže jsem dělal na baru tam a pak jsem odešel na konzervatoř. No.
0: Tak o svém prvním veřejném vystoupení jste kdesi řekl, teď vás budu citovat.
1: No, to mě zajímalo.
0: Bylo to v kině s hospudkou v Desné v Jizerských horách, jmenovalo se to tam U sežraný báby, psal se rok 1991. Měli jsme s bráchou dětskou kapelu a já hrál s rukou v sádře, protože jsme se týden předtím poprali a já si zlomil malíček na pravé ruce. Přesně tady se tak. Nabízí hned několik otázek. Se kterým z bratrů jste se popral? Kvůli čemu jste se popral? Jak se vám hrálo se zlomeným malíčkem? A co jste jako dětská kapela měli za repertoár?
1: Tak, doufám, že nezapomenu všechny ty otázky. Kapela se jmenovala Vodáci na Nise. Bylo to na hudebním táboře s Daliborem Cidlinským, který měl hudební školu, do dneška ji má, takovou alternativní právě hudební školu, kde nejsou nutný hnedka od začátku umět noty. Jo, člověk může začít hrát podle těch akordických značek a naučí se tři akordy a může hrát na tři akordy zahráte několik desítek různých písní. No a s bráchou jsme se pohádali, to už nevím, proč to bylo, protože to prostě v tomhletom věku se hádáte furt a o všem. A vím, že jsme se prali a já jsem, už jsem byl jako vytočený, tak jsem mu dal pěsťovku do břicha a on to nějak jako zatnul břišní svaly nebo povolil, nebo nevím. Ale vím, že jsme se oba dva svalili v bolestech. On teda, že ho bolí to břicho. A mě, že bolila strašně ruka, ale opravdu palčivá bolest na maličku. No a bylo to zlomeně na maličku. Jo, takže já jsem tou pěstí vlastně, když jsem mu dal, tak jsem tam špatně nějak ten malíček složil a zlomil jsem ho. Do dneška mě bolí. No.
0: A vzpomenete si, který z těch dvou bratrů to byl?
1: Ano, byl to Dan, byl to ten, který dneska je udělanější mnohem než já. Dneska by mi nabančil, protože prostě dělá, je furt venku a dělá rukama, je jako hodně teda statnej a fousatej, veliký prostě chlap. No.
0: Ještě ten repertoár jste neprozradil.
1: Repertoár byl, vím, že jsme hráli O Zuzano, zdali mě nemáš a ještě něco, ten. To bylo v Dakotě, v Ovej platě. Jo. Tyhle dvě jsme hráli.
0: Což ve 12 letech, že jo, nebo v kolika, to je vhodný repertoár.
1: Jo.
0: Tak, vy umíte francouzsky a španělsky. Kdysi jste řekl, že se vám ty řeči pletou tak, že začnete francouzštinou a sklouznete do španělštiny.
1: To je pravda.
0: V prosinci 2015 jste dělal předskokana na koncertě francouzské zpěvačky Zas, která rovněž vládne španělštinou. Měl jste příležitost jí takhle cizojazyčně překvapit?
1: Já se přiznám, že já jsem jako takovej stydlín, takže co se týče těch osobností velkých, takže já jsem nevyhledával přímo, že bych tam šel zaťukalý na dveře, na šatnu a řekl bych dobrý den, já jsem ten Ruml, víte, co tady před váma dneska bude vystupovat. Jo? Já jsem to takhle, nejsem tohohle toho schopnej a byl jsem rád, že mi to umožnili a měl jsem tam svoji malou šatničku, kde jsem měl nějaký dvě vody a byl jsem spokojený. Ještě navíc mi tehdy nebylo úplně dobře, takže jsem se soustředil hlavně na to, abych nepokazil ten koncert, protože to byla obrovská jako podsta a šance ukázat se mnoha lidem. Takže já jsem za ní vyloženě našel, ale potkal jsem ji, když kouřila venku a tak jsme se setkali pohledem a mě to nedalo a tak jsem ze sebe vysoukal francouzsky, že mě moc těší a že já jsem ten, kdo před ní teda bude zpívat. A ona řekla, jo, tak to je skvělý. A to bylo všechno. Takže no, Ivana byla hrozně roztomilá, hrozně fajn, no ne maličká, poproti mě hodně maličká, ale ona má takovej ten hlas trošku nakřáplej, no strašně mi imponuje a koupil jsem si teďka zase další CDčku její a to je jedna z nejlepších umělkyň vůbec světových, co jsou.
0: To vám děkuji. Se Zas máte společnou lásku Bobbyho McFerrina. Měl už jste také možnost se s tímhle svým zpěváckým idolem setkat osobně?
1: No, ano, setkali jsme se, když to bylo v roce 2008, když tady měl, tuším, to byl druhý koncert jeho tady, bylo to v Paláci kultury v Praze a televize mi zprostředkovala setkání přímo s ním v šatně po koncertě a já si pamatuju, že jsem z něj byl tak paf, zase něco jako s tou Zazy, jo, že jsem ze sebe vysoukal jenom zase větu anglicky. Já jsem váš velký fanoušek a zpívám jednu vaši píseň. A on se mě zeptal, jo, a kterou? A já jsem řekl, don't worry, be happy. A on, hm? No, a teďka jako co, že? Teď jsme nevěděli, on nevěděl, co bude říkat, já jsem nevěděl, co bude říkat, tak mi pak říká, tak mi něco pověz o svojí hudbě. Tak já mu říkám, no, tak já začínám teďka, jsem tam koktal, vůbec jsem si to setkání, vlastně jsem to nevyužil, třeba jak bych mohl, jo. Že potom zpětně jsem si říkal, co jsem měl udělat líp a tak, no ale i tak to bylo moc příjemný a podali jsme si ruce, podepsal mi DVDčko. Dneska si myslím, že už vůbec si to nepamatuje nebo o mě neví, ale bylo to krásné setkání pro mě, no, s idolem.
0: Já při té příležitosti se vás musím zeptat, co se týče českých zpěvaček, s kterýma zpěvačkama se rád vídáte, které rád posloucháte?
1: Já to říkám vždycky a vždycky to budu říkat, protože prostě tato zpěvačka, jejíž jméno řeknu záhy, tak mě vždycky bere za srdce, když ji slyším v rádiu, tak si to zesílím, jakoukoliv píseň, kdykoliv ji vidím někde zpívat, tak přestanu všechno dělat a dívám se na ní a poslouchám, jak zpívá, a to je Aneta Langerová. Prostě pro mě number one, nebo jednička, když to řeknu česky. A nechci nikoho opomenout, je tady samozřejmě spousta jiných dobrých zpěvaček, ale ta Aneta mě prostě nejvíc bere za srdce.
2: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte zábavné nostalgické muzeum, které hostí zpěváka a hudebníka Ondřeje Rumla.
0: Teď vás překvapím možná. Máte rád kromě své ženy Doris také například kubánský rum?
1: No, podívejte se, to je tak. Já mám rád víno, ale na Kubě moc víno není a když, tak není moc dobrý. A nebo je tak strašně drahý, že ani vlastně nezaplatíte. Takhle, zaplatíte si drahý víno a ono stejně není dobrý, jo. Takže vám asi nezbyde nic jiného, než si koupit tu lahev toho rumu. No, ale tam je zase vtipný to, že když si koupíte tu lahev rumu, tak ty Kubánci, oni totiž ten rum, který se tam prodává za ty takzvané valuty, jo, tak oni na něj nemají. Jo, nebo běžný Kubánec na něj nemá, takže běžný Kubánec pije rumy takový ty horší, takový ty levnější. A to se nedá pít, jo, nebo já to teda moc nemám rád. Takže já, když si koupím lahev rumu, tak je hned vypitá. Není to teda mnou, ale díky osazenstvu prostě momentálnímu, protože tam se dveře netrhnou, tam chodí pořád někdo, nějaká návštěva, soused přijde, něco pokecá, tak si dá panák a to, takže ten rum tam teče proudem. No.
0: Víte, co mě právě v nějakém tom rozhovoru zaujalo? Nevím, jestli to budu přesně reprodukovat, ale vy jste řekl, že kdyby se vám nedařilo ve vaší zpěvácké kariéře, tak že byste se dovedl představit na Kubě, že byste tam prodával páky v rohlíku.
1: No, tak to byl takový for. To prostě, když děláte rozhovor pro nějaký bulvární médium, tak je potřeba říkat takovýhle ptákoviny, aby... Ne, to je pravda. Protože oni jinak to neotisknou, nebo to strašně zkrátějí, nebo vůbec to neotisknou. Teď se mi zase něco takového stalo, že jsem dlouhavě dělal rozhovor do jednoho deníku tady předního a byl to rozhovor ohledně nějakého koncertu. Ta agentura, která pořádá ten koncert, tak to sama chtěla, abych ten rozhovor udělal. Tak já jsem na Kubě šel na internet, což je strašně zložitý, zdlouhavý. Koupil jsem si tu kartičku, která už tam setřete mincí, takhle ty dvě políčka, pak to vyplníte do toho někde na tom serveru, tam to vyplníte, ono vás to pustí na hodinu a ten internet. Tak já jsem vyplnil, strašně rychle jsem psal, abych to stihnul všechny ty otázky odpovědět a teď jsem se doma díval a není z toho nic otisknutýho, ani na serveru, ani na tom popíru, takže asi jsem tam napsal málo ptákovin, nevím, nedovedu si to vysvětlit. Takže asi těma párkama v rohlíku, tam je to tak, podívejte se, tam Kubánci jsou skvělý národ, ale co se týče kuchyně, tak oni jenom smažej. Smažej a vaří v papiňáku. Jo, takže když udělají fazole, tak ty fazole jsou prostě do mrtě úplně jako rozvařený. Umějí teda výborně rejžit, to musím teda uznat. No ale jinak veškerý maso, co si dáte, tak všechno je na oleji do mrtva prostě. Já jsem si tam dal rybu, kterou jsem chtěl jako si dát rybu, aby mi udělal na grilu. Ne, bylo to prostě do mrtva, do sucha, úplně vyschlý. Jo, takže já si myslím, dovedu si představit, že kdybych si tam udělal restauraci, tak a mám to vyzkoušený, protože kdykoliv tam jedeme se ženou, tak já doma vařím tam u nich. A občas přijdou sousedi se ochutnat nebo tak a všichni se teda oblizují vždycky, jo. Ať udělám cokoliv. Takže já si troufám říct, že kdybych si tam udělal restauraci, tak možná bych se tím tam jako uživil, jo. Že by se tam našla klientela, který by rádi přišli na nějaký jiný jídlo, než jenom fazole, rejži a vepřový. Jo.
0: Já shodou okolností další otázka je jaksi právě o jídle, protože já ji přečtu. No. Zapomněl jsem v úvodu říct, že býváte občas tázán i na to, co rád jíte a především, co rád vaříte. Mm-hmm. To je dobré téma, ještě než přijde nějaký dotaz z publika. Mm-hmm. Co nám o tom povíte? Co rád vaříte, co rád jíte?
1: Tak já nejradši vařím, jako mám spoustu doma kuchařských knížek a mým kuchařským idolem a vůbec i jako lidsky mně přijde fajn ten člověk a to je Zdeněk Polorajch. Ačkoliv mnoha lidem nesedí, tak mně se líbí, jakým způsobem on říká věci na rovinu a nešetří ty lidi, kteří si to zaslouží, tak je nešetří. A naopak ty, který potřebují, tak je podpoří. Jo? To je hrozně hezký od něj. Takže já mám spoustu knížek jeho to, ale poslední dobou, třeba když jsem byl teďka na Kubě ten měsíc, tak jsem vařil prostě z toho, co bylo. Já jsem šel na trh, viděl jsem, že tam mají krásnou mrkev, tak jsem udělal dušenou mrkev a musím říct, že ta zelenina a všecko, to je úplně jiný kafe než u nás. Jo. Tady to nevoní, vypadá to tak jako divně uměle. Tam prostě, když si koupíte rajče nebo řetkvičky, no mé řetkvičky, které pálily tak, jako když si je posypete čili, to už jsem tady nezažil, nevím jak dlouho. Jo, že bych, možná kdo má zahrádku tady na vesnici, tak ty řetkvičky má dobrý, ale my tam v Praze, když jsme odkázaný na ty supermarkety nebo i u těch Vietnamců, tak ty řetkvičky prostě nejsou nic moc. No. Takže já vždycky mám rád takový to, že se jdu podívat a vidím něco pěkného, nějaký pěkný kus masa a začnu si přemýšlet, co by se z toho dělo udělat. No.
0: Umíte svíčkovou?
1: Jo.
0: Jo.
1: No, to je. To už mám za sebou.
0: Prosím, potlesk. To je úžasný. Té krabičce, kterou jste si sebou přivezl, neb jsem vás o to poprosil, říkáte smyčkovač.
1: Ano.
0: To je dobře, že jste jí dal český název.
1: No.
0: Já, když jsem vás poprvé uviděl a uslyšel s vaším smyčkovačem naživo, tak jsem byl vámi naprosto fascinován. Používá tu krabičku u nás ještě někdo jiný?
1: Jsme asi 3-4, kteří se tím zabýváme docela do hloubky. Je tady Andrew.cz, Ondra Havlík, to je jeden z nejlepších beatboxerů vůbec na světě. Je tady Tiny Beat, což je taky skvělý beatboxer a taky používá, ale používá zase ještě jinou krabičku, která mu ještě jakoby mění ty zvuky. A je tady Honza Ponocný, Cirkus Ponorka, který teda používá tu krabičku nejenom na hlas, ale má tam i kytaru k tomu a myslím, že bobínek nějaký nebo něco, takže je nás víc, no. Ale každý to děláme trochu jinak.
0: Ale řekněte mi, jak jste na ní přišel, nebo do vás s ní seznámil?
1: No, já jsem byl na koncertě, takhle, já už jsem, jako když mi bylo asi 18, 19, no možná to už bylo díl, to už, když jsem byl na konzervatoři, kolem 20, tak jsem viděl zpěváka, který se jmenuje Wings, Američan, který to používal, ale ne jako hlavní náplň svého vystoupení, ale měl to jako takový zpestření. Tak to jsem jako viděl, koukal jsem, co blbne, co to dělá. A potom tady v Praze jsem byl na koncertě Ridiny Ahmed, která zase to používala tak, že měla projekci za sebou a tam promítala různý výjevy jako videa, který natočila v přírodě. A do toho doplňovala vlastně zvuky a nabalovala takový koláže jako zvukový, takže to byla taková jako audiovizuální vlastně věm. A tam jsem si to poprvé vyzkoušel, že jsem za ní šel a poprosil jsem ji a ona mi to půjčila. A tak jsem tím byl jako unešený, no ale pak jsem si to pořídil, tak jsem to tak různě používal až.
0: Kde jste si to pořídil?
1: Tady v hudebninách.
0: Tady se to podává,
1: no. Ale hlavní jako důvod, proč jsem se tím začal zabývat víc, byl až vlastně ten určitý úspěch v té reality show, ve který jsem byl v té soutěži hudební, kde nějakým způsobem, když jsem zaspíval to Don't Worry Be Happy, tak se strhla taková jako najednou mela na internetu a do dneška vlastně, dneska jsem si kupoval boty a paní prodavačka, mladá celkem, mi říkala, můžu se vás něco zeptat, vy jste byl v té show, v té Superstar, a já jsem říkal, no, v něčem podobném, no. No, já si pamatuju, že jste dělal s tou krabičkou tu Don't Worry Be Happy, no, to bylo skvělý. No, ale teď už jsem o vás dlouho neslyšela. A já jsem jí říkal, no tak musíte pátrat trošku, no, já nejdu s hlavním proudem. Tak jsme se zasmáli, no.
0: No, samozřejmě, že se nabízí otázka, jestli nám předvedete na té krabičce svůj majstrštyk, co všechno lze udělat s písní Skákal pes přes oves.
1: No, to byl takový, jeden den jsem seděl doma a trénoval jsem na této mašince něco a vymýšlel jsem různý jako blbosti a písničky a najednou jsem zjistil, že tam je tlačítko reverse, jo, jako na zpátek, jako pospátku. Tak jsem něco nahrál a pustil jsem to pospátku. Teď jsem zjistil, že teda cokoliv tam nahraju, tak to umí pustit pospátku, ta krabička. A tak jsem přemýšlel, co tam jako... Protože jsem znal efekty, někteří hudebníci to občas použili, že do nahrávky implantovali stopu, kterou pustili pospátku a ono to tam fungovalo a bylo to zajímavý. Jo, ale byl to nějaký nástroj třeba nahraný, jo. A tak já jsem říkal, no tak co tam nahrát... něco, co teda nějakou písničku jednoduchou, která když se pustí pospátku, tak bude dávat hudební smysl. Teda textový určitě ne, ale ten hudební. No tak jsem, a první, co mě napadlo, bylo Skákal pes přes oves. No. No a byl jsem ohromený tím, co z toho vzniklo. Tak jsem tam přidával další hlasy. Basu jsem tam potom přidal, no a vznikla taková, já jsem nejdřív říkal maďarská lidová, ale pak jeden kamarád Maďar mě upozornil, že takhle teda maďarština rozhodně nezní a že to je spíš taková jako takový nějaký ugrofinský jazyk, takže ugrofinská lidová. Jo.
0: Přátelé, máte někdo nějaký dotaz? Přichází ta chvíle, kdy vám předhodím pana Ondřeje Rumla. Ptejte se.
3: Dobrý den, pane Ruml. Na Wikipedii jste prezentován jako herec a zpěvák. A vůbec jste se o tom herectví tady nezmínil. Inklinujete k tomu herectví nějak, jako třeba pan Klus, nebo...
1: No, Tomáš Klus studoval DAMU, takže on má větší právo na to se nazývat hercem než já. Já jsem studoval konzervatoř, kde jsem teda herectví měl a herectví mě vždycky zajímalo a učinkoval jsem v několika muzikálech. Ačkoliv teda činohru jsem zakusil jenom asi dvakrát nebo třikrát, takže mě jako herectví baví, zajímá mě tenhle ten obor, ale netroufám si říct úplně, že bych byl herec, protože je to herectví je přece jenom taky řemeslo, který je potřeba jako na něm pracovat a obrábět ho, takže nejsem vyloženě herec, ale rád bych hrál, ale nedávají mi teďka nějak moc příležitosti.
0: Možná, že byste nám mohl...
1: Možná, že prostě nejsem dobrý herec.
0: Možná, že byste nám mohl říct, v kterých muzikálech připomenout.
1: Tak já řeknu ty, který mi nejvíc přirostly k srdci, a to byla Johanka z Arku, Ondřeje Soukupa, Gábiny Osvaldové, se kterou jsem projel i Španělsko, vlastně my jsme hráli její španělskou verzi celý ve španělštině. Pak jsem začal hrát Johanku z Arku i tady, roli Raimunda. Potom, co mě bavilo, bylo Tajemství Daniela Landy, kde jsem hrál ve sboru. To byl vůbec první vlastně jevištní můj počin nějaký. To jsem byl jenom v té takzvané kompany. Co bylo potom? Ve Třech mušketýřích jsem nehrál, ale Hamleta jsem hrál od Janka Ledeckýho. To byla jedna z nejkrásnějších rolí vůbec. I ten muzikál, jak je udělaný, ta poslední verze, vlastně takzvaná americká verze, režírovaná americkým režisérem a v aranžmá Martina Komžáka, tak to byla taky paráda. Nesmím zapomenout Kudy kam, Michala Horáčka a Petra Habky, kde jsem hrál jednu z hlavních rolí Martina. To byla činohra ve verších, to byla Kláda, první velký jeviště. To bylo velký pro mě, no, ten Kudy kam. A Quasimodo, to byl krásný muzikál v divadle Hibernia. No. Děkuju.
0: Tak máme další dotaz.
4: Dobrý den, pane Ruml. Já bych se chtěl zeptat, proč jste ukončil účinkování v muzikálech a co pro vás znamená přátelství?
1: To je krásná otázka, děkuji. Já jsem účinkování v muzikálech neukončil, ono se to ukončilo tak nějak samo. Já nejsem člověk, který by... Já se nechávám tím životem trochu navádět, jo. Nechávám se navádět trošku tu cestu, nechávám ji volnou, aby ta řeka tekla tím korytem, aby se nevymílala zbytečně jiný ramena. Takže já jsem to sám od sebe neukončil, ale já jsem předtím, než jsem vešel trochu víc ve známost, tak jsem hodně chodil na konkurzy. Byl jsem na desítkách konkurzů do různých divadel, do různých muzikálů. A ani jednou jsem se přes konkurz nikam nedostal. Až potom, když jsem se trošku dostal, dejme tomu, když se ta moje tvář trošku dostala mezi lidi, že mě lidi začali trochu znát, tak mě pak najednou začali volat sami z těch produkcí. A já jsem si na to zvyk, jo, a teď už mi nevolají a já na ty konkurzy taky nechodím. Takže jo, občas jo, když se něco děje, co mě opravdu zajímá, tak jdu. Byl jsem teďka do ostravského divadla na Ježíše, Jesus Christ Superstar, byl jsem zkusit tam konkurs na roli Heroda nebo Piláta. Bohužel nepoštěstilo se. Teď jsem zkoušel zase jiný muzikál, ještě Mephisto, který se bude hrát v divadlech Berny, a taky se to nepovedlo. Takže já o tom dál nebudu moc mluvit, protože já bych se pak rozmluvil a možná bych se dostal do různých takových věcí, o kterých nechci úplně mluvit. No ale a co pro mě znamená přátelství? Přátelství je jedna z nejdůležitějších věcí hned vedle lásky. Takže jedna z nejdůležitějších věcí na světě. Ještě před penězma.
0: Tak máme ještě...
3: Pane Ruml, dočetl jsem se, že vaše maminka je ekonomka. Dělá vám účetnictví nebo ji nenecháte nahlížet do svých financí?
1: No, moje maminka mě hodně pomáhá, musím se přiznat. Já teda účetnictví vyloženě jí nedávám svoje, ale ona o tom přehled má. Jo, takže a pomáhá mi veškeré ty věci, co se týče vždycky. Každý rok si pamatuju, že vždycky mi zavolá a říká, teď by ti někdy měla přijít papír ze sociálky. Okamžitě, jakmile ti přijde, tak mi ho naskenuj a pošli. Jo, protože já ty věci, já to strkám všechno do nějakého jednoho šupliku. Pak v tom mám bordel, vůbec nevím, kde co je, nevím, kde co mám. Všechny tyhle ty věci, co se týče bankovnictví, elektřina, plyn, všechny tyhle ty věci mě strašně tížejí a zatěžují a nesnáším je, ale pomaličku se to učím, no, pomaličku se to jako učím.
3: Pane Romule, vy jste odvážný člověk, protože vy jste se do Jaroslava Ježka pustil takovým způsobem, jako nikdo před vám, a všichni se ho báli. Měl jste nějaký impuls, nebo to byl to váš nápad, nebo vám někdo poradil?
1: Já jsem písničky Jaroslava Ježka, Voskovce a Vericha poprvé slyšel jako dítě v roce 90-91 od právě kapely Dobrý večer kvintet, vokální skupiny, která tenhle ten repertoár přespívala a kapela bez hudebních nástrojů. A aranžérem těchto těch písniček v těchto úpravách byl Mirek Kořínek z Ypsilonky, báječný muzikant a aranžér a skladatel. A Mirek to tak krásně, vtipně zaranžoval, že já jsem vlastně, a já se přiznám, že já jsem prvně ty písničky slyšel v těchto úpravách, až později jsem si našel, jak zněly v originálech. A... Takže já jsem byl tímhletím jsem byl hodně ovlivněný, jo? Že ty písničky se dají taky udělat ještě trochu jinak, než je zpívali pan Merich s panem Voskovcem. No a potom, když jsem byl na škole, tak mě začal bavit jazz, ale uvědomil jsem si, že nechci ten jazz zpívat anglicky, že chci zpívat česky. Už protože, že když zpívám česky, tak já sám sobě víc rozumím a lidi mě taky potom víc rozumějí. Protože když zpíváte anglicky, tak často zapomenete, o čem zpíváte. A najednou může to sklouznout k tomu, že honíte jenom ten hlas a jenom ty tóny. Takže já jsem chtěl zpívat a furt jsem říkal, ale co já budu zpívat? Sám jsem si netrouf něco si psát, no a pak najednou říkám, teď já to mám přímo před nosem, teď já můžu zpívat písničky Ježka Voskovce a Vericha, což jsou jazzový, to jsou naše jazzový standardy. A tak jsme se do toho s klukama pustili a jsem rád, že že to vyšlo a že to bylo hezky přijato jak veřejností, tak i kritikou.
0: Vy jste dokonce zlatou desku dostal.
1: No, tak dneska se dává zlatá deska za míň, než se dávala, když vydávala desky Hanka Zagorová. Ale i tak si myslím, že to je úspěch. My jsme prodali asi 4 tisíce a myslím si, že to je docela úspěch na jazzovou desku.
4: Děkuju. Já bych se vrátil ještě k tomu jídlu. Jestli vaše manželka si zvykla na českou kuchyni, naučil jste ji taky vařit knedlíky a to svíčkovou, vaši oblíbenou?
1: Jo, děkuju. Teda první část té otázky. Moje žena byla v lednu na Kubě se svými žáky, který učí tancovat salsu. Byla tam s nimi 2 týdny a 2 týdny tam byla sama u rodičů. A říkala, když se vrátila, tak mi říkala, že byla už úplně znechucená, že už nevěděla, co tam má jíst, že prostě, že už si, ona si tak už zvykla tady na tu českou kuchyni a vůbec na tu rozmanitost, kterou to hlavní město nabízí. Takže má ráda českou kuchyni a má ráda knedlíky, má ráda teda, ona jí ke všemu bramborový, ona houskový nemá ráda. Takže ona, když udělám svíčkovou, tak musím k tomu ale koupit bramborový knedlík. Jo. A všechny omáčky, co jsou, tak s bramborovým. Ale můj děda teda to jedl taky takhle. Můj děda taky měl rád slepici na paprice s bramborovým knedlíkem. No. A vaří, moje žena vaří, ale vaří takový svoje recepty, který třeba si přečetla zase v nějakých španělských kuchařkách, nebo i teďka máme doma kubánskou takovou, ale kubánskou kuchařku, kterou napsal Kubánec, který žije venku. Takže to je taková už fúze té kubánské a světové kuchyně. Klidně, mně se tady líbí, já tady klidně budu do večera.
3: Já se zeptám, pocházíte z Jablonce, což je město sportu, jo? Pokud teda fandíte ve fotbalu, kterýmu fandíte klubu a proč jste se nedal na biatlon třeba, nebo na něco podobného?
1: Já teda se přiznám, že vůbec žádnýmu na fotbal se moc nekoukám, ale když se koukám, tak se dívám, jak hrajou ty velký Španělé a Brazilci a takhle, jo. Kubánci fotbalu nehrou, ty hrajou baseball, ale baví mě se dívat na tyhle ty opravdu špičkový fotbalisty, teda jak tam běhají strašně rychle po tom hřišti a to je skoro jak takový jako tanec, takový balet mě to připomíná. Takže na to se rád koukám, fandím Spartě teda, když už a na sport jsem se, já jsem s tátou lezl po skalách. Jo, hodně dlouho jsme jezdili, my jsme to tam měli kousek od Jablonce, Český ráj, Suché skály, Malá skála, Jizerky, takže jsme lezli hodně po skalách, ale už to nepraktikuju. Od té doby, co jsem se dal na hudbu, tak jsem se na sport vyprdnul. No.
0: To ne, to nestojí za potlesk. Tak, máme.
5: Já odbočím ještě trošku jinam. Já vím, že máte spoustu dobrodružných zážitků, ale jeden, který vám opravdu závidím, je ten, že jste se potkal s malýma slonama, sluněty, opravdu face to face. Můžete mi říct, jak se to stalo a jaký to bylo?
1: No, já jsem viděl slonů spousty. Když jsme byli v Tanzánii v Národním parku, tak tam jedete, tam si půjčíte auto se řidičem terénní a to vás proveze tím Národním parkem. A tam ty zvířata, lvy, zebry, žirafy jsou zvyklí na ty auta, takže vy, pokud nevystoupíte z auta, tak jste relativně v bezpečí. A to zvíře přijde až k tomu autu. Jo. A mně se fakt stalo, že jsem měl stažený okýnko. Zastavili jsme u jednoho slona, který tam byl sám a pásl se tam. A najednou se jako přiblížil k tomu našemu autu a začal takhle tím chobotem. A já si pamatuju, že jsem viděl ten chobot takhle zblízka, to bylo na metr třeba. A slyšel jsem jenom takový... A teď jsem začal pomalu zavírat to okýnko, protože už mi to začalo být nepřed. Bál jsem se, jako, že si mě vytáhne z toho auta nebo tak. A druhý setkání bylo krásný se slonama a to bylo v Liberci v zoologické zahradě, protože můj brácha, ten který dělá na té sjezdovce teďka, tak tam dělal ošetřovatele u slonu. A ten mě k nima pustil úplně zblízka a vím, že mi říkal, musíš jí fouknout do chobotu. Jo, protože ona se takhle zdraví, oni se takhle zdraví, tak já jsem, ona mi takhle dala ten chobot, já ho držel a takhle jsem ho měl před obličejem ten chobot a on říká, no foukni tam, tak já jsem fouknul, udělal jsem a zpátky se ozvalo a to bylo jako ahoj, čau.
0: To je hezký.
1: Sloni jsou nádherné.
0: Tak, máme ještě nějaký dotaz?
3: Já se jenom zeptám po panu Ješkovi, koho máte v plánu teďka, že?
1: No já, to je otázka. Já samozřejmě těch interpretů se nabízí pár a já bych o tom ale nechtěl úplně mluvit konkrétně, protože nevím, jestli to je úplně dobře, jako prezentovat se neustále tím, že někoho předělávám, jo? I když ve světě je to normální, jo? Že takový Michael Bublé neustále předělává staré písničky do nových hávů, dělá to víc lidí, v Americe je to běžný, jo? Tady trošku se ozývají lidi občas, že to je špatně, já nevím co. No, já si myslím, že písničky, když jsou dobrý, tak mají právo na to dostat nový kabátek, protože přeci jenom ty možnosti, jak hudební, co se myslí teďka, co se týče harmonie, tak to jde pořád dál, nebo ten vkus se trochu mění těch lidí a mění se i technické možnosti. Takže ty písničky, které dejme tomu teďka, to nechci, aby to znělo nějak blbě, ale ty písničky, které Voskovec s Verichem naspívali v těch 30. 40. letech, tak dneska, když si je pustíte, tak je tam slyšet prostě to křupání té desky a to šumění a to všecko. Jo? A je to vlastně tak už retro, že třeba pro mladého člověka, třeba mladšího než já, to je jako neposlouchatelný, si myslím, že už to jako nevydrží, že to jako nepozře. Takže proto si myslím, že je třeba dobrý ty písničky předělat do nového hávu, aby to ty lidi zaujalo a ty lidi si potom třeba budou zvědaví na to, odkud ta písnička přišla a jak zněla původně. Jo, aspoň takhle já jsem to měl, když jsem byl mladší. No.
0: Ještě někdo? Teď prosím vás, abyste si nemysleli, že jsem se zbláznil. Teď si natočíme, že se s panem Rumlem rozloučíme a to neznamená, že se s ním loučíme, poněvadž si natočíme to, co nám zaspívá Skákal pes přes oves. Dámy a pánové, Šemánovice navštívil Ondřej Ruml.

0: A předvedete nám svůj majstrštyk, co všechno lze udělat z písní Skákal pes přes oves?
1: Moc rád. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku, šel za ním myslivec, péro na klobouku. Skákal pes tak přes
2: oves,
1: přes zelenou louku,
2: a já to šel za ním pospátku.
1: Myslivec, péro na klobouku.
2: A teď.
1: Polkanorep, stavil si mín na zlež.
2: A mě napadlo.
1: Nelezeš, se poseš, se plakaj. Polkanorep, stavil si mín na zlež. Nelezeš, se poseš, se plakaj. Polkanorep, stavil si mín na zlež. Nelezeš, se poseš, se
2: plakaj. A teď tam jsou tři hlasy. Tak přidáme basu. No a ještě jsem si říkal, jak to ještě ozvláštnit. A napadlo mě, že můžou přijít dvě zpěvačky.

0: To bych chtělo ještě přídavek.
1: Tak já zkusím jednu swingovku takovou od Raye Charlese.
2: To vždycky začínám. Hit the road, Jack.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Tolik sama.
1: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
2: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
1: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Dobré jitro, jak to vypadá tam, odkud každý den zní vaše oblíbené hlasy, písničky a příběhy, to zjistíte už tuhle sobotu 16. května, kdy otevřeme tedy co by Český rozhlas dveře do Kořán, a to nejenom na Pražské Vinohradské 12, ale i v regionálních studiích po celé republice. No a samozřejmě u toho nebude chybět ani Pohoda, tady jak s malým, tak s velkým P. Co všechno na vás čeká, prozradí v Pohodovém ránu už za chvíli producentka Zuzana Foglarová.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: Mikrofony, studia, zákulisí vysílání, známé hlasy i místa, kam se běžně posluchači nepodívají. Český rozhlas chystá na sobotu 16. května den otevřených dveří, no a program nebude jen v hlavní budově na Vinohradské třídě, ale samozřejmě také v regionech po celé republice. A protože své dveře otevře i Pohoda, tak vás pozveme přímo teď do rozhlasového zákulisí s producentkou Českého rozhlasu Zuzanou Foglarovou. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Tak co letos návštěvníky čeká na den otevřený dveří?
3: Tak je to opravdu veliký otevřený den, protože se koná nejenom v Praze, ale ve všech našich regionech, jak už jste tady zmínila. V Praze čeká komentovaná prohlídka. Předem upozorňuji, že na tuto komentovanou prohlídku je potřeba mít časové vstupenky. Ty jsou ale zdarma a dají se rezervovat na telefonním čísle. Já myslím, že ho přečteme potom na závěr, aby si zatím
2: určitě
3: mezi čase posluchači připravili propisovačku a pak kousek papíru.
2: Je to tak.
3: Takže na tyto časové vstupenky, které vlastně první skupinka bude v 9 hodin a potom budou následovat další vždycky po 10 minutách až do 4 hodin odpoledne. Mm-hmm. Každý samozřejmě si bude chtít naplánovat tu svoji trasu tak, aby potom viděl po skončení komentované prohlídky to svoje oblíbené. Třeba vás, já to tady hnedka udám, že tady budete taky.
2: Budu, je to tak,
3: bude tady,
2: ano.
3: Tady, netuším, jestli v tobogánu, nebo až potom na té autogramiádě.
2: Až na té autogramiádě.
3: Takže kdo chce vidět Ivu Bendovou, tak musí jít na prohlídku nejpozději v 11, aby ve 12 hodin byl připravený v hale na Vinohradské ulici. A pokud nechce jít na komentovanou prohlídku, tak může přijít přímo do té Vinohradské ulice. Na to už nejsou potřeba žádné časové vstupenky a i tam bude opravdu velice bohatý program, protože bude tobogán Aleše Cibulky. Mm-hmm. Potom budou nejrůznější autogramiády. Ve studiu 2 bude Radiožurnál a Plus, prostě naše zpravodajské stanice, včetně sportu, ukazovat, jak se komentuje třeba sportovní přenos, jak se dělají zprávy. No a co bude takovým zlatým hřebem odpoledne, tak to bude studio 1, ve kterém se budou střídat koncerty jak symfonického orchestru, tak malých jazzových uskupení. Je to kvůli tomu, že náš symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví letos sté výročí založení.
2: No je to neuvěřitelné, jak to letí. My budeme samozřejmě moc rádi, když přijedete, ale pokud to máte do Prahy daleko, tak samozřejmě můžete využít toho dne otevřených dveří v regionálních stanicích Českého rozhlasu. Bude opravdu otevřeno úplně všude?
3: Podle mých posledních informací by opravdu mělo být otevřeno úplně všude. Samozřejmě ta naše regionální studia jsou velice různá. Některá jsou úplně maličká, jako Karlovy Vary nebo Zlín, a některá jsou veliká, jako Brno, Olomouc, Ostrava. Tomu je samozřejmě přizpůsoben program. Standardně fantastický program je v Brně. A v Brně, jak známo, bez Deňka Junáka. Ani ránu. Takže ten tam určitě bude. Krásný program bude v Ústí nad Labem, protože Ústí má výhodu té veliké vily se zahradou, kde bude koncertovat třeba náš Big Band a spousta dalších uskupení. Krásný program bude v Olomouci, v Ostravě. Určitě nezapomeňte ani na Liberec, ani na ty zmíněné Karlovy Vary.
2: Já tím, že pocházím z Pardubic, tak vím, že Pardubice mají také svůj vlastně regionální, nebo mají svoje regionální studio, které je moc hezké mimochodem, je takové jako malinkaté. Je v Podkroví, tak jestli někdo jste takhle z východních Čech a nemáte to blíž do Hradce, tak klidně do Pardubic zavítejte. Kolik takhle, řekněme, vlastně každý rok navštíví ty, nevíme si asi možná se ptát na tu Vinohradskou, jestli máme nějaké statistiky i v těch regionech, ale využije ten den otevřených dveří Českého rozhlasu lidí a posluchačů.
3: Vždycky jsou to tisícovky lidí. Ona ta Praha, třeba ta komentovaná prohlídka má jenom určitou propustnost. Tady můžou jít po 10 minutách skupinky, které mají třeba 20-25 lidí, jinak vidíte, studio je malé, kdo se dívá třeba přes webovou kameru na vysílání Dvojky nebo Pohody, nebo prostě podívá se do toho studia, tak ví, že to studio je malé, takže víc lidí bychom sem nevmístnali. Takže skupinky po 20 lidech od 9 ráno do 4 nebo do 5 odpoledne, podle toho, jaký bude zájem. To znamená tak zhruba 1000 lidí na komentovanou prohlídku.
2: Je to šrumec.
3: Ale tak minimálně 1000 lidí ještě přijde bez té komentované prohlídky, přijde na Vinohradskou, ať už právě třeba na ten sport, nebo letos bychom chtěli po dlouhých letech zase udělat takovou možnost, že paní režisérka Ivona Žertová anebo Petr Mančal připraví nějaký krátký text a lidi si to budou moct zkusit namluvit, jako by byli herci. Takže to bude ve studiu 6. Já doufám, že se to lidem bude líbit a že přijdou. No ale bude tady také náš nadační fond Světluška, který bude ukazovat, jak se žije nevidomým. A bude tady náš archiv a bude tady i rozhlas, který bude zase ukazovat, jaké různé aplikace třeba do chytrých telefonů si můžete nainstalovat. Takže ten program je opravdu, opravdu bohatý.
2: Je to tak. Já mám až husí kůži, jak to tady vyjmenováváte, tak si vlastně říkám, co všechno jako zvládneme postihnout jako Český rozhlas. Já už jsem tady víceméně každý rok. Vždycky si říkám, tak byla jsem loni, tak leto, ale jo, půjdu. Protože posluchači za námi opravdu jezdí z celé České republiky. Je to neuvěřitelné, prostě z Ostravy my jsme se o tom bavili. Z Brna přijedou, když znají tamní regionální studio, tak rádi za náma přijedete a my jsme zase rádi, že dorazíte. Mě by zajímalo, ale paní Foglarová, je něco nebo je nějaké místo v Českém rozhlase tady, třeba na Vinohradské konkrétně, které vy máte jako obzvláště ráda nebo k kterému máte nějaký jako třeba i citový vztah?
3: Tak já samozřejmě mám největší vztah ke své galerii Vinohradská 12, která je tady v podzemí. Teď se mi podařilo krásná věc a proto já budu strašně ráda, když vás hodně přijde, protože je tam výstava obrazů Ivy Hitnerové. A to jenom tam přijdete a úplně se rozsvítíte, protože ty obrazy jsou opravdu pro dobrou náladu. Je tam jedna místnost, ve které jsou oleje, a druhá místnost, ve které jsou grafiky. No a kromě toho je tam ještě krásná výstava různých historických rozhlasových přijímačů a magnetofonů a další techniky. Máme tam nejrůznější rozhlasy po drátě a když budete chtít, tak vás z nich můžeme pustit originální vysílání z roku 68. No a máme i staré rozhlasové přijímače, ze kterých zase můžeme pustit třeba to volání o pomoc z roku 1945.
2: No, já myslím, že to je nabídka, která se neodmítá, tak jestli máte v sobotu 16. května čas a nemáte to třeba daleko, nebo naopak si chcete naplánovat celodenní výlet, tak budeme rádi, když za námi přijedete, anebo když přijedete za kolegy do regionálních studií. Já bych se přece jenom ještě vrátila na závěr vlastně k té galerii. Krom toho, že se tam budou moci lidé, návštěvníci podívat tuto sobotu v rámci Dne otevřených dveří, věřím, že o obrazy a malby Ivy Hitnerové bude velký zájem. Jak v jakých časech a v jakých dnech se jinak mohou přijít podívat?
3: Tak máme pro veřejnost otevřeno každou středu a čtvrtek, vždycky od 12 do 18 hodin. Ale výjimečně tentokrát otevřeme ještě dva pátky, to je 15. a 22. května, také zase od 12 do 18 hodin. Takže určitě přijďte, jinak v rámci Dne otevřených dveří bude otevřeno opravdu celý den od 9 ráno až do 6 hodin do večera.
2: Ještě dodám, že tady máme fantastickou kavárnu, takže se můžete i občerstvit. No a na závěr to slíbené číslo.
3: Tak prosím, kdo má připravenou propisovačku a kousek papíru, napište si, že číslo je 724-341-611. A kdo si ho nezapamatoval, tak najde všechny informace na webových stránkách www.rozhlas.cz/DOD.
2: Já jenom doplním, že to bylo telefonní číslo, na kterém si můžete vlastně zarezervovat bezplatné vstupenky, které vám zajistí prohlídku Českého rozhlasu tady u nás na Vinohradské 12. My jsme si o dni otevřených dveří, který nás čeká už tuto sobotu 16. května v rámci Pohodového rána, povídali s producentkou Zuzanou Foglarovou. Moc děkuji za to, že jste přišla živě do studia. Často se to nestává, že tady máme takhle živě hosty přímo ve studiu a budu se těšit, v sobotu se určitě potkáme.
3: Já se také těším a těším se na všechny návštěvníky.
2: A to jenom podepisuji. Tak

0: 8:21, to je aktuální čas. Vy posloucháte pondělní pohodové ráno a v tuto chvíli dozněl Karel Zich a jeho Proud řeky důvěrně znám. No a my se vydáme do Francie. Tamní úřady totiž vyšetřují akademika kvůli ocenění připodobňovanému k Nobelově ceně, které si podle jejich zjištění ale sám vymyslel. Florán Monteclair převzal v roce 2016 při ceremoniálu ve francouzském parlamentu zlatou medaili za filologii. Mezi jejíž předchozí laureáty patřil podle informací poskytnutých poslancům slavný italský spisovatel a filozof Umberto Eco. Nyní ale vyšetřovatelé podle serveru The Guardian zjistili, že ocenění je falešné a je součástí rozsáhlého mezinárodního podvodu. Medaily měla podle tehdy známých informací udílet Mezinárodní společnost pro filologii. Vyšetřovatelé však odhalili, že Americká univerzita filologie a vzdělávání, se kterou měla být tato organizace spojena, existovala pouze na internetu. Na adrese jejího sídla ve státě Delaware bylo zlatnictví. Monteclair si totiž cenu vymyslel a medaili, kterou si následně předal, zakoupil prý od pařížského klenotníka za 250 eur. Složité vyšetřování se po měsících soustředí zejména na to, zda Monteclair využil falešnou medaili a doktorát z podezřelé univerzity k získání povýšení a vyššího platu. Státní zástupce k celé kauze řekl, byla to jedna velká mystifikace. Dal by se podle toho natočit film nebo televizní seriál. Tak uvidíme, jestli se toho filmový průmysl chopí. Teď už v pohodovém ránu něco opravdového a skutečného. Pavel Bobek a Vincent.
1: Stále stejnou tmou svítí plátno v loudících. Malíř půlnoc kreslí smích. Ten obraz píseň zpívá po jednou. Stíny na kopcích, ticho hnízd.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Posloucháte Pohodové ráno a pokud dnes někam vyrážíte, tak vás určitě bude zajímat, jaké k tomu budete mít počasí. A to už je otázka na meteoroložku České televize Alenu Zárybnickou. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno přeju.
1: Je to tak, že si máme dnes raději přibalit deštníky a pláštěnky?
2: Ano, rozhodně dobré řešení, pokud si nechceme užít nějakou tu spršku. Na druhou stranu musíme vnímat i to, že příroda váhu moc potřebuje právě v tomhle období, tak se na tu velkou oblačnost a dešťové kapky nemůžeme až zas tak zlobit. Ono bude oblačno až zataženo zpočátku místy s přeháňkami a nebo deštěm a postupně by se ten déšť měl vyskytovat na většině území. A zejména odpoledne a večer se můžou objevit bouřky, hlavně ve východní polovině Česka. Lokálně v nich může spadnout i tolik, že to budeme klasifikovat jako přívalové srážky, výjimečně až 40, jinak to bude v bouřkách kolem 25. No a na večer budou srážky v Čechách postupně obývat. Lišit se budou i teploty, na západě Čech bude jen kolem 16, jinak 17 až 22 stupňů Celsia. A ještě vítr 2 až 6 metrů za sekundu od jihu jihozápadu. Během nespíš čerství, tedy 4 až 8, nárazy kolem 55 km v hodině. No a bude se měnit na severní, v bouřkách ale může znovu zesilovat.
1: Říká o dnešním počasí meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Děkujeme za předpověď, mějte se moc hezky a naslyšenou zítra.
2: Budu se těšit, pěkný den přeju.

0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu.
1: Potkejte se již 16. května s oblíbenými moderátory a autory pořadů Českého rozhlasu Dvojka a Českého rozhlasu Pohoda. Nahlédněte do zákulisí rádia nebo buďte součástí živého vysílání. V 11 hodin si do studia S1 pozval Aleš Cibulka, Veroniku Kek-Kubařovou, Jana Nedbala nebo bratry Bachelory Martina a Miroslava Dubovické. Nebudou chybět ani autogramiády tváří našeho vysílání. Těší se na vás Šárka Volemanová, Jiří Holoubek, Robert Tamchina, Marie Redková, František Novotný, Iva Bendová, Jan Rosák, Jitka Novotná a mnozí další.
0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu.
1: V sobotu 16. května na Vinohradské 12 v Praze.
0: Více informací na rozhlas.cz/DOD.

0: Na léto si ještě nějakou chvíli počkáme, ale já myslím, že to nebude zas tak dlouho trvat. O víkendu jsme měli opět počasí s vysokými teplotami a můj syn říkal, mami, to už je skoro jako léto. Tak já myslím, že za chvíli už to tady bude. Tak ale pojďme se podívat do naší bylinkové zahrádky. Hořec žlutý totiž patří v Česku k ohroženým druhům. Pokud na něj v přírodě narazíte, může mu být i 60 let. Je to dlouhověká bylina, kterou se podle Evy Bucharové rozhodně vyplatí mít doma na zahradě anebo v květináči.
1: Hořec žlutý na horských loukách opravdu nepřehlédnete. U nás roste nejčastěji na Šumavě nebo v Krkonoších. Kdybyste chtěli jeho kořen využít jako léčivku, musíte si ho ale vypěstovat, protože ve volné přírodě je přísně chráněný. Stačí ho na jaře vysít do hlinité půdy, kamenitá mu taky nevadí. Kořen téhle bylinky obsahuje cenné látky, jako jsou hořčiny nebo alkaloidy. V některých herbářích se o něm píše jako o evropském ženšenu. K podpoře chuti a při trávicích potížích ho používali už staří Egypťané a Řekové. Hořec se často přidává do různých likérů a vermutu. Jestli chcete zlepšit trávení nebo podpořit činnost slinivky břišní, kořen si usušte a rozemelte na prášek. Užívejte na špičku nože půl hodiny před jídlem. A pozor, ženšen není vhodný pro těhotné a kojící maminky a pro ty, kteří mají vysoký krevní tlak.
0: Radila v další bylinkové lékárně kolegyně Eva Bucharová a tu teď v éteru Pohody střídá Petr Rezek.

Častá rýma nebo bolest v krku? Pokud jste alergik, tak to znáte velmi dobře. Ale i když alergii netrpíte, ještě není vyhráno. Může se totiž objevit kdykoliv. Letošní pilovou sezónu probereme v Pohodovém ránu podrobněji, a to hned po písničce Věry Špinarové.

0: Možná i vy patříte mezi lidi, kteří trpí pilovou alergií. V Česku je to podle odhadu alergologů zhruba čtvrtina obyvatel. A jestli vám bylo letos na jaře hůř než jindy, není se co divit. Duben byl v Česku podle meteorologů totiž druhý nejsušší od roku 1961 a právě kvůli suchu se pil držel ve vzduchu dlouho. Díky dešti v posledních dnech se nám, alergikům, mohlo trochu ulevit, ale i tak může tenhle neduch člověka pořádně potrápit.
1: Musím být zaléčená a připravená s lékama, které mi pomáhají, protože jinak bych se ani nevyspala.
2: 29letá Magdalena z Prahy má alergii na břízu, takže příznaky se u ní začínají objevovat v březnu a trvají až do května.
1: Mám hlavně senou rýmu, do toho mi otýká krk a postupně se k tomu přidává pak i kašel. A ještě k tomu mě někdy pálí oči, takže si pak nedávám kontaktní čočky a nosím místo toho brýle.
2: Těmito problémy trpí už od dětství. Podle alergologa z fakultní nemocnice Ostrava Tomáše Balnera ale onemocnění může vzniknout i mnohem později.
3: Takže máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie a přichází s tím k nám do ambulance. To může být i vlivem nějakých infekcí, které prodělají, které potom naruší tu sliznici a dojde tam k té senzibilizaci ke vzniku té alergie v těch dýchacích cestách.
2: Alergiků podle něj zároveň přibývá. Onemocnění je přehnanou reakcí imunitního systému na určitou látku a pacientům nejčastěji pomáhají antihistaminika. Podle Balnera taky není pravda, že si tělo na léky postupem času zvykne a přestanou zabírat.
4: Když jednomu člověku nesedí jedno antihistaminikum, tak je bude třeba zkusit jiné. Těch antihistaminik v dnešní době máme spoustu.
2: Alergikům zároveň neprospívá to, že se pilová sezóna hlavně kvůli teplejším zimám prodlužuje, říká Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: Dříve ta pilová sezóna opravdu začínala v březnu a skončila třeba v polovině září. Dneska pozorujeme, že ta pilová sezóna může začít na konci ledna a trvá až do konce října.
2: Situace ve městech podle ní bývá často horší než na vesnici.
5: Ty pily můžou reagovat i s znečištěním ovzduší a některé studie prokazují, že ty pily jsou jako agresivnější. A i v těch městech je třeba nevhodná výsadba, že tam je třeba hodně habrů nebo těch invazivních druhů, jako jsou platany, pajasany.
2: Teď podle ní kvetou duby, smrky nebo řepka a v polovině května se přidají trávy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.

Krátký výlet do Francie jsme si právě teď užili prostřednictvím písničky Champs-Élysées od Valdemara Matušky. No a já se s vámi budu pomalu loučit, pozvu vás na další pořad, který od 9 je samozřejmě tím, co tady pravidelně můžete slýchat, a to tandem Honzy Rosáka, tentokrát z roku 2010, kdy byla jeho hostem herečka Vlasta Žehrová. Než se s vámi rozloučím, tak vás pozvu k zítřejšímu pohodovému ránu, protože naším pohodářem bude režisér Jan Svěrák. Povídat si budeme především o jeho novém filmu Pět švestek. No a co dodat, snad jenom krásný den navzdory dnešnímu deštivému počasí. Příroda si to žádá, tak buďme rádi i za to. Mějte se moc hezky a zítra naslyšenou.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Herečka a dabérka Vlasta Žehrová slaví v těchto dnech své 70. narozeniny. Při této příležitosti nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná, a my přejeme všechno nejlepší. Tandem.
2: Příjemné chvíle u rozhlasového přijímače vám, milí posluchači, z Tandemu přeje Jan Rosák. Dnes u našeho zpovědního mikrofonu usedla krásná dáma, v jejímž hereckém rejstříku najdeme různé postavy, od učitelky až po svudné milenky. Když se na ně tak dneska podívám, řeknu vám, že i v roli přísné učitelky by byla být svůdnou milenkou. Klidně. Dobrý den, přeju totiž herečce Vlastě Žehrové.
3: Dobrý den všem posluchačům, já děkuji Honzovi za krásné přivítání a komplimenty. Úplně jsem taková celá tady z toho rozrušená.
2: To je dobře, takhle jsem si tě hezky připravil.
3: Ano.
2: Než projedeme, prosím tě, zátočinami tvého profesního života, tak se ti ještě předtím, tak říkajíc, podívám na mléčný zoubek. Doufám, že tušíš, že se podíváme do tvého dětství, ale to všechno až po písničce.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je herečka Vlasta Žehrová, kterou mám moc rád. Řekl bych, že si dobře rozumíme, já už o ní leco zvím, ale co jsem teda vážně nevěděl o tobě, že jsi se narodila v Havlíčkově Brodě.
2: Ano, já sama si to nepamatuju. Samozřejmě to málo, já mám dost krátkou paměť nebo špatnou. Já některé věci i ze střední školy mě spolužáci musí připomínat a říkat, víš, jak jsme byli na tom mejdanu? Já říkám, já si to fakt nepamatuju. Záleží na člověku, jak je kdo ustrojený, a já teda samozřejmě si to mládí v Havlíčkově Brodě nepamatuju, pak jsme se přestěhovali do Prahy.
1: Prosím tě, tak to si myslím, že se dá omluvit, že když je to silný zážitek, že si na svoje narození člověk nepamatuje, ale potom už to dětství, to už by si mohla, ne?
2: No málo. Jo. Já si pamatuju dvě babičky, z fotek si to tak připomínám, babičku v Jičíně, to byly z tátovy strany rodiče, a druhou babičku v Lipových Vlázních, to je z mamčiny strany rodiče.
1: To je na Moravě.
2: To je na severní Moravě, ano. Tak to si pamatuju. No a dokonce jsem, že tak přeskakuju, když jsem se seznámila s mým mužem, tak my jsme jeli na výlet do Kuksu, on je výtvarník, tam mi ukazoval sochy ve skále, a pak jsme jeli a chtěli jsme se někde ubytovat, bylo to tuším leden, únor, a jeli jsme jen tak jakoby po čuchu, jak se říká, a skončili jsme na Hrubý skále, kousek od Jičína. V Jičíně jsem měla tu babičku a chodila jsem do těch lesů. A v tom hotelu nikdo nebyl, to byl předělaný zámek na hotel. Ráno jsme se zbudili a on mi říkal, hele, Marlene Dietrich vždycky dělala svým milencům míchaný vajíčka, tak si dáme míchaný vajíčka. A teď jsme jeli starou škodovkou a najednou já koukám na mapu a tam bylo údolí řeky Žehrovky a poblíž hrad Žehrov. A já jsem tátovi říkala, poslyš, ty seš tam z toho kraje, naši přeci jsou odtamtud. A pak jsem zjistila, že existuje jedna odnož kolovratů, kolovrat Žehrovský. A dokonce po revoluci mě jednou volal nějaký pán, nebo mi napsal, že mi udělá rodokmen. Já jsem si myslela, že to je sranda od Kajzera Lábuse, tak jsem to zavrhla. Ale proto mě tam ten kraj tak strašně oslovuje, nebo hrad Kost, já to tam miluju
1: tak
2: úplně.
1: Tak počkej, ale to není žádná legrace, ty by si měla nechat udělat ten rodokmen, protože třeba dojde dokonce možná k nějakým pozdějším restitucím.
2: Bohužel asi ne.
1: Hrad Kost, že by ne, to ne.
2: Ráda bych, líbí se mi tam, cítím se tam jako doma, ale asi ne.
1: No ale přemýšlej o tom. Jako si přemýšlela jako malá holka nepochybně o tom, čím by si chtěla být, víš? Mně se to vždycky líbí představovat si toho dotyčního, kterýho tady vidím v dospělém tvaru, představovat si jako malou holčičku, no malýho kluka, a o čem tak asi tak sněl?
2: No já jsem byla víceméně navigovaná a ovlivněná geneticky a rodinou hlavně ze strany mý maminky, protože babička zpívala, hrála ochotnické divadlo, moje mamka taky. Dokonce mám dojem, že jedna příbuzná hrála i v divadle Karlín. Ale já jsem to jméno zapomněla. Babička už není na světě, moje máma taky bohužel ne. Čili já jsem byla programovaná tak nějak jako muzicky hodně. A potom vlastně jedna část zase rodiny z babičiny strany, babička se jmenovala Slavická. My jsme příbuzní hudebního skladatele Klementa Slavického a můj strejda je ředitel taneční konzervatoře v Praze, Jaroslav Slavický, který léta tančil v Národním divadle s Vlastikem Harapesem. Čili já jsem to tak měla jako zaobalený do toho, že se budu věnovat muzice.
1: No.
2: A 20 let jsem hrála na piano a opravdu jsem tu muziku chtěla dělat ne jako koncertní umělkyně, ale chtěla jsem jí třeba studovat hudební vědu, nebo jsem tak se docela v té muzice vážně vyznala a uměla jsem hrát dobře.
1: No tak ty jsi to pak spojila, že jsi studovala hudebně dramatické oddělení Pražské konzervatoře. Ano. No a jak to bylo dál, o tom si zase s Vlastou Žehrovou budeme povídat po písničce.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tedy slíbil jsem před písničkou, že budeme pokračovat v povídání o kariéře mého dnešního hosta, herečky Vlasty Žehrové, ale teď to trošičku poruším, protože bych rád tě, Vlastičko, poprosil o pohled z druhé strany barikády. To znamená nikoli jako žačky, ale jako pedagožky, protože ty teď učíš dokonce hned na několika institucích, které zabývají výukou budoucí herců. Je to tak?
2: Ano, je to tak. Já na úvod chci říct, že jsem po odchodu z divadla ABC z městských divadel zůstala docela viset ve vzduchu a paní Paterová, které si vážím, která byla kdysi jako dramaturg v ABC, mi nabídla místo vlastně v době, kdy jsme připravovali spolu Švejka na vyšší odborné herecké škole u paní ředitelky Kmochový, abych učila herectví. Já jsem se strašně zarazila a říkala jsem, pro boha, já se vůbec na to necítím. Nicméně ona mi řekla, že budu učit spolu s Otakarem Koskem, což je renomovaný režisér, který taky režíruje Ulici a dělal hodně představení v divadle. Já jsem si řekla, proč do toho nejít, vždyť se můžu něco naučit a vlastně mě povede moudrý pán, který má zkušenosti. Takže jsem to přijala a tak nějak tak jsem do toho vplula a naslouchala jsem, pozorovala. Musím říct, že v tom ročníku, který já mám letos, už je to druhý rok, mám nesmírně vnímavý lidi, kteří jsou dospělejší než na konzervatoři, někteří mají už přes 20 let a je to trošku odlišná práce, dá se s nima jakoby jinak pracovat. Kdežto potom v lednu, když jsme dodělali Švejka vlastně a reprízovali jsme ho, se mi ozvali ze státní konzervatoře v Praze, kde jsem kdysi učila jevištní řeč, že nevěděli, že jsem odešla z divadla a že by potřebovali, abych nastoupila jako pedagog herectví. Tak znovu jsem šla za režisérem Laurinem, za jinými pedagogy, za vedoucí oddělení Evou Voskovou a říkala jsem, pro boha, můžu to učit? Jste o tom přesvědčeni? Oni říkali, když seš herečka, kolik let seš u divadla, potkala si ty a ty režiséry, máš nějaký zkušenosti, cit, nejseš asi úplně pitomá. No tak jsem se toho ujela a snažím se tam taky působit nějak pedagogicky.
1: Víš, co mě vlastně hodně zajímá, jestli pak na to jdeš, na tu pedagogickou činnost, čili výuku, herectví, spíš z takového toho empirického hlediska, to znamená, jak si pocitově to, co se tobě jako herečce prostě přihodilo, tak přenášíš na svoje žáky, a nebo jestli se snažíš to rozebírat teoreticky. To znamená, jestli si najednou začala přemýšlet o svém herectví třeba úplně jinak z takové té strany, já nevím, pedagogů, kteří kdysi učili Stanislavský a podobně.
2: No já jsem samozřejmě, protože jsem poctivý člověk a velmi svědomitý, tak já jsem léto věnovala tomu, že jsem studovala literaturu. Já jsem si znovu vzala, co jsem kdysi už studovala Stanislavského, panem Lukavským zpracovaný.
1: Víš, že jsem se nesplet, no.
2: No, to jsem vzala. Vzala jsem dokonce Diderota, toho jsem odložila, Žuveta, vzala jsem si Martince, vzala jsem si Vostrýho, vzala jsem si i Císaře, Základy režie. Pak jsem si vzala úžasnou knihu herců v cíl. Myslím, že to je anglický autor a režisér, že se vyslovuje Doneland, kdybych to řekla špatně a nějaký odborník mě poslouchal, nechť mě omluví. A to je kniha, která nazírá na to herectví trošku z jiného úhlu než Stanislavský, protože ta doba jde dál a vlastně z pohledu dnešního režiséra, který je velmi úspěšný v Anglii, oni tady prý hostovali na Vinohradech kdysi a to jsem četla jedním dechem a musím říct, že se k tomu musím vracet. Čili já jsem si snažila udělat pořádek v hlavě a ne být impulzivní herečka, která bude házet, jak se říká, někdo to tak dělal, popelníky po studentech a přidej a tohleto a nahlas a tohle. Spíš se snažím sama si uvědomovat věci, nějak stavit ten dialog a samozřejmě, že nějaký temperament, energii mám, ale v součinnosti s mým drahým kolegou Ondrou Kepkou, který je váha, já jsem bake, my se skvěle doplňujeme, takže si i o tom povídáme a vlastně tu metodu si hledám, aby nám to vyhovovalo, protože on má taky zkušenosti herecký a režisérský, takže já jsem za to ráda.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
3: Pozdravuj,

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Vlasta Žehrová od dětství hrála na klavír, původně se chtěla věnovat hudbě, pak ale najednou zjistila, že existuje něco taky jako divadlo. Já to teď vezmu trošičku v kostce, vlastičko. Začala chodit do dramatického kroužku Jiřiny Štajmarové, vystudovala hudebně dramatické oddělení Pražské konzervatoře. Samozřejmě za chviličku se dostanu k tvému prvnímu angažmá, to bylo Národní, hned Národní divadlo, dokonce tam si hostovala už v průběhu studia.
2: Ano.
1: Ale prosím tě, co mě tady vůbec jaksi nezapadá do tvé kariéry? Ty jsi vystudovala ještě na Filozofické fakultě divadelní a filmovou vědu.
2: Ano.
1: Co tě to prosím tě napadlo?
2: Já už si to taky nespomínám, co mě to prosím tě napadlo, jak říkáš ty, ale jenom vím, že jsem v době, v 78. jsem hostovala v Nápadnicích trůnu, ale v 80. roce jsme dělali strašně slavné představení v Laterně Magice Noční zkouška. Napsala Antonín Máša, režíroval Evald Šorm. A tam jsem se potkala s Ivankou Slámovou a Doubravkou Svobodovou, nynějšími ředitelkou Zábradlí a dramaturgyní. A pak jsme se nějak tak dali dohromady a říkali jsme si, Doubravka začínala jako uvaděčka. Ona vystudovala organizaci divadla na Damu a začínala jako uvaděčka v té Laterně.
1: To mu se říká od piky teda.
2: Ano, a Ivana dělala v Laterně na té, vlastně ve střižně na té noční zkoušce, dávala dohromady i produkčně ty věci a my jsme si řekli, no tak rodiny nemáme, tak co kdyby jsme šli studovat dálkově něco, a takhle vlastně jsme se vyhecovali a chodili jsme spolu dálkově pátky a soboty na Univerzitu Karlovu studovat divadelní a filmovou vědu, přičemž většinou v pátek to končilo u Ambrožů na schodech. Michal Ambrož, šéf Jasní páky hudby Praha, vnuk pana Zrzavýho, tak v jeho bytě na zámeckých schodech jsme vždycky měli mejdan v pátek. Tam jsme se mírně jakoby upravili a v sobotu jsme zase sklouzli zpátky na Univerzitu Karlovu a někdo měl službu, kdo psal ty poznámky a výpisky a ostatní trošku spali na lavicích. A tak jsme to tak jako studovali dálkově ještě s Karlem Králem a podařilo se nám to vystudovat.
1: No a vidíš, jak ti to je teď ku prospěchu. Já si myslím, že ty věci z toho můžeš určitě uplatnit třeba při výuce na konzervatoři a
2: no, spíš v tom smyslu, že jsem se naučila i tím, že jsem dělala kdysi sport, bejt nějak k sobě tvrdá, mít vůli, si myslím, a nebejt líná v některých věcech a že člověk nejde po povrchu, že vlastně si hrábnul do něčeho, otevřeli si mu ty dvířka do těch různých oborů. Říkám jenom otevřeli, já jsem spoustu věcí zapomněla, ale když se mi řekne jméno, tak třeba řeknu si, aha, vím, kde to hledat, a pak už si to musím znovu nastudovat.
1: Prosím tě, Vlasto, já si myslím, že velikánská škola, ať tak či onak, byla určitě, bylo angažmá, desetiletý angažmá v Národním divadle. Mezi lety 79 a 89. Ano. Tam si dělala i jedna, která ve skvělých věcech, potom se skvělýma režisérama taky.
2: No skvělý věci všechny nebyly. Já vzpomínám na to strašně ráda. Teď nedávno, před dvěma dnama jsem pouštěla studentům záznam inscenace Jako bychom se ani neznali, což je ruská hra Andreje Kutěrnického, kterou režíroval velký režisér Miroslav Macháček. A musela jsem zamáčknout slzu v oku, protože jsem si znovu připomněla Ivana Luťanského, který nešťastně zemřel ve Vietnamu, který byl opravdu můj kamarád, který se za mě dovedl postavit, který byl chlap každým coulem. Tam to trošku bylo skalený tím, že tenkrát v té době to byla tvrdá normalizace. Jediný Ivan a já jsme nebyli ve straně. A oni potom na mě tlačili, já se o tom nechci bavit, a pak jsem nevydržela a odešla jsem. Ale v roce 89 a na podzim byla revoluce. Ale to nevadí. Ale proč o tom mluvím? Protože tam byly krásné věci, výborní kolegové, nebo ke kterým jsem zlížila, paní Medřická, pan Hrušínský, osobnosti. Ale na druhou stranu jsme museli hrát hry, které byly poplatné té normalizaci, například Zvláštní zřízení, což bylo o komunistovi, který je zavřený a který. No a já jsem hrála jeho ženu, my jsme tomu říkali Zvláštní zřízení, že jo, Marek Vašut, my jsme se tak smáli. A různý, nebo Jílkovy hry Můj hrad, že jo, kde já jsem hrála mulatku a Ivan Luťanský Jeřábník a Plešatý, o který mi věnuje Ledvinu, naprostý bláboli.
1: To je ale to by dneska bylo dada úplně.
2: No asi jo, ale někdo by na to nedal peníze.
1: Ne, to je pravda, to je pravda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Teď položím vlastně žehrové, ale opravdu velice směšnou otázku. Proč jsi si vybrala mezi klasiky českého humoru Felixe Holzmana? To je otázka. Protože je dobrý, asi ne?
2: Určitě. On to má vždycky skvěle vypointovaný, skvěle načasovaný ty scénky. A to, jak jsem viděla i třeba o něm dokumentární pořad v televizi, vím, že to nebyl hloupej nějaký šašek, ale že to byl inteligentní pán. A jeho scénky, prostě to je zlatý fond s paní Janžurovou, sobota v neděli večer, nebo jak to tam je, že jo. A já si vždycky vzpomínám, moje maminka, která zemřela, milovala scénku Dráty a nici, že jo. A proto já už od té doby si to tak jako ho sleduju a miluju ho.
1: Dráty a nici, ty myslíš klec a
2: ano,
1: akvárium.
2: No, ano.
1: To je hezký typ, no prosím. Mrázova 28, Litoměřice, to už jsme dlouho neměli. Takže Felix Holzmann a Dráty a nici.
3: Přátelé, na všeobecné přání jedné slečny, která právě odešla, vám řeknu něco takového zajímavého o takovém pokusu, který jsem provedl s rybičkou a s kanárkem. Já vám to řeknu tak docela stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil. Tak já jsem mýval doma takové akvárium, asi takhle veliký akvárium, počkejte, já vám to řeknu od začátku. Já bydlím v Litoměřicích, Mrázova ulice číslo 28. Tam v Litoměřicích jsou totiž různé ulice, víte, a každá ulice tam má nějaký název. No a ta ulice právě, ve které já bydlím, ta se jmenuje Mrázova. Mrázova číslo 28. No a tam totiž každý dům má nějaký číslo. Víte, ty domy jsou očíslovaný, aby se to líp našlo, každý dům tam má nějaký číslo. No a ten dům právě, ve kterém já bydlím, ten má číslo 28. No a já tam bydlím ve druhém patře. Napřed je první patro, víte, a nad tím prvním patrem potom je druhý patro. Tam já bydlím ve druhém patře. No a tam jdou takhle schody nahoru. No tak jdou, oni tam vlastně nejdou, my chodíme po těch schodech, to se tak říká jenom, že jdou schody jaksi. No a tam máme potom takovou předsíňku, tam máme dveře do té předsíně a takhle doleva potom máme pánský pokoj. No a v tom pokoji, jo, tam taky máme dveře do toho pokoje, taky máme dveře do toho pánského pokoje. No a v tom pokoji právě jsem měl na stole stát takový akvárium. Asi takhle veliký akvárium asi. No, ne, takhle veliký akvárium asi. Takhle veliký bylo to akvárium, čtverhraný, čtyři stěny to mělo, ze čtyři stěny takový dvě delší a dvě kratší stěny to mělo, ze skla, skleněný, víte, aby tam bylo, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, aby tam člověk nemusel čumět takhle ze zhora, aby tam bylo krásně vidět takhle ze strany, ze skla. No a v tom akváriu jsem měl vodu, jo a dole to mělo dno taky to akvárium, dole, víte. Až kdyby tam nebylo to dno, tak ta voda by tam totiž nikdy nedržela. To by se tam mohli lejt třeba celý den vodu, tak ta by tam nedržela. No, anebo týden třeba, aby se tam mohli lejt vodu, tak ta by tam nedržela. Tak tam mělo dno, aby to líp drželo. No a v té nebo leta páně by se tam mohli lejt vodu, ta by nedržela tam, kdyby tam nebylo to dno, víte? Tak tam bylo dno dole, právě aby tam ta voda líp držela. No a v té vodě jsem měl takovou zlatou rybičku. Znáte zlatou rybičku? Tak ono to pravý zlato to není, to se jenom tak říká. To je nějaký duble nebo co, já nevím. To se tak říká jenom zlatá rybička. No a ta rybička zkrátka v té vodě plavala všelijak v té vodě, víte? Třeba doleva nebo různě plavala v té vodě. Nebo doprava taky, všelijak zkrátka plavala. No a potom jsem, jo, nebo dolů taky plavala, víte, různě, zkrátka, jak jí to zrovna napadlo, tak tam plavala. A potom jsem měl, jo, nebo nahoru taky plavala, víte, všelijak, jak jí to napadlo, tak tam ta rybička plavala v té vodě.
0: Polokul.
4: kulaté narozeniny s číslovkou 85 slaví v těchto dnech herečka Iva Janžurová. Absolventka DAMU byla přes 20 let v angažmá v divadle na Vinohradech, odkud odešla do Národního divadla.
5: Do srdcí diváků se zapsala svými rolemi v řadě filmů a svůj jedinečný hlas využila samozřejmě i v rozhlase. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
4: Ve čtvrtek 14. května se vrátíme do roku 2007, kdy Iva Janžurová přijala pozvání Jiřího Suchého a Jiřího Anderleho do pořadu Dva v Africe.
5: V sobotu 16. května nebude chybět pohádka Tulácká na motivy pohádky Karla Čapka.
4: Se svou dcerou Sabinou Remundovou si bude povídat v neděli 17. května Iva Janžurová v tobogánu Tomáše Slámy a týžden uslyšíme taky rozhlasovou hru Zahrádkáři, aneb až se Jaro zeptá.
5: A samozřejmě pro vás Ivu Janžurovou vyspovídal i Jan Rosák. Jejich tandem uslyšíme v úterý 19. května.
4: Český rozhlas Pohoda,
5: písničky a vzpomínky.

0: Tandem volá.
1: Tandem volá, ovšem nikoli o pomoc, naopak volá někoho, s kým by si náš host, znamená Vlasta Žehrová, ráda na účet Českého rozhlasu popovídala. To je věc, že to nemusíš platit, to je krásný. To, no. Teď dáme slovo tomu, kdo by měl být už na druhé straně našeho telefonického spojení, a to je kolegyně Vlastina, herečka Kamila Špráchalová. Kamilo, jste tam?
2: Dobrý den, jsem.
1: Dobrý den.
3: Ahoj, Kamilko.
1: Srdečně vás zdravíme oba dva.
3: No.
2: Já nápodobně.
1: Získal jsem takový pocit z Vlasty, že se máte rádi, že jste si vždycky měli co říct a že jste spolu rádi hráli, je to tak?
2: To určitě. Říct jsme si měli opravdu co, takže radši bych to opravdu zavel, kdy bude konec, protože to by se mohli povídat hodiny a hodiny a hodiny.
3: Ano.
2: Je to určitě tak, no. Pravda je, že Vlasta byla mojí chvilinku, mojí učitelkou na konzervatoři.
1: Jo, ty jsi učila.
3: Ale jenom jevištní řeč, ale to byla opravdu, myslím, jenom půlroční práce, kde já jsem byla ve studiu Dick a Kamča už byla vlastně hotová, dělali představení. Myslím si, že to tak je, viď, Kamčo?
2: Takhle, ano, takhle jste jenom plnula, ale pak jsme se potkali v městských divadlech Praha. A pak jsme spolu jezdívali na hory cvičit a všechno možný, takže je to opravdu, je to letité přátelství, kterého si teda vážím, protože je pro mě Vlasta vzorem, jak lze velmi dobře vypadat, tak jakým věku vlastně?
3: No, ve středním, Kamčo.
1: V začínajícím středním.
3: Ano, ty jsi hodná, Kamčo, to je v pohodě, to nemusíme rozbírat. Já jsem si vybrala Kamču, protože my jsme tak nějak byli 13 let spolu v divadle, a nejen my. My jsme tam měli výborný kolektiv skvělých herců a hlavně charakterních lidí. A my jsme neznali, co je to rivalita, my jsme si věci, když tak, vyříkali nad sklenkou vína, a vlastně jsme to měli jako druhou rodinu, druhý domov. Já jsem tam kolikrát i přespala a mně se trošku potom stejská, i když život jde dál.
1: No, to je jasný. Zahráli jste si spolu jaksi partnersky v nějaké...
3: No tak my jsme hráli v D'Artagnanovi, kdy já jsem hrála Milady, Kamča hrála Constance, hráli jsme ve Frankovi V. Derematovi spolu, skoro ve všech hrách.
2: Ve Slaměném vdovci jsme hráli.
3: Ve Slaměném vdovci, kde Kamča hrála titulní roli, já jsem hrála manželku.
1: Počkej, ona nemohla hrát titulní roli, to by hrála Slaměného vdovce.
3: Ne, to hrál pan Brousek a Kamča hrála roli Marilyn Monroe v tom filmu, co stvárňovala, a já jsem hrála jeho manželku. Pak jsme dělali, strašně jsme měli rádi představení, kde jsme spolu neměli dialog, ale bylo to kolektivní prostě nadšení a unešení z práce Bolero od Pavla Kohouta, které režíroval Honza Burian, a to byla taková poslední jakoby vrchol před tím, než to všechno spadlo a než jsme se vlastně rozutekli jinam.
1: Já si myslím, že to je prima, když jste kamarádky, a navíc se to přátelství ještě utužuje a zvýrazňuje tím, že jste partnerky na jevišti vlastně taky.
3: Ano. Myslím,
1: jo. Určitě, že se to tam se to projeví taky.
2: Určitě, ale vlastně správně říkala, že třeba se nám stejská samozřejmě po tom, že ten kolektiv jakoby byl jakoby rozprášen nebo tak. Na druhou stranu musím říct, že už je to 2 nebo 3 roky vlastně.
3: Ano, ano.
2: Určitě. A my se dodnes fakt všichni scházíme a snažíme se prostě o sobě vědět, chodíme společně na bowling, jezdíme pořád nahory společně. Děláme taky každý květen takovou akci prostě u nás s mužem v Chodce Radech. Že zase myslím, že co pozitivního z těch městských jsme si všichni odnesli fakt to hluboký přátelství. Což ostatní kolegové se nám smějou. Jako vy spolu hrajete divadlo, ještě spolu jdete na dovolený, jo. Ale to divadlo bohužel už prostě nehrajeme společně tolik, ale tohle pořád přetrvává.
3: Jestli do toho můžu skočit, já bych jenom, Kamilko, ti ráda připomněla, prosím tě, bezobřadníci by se měli sejít. To je Mirek Meduna, Tulda Brousek, ty. Jestli můžeš rozeslat nějaký mail, když už jsme takhle v hovoru, já bych o to hrozně stála.
1: Jo? Tak to byl takový vzkaz Vlasty Žehrové, Kamile Špráchalové. Já myslím, že to je prima, že jste si spolu zahráli, ale co je důležitější, ještě možná to přátelství.
3: Právě, určitě.
1: Tak ať vám to holky vydrží.
2: Přátelství prostě trvá. No.
3: Kamilko, těším se na tebe a všechno si řekneme potom osobně. Moc děkuju.
2: Ano.
1: No, jasně, to už bez svědků, bez našich posluchačů. Mějte se, naschle.
2: Taky naschle.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Vlasta Žehrová už to tady dvakrát nebo třikrát zmínila, že jsme se spolu sešli na inscenaci Švejka, čili hry se zpěvy a tanci v divadle Hibernia. A já na to hrozně rád vzpomínám rád na tebe, Vlasto, protože ty jsi byla takový dobrý duch celý té inscenace. Nejenom když jsi hrála, ale i když jsi dělala vlastně asistentku Vaškovi Postráneckému, tak si do toho vnášela takový ten lidský prvek, protože Vašek někdy zvýšil hlas a ty jsi to pak zahlazovala. Což není tak až důležité, jako to, co bych chtěl spíš zmínit. Ty jsi se mi tak jako párkrát svěřila, že v té době zrovna to, si to neměla lehké, že v podstatě, jak se říká, v té herecké práci nebylo do čeho píchnout, což je pro herce strašná chvíle. Ale naštěstí jsem potom, po skončení tedy jaksi uvádění Švejka, jsem najednou zjistil, že jsem tě začal vídat častěji i na televizní obrazovce. Čili je dobře, že se to změnilo. Takže ty krušné chvíle, které si tehdy zažívala, měly nakonec takový dobrý vyústění.
2: No, je to pravda. Já jsem vlastně ten odchod z divadla prožívala jedno léto velmi těžce, než jsme začali dělat Švejka. Já jsem dokonce vzhledem k té nespravedlnosti, co se dělo, a byla jsem i na herecké asociaci a já jsem bejk, tak já nesnáším nespravedlnost a bezmoc, tak jsem učinila nějaký kroky, které samozřejmě nedopadly tak, jak jsem si představovala, a dost jsem se to léto zaobírala u nás pod Ořechem, jsem seděla v Černošicích a četla jsem a učila jsem se francouzštinu, říkala jsem si, co vlastně budu dělat. Měla jsem před sebou Švejka, vzala jsem asistentku režie, na za což jsem nesmírně ráda, protože jsem si to vyzkoušela právě z druhé strany, že jsem musela komunikovat se světlama, se zvukařema, že jsem se naučila různé věci, zaskakovat za hlavně za chlapy v tom Švejkovi. ale prostě už to nebylo takový, že milostivá paní herečka si sedí v klubu, vykuřuje, pije dvojku a říká, co mě ten režisér otravuje, Ježíš Maria, co po mně chce.
1: Ano.
2: Takže jsem si hrábla docela a potom najednou se mi začala nabalovat práce, naučila jsem se i dělat úpravu dialogu v dabingu. To byl tak hodný Petr Pospíchal, který mi řekl, tak to zkus, teď já to dělám taky. Je to autorská práce, já jsem se na to navěsila a protože jsem se zase zabejčila, tak jsem se to naučila. A pak najednou mi zavolali z televize Nova, že by měli průběžnou roli pro mě v Ordinaci, jestli bych byla ráda a jestli bych chtěla tam dělat. Já jsem řekla samozřejmě, protože jsem dělala desítky let divadlo poctivě, velký dramatický role i komický, všechno možný. A najednou se mě to otevřela takováhle možnost. Jsem řekla, tak vlastně každý by potom hrábnul po tom seriálu, kdyby mohl.
1: No,
2: že
1: jo?
2: Tak jsem děkovala osudu. Ne, pánu bohu, osudu jsem si řekla. Tak jsem se dotkla dna a teďko za odměnu, že jsem poctivě dělala divadlo, že jsem na sobě pracovala, jsem dostala tuto příležitost. Samozřejmě, že si to hýčkám a děkuju dnes a denně, že tam jsem, nevím, jak dlouho to bude trvat. A takže stojím nohama na zemi a pořád si držím vlastně tu práci na více frontách, dokud jsem za ní dneska ráda. Protože je krize a není to jednoduchý pro spoustu lidí i na venkově, v těch malých městech, kam jezdíme na zájezdy. Já to vím, že ty lidi na tom nejsou moc dobře.
1: Vidíte to, vážení posluchači. Nejenom krásná, nejenom talentovaná, ale ještě chytrá je ta vlastně Žehrová.
2: Ježiš, děkuju.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Vlasta Žehrová v současné době je divadelní pedagogkou, to znamená učí na dvou dokonce školách, ale herec musí hlavně hrát. Takže v současné době hraješ jednak v seriálu.
2: V Ordinaci.
1: Ordinaci v Růžové zahradě. A kromě toho taky ten dubbing.
2: Ano.
1: Ale co jsme ještě nezmínili, je soubor Háta.
2: Ano.
1: Jehož už několik členů, dá se to tak říct, to je takové volné sdružení, ale jsou to členové, už se u nás tady vystřídalo a i někteří dokonce mluvili o tobě hezky. Já nepochybuju, že i ty hezky zahovoříš o Hátě, protože to je sdružení, které ti dává dost příjemných příležitostí hereckých.
2: Já zase děkuju osudu, že to tak zařídil, že mě Olina Želenská přizvala k sobě do souboru shodou okolností a náhod, kde otěhotněly dvě kolegyně a byla tak hodná, že se na mě vzpomněla. Já vlastně jsem zůstala ve vzduchoprázdnu, co se týče divadla, a ona věděla, že mám vlastně volný termíny, takže se toho využila. Já jsem zaskočila v několika věcech, jsem se naučila rychle menší role nebo větší role, ale hlavně musím říct, že proto, když mám učit herectví, tak

0: Žil v divadle Jiřího Wolkera, ale my jsme se znali a z mnoha jsem partneřila a oni mě úžasně přijali mezi sebe a já jsem za to ráda, protože vlastně jsem získala druhou rodinu, co jsem měla tenkrát v těch městských, teď u Oliny Želenský, a musím říct, že v současné době vlastně poprvé zkouším regulérně u Oliny novou komedii s režisérem, který mě úplně okouzlil. Já ho znám jako partnera, my jsme spolu hráli v divadle Radka Brzobohatého, Lumír Olšovský. Já jsem ho jednak viděla v Karlínském divadle ve Zpívání v dešti a to mě spadla čelist, protože tam jsem neviděla jedinou chybu, on je nesmírně talentovaný a čeho já si vážím, že vystudoval režii, že o věcech přemýšlí. Pak jsme spolu hráli v jedné komedii v divadle Radka Brzobohatého a teď u něho on režíruje, já zkouším. A musím říct, že to jsou lázně pro mě, protože vidím připraveného člověka, nesmírně citlivého, vzdělaného a máme tam prostě, jak se říká, ta dobrá parta. My tam opravdu jsme kolektiv lidí, kteří pracují naplno a je to pro nás potěšení.
1: Ještě si neřekla jednu důležitou věc, jak se ta komedie, kterou zkoušíte, jmenuje?
0: Jmenuje se Jakeovy ženy a autor je Neil Simon.
1: To je ta komedie, ve které jsou samý ženský a jeden chlap.
0: Ano. A byl natočen film nedávno, tak před 10 lety, Alan Alda v hlavní titulní roli.
1: Co tě tam čeká ještě, nejen v Hátě, ale co tě čeká v tvé kariéře? Myslím tenhle ten rok třeba.
0: Já bych tomu neříkala kariéra, já bych tomu řekla práce, protože kariéra je takový moc, já nejsem hvězda. No, čeká mě práce na škole, na konzervatoři, teď jsem vybírala autory, musíme dělat českou klasiku, takže jsem si opět zašla do knihovny. Mimochodem přečetla jsem několik štolbů, asi 10 her, no něco úžasného. Takže jsem si opět rozšířila obzory, tak to mě čeká práce, na té druhé škole mě čeká práce, premiéra v březnu Jakeových žen, zájezdy s Olinkou do června, snad natáčení Ordinace, snad nějaký dubbing a dál si netroufám hledět, já jsem spokojená. A mimochodem, já když tady vidím vždycky to studio a ten zelený podklad v tom, na tom stole tady pod těma mikrofonama, tak to nevíš, to jsi asi nezjistil, teď tě překvapím. Když jsem odešla z Národního divadla,
1: no,
0: kamarádka znáš jí taky, Dáda Bartáková,
1: ano.
0: My jsme se taky, máme se rády, znali jsme se z dabinku, mi řekla, hele, Žehrovka, nemáš do čeho píchnout, pojď do mikrofora. Já jsem uváděla mikroforum.
1: Ty jsi dělala mikroforum?
0: Ano. Já jsem dělala mikroform s Romanem Šmuclerem, který je dnes vyhlasný majitel kliniky estetický, velmi dobrý moderátor. S Janou Klusákovou jsme dělali rozhovory. No, pak tam bylo spousta lidí, kteří se dostali někam na posty. No prostě já jsem v tom rozhlase taky si užila svý.
1: Tak
0: jsem
1: a taky já ráda. Bych tady chtěl poučovat takhle zkušenou rozhlasačku.
0: Klidně.
1: Tak tě, vítám tě vlastně na místo činu zase a doufám, že ses tady cítila dneska dobře, minimálně tak dobře, jak mě bylo s tebou a doufám, že i našim posluchačům.
0: Já moc děkuju.
1: Moc děkuju vlastně Žehrové za dnešní návštěvu a příjemné povídání na Tandemu. Měj se hezky, ahoj.
0: Děkuju, nashledanou.
2: Tandemu s Janem Rosákem. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Jeden z nejvíc ikonických spisovatelů moderní historie, ne-li ten vůbec nejikoničtější, tak to je Franz Kafka. Tomuto neobyčejnému autorovi, který byl ve své době přehlížen, ale po smrti zásadně ovlivnil tisíce dalších autorů, budou dnes věnované naše životopisy.
3: Franz Kafka poprvé.

0: Víte, co to právě hraje?
1: Nemám ponětí.
0: To je hymna státu Izrael, židovského státu.
1: Židé mají svůj stát, svůj vlastní stát opravdu?
0: Ano, i s Jeruzalémem, do kterého jste chtěl kdysi dávno odjet.
1: To už je ale dávno. Myslím, že jsem ale nechtěl tak odjet, jako spíš utéct, vymanit se z těsného obětí matičky Prahy. Ale počkejte, to mi vrtá hlavou. Jestliže existuje opravdu židovský stát, tak to muselo být poté, co jsem jaksi odešel, pro Židy velice šťastné století.
0: Myslím, že ne. Ale to je jiný příběh.
1: Ale povíte mi o tom něco. Co se stalo s mými sestrami, co se stalo s Milenou?
0: Snad později se k tomu dostaneme. Mluvme teď o vás.
1: Ano, jistě, ptejte se.
0: Už jste to řekl. Matička Praha. Tam jste se 3. července 1883 v domě na rohu Kaprovy a Majslovy ulice narodil. Byl jste prvorozeným synem obchodníka se střižním, módním a galantérním zbožím, slunečníky, deštníky, holemi a bavlnou. Jaký byl váš otec Herman?
1: Začínáte příkře. Tak můj otec pocházel z jižních Čech, dědeček Jakob byl košer a řezník z Voseku, to byla taková vesnice, kousek od Strakonic. Měli těžký život, vlastně je velice obdivuhodné, jak se otec vypracoval. Z chudého domku z vesnice to dotáhl mezi přední občany do paláce na Staroměstském náměstí. Vypracoval se.
0: Nepříjemné je poslouchat otce, když vypráví, jaké útrapy musel v mládí snášet a ustavičně přitom dělá uštěpačné narážky, jak si dnes lidé a hlavně jeho děti šťastně žijí.
1: To jsem si napsal do deníku, ano. Víte, já bych rád naslouchal, ale on nevyprávěl, on se chlubil, on obviňoval a to byla muka.
0: Ale rodiče vás měli rádi.
1: Ale nerozuměli mi, protože jsem byl sám. Ano, v domě byl personál, ale rodiče ne. Víte, jak je těžké vnímat samotu v domě plném lidí, kde chybí blízká lidská duše, to je k nesnesení. Rodiče byli od rána do večera v obchodě, nechápali můj svět, ba co víc, vůbec ho nechtěli objevit.
0: Tak to bývá. Prostě hodně pracovali, aby vás děti zabezpečili. Určitě si otec přál, abyste byl jako on a pokračoval v jeho práci.
1: Ne, podívejte se, vy to nechápete. Otec byl pro mě mírou všech věcí. On byl silný, velký, rozložitý a já byl hubený, slabý a tenký. On ze svého křesla vládl světu a vládl nemilosrdně a já byl jen... Byl jsem pro něj zcela ztracen. Ano, já připouštím, byl jsem tvrdohlavý, jak už děti bývají, maminka mě jistě také rozmazlovala, ale nemohu zkrátka uvěřit, že se mnou bylo obzvlášť těžké pořízení. Nemohu uvěřit, že bych za přátelské slovo, za tiché uchopení za ruku, za laskavý pohled neudělal, co by si jen kdo přál. No ale ne každé dítě má dost vytrvalosti a nebojácnosti, aby hledalo tak dlouho, dokud nenarazí na laskavost.
0: Později jste mu způsob jeho výchovy vyčetl v dopise. Obvinil jste ho, že uměl s dítětem zacházet jen tak, jak byl on sám stvořen, se silou rámusem.
1: Ale ten dopis jsem nikdy neodeslal, takže jak to víte? Ano, rozumím. O tom asi taky později, že?
0: Ale také jste o otci napsal, že se umí smát krásným, tichým, souhlasným smíchem, jaký je slyšet jen velmi zřídka a který může toho, komu je určen, naplnit dokonalým štěstím.
1: Ano. To jsem také napsal. A vy se teď také usmíváte.
0: Promiňte, jen jsem si vybavila vaši první fotografii. Je vám asi rok, máte košilku s krejzlíkem, holé nožky, trochu jako takový andělíček a sedíte ve velkém křesle. Tedy nabručený andělíček. To jen tak, snažím se vás pochopit.

0: Byl jste sevřený ve zvláštním světě pár pražských ulic, snad až příliš přecitlivělé dítě, které marně hledá ven cestu z bludiště plného křivých zrcadel. Cestou ze samoty mohla být škola. Kam vás dali rodiče zapsat?
1: Otec dlouho ve svém životě váhal mezi češtvím a němectvím, protože v Praze ty dva živly soupeřili a on váhal, kam se přiklonit. No a nakonec se rozhodl pro německou výchovu. Asi myslel, že je to výhodnější pro budoucnost. Začal jsem tedy chodit do německé chlapecké obecné školy na Masném trhu. Bylo to jenom pár kroků od našeho domu. Naše kuchařka, taková malá, suchá, hubená se špičatým nosem, s vpadlými tvářemi, nažloutlá, ale víte, pevná, energická, velice sebejistá, ta mě vodila každé ráno do školy. No a strávil jsem na Deutsche Knabenschule 4 roky.
0: Vzpomínali na vás jako na vzorného žáka, skromného, tichého. V září 1893, to vám bylo 10 let, jste nastoupil na staroměstské německé gymnázium a po maturitě jste pokračoval na pražské německé univerzitě. Vybral jste si ke studiu chemii? Proboha, proč? Vždyť vaším dlouholetým nepřítelem byla matematika.
1: To byl omyl. Myslel jsem, že to má pro mě určitou perspektivu, ale celkem za to jsem chemii i hned opustil a přešel na práva. Vy možná nevíte, že tenkrát mohli Židé studovat vlastně jenom medicínu nebo práva, protože jiné obory, které by vás předurčovaly ke státní službě, byly Židům v rámci monarchie vlastně zapovězeny. No a medicína a práva byla povolání svobodná. Ale stejně mě zajímala především literatura a historie umění a také filozofie.
0: Bavila vás práva?
1: Což pak vás může bavit biflování, omílání 100krát, 1000krát, 100 000krát vyřčených věta floskulí. Prostě to přijmete, neboť jiné cesty není. Dokonce jsem chtěl tenkrát odejít do Mnichova. Pobyl jsem tam asi 2 týdny a zase se vrátil do matičky Prahy, která mě stále svírala svými drápy. No, jiné cesty nebylo, ale naštěstí jsem se mohl vzdělávat i jinak, přesně tak, jak já jsem chtěl, jak jsem cítil, jak jsem toužil. Na škole byl takový studentský spolek, víte? Tam se mohlo číst, debatovat, dovídat se věci, které mě zajímaly, tam jsem tenkrát opravdu žil.
0: Tam jste se také potkal s Maxem Brodem.
1: Oh, ano. Max Brod. Co vy o něm víte?
0: Tehdy student práv, váš oblíbený přítel, budoucí spisovatel a hlavně muž, který vás jednou i proti vaší vůli proslaví po celém světě a zachrání vaše dílo. Ale to hodně předbíhám.
1: Ano, jistě. O tom asi až později, že?
0: Max nebyl jediný váš přítel. Byl jste součástí malého společenství.
1: K mým přátelům, tedy k mým nejbližším přátelům, tenkrát patřil třeba Hugo Bergman. S tím jsme se spřátelili ještě na obecné škole a mimochodem spolu jsme si vybrali tu nešťastnou chemii a spolu ji také statečně opustili. Ale nebyl to jenom on, měl jsem víc blízkých přátel, třeba... Znáte jméno Franz Werfel?
0: Samozřejmě.
1: Vidíte to, takže jestli si o mě myslíte, že jsem byl jenom podivín, který sám seděl doma, tak to ne, to ne. To se velice mýlíte. Tehdy jsem chodíval do kaváren, kde se diskutovalo o politice, o filozofii, zkrátka o všem. Třeba v kavárně Louvre, anebo jsme chodili do Arka. Praha v tu dobu žila a my žili v ní a s ní.
0: To si umím představit. Jen jsme odbočili od vašeho studia. Navzdory vašemu sebetrýznění, že nedokážete dostudovat, že nejste tak chytrým, aby to vedlo ke zdárnému konci, jste to dokázal. Stal jste se doktorem práv a byl před vámi skutečný život.
1: Byla přede mnou literatura.

0: Píše se rok 1906 a z vás se stal doktor práv. Jste zajímavý mladý muž, který má za sebou první literární pokusy, máte dobrou školu i rodiče v postavení. Všechno je před vámi. Jakou budoucnost jste čekal? Co jste chtěl dělat?
1: Psát.
0: No jistě, ale já jsem měla na mysli, čím jste se chtěl živit. Ani dnes není snadné se uživit psaním.
1: Ano, uživit. Hlavní je existence, vidíte. Chtěl jsem hlavně psát a zaměstnání jsem potřeboval takové, aby mne příliš od mé práce. Prosím, povšimněte si rozdílu mezi zaměstnáním a prací. Zkrátka, aby mě od psaní nezdržovalo. Chtěl jsem místo, kam mohu přijít brzy ráno a brzy po obědě odejít. Odpočinout si a pak psát a psát a psát. A tak jsem po praxi nastoupil v říjnu 1907 do pojišťovny Assicurazioni Generali.
0: Byl jste spokojen? Byla to vaše první práce, tedy zaměstnání.
1: Spokojen. Víte co, povězte mi vy, jak si představujete takové zaměstnání?
0: Snad jako dnes. Obří budova, kanceláře s úředníky, všude spousta papíru, tak jak to k pojišťovně patří.
1: Ano, ano, přesně tak. A ještě k tomu přidejte pracovní dobu od 8 hodin do 6 do večera, přidejte nařízení, že nesmíte mít v kanceláři žádných osobních věcí, požádat o dovolenou jste směla jednou za 2 roky na 14 dní a úřad vám může kdykoliv nařídit práci přes čas, a to prosím zadarmo. Hltal jsem hodiny mimo kancelář jako divé zvíře. Bylo mi líto i spát. Kojil jsem se naději, že se přes tuto pojišťovnu dostanu do některé z jejich poboček v cizině, víte? Myslel jsem tenkrát na Terst a začal jsem se dokonce učit italsky. No, přidělili mě do oddělení životního pojištění a zůstal jsem v Praze. Promiňte, teď nevím, na co jste se ptala. Ano, ano, už vím, jestli jsem byl spokojen. Vydržel jsem to rok a nastoupil do Arbeiter- und Fallversicherungsanstalt für das Königreich Böhmen in Prag, neboli v češtině dělnické úrazové pojišťovny v Praze.
0: V úrazové pojišťovně se vydržel 14 let, až do svého penzionování kvůli nemoci v roce 1922. To je zvláštní. A vždycky jsem si myslela, že jste byl neúspěšný úředník, který svou práci, teda promiňte, zaměstnání nezvládal. Ale není to pravda. Vy jste za ta léta udělal v dělnické pojišťovně skutečnou kariéru. Navíc jste si polepšil s pracovní dobou. Byla od 8 do 2 hodin.
1: No, když myslíte, že jsem si polepšil, dobrá. Je pravda, že jsem začínal jako pomocný úředník za 3 koruny denně a 10% příplatku. No a odcházel jsem jako vrchní tajemník ústavu. A považte, dokonce si mne tam nechali i po vyhlášení samostatného Československa v roce 1918, kdy musela většina Němců odejít. No a já jako loajální a výkonný úředník jsem zůstal. To je tedy ta kariéra, o které vy mluvíte. Pochopte, mě nevadila ta práce, jak vy říkáte. Pro mě to byl jenom zmarněný čas. Vlekoucí se hodiny bez podnětů, bez příběhů, hodiny vysávající tolik potřebnou energii.
0: Ale už jste psal?
1: Ano, ano, už jsem psal. Začal jsem publikovat třeba v časopise Hyperion. Tam vyšly v roce 1908 mé první prózy. A tenkrát jsem si začal psát také deník.
0: A také jste cestoval. Tu s Maxem Brodem na dovolenou k Lago di Garda, později spolu do Paříže, do Berlína, do Itálie.
1: Ano, ano. Max mi byl stále velkou oporou.
0: Začal jste ovšem podrobně pozorovat i své tělo a svou duši. Nechal jste si dokonce vypumpovat žaludek a stal jste se vegetariánem.
1: Ale mne trápily revmatické bolesti. Zdálo se mi, že do mě vnikají hroty, které mne nebetyčně zraňují. A vůbec jsem si nedokázal představit nějakou budoucnost s tímto tělem. A do deníku jsem si tehdy poznamenal. Je jisté, že hlavní překážkou mého vývoje tvoří můj tělesný stav. S takovým tělem nelze ničeho dosáhnout. Budu si muset zvyknout na jeho ustavičné selhávání. Moje tělo je příliš dlouhé na to, jak je slabé. Nemá špetku tuku, aby vytvářelo blahodárné teplo, aby uchovalo vnitřní oheň. Nemá tuk, z něhož by se duch mohl někdy nasytit i nad svou denní potřebu a celek přitom netrpěl újmu. No, vidíte, jak to dopadlo? Měl jsem pravdu, že?
0: Trošku hypochondr, že?
1: Počkejte, vy vůbec nevíte, že jsem rád jezdil na bicyklu, že jsem spal u otevřeného okna, chodil jsem plavat, že jsem vesloval. Zkrátka jsem se opravdu věnoval svému zdraví a vy říkáte hypochondr. Víte, já jsem zkrátka nevěřil lékařům, té klasické medicíně, co vás jenom řeže a píchá injekce. Já byl příznivcem medicíny alternativní. Ta totiž vyrůstá z přírody a do přírody přeci člověk patří. Tam má své místo. No a proto jsem rád jezdil na venkov a rád se opaloval a arci, že i nahý. No a že jsem nejedl maso zvířat, proboha, proč bych měl?
0: Já to chápu. Já maso nejím také. Jen se snažím pochopit, proč jsem mladý, úspěšný právník s dobrým místem, s přáteli, se společenským životem a také s prvními literárními úspěchy cítí tak strašně vnitřně rozbit. Takže obvinuje všechny, že mu ublížili.
1: Takže ano. Jak jsem mohl pořádně psát, vždyť v domě byl pořád takový hluk. Rodiče, sestry, všichni mluvili a chodili kolem mne. Nemohl jsem se soustředit, myslel jsem, že zešílím a psaní mi nešlo. Slova nepasovala k sobě, jen jsem škrtal a přepisoval a nic nebylo dobré. No a pořád to zaměstnání. Bože, jak mě to zdržovalo. A přitom jsem věděl, že musím psát, že to musím ze sebe všechno vyvrhnout. To byla otázka mé existence, jejího smyslu. Víte, když se v mém organismu ujasnilo, že psaní je nejplodnějším směřováním mé bytosti, upřelo se k němu vše. A ladem zůstaly ležet všechny schopnosti zaměřené k radostem. Pohlaví, jídla, pití, filozofování a především hudby. Ve všech těchto směrech jsem ochabl. To bylo nutně třeba, jelikož mé síly byly celkově tak nepatrné, že jenom soustředěny mohly aspoň trochu sloužit účelu psaní.
0: To jste si napsal do deníku na počátku roku 1912, kdy jste se už definitivně ztotožnil s psaním. Pracoval jste na prvním velkém díle, na Nezvěstném, Der Verschollene.
1: Ano, ale nikdy jsem Nezvěstného nevydal.
0: To máte pravdu. Za vašeho života ten příběh 16-letého Karla, který se vydá do Ameriky a s bezbřehou naivitou objevuje svět a lidi v něm, opravdu nevyšel.
1: Ale no jistě, vždyť jsem si výslovně přál, aby vše, co jsem napsal, spálili. Jak je tedy možné, že vy to víte? A rozumím, málem bych zapomněl, vy víte víc než já.
0: Mimochodem, vzpomínáte si na scénu v Nezvěstném, jak Karel stojí a schyluje se ke střetu mezi dvěma hrdiny, Topičem a Šubalem? Napsal jste o Karlovi. Kdyby ho tak viděli rodiče, jak v cizí zemi před váženými osobami hájí dobro, a i když dosud nezvítězil, přece jen je dokonale připraven k poslednímu vítěznému boji, změnili by pak své mínění o něm. Posadili by si ho mezi sebe a pochválili ho. Pohlédli by mu jednou, jedinkrát do očí, které jsou jim tak oddány? Kdo se vlastně ptá? Karel nebo Franz?
1: Co myslíte?
0: Myslím, že vím. Rok 1912 byl váš opravdu přelomový rok. Začal jste psát i proměnu, Die Verwandlung. A také jste potkal vaši první osudovou ženu.
1: Ano, Felis Bauerovou. Kde pak jsou mé osudové ženy?

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Franz Kafka, Potřetí.

0: Mluvme teď o ženách. Než se ale dostaneme k vašim láskám, povězte mi něco o sestrách. Měl jste tři, že?
1: Ano, přesně tak. Eli, ta byla nejstarší, pak se narodila Vali a nakonec Otla.
0: Která vám byla nejbližší?
1: Otla. Určitě Otla byla mým spojencem. Byla nejmladší, bylo mezi námi 9 roků rozdílu, ale byla velice odvážná. Dokonce se dokázala vymanit z otcovy vůle. Dokonce se mu jednou i postavila.
0: Opustila dokonce i otcův obchod?
1: Ano, přesně tak. A nejenom to. Víte, ona se chtěla věnovat zemědělství. Později hospodařila na statku našeho švagra Karla Hermana v Siřemi v západních Čechách. Tam jsem se mohl ukrývat a odpočívat. Když jsem se necítil dobře, tak mi pomáhala a starala se o mě. No, Otla, naše bojovnice. Představte si, že se spřátelila s Čechem a nežidem. Josef David se jmenoval. Paradoxní jméno pro křesťana do naší rodiny. No a nakonec si ho vzala. Navzdory všem. Taková byla Otla. Byla statečná.
0: Dokonce statečnější, než si myslíte.
1: Počkejte, vy mě děsíte. Co se vlastně stalo s mými sestrami? Úplně na začátku našeho rozhovoru jste říkala, že Židé mají svůj vlastní stát a Otla se velice zajímala o myšlenky sionismu, určitě by se odstěhovala. Povězte mi, co je s ní?
0: Neodstěhovala se. Žádná z vašich sester se neodstěhovala. Ale promiňte, o tom snad budeme mluvit později.
1: Jistě.
0: Vraťme se k vašim láskám. Max Brod vás seznámil v létě roku 1912 s Felis Bauerovou. Tato Berlíňanka se měla na dlouhých 5 let stát vaší nejdelší, ale také nejsložitější láskou. Dokonce jste se 2x zasnoubili. Vy jste se vážně chtěl oženit?
1: No, snad ano. Ačkoliv popravdě řečeno jsem si neuměl představit, jak píšu a v bytě se batolí a křičí děti a povykuje žena a tak dál. Možná ten strach, že bych přišel o energii k psaní, mě odrazoval. I když na druhé straně byly konvence, byla tady matka, ta si stále myslela, že psaní a vlastně i moje nemoci jsou jakási hra. A že až budu mít ženu a děti, tak se začnu chovat jako solidní a zodpovědný muž. Asi si to i tak přála, možná to myslela i dobře, to já nevím. Nechápala, že když si z duše vyrvu psaní, vyrvu si tak srdce z těla.
0: Napsal jste Felis 10 dopisů. Snad je jich dohromady víc než vašeho celého díla. Z těch dopisů místy až mrazí, jak jste se před ní obnažoval, ukazoval se jako vlastně její pozornosti nehodný.
1: Byl jsem jenom upřímný.
0: No to jistě, ale vypisovat pravidelně a podrobně ženě, o kterou stojím, všechny své fyzické i psychické nemoci a úzkosti. Psal jste o bězech, které máte o slabém těle, dokonce jste naznačoval, že nejste dost zdravý pro manželství a už vůbec ne pro otcovství. No věru, podivný způsob namlouvání. A přitom to vlastně byla jen dopisová láska. Viděli jste se za těch několik let jen párkrát.
1: Podívejte se, já jsem to považoval za správné. Tak jsem to zkrátka cítil, musel jsem jí říct, jak se vnímám. Ale téměř každodenní psaní dopisů pro Felis, někdy jsem psal dokonce 2, mě vyčerpávalo a odvádělo od mé vlastní práce. A já jsem potřeboval psát. A tehdy jsem také začal koncipovat proměnu.
0: Zrodil se váš nový hrdina, Řehoř Samsa. Jak to jen začíná?
1: Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi nestvůrný hmyz. Ležel na hřbetě tvrdém jak pancíř a když trochu nadzvedl hlavu, uviděl své vyklenuté hnědé břicho, rozdělené obloukovitými výstuhami. Na jehož vrcholu se sotva ještě držela přikrývka a tak, že úplně nesklouzla dolů. Jeho četné, vzhledem k ostatnímu objemu žalostně tenké nohy, se mu bezmocně komíhaly před očima. Co se to se mnou stalo? Pomyslel si.

0: nelehký život cesťáka v rodině, která mu nerozumí. Koho mi to jen připomíná? Ale pojďme dál. Myslíte, že Felis rozuměla vašemu psaní?
1: No, doufal jsem v to, ale asi marně. A myslím, že si vážila toho, co umím, že píšu, ale jestli tomu je rozuměla.
0: Promiňte, ale pro mě je takový vztah jen trápení. Vy jste se dokonce zasnoubili, pak zásnuby zrušili, zhoršil se i váš zdravotní stav.
1: Ano, zásnuby měly být v červnu 1914, ale nakonec z nich sešlo.
0: Pokud vím, napomohla tomu jistá Gret Blechová. Tu přeci v době, když váš vztah skomíral, za vámi poslala jako svoji přítelkyni Felis. Vy dva jste se zblížili, že? Tedy přinejmenším jste si vášnivě psali. A pak, když jste přijel na zásnuby do Berlína, tak to byla ona, kdo mírně řečeno váš sňatek s Felis neschválil. Považovala vaše spojení praktické, spíš materiálně založené Felis s vámi přecitlivělým nepraktickým zoufalcem za nerozumné. Za měsíc po této vaší osobní katastrofě ale začíná jiná tragédie. Větší. První světová válka. Vy jste nerukoval, protože pojišťovna byla strategickým úřadem, který musel fungovat.
1: Ano, a byl bych chtěl, ale stejně by mě asi kvůli zdraví neodvedli. No, tak jsem psal. Začal jsem tehdy koncipovat proces. A psal jsem zase po práci až večer. A taky v noci, jak jsem byl zvyklý. Někdy i do 5 hodin do rána, dokud mi to mé tělo umožnilo. Někdy mě zradila úporná bolest hlavy a v kanceláři se to pak přes den nedalo vydržet.
0: A zas píšete, Felis, a zase se chcete zblížit, jako by toho utrpení nemělo být dost. S čím jste to vlastně bojoval? S touhou po ženě, kterou jste vlastně vnitřně odmítal? A zas jí píšete lítostivé dopisy, že vás trápí zas bolesti hlavy. Relaxujete v Mariánských lázních, flirtujete s dívkami, ale stejně se znovu zasnubujete zase s Felis.
1: Vynechala jste jednu šťastnou událost, nebo chcete-li okolnost?
0: Jakou?
1: No, už jsme tady přece mluvili o mé nebojácné sestře Otle. Byla to ona, kdo si najal tajné doupě, malý domek ve Zlaté uličce, aby se mohla scházet se svým milencem. A považte, moje milá Otla mě v tom tichém místě nechávala psát. Vzal jsem si tam vždy po práci z domova večeři a prožil tam večer. Psal jsem do půlnoci, no a pak jsem se tiše vracel do svého bytu.
0: Nezamlouvejte to. V červenci roku 1917 ze svatby s Felis zase sešlo. Nebylo vám dobře, vidíte?
1: Měl jsem chrlení krve, to je příšerná věc. Jenom si to představte, pusa plná krve. Ale já vím, proč to bylo. Doktoři mluvili o nachlazení, o zánětu průdušek, ne, kdepak. Já jsem už tehdy věděl, že to bude můj konec, že je to tubera.
0: Prosím.
1: A nebyla to obyčejná nemoc. Ne. Zaplatil jsem tak za těch 5 let zápasu se sebou a s Felis. Duše už to nevydržela a rozpoutala v mém těle boj. Má nemoc v sobě obsahovala spravedlnost. Byla to spravedlivě zasazená rána, kterou, když jsem srovnal s tím, jak jsem v posledních letech žil, jsem vůbec nepociťoval jako ránu, nýbrž jako něco po čertech sladkého. Bylo to tedy spravedlivé, ale... jak bych to řekl, víte, humpolácké, přízemní, jednoduché, zaseknout sekeru do první štěrbiny, která

0: Vzala vás k sobě sestra Otla na statek do západních Čech do Siřemi, kde hospodařila. Venkovský vzduch a práce vám měli udělat dobře. Ať tak či tak, vaše nemoc, zpočátku zdaleka nějak hrozná, se stala dobrou záminkou pro definitivní rozchod s Felis. A víte, jaké byly další osudy Felis?
1: Za necelé dva roky po našem definitivním rozchodu se vdala. Vzala si berlínského obchodníka, byla zajištěná. Snad to bylo to, po čem vnitřně toužila mít svoji jistotu. Ve mně ji 5 let hledala, ale marně. No a co s ní bylo pak, nevím, to jistě víte vy líp než já, že?
0: Líbilo se vám na venkově? Byl jste v Siřemi šťastný?
1: Ano, byl. Byli jsme s Otlou dokonalý pár, rozuměli jsme si. Ona mi nebránila, abych žil tak, jak jsem chtěl, abych spal u otevřeného okna, štípal dříví, pomáhal na poli a tak dál. Kdybyste mě tehdy viděla, úplně jiný Franc než v Praze. Otla na mě měla tenkrát mateřský vliv, dohlížela na mě, bála se o mě. I to mi dělalo dobře. Že jedna blízká duše vzala tak pevně do ochrany tu mou rozitřelou. A bylo to navzdory nemoci a válce jedno z nejkrásnějších a nejšťastnějších období mého života.
0: Ale váš zdravotní stav se navzdory tomu všemu nezlepšoval. Nemoc vás už nechtěla pustit ze svých drápů. Píší se léta 1917 a 1918 a vy stále častěji žádáte pojišťovnu o předčasné propuštění ze zdravotních důvodů. Nevyhoví vám. Zatím ne. Ale posílají vás na zdravotní dovolené.
1: Ano, ano, přesně tak. A tak jsem musel zatnout zuby a dát se v plen lékařům a sanatoriím, kterým jsem se chtěl celý život vyhnout.

0: Vaše zdraví, to je kapitola sama pro sebe. Na jednu stranu vás omezuje, to když vás trápí úporné bolesti hlavy nebo kašel, na druhou stranu osvobozuje od nenáviděného zaměstnání v pojišťovně. Sanatoria a penziony se stávají vaším druhým domovem. Vlastně i vznik nového československého státu na sklonku roku 1918 prožíváte na léčebné kůře.
1: Ano, ten čas jsem si s tými přestávkami trávil v penzionu v Želízech u Mělníka. Nebylo to jako u sestry na statku v Siřemi, ale nebylo to špatné, prospělo mi to.
0: Také se tam objevila jistá žena, přesněji dívka Julie Vohlisková, dcera správce jedné z pražských synagog. Děvče z chudé rodiny. Příteli Brodovi jste ji popsal jako nepříliš komplikované stvoření, které rádo užívá zábavy. Bylo jí 28, když jste se seznámili, a vám už bylo 36. Zase jste měl pocit, že nejste tak plně odsouzen k samotě.
1: Ano, v létě 1919 jsme se zasnoubili.
0: Už jste se svatby a rodinného života tak nebál, jako s vaší první velkou láskou s Felis?
1: Ne tolik, jen kdyby nebylo otce. Nesouhlasil s tím vztahem, bylo by to podle něj nerovné manželství, nevhodné, protože Julie neměla majetek. Jakoby majetek a rovné postavení zajišťovali šťastné manželství.
0: Už jste otcův skutečný nebo domnělý útlak nemohl vydržet, že? Toužil jste mu to vše vykřičet do tváře, vše, čím se na vás provinil, ale použil jste způsob pro vás typický. Namísto osobní konfrontace jste mu začal psát dopis. Brief under Vater.
1: Vy si myslíte, že jsem zbabilec, že jo?
0: Ne, to ne. Já jen, že jsem nečetla větší obžalobu, než je tato. Skoro jako před soudním tribunálem. Dáváte mu za vinu téměř vše.
1: Podívejte se, je velice dobře možné, že i kdybych vyrostl zcela mimo jeho vliv, přece by se ze mne nemohl stát člověk, jakého on by si přál. I tak by ze mě pravděpodobně byl člověk neduživý a úzkostlivý, váhavý, neklidný a tak dál. Ani Robert Kafka, ani Karl Herman, ale přece někdo úplně jiný, než ve skutečnosti jsem. A byli bychom spolu mohli výborně vycházet. Já bych byl šťastný, kdybych ho měl za přítele, za šéfa, za strýčka, za dědečka, dokonce, když s většími výhradami, i za tchána. Ale jako otec byl pro mě příliš silný. Tím spíš, že mý bratři zemřeli, když byli ještě malí, a sestry přišly o hodně později. Musel jsem tedy první náraz snášet úplně sám a k tomu se mi zdaleka nedostávalo sil.
0: Tvrdé.
1: Ano, možná, nevím. Možná máte pravdu. Možná jsem byl v tom dopise příliš příkrý. Já to vím, vidím vám to na očích. Řeknete, že mě rodiče, tedy hlavně otec, finančně podporovali, že vždy, když mi bylo nejhůř, tak jsem se mohl vrátit domů, že mě milovali, já vím.
0: Napsal byste to tak znovu?
1: Proboha, co ode mě chcete slyšet? Vždyť víte stejně dobře jako já, že jsem ten dopis otci nikdy neodeslal.
0: No, ale Julii jste si stejně nakonec nevzal.
1: Ne, nevzal. Objevila se Milena.

0: Píše se rok 1920, vám je střídavě lépe a hůře, už dříve vyšly vaše prozy Venkovský lékař a V kárném táboře. V zaměstnání vás dokonce i přes vaše dlouhodobé zdravotní dovolené povyšují na tajemníka. Jenže ještě nezačalo jaro a vás zase zradilo zdraví. Odjel jste na zdravotní dovolenou do Merána.
1: Ano, tam mi to svědčilo. Přibral jsem, dobře se mi dýchalo, měl jsem vegetariánskou stravu a také jsem psal.
0: Hlavně dopisy Mileně. Mileně Jesenské, tato Češka, nežidovka, křesťanka, překladatelka a novinářka se stala po Felis Bauerové vaší další osudovou ženou. Byla vdaná nějak šťastně a žila ve Vídni. Byla to výjimečná žena, emancipovaná, odvážná.
1: Víte, ona měla v sobě oheň. Byla živel, byla mi vlastně partnerem v literatuře a to jsem u předchozích vztahů nepoznal. Ho, jenom kolik dopisů jsme si vyměnili.
0: Jistě, ten váš život v dopisech. Pro vás jakoby arch papíru byl dějištěm života, ne život sám. Opět píšete sebeobvinující dopisy, stejně tak jako předchozím láskám. Dopisy, které Milenu děsily, také trošku dramatizujete, snad abyste ji získal na svou stranu. Nechtěla opustit svého manžela. Vlastně jste se, myslím, osobně setkali jen párkrát.
1: Ale na tom nesejde. Miloval jsem ji a moc by mě zajímalo, jaký měla potom život. Byla velice talentovaná.
0: Ravensbrück.
1: Prosím?
0: Ravensbrück.
1: Aha, o takovém místě nikdy nemluvila. Odstěhovala se? A že zrovna do Ravensbrücku.
0: Snad vám to později vysvětlím. Teď pojďme k vám. Zase už je vám mizerně, v dopisech píšete o smrti, strach z ní nemáte, bojíte se jen bolesti. V Praze v pojišťovně jste jen pár měsíců a zase vás čeká sanatorium. Ještě vám není 40, vážíte něco přes 50 kilo a vaše trápení jsou nekonečná.
1: Ano, odjel jsem tenkrát do Tater, Matliary se to tam jmenovalo. 8 měsíců života, až do léta 1921. Polehával jsem na balkóně, zabalený až po uši v dece. Snažili se mě vykrmit, aby tělo bylo odolnější. Také jsem trávil čas hovory o literatuře. Spřátelil jsem se tam s mladým maďarským studentem medicíny, Robertem Klopštokem. Mluvili jsme spolu hodiny, co taky dělat jiného v sanatoriu pro tuberáky. No a nakonec jsem stejně musel odjet zpátky do Prahy. Zase do pojišťovny. Promiňte, já se musím napít. No a život po návratu do Prahy se vrátil do starých kolejí. Bydlím u rodičů, chodím do zaměstnání, občas se také potkám s přáteli. Nudné časy. Co si píšu, stále se léčím a jsem stále unavený. Snad víc životem než fyzicky. Mám pocit, že se mi nic nedaří. Ani to manželství jsem nedotáhl dokonce. Vlastně jsem se ani nikdy plně neosamostatnil od rodičů. A hodně věcí jsem nedopsal.
0: V tomto rozpoložení odjíždíte na léčení do Špindlerova mlýna. Tam ve vnitřní úzkosti a tmě začínáte psát své velké dílo, román Zámek.
1: Ano, Das Schloss. Píšu ho na jaře a v létě 1922 i po návratu ze sanatoria.
0: Ačkoliv jste ho nedokončil, mnohé jste předvídal jako vizionář. Třeba to, jak se hlavní hrdina K. dovídá, k čemu jsou noční výslechy.
1: Ano. Copak nebyl předvolán k nočnímu výslechu a neví, proč jsou noční výslechy zavedeny? Noční výslechy. A tu se K. dostalo nového vysvětlení jejich smyslu. Mají přece jedině ten účel, aby se strany, na něž se páni nevydrží dívat za dne, vyslechly rychle, v noci, za umělého osvětlení a aby páni měli možnost hned po výslechu všechnu tu ošklivost zaspat.

0: Vážně myslíte, že jsem něco předpovídal?
1: Zcela jistě, věřte mi. Jen je mi líto, že jste ho nedopsal. Proč jste vlastně sepsal závěť, v níž jste si přál, aby vaše práce byly zničeny? Vždyť psaní byl váš život, zničením toho, co jste napsal, byste zmizel i vy. Vlastně by po vás zůstaly jen ty vzorně zúřadované spisy z dělnické úrazové pojišťovny.
0: Snad jsem si to přál, protože jsem nebyl zcela spokojen s tím, co jsem napsal. Nebyl jsem si tím jist. Literatura a psaní pro mě přeci bylo vše a já prostě nebyl stoprocentně přesvědčen, zda to, co jsem napsal, stojí za to zachovat. Nedokázal jsem posoudit, zda jsem naplnil maximum věcí, zda jsem dost dobrý, dost pravdivý vůči sobě i vůči světu. Jako opravdový spisovatel, jako ti, které jsem celý život obdivoval a vlastně jim tak trochu záviděl. Ti, kteří jen psali, bez povinnosti zaměstnání, bez kradení minut a hodin po nocích v temných koutech. Nevěděl jsem, jestli vedle nich obstojím. To je vše. Rozumíte mi?
1: Nevím. Snad. Škoda, že jste své romány nedopsal. Ani Zámek. Asi to souviselo zase se zdravím. Byl jste na tom tak zle, že už i pojišťovna povolila. Dočkal jste se svého vytouženého penzionování. V 39 letech. To bylo vysvobození.
0: Vysvobození ale... před koncem, jste chtěla říct, vidíte. Ne, tušil jsem, že... Ne. Věděl jsem, že už moc času nemám. Jen jsem netušil, kolik přesně síly mi ještě dá mé tělo.
1: Necelé 2 roky. A mimochodem, zase u toho bude žena.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
1: Franz Kafka, popáté a naposledy.

0: Zbavil jste se nenáviděného úřadu zaměstnání v pojišťovně. Poslali vás do penze.
1: Ano, a konečně došlo na má slova. Všichni ti doktoři to museli uznat. Byl jsem nemocen, vážně nemocen.
0: Proto jste v létě 1922 odjel do Plané nad Lužnicí. Říkalo se, že voda z Lužnice má zázračné účinky. Bylo to v té době jedno z nejvyhledávanějších letovisek. Navíc tam byla vaše sestra Otla, která si s rodinou pronajala patro v jednom domku. Našel jste potřebný klid?
1: Krajina tam byla nádherná, vzduch, lesy a tak dál. Ale klid ne, ten jsem nenašel. Všude bylo tolik hluku.
0: Hluk. Hluk byl váš celoživotní problém, že?
1: Vám hluk nevadí?
0: No ano. Mám ráda ticho, jenže 100% ticho už dneska nenajdete. I vás v Plané rušili hluky běžného života, zvířata, lidé, vesničané, spovozy, školní mládež na výletě. On to vlastně nebyl hluk. Byly to zvuky života.
1: No dobře, když myslíte. Ale mě to zkrátka vadilo. Nedařilo se mi za takových podmínek psát. Na podzim jsem se vrátil do Prahy, nic moc už jsem nenapsal, ještě mi bylo mizerně, že jsem spoustu času proležel. Promarněný čas.
0: Tak nějak mezi prsty s příležitostnými návštěvami přátel, jako byl třeba Franz Werfel, se změnil starý rok v nový 1923. Bez velkých známek zlepšení, v bytě rodičů, bez větší možnosti psát, jen se sny o přestěhování do Palestiny. Vůbec by mě nenapadlo, že vy, tak pevně přikován k Praze, a promiňte mi ten výraz, v posledních momentech života se odhodláte k něčemu tak zásadnímu, jako opuštění rodného města. Vždyť kolikrát jste o tom mluvil, jak jste to plánoval, Terst, Mnichov, Berlin, nebo ta zaslíbená Palestina. A to jste byl zdravý a stejně jste neodjel.
1: Věřte, že jsem nepřekvapil jenom vás, ale i sebe. Snad to tak zařídil osud. Nebo tedy vy řeknete, žena, dobře, ať je po vašem. V létě jsem odjel na ozdravný pobyt k Baltskému moři. Byly to, myslím, lázně Müritz.
0: A tam jste se seznámil s mladou ženou. Pracovala jako pomocnice v letním táboře východožidovských dětí, Dora Diamantová. Spolu jste se rozhodli, že budete žít v Berlíně. No je to neuvěřitelné, ale vy jste se tam skutečně odstěhoval.
1: Počkejte, proč neuvěřitelné?
0: No, po tolika letech, když jste nedokázal překročit kruh vnitřní Prahy, vy zvyklí na své soukromí, v životě jste s žádnou ženou nezdílel společnou domácnost a teď z posledních sil se seberete a odstěhujete do malého berlínského bytu.
1: Splnil jsem si jenom to, o čem jsem snil, sama jste to řekla.
0: Jenže Berlín roku 1923 nebyl nejlepším místem k životu. Zuřila hyperinflace. Co před hodinou stálo 5 marek, stálo za hodinu třeba 20. Měl jste sice penzi od pojišťovny, kurz ale nebyl výhodný. Museli jste se uskrovňovat, dokonce i několikrát stěhovat. Začínalo to být zlé. Neměli jste peníze na známky, na dopisy. Jídlo jste si ohřívali nad zbytky svíček.
1: Ano, bylo to zlé, ale myslím, že jsem byl šťasten. Věřte nebo ne, hodně jsme se s Dorou smáli. Ona mě milovala, vlastně myslím, že ani neznala nic z toho, co jsem předtím napsal, ale milovala mě. Jen tak, jenom proto, že jsem to byl já. Zdálo se mi, že jsem v Berlíně konečně unikl všem těm démonům. Dora je dokázala zahnat.
0: A také vám byla oddána, že? Dokonce pod vaším dohledem pálila některé vaše zápisky, tak jak jste si přál. A předčítal jste jí, co jste tam napsal. Zvláštní idyla. Ale neměla dlouhého trvání. Berlin možná prospíval vaší duši, ale rozhodně nepomáhal vašemu tělu. Na konci roku se váš stav velmi zhoršil. Měl jste vysoké teploty, musel jste ležet, ale i v okamžicích, kdy to trošku šlo, jste psal. V Berlíně jste pak nakonec napsal povídky Malá paní, eine kleine Frau a Doupě, Der Bau.
1: Bylo mi tam zdravotně zle, hodně zle. Ale stále jsme s Dorou bojovali, zas se přestěhovali, zas trochu žili a tak dál. Jenom pro boha žádné další sanatorium, jak mě přemlouval Brod nebo strýček Levy.
0: Ale nakonec vás Max Brod stejně v březnu 1924 odvezl do Prahy. Ztratil jste hlas, jen jste šeptal, nevážil jste, myslím, ani 50 kilo, ale zase jste psal. Jako byste nemohl jinak. Napsal jste povídku Zpěvačka Josefína a nepamiší národ. Vyšla i v novinách. Ale lékaři...
1: Podívejte se, já nevím, co věděli lékaři, ale já jsem si byl jist, že můj hrtan ničí tubera. Byla se mnou tenkrát i Dora, oba jsme věděli, že je to zlé. Víte, jak jsem říkal, že jsem se až tak nebál smrti, ale bál jsem se bolesti. Nepřejte si zažít, jaké to je, když vám oteče krk, každé polknutí je, jako by vám hrdlo řezali žiletkami.
0: Neunikl jste ani tomu sanatoriu. Dokonce hned několika, že?
1: Ano. Zkoušeli jsme kde co. Přírodní léčbu, inhalování, pobyt na vzduchu, obstřiky, nakonec i ty odporné injekce. Přátelé na mě stále mysleli, scháněli ty největší kapacity lékařské vědy. A stále u mě byla Dora, taky Klopštok. Vzpomínáte si, ten student medicíny, co jsem se s ním seznámil v Tatrách. Pořád mi byly kruce.
0: A tak jste ještě požádal Doru o ruku. Konečně manželství. Ale její otec, ortodoxní žid z Polska, vás odmítl. Manželství vám nebylo souzeno.
1: Asi to byl osud. Jen jsem si myslel, že by to tak bylo správné.
0: Je vám dobře? Sotva vás slyším, napijte se, prosím, tady je voda. Píšete mi lístek? I tehdy v posledních dnech v rakouském sanatoriu doktora Hoffmana jste Doře psal už jen lístečky. Nemohl jste mluvit ani psát další texty, byl jste zesláblý, vzpomínal jste na dětství, hodně na otce, snad jste hledal smíření, snad... Vše marné. 3. června 1924 doktor práv, spisovatel Franz Kafka, umírá. Bylo mu 41 let. Pohřeb se konal o pár dní později v Praze. Mimochodem, víte, kdo vám napsal nádherný nekrolog?
1: Ne.
0: Milena Jesenská napsala o vás: svět viděl plný neviditelných démonů, kteří ničí a rvou člověka nechráněného. Byl příliš jasnovidný, příliš moudrý, aby dovedl žít, příliš slabý, aby bojoval. Znal lidi, jak je dovedou znát jen lidé velké nervové citlivosti, kteří jsou samotní a vidí až prorocky člověka z jediného zákmitu tváře. Znal svět neobyčejně a hluboce, sám byl neobyčejným a hlubokým světem.
1: A teď mi odpovíte na mé otázky vy, ano? Slíbila jste to.
0: Ano, pokusím se.

0: Dnes patříte k světově nejznámějším spisovatelům. Pyšní se vámi i Praha. Váš portrét nosí lidé na tričkách, pijou kafe z hrnku s vaší tváří.
1: A čtou mě?
0: Ano, ano. Někteří vás i čtou.
1: Zvláštní. Jak se dařilo sestrám a jak se dařilo mým láskám, když jsem se vám podíval do papíru, které jste měla v průběhu tohoto rozhovoru při ruce. Viděl jsem, že skoro všechny mají datum úmrtí ve 40. letech, tedy téměř všechny, co se stalo.
0: Už nemáme moc času. Náš pořad končí.
1: Slíbila jste mi to.
0: Tak, dobře. Byla válka a Němci začali vyvražďovat Židy a ostatní méně cenné národy.
1: Počkejte, co je tohle za nesmysl? Jak vyvražďovat, pro Boha, o čem to mluvíte?
0: Odpustíte, já vám to nedokážu vysvětlit, ono se to vysvětlit nedá. Říká se tomu holokaust nebo Shoah. Všechny tři vaše sestry byly zavražděny v koncentračních táborech a přítelkyně Gret Blochová tam skončila také. Pravděpodobně stejný osud potkal i Julii Vohryskovou, stejně jako dalších 6 milionů Židů. A nacistům neunikla ani Milena Jesenská, ta talentovaná česká novinářka, bojovnice proti fašismu. Byla zavražděna v koncentračním táboře Ravensbrück. Jen Dora Diamantová a Felis Bauerová unikly a prožili své více či méně šťastné životy s vaším odkazem.
1: Prosím vás, dost. Já tomu vůbec nerozumím, už toho nechte. Není mi dobře.
0: To je mi líto. Nechtěla jsem takhle skončit náš rozhovor, ale nedal jste mi na vybranou. Je mi to opravdu moc líto. Pane doktore Franci Kafko.

0: Poslouchali jsme životopisy a příběh německy píšícího pražského spisovatele France Kafky. Připravila Ivana Pustějovská. V režii Michala Bureše účinkovali Filip Čapka a Vlasta Hartlová.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Hezké pondělí vám přeji při poslechu Kolotoče, který vás dnes zve do krásné Plšíkovy zahrady v krásné Lípě na Děčínsku. Jaro je plné jarních bylin a my z nich dnes, podle receptu našich prababiček, připravíme lebedu s uzeným masem. Nabídneme i pravidelnou pondělní rubriku Zábava z rozhlasového archivu a odborníků se vyptáme, jak pěstovat kanadské borůvky, abychom měli bohatou úrodu.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Dnes vás v Kolotoči pozveme do výjimečné Plšíkovy zahrady v krásné Lípě na Děčínsku. Čeká tam na nás redaktorka Slávka Brádlová spolu s Jakubem Judou ze správy Národního parku České Švýcarsko. Nejprve ale musí vysvětlit, jak je to s tím Plšíkem, že by to byl zakladatel zahrady?
1: Ne, je to podle zvířátka, plcha zahradního, který je takovým totemovým zvířetem vzdělávání správy Národního parku.
2: Naproti totemu právě stojíme, ale ať koukám, jak koukám, plšíka tam nevidím, vidím lososa, odhaduju, netopír, lidská tvář a nahoře no co jiného, sokol.
1: Sokol, přesně tak. A pak ten vlk jako predátor, který tady žije nově také. Ta zvířata symbolizují pět krajin toho českého Švýcarska i lidí, kteří tady žijí. Ale samozřejmě toho plcha tu máme, jenom ho člověk musí najít, protože my velmi rádi o naší zahradě říkáme, že to je ráj pro duši, ale také zvídavou mysl.
2: Musím říci, že to je taková zahrada, nezahrada. Nejsou tady záhony, spíše to jako kus přírody.
1: My jsme chtěli, aby tady lidé na těch 2 hektarech našli vlastně podobné prostředí jako v Národním parku. Proto tady máme geologickou expozici, tůňku i s vodními živočichy, ale i třeba pec na chleba, ta je funkční a to je jako zóna vesnice.
2: Pečení chleba na zahradě, to musí být zážitek naprosto úžasný. Budete možná lehce konkurovat šumavské Lenoře, kde mají také takovou veřejnou pekárnu, ale ještě za stromem se nám skrývá takový poměrně rozlehlý altánek.
1: To je taková zóna táboření, k nám chodí děti na školní ekoprogramy a když si chtějí opéct buřtíky, tak vlastně můžou v tom altánku, je tam ohniště, které mohou využít.
2: Zaujala mě i Plšíkova učebna.
1: Plšíkova učebna slouží dětem a mohou se do ní podívat s naším lektorem, když si objednají program pro děti.
2: I takový relativně obyčejný prvek, jako je plot, tak v Plšíkově zahradě má svoji vzdělávací funkci.
1: Je to naše geologická expozice, kde návštěvníci mohou poznat 3 nejčastější horniny Národního parku, což je žula, pískovcové skály, kterými čas od času se prodrala na povrch sopka a to je čedič.
2: Teď se tedy po té travnaté ploše blížíme k jezírku.
1: My jsme chtěli ukázat, že lidé si nemusí doma vytvářet jenom bazény s chlorovanou vodou. Na polovině té plochy máme vodní rostliny, které vytahují ty nečistoty z té vody a tím to vlastně čistí.
2: Teď nám tady po hladině proběhlo něco?
1: Jo, to jsou taky ty vodoměrky, máme tady i malé rybičky, slunky, máme tady i obojživelníky a zrovna ještě před chviličkou se tady ozýval skokan skřehotavý.
2: V té louce jsou rozprostřené kruhové dřevěné desky. Má to nějaký význam nebo?
1: Původním záměrem bylo, že tady budeme stavět kruhové stany, takzvané jurty, a budou tady moc přespávat školáci se svojí paní učitelkou. Ale lidé si našli jiné využití, že si tady dělají piknik, když sem přijdou babičky snoučaty, tak babička si tady četla, děti tady běhali po zahradě. Z poloviny se o to staráme, tak aby to bylo příjemné pro tu chůzi a pro ten pobyt tady, ale z poloviny to necháváme zarůst, aby si tady poradila ta příroda, takže když se vlastně koukáme do toho lesíku, tak tam zůstaly ty suché smrky, vlastně podobně jako se to stalo v Národním parku a lidé tady mohou pozorovat tu obnovu. Když se podíváte do toho smrkového lesíka, už vidíte 5 metrů vysoké nové stromky. A když člověk vlastně do toho lesíka ještě zaleze, tak tam objeví další povalový chodník, který na první dobrou není vidět a na jeho konci se něco ukrývá. Ale co to je, to už poprosím, aby návštěvníci na to přišli sami.
0: Dodává tajuplně Jakub Juda ze správy Národního parku České Švýcarsko, který půvabnou Plšíkovou zahradou v krásné Lípě provedl redaktorku Slávku Brádlovou. Otevřeno je od 8 hodin ráno do 8 hodin večer.

0: Následující minuty patří na Pohodě jazykovému koutku. Dnes se budeme zabývat slovem, které ve slovníku spisovné češtiny nenajdete. Přesto se ale používá, a to docela často. Pokračuje kolega Vladimír Šťovíček.
1: Tentokrát se pokusíme zodpovědět posluchačský dotaz, jaký je rozdíl ve významu a v užití mezi slovesy ambulovat a ordinovat. Náš posluchač uvádí, dosud jsem slýchal věty typu lékař ordinuje od 8 hodin. Nedávno jsem v nemocnici obdržel informaci, doktor S. ambuluje vždy v pátek. Co na to, Helena Chýlová, dobrý den.
2: Dobrý den. Obvykle je s činností lékaře spojeno sloveso ordinovat, odvozené, jak je patrné od slova ordinace. Ve slovníku spisovné češtiny najdeme dva významy. Za prvé, lékařsky vyšetřovat, ošetřovat. Například ordinovat vždy dopoledne. A jako druhý význam je uvedeno předepisovat jako lék. Například ordinovat dítěti penicilin. V těchto významech je dané sloveso nejfrekventovanější. Často je také užíváme s předponou, například lékař mi naordinoval tento lék. Při nahlédnutí do jiných slovníků se můžeme setkat i s dalším významem, užívaným v církevní oblasti, tedy ordinovat, světit na kněze.
1: Zpátky k tomu úvodu, proč se tedy posluchač dozvěděl, že lékař ambuluje vždy v pátek?
2: Jak je v dotazu uvedeno, sloveso ambulovat se posluchač dozvěděl v nemocnici. Lékař v nemocnici provádí řadu činností, z nichž jedna je práce v ambulanci, tedy v místě, kam mohou docházet pohybující se pacienti. Ambulance má pak i význam zařízení pro příjem nemocných k nemocniční péči a nebo tak také běžně označujeme sanitní vůz. No a právě od názvu místa ambulance je odvozeno sloveso ambulovat s významem pracovat v ambulanci. Sloveso není uvedeno v žádném z výkladových slovníků češtiny, ale právě v nemocničním prostředí je poměrně frekventované. A dnes se s ním setkáváme také mimo nemocnici. Například mluvíme-li o práci lékaře, ambulantního specialisty.
1: Jazyková lékařka Helena Chýlová právě doordinovala. Děkujeme za to, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Loučí se hostka kolegy Vladimíra Šťovíčka. Ladíte Pohodové vlny a my v kolotoči popojedeme a naše další zastávka bude už za chvíli v kuchyni našich prababiček, kde to voní bylinkami a my z nich připravíme lebedu s uzeným masem. A do té doby nám zaspívají Naďa Urbánková a Josef Zíma.
3: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleb.

0: Naše moudré babičky uměly v kuchyni vykouzlit dobré jídlo prakticky z čehokoliv. Velkým pomocníkem jim byly bylinky. A těch je teď na jaře požehnaně. Pro dnešní kolotoč našla etnoložka Vladimíra Jakoubějová s redaktorem Jaroslavem Hořením recept na zapečenou lebedu s uzeným masem. Necháte se zlákat?
1: Naše povídání o kuchyni našich babiček v květnu budeme věnovat bylinkám a jarní zelenině, protože podle lidové pranostiky květen čas z květin pleten. V kuchyni našich babiček se v tomto měsíci zpracovávalo téměř všechno zelené, co vyrostlo nejen na poli, ale taky na louce. Na tě zeleniny a bylinek, které jsou oblíbené i dnes, ale i ty, které často považujeme jen za obtížný plevel, třeba takovou lebedu.
2: Pokud se dnes zeptáte zahrádkáře na tuto zelenku, většinou začne lomit rukama, protože lebeda se rychle rozrůstá a dokáže během léta zaplevelit celou zahrádku. Stačí nechat jednu jedinou kytku na záhonu a příští rok jich už máte požehnaně.
1: Ale naše moudré babičky věděly, že se jedná o výjimečnou rostlinu, která se hodí nejen k vaření, ale taky k léčení neduhů. Mladé rostliny se konzumovaly celé, u těch starších se sbíraly jen listy, které se musely před zpracováním krátce spařit. Používaly se jak přípravě jídel, tak i k léčení. Například odvar z lebedy se podával na kašel a jiné příznaky nachlazení, při léčení ekzému nebo na regma, jak říkali naše babičky, a na otoky kloubů. Léčivé účinky měla i semena této bylinky, která se podávala hlavně při zácpě. Listy lebedy svou chutí připomínají špenát a proto se používaly všude tam, kde mohli tento drahý a na provesnici nedostupný špenát nahradit. Do zeleninových polévek, kaší, podmaso, do různých vomast a omáček. Nejčastěji se z lebedy připravoval špenát, ale my dnes uvedeme recept na jídlo, které jsem našla ve starém receptáři mé prababičky. Na lebedu zapečenou s uzenou pečínkou.
2: A ta chuť lebedy se nechá přirovnat pouze k tomu špenátu, nebo to má ještě něco navíc?
1: Je to takový špenát ostřejší, protože v tom určitě budeme cítit i takovou jako příchuť česneku. Budeme potřebovat 40 deka listů této bylinky, 1/4 kila uzené pečínky, 2 lžíce mléka, 1 cibuli, 2 vejce, 15 deka másla, sůl, mletý pepř a 1 deci dobré husté smetany. Lebedu opereme a na několik minut povaříme ve slané vodě. Potom scedíme a propasírujeme. V hrnci zahřejeme kousek másla, spěníme na něm nakrájenou cibulku, dáme na ní jemně rozsekanou uzenou pečínku a krátce osmahneme. Přidáme propasírovanou lebedu, sůl, mletý pepř a promícháme. Odstavíme z ohně, přimícháme vejce rošlehaná v mléce, dáme do máslem vymazaného pekáče a zalijeme smetanou a zapečeme v horké troubě.
0: Říká etnoložka a milovnice starých receptů Vladimíra Jakoubějová. Posloucháte pondělní kolotoč, přejeme vám pohodové dopoledne, které vám doufám za pár minut zpříjemníme rubrikou Zábava z rozhlasového archivu. Veselé nahrávky z archivu Českého rozhlasu pro nás každé pondělí vybírá kolega Jiří Hubička a ne jinak tomu bude i dnes. No a teď vám posílám další pohodové evergreeny.
3: Kolotoč a Martina Hinková Vrbo.

0: V dnešní zábavě z rozhlasového archivu se vrátíme do doby normalizace, tedy do období před listopadem 1989. I když to nebyla lehká doba, přesto z ní humor nezmizel, jak potvrdí kolega Jiří Hubička.
1: Zábava z rozhlasového archivu s Jiřím Hubičkou.
2: Dnes bych vám rád připomněl, vážení posluchači, dobu 70. a 80. let minulého století. Tedy vám, kteří ty časy pamatujete. Vám mladším jen vysvětlím, že šlo o dobu nechvalně známou pod pojmem normalizace. Tedy etapu, kdy se z moci úřední mělo za normální považovat to, co ani trochu normální nebylo, co všichni nebo většina věděla, že to normální není, co se však jen málo kdo odvážil prohlásit nahlas. V této neveselé době však začala nenápadně kvést aktivita mladých tvůrců, kteří se s tu více, tu méně odvážnými programy se skupovali do takzvaných malých scén. Jednou z těchto malých scén byla skupina bratří Justů, sdružení původně amatérských studentů Filozofické fakulty, vedená bratry Jiřím a Vladimírem Justovými, působila na mnoha malých jevištích a přinášela vtipné a často odvážně satirické textepíly. Skupina se postupně profesionalizovala. Po roce 1989 svoji činnost však sama ukončila. Vladimír Just se postupně věnoval výhradně teatrologii, umělecké kritice a pedagogické činnosti na katedře divadelní vědy. Ukázka z činnosti skupiny bratří Justových pochází z roku 1982. Vybral jsem pasáž z takzvané večerní přípravky na ráno, ve které si bratři utahují z tlachavého projevu některých politiků oné doby. I když jen oné doby? No, to nechme. Jen ještě dovětek. Teatrolog, historik a publicista Vladimír Just 6. května oslavil 80. narozeniny.
3: A nyní zpět k našemu přednáškovému cyklu. Tento cyklus je na velice závažné téma. Jedná se o civilní obranu smíchem. COS. To znamená, že my dva tady nebudeme působit dnes jako nějaká komická dvojice, ale jako komická chunta.
4: Moc se nesmějte, dávejte dobrý pozor, protože tohle, co tady budeme probírat dneska, to musíte ovládat, jako když biče mrská. Tohle to, když vám přijdeme třeba o půlnoci a zbudíme vás, tak vy musíte spustit. O tom se vám musí i zdát. Mně se o tom taky kolikrát zdá. Tohle se mi třeba zdálo, že jsem na školení a mluvím. A já se probudím a jsem opravdu na školení a opravdu mluvím.
3: Lajkovi se třeba bude zdát, že smích je snad nějaká legrace. Tak z toho tady každého vyvedeme. Ve skutečnosti je smích velice závažná, zodpovědná, namáhavá, kolikrát až riziková činnost, při které je potřeba vidět, proč se smějeme, za koho se smějeme, vedle koho se smějeme. Vám se to směje, když jste na kraji, že? Když jste na okrese, že? Potřeba vědět, za kolik se smějeme, čím se smějeme. Těch otázek je nepřeberně a je potřeba si je dnes a denně klást. Já sám jsem o tom kdysi napsal takovou vojenskou příručku. Jmenovala se to Srant 1.5. A základní tezí této příručky byl postřeh, který jsem rozvinul na 600 stranách. A sice ten, že v nejrůznějších oborech lidské činnosti jsme dosáhli oproti minulosti pokroku, že? Ve sportu, ve vojenství, ve vědě, v technice. Ale ve smíchu smějeme se pořád jak za čepičky, že? Šlendrián, to je pinec, každý čím chce, jak se chunta do toho.
4: Takže my do toho smíchu zavedeme nějaký pevný řád, my budeme si ten smích plánovat, budeme vám ho dávkovat a hned přistoupíme k věci. Tak nejprve vás seznámím s cílem této naší dnešní večerní přípravky na ráno. Tedy cílem této naší dnešní večerní přípravky na ráno bude zaprvé seznámit vás s cílem této naší dnešní večerní přípravky na ráno. Za druhé připravit vás přípravce na všechno. A za třetí cíle přípravky budou splněny, ať už jich bylo dosaženo, nebo nebylo dosaženo.
1: Zábava z rozhlasového archivu s Jiřím Hubičkou.

0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu.
1: Potkejte se již 16. května s oblíbenými moderátory a autory pořadů Českého rozhlasu Dvojka a Českého rozhlasu Pohoda. Nahlédněte do zákulisí rádia nebo buďte součástí živého vysílání. V 11 hodin si do studia S1 pozval Aleš Cibulka, Veroniku Kek-Kubařovou, Jana Nedbala nebo bratry Bachelory Martina a Miroslava Dubovické. Nebudou chybět ani autogramiády tváří našeho vysílání. Těší se na vás Šárka Volemanová, Jiří Holoubek, Robert Tamchina, Marie Redková, František Novotný, Iva Bendová, Jan Rosák, Jitka Novotná a mnozí další.
0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu.
1: V sobotu 16. května na Vinohradské 12 v Praze.
0: Více informací na rozhlas.cz/DOD.
2: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne voják.

a proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč ten ho radši nepostavil?

0: proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Tak a od tulipánů k borůvkám, kanadské borůvky zaplavily obchody, ale také je objevují tuzemští zahrádkáři. Kolegyně Jolana Nováková proto zašla pro inspiraci do botanické zahrady hlavního města Prahy a Tomáš Vencálka, kurátora dřevin mírného pásma, se zeptala, jak kanadské borůvky správně pěstovat, aby z keříků vyrostla hojná úroda šťavnatých plodů.
2: Důležité je, aby jsme jim zajistili vhodné podmínky, a to zejména vhodné půdní podmínky. To znamená, my musíme vyhloubit nějaké lůžko, uděláme to nějakou rýhu nebo prostě nějaký záhon, který vybagrujeme, dejme tomu do 40 cm hloubky, no a potom vyplníme nějakou kyselou půdou, ideální je třeba substrát pro azalky, může to být rašelina, je dobrý, když je ještě s něčím smíchaná, protože rašelina nemá moc dobrou schopnost držet vodu, takže ty substráty jsou asi výhodnější. No a taky je dobrá expozice, která by měla být slunná. Ty borůvky snesou polostín, ale přece jenom tady u nás je lepší, když mají větší část dne prostě oslunění.
3: Jak daleko od sebe je vysazovat?
2: Tak tam záleží, jak chceme ten záhon koncipovat. Když budeme mít pár rostlinek jenom, pár vlastně keřů, tam můžeme udělat i takové jakoby solitární skupinu. To znamená, že sesadíme, dejme tomu, okolo půl metru od sebe. Pokud třeba chceme vytvořit celý záhon, nebo to chceme mít přeci jenom více na produkci, tak můžeme prostě do řádku 40-50 cm od sebe, ale zase, pokud bychom pěstovali třeba jednu rostlinu, tak špatně plodí, není to úplně ideální. Úplně nejlepší je, když vysadíme různé odrůdy, protože oni slouží jako opylovač. Těch rostlin je lepší alespoň třeba nějaký lichý počet, to znamená 3 a více, tak, aby se nám ta plodnost zvýšila.
3: A teď mě zajímá, já bych je taky chtěla mít na produkci, ale mám takový pocit, že produkují těch borůvek málo. Mám se k ním chovat jako k lesním plodům, to znamená, že se o ně vůbec nemám starat, nebo je potřeba je zalívat, je potřeba je občas sestřihnout?
2: Určitě tu péči potřebují. Ta zálivka by měla být dostatečná, tak aby nevysychaly, neprosychaly ty baly. Také hnojení dosti důležité. V těch jarních měsících my přihnojujeme hnojivy, která jsou určená pro řesovišní rostliny a celou vlastně tu čeleť erikáce, kam i tyhle ty borůvky patří, dokážou pohodlně a šetrně uvolňovat ten dusík, který je důležitý pro ty rostliny k růstu, ale přitom je nepopálí, protože ty řesovišní rostliny přece jenom s tím dusíkem se tam musí opatrně. Určitě se vyhneme vápníku a chloru, to opravdu tyhle ty rostliny nesnáší. Potom použijeme jiná hnojiva. To jsou hnojiva, která používáme už od začátku léta. Je to zejména draslík. Ty slouží k tomu, aby nám ty borůvky taky dobře přezimovaly, protože přece jenom jim trošku vadí ty suché, prostě mrazivé zimy tady, anebo takové to předjarní období, kdy je chvilku opravdu teplo a pak najednou jsou mrazíky. Tak ty cizokrajinné rostliny se s tím velice těžko vyrovnávají. Tam je důležitý jim dát to maximum těch prvků, které vlastně jim pomůžou vyzrát a tak, aby vlastně tu zimu bez problémů přežili.
3: Na to stříhání nezapomeňte, ale teď mě napadlo, na zimu je přikrýt chvojím třeba?
2: No, v těch vyšších polohách se to dělá, samozřejmě pak se na jaře je důležitý včas to chvojí odstranit, protože pokud bychom ho tam nechali, tak by se mohly ty rostliny zapařit. Ten řez já bych asi úplně nedoporučoval, nějaký takový zdravotní řez nebo trošku omlazovací řez střídmý by šel provést, ale vždycky u těchto těch dřevin je každá rána vstupní branou prostě infekci. To znamená zatřít nějakým přípravkem, nějakým balzámem stromovým, potom ošetření, ale snažit se do nich příliš mnoho takto nezasahovat.
1: Radí Tomáš Vencálek, kurátor dřevin mírného pásma z botanické zahrady v Praze Troji. Když budete o kanadské borůvky dobře pečovat, nejenže se vám odmění jarním kvetením a bohatstvím velkých plodů v létě, ale na podzim se navíc jejich listy nádherně ohnivě, oranžově až červeně zabarví. A to je krása.

0: uhynul. Medvědi Ludvíka Dáša se do Náchoda dostali v polovině 90. let minulého století a pocházeli z cirkusového prostředí. Medvědice Dáša odešla do medvědího nebe před 4 roky. Ludvík a Dáša byli pro mnoho lidí symbolem návštěvy zámku i vzpomínek na dětství. A alespoň takto si medvěda návštěvníci mohou připomenout. No a kde se nachází? Nový exponát je v místnosti u arkádové chodby v prvním patře hlavní zámecké budovy. Kolem medvěda vedou všechny prohlídkové okruhy, tedy každý, kdo bude mít platnou vstupenku, si může Ludvíka prohlédnout. Tak věřím, že se v létě za medvědem Ludvíkem do Náchoda vypravíte. No a přeji vám hezký zbytek dnešního dne.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Vladimír Nef, Královny nemají nohy. Vybrané kapitoly z historického románu Vladimíra Nefa čte František Filipovský.

Vladimír Neff, Královny nemají nohy. Zasloužilý umělec František Filipovský čte na pokračování vybrané kapitoly ze stejnojmenného románu. Připravili Ludmila Pokorná a Jana Kopecká, režie Jana Bezdíčková. Část 7.

Oči Strambi, jež se obrátili k oběma mladým dobrodruhům od první chvíle, kdy se objevili na Piazze Monumentale, zůstávali na ně upřeny i nadále s plnou pozorností i zájmem. Hrabě Giovanni Gambarini si počínal přesně tak, jak se dalo čekat od urozeného výrostka, jemuž spadlo do klína rodinné jmění, jež včera ještě považoval za ztracené. Opilý svými úspěchy, svou nezávislostí, svým bohatstvím, jal se naplno žít životem velmože. To vše se zdálo přirozené a spravedlivě uváženo nezajímavé, ale nechybělo lidí ostře vidoucích a prozíravých, kteří společenské aktivitě mladého hraběte Gambariniho přikládali hlubší význam a hledali, jak zní italské úsloví, ve vejcích chlupy. Říkalo se, že v Gambariniově paláci pod záminkou společenských radovánek se kují pikle a v pozadí těchto nebezpečných nepořádků stojí osoba sic nenápadná a nepatrná, ale o to nicméně nebezpečná, apatikář Gerbino. Je možné, že mladému hraběti nosí jedy, ale docela určitě otvírá hraběti jeho mladou neskušenou hlavu a vkládá do ní rozmanité zrádcovské rady. Zatímco Giovanni pořádal ve svém paláci domácí plesy, jež se střídali s pánskými dýchánky, jinak řečeno piatikami, působil Petr jako adjutant kapitána Dobré, vrchního velitele strampské posádky. Tento naparovačný Francouz, který byl pověřen úkolem doprovodit vznešenou matku a dceru na jejich cestě do neznáma, po svém návratu z tohoto odpovědného a delikátního poslání předal Petrovi malinký, pečlivě složený a červenou pečetí zalepený lísteček. Narejsováno úhledným dívčím písmem, vzkázání znělo takto. Nezoufej, miluji tě. Izota. Kde se vévodkyně s dcerou nacházejí, kapitán nevěděl. Doprovázel obě dámy pouze do Ferrari a když nastupoval zpáteční cestu do Stramby, odjížděli i oni, neznámo však kam. Když Petr působil už 4 měsíce jako kapitánův adjutant, byl mu jednoho dne doručen dopis, v němž hrabě Gambarini elegantními obraty vyslovil politování nad tím, že jeho společenské povinnosti mu v poslední době bránili v tom, aby s Petrem udržoval tak stálé a důvěrně přátelské styky, jak tomu bývalo dříve. Nicméně Giovanni bude velmi potěšen, uvidí-li ho mezi 8:30 a 9:00. Petrovi se sice Giovanni od té doby, kdy si začal hrát na velkého pána, velmi zprotivil, ale odpověděl zdvořile a stručně, že přijde velmi rád. O 30 minut později povolal ho vévoda Tancred do své malé soukromé pracovny na partii šachů. Vévoda vypadal v poslední době velmi špatně, odul a přitom pobledl a zežloutl. Nad velikou šachovnicí se nakláněl jen z obtíží a hrál tak roztržitě a špatně, že Petr byl nucen sebrat všechen svůj kombinační vtip a aby hru dovlékl k slušnému závěru. Ukázalo se však, že partie šachu není pravým důvodem vévodova pozvání. Vím, že jste opravdový Petr, to jest skála, řekl vévoda posléze, kdežto o Giovannim Gambarinim nepochybují, že není nic víc než ješitný floutek, slaboch a playboy. Ale co naplat? Má atraktivní jméno, které se ve Strambě stalo symbolem odboje a zrady a proto není bez silných zastánců, kteří se šikují za jeho úzkými zády a chystají neplechy. Co chystají a na kdy to chystají, nevím. Ale vím alespoň to, že nové neblahé události nedají na sebe dlouho čekat. Nadál jsem se a očekával jsem s určitostí, pokračoval vévoda Tancred, že Gambarini v poslední chvíli, až spiknutí bude připraveno natolik, aby mohlo spustit, se pokusí vás přilákat na svou stranu. Nebo zavraždit, což by od něho bylo ukvapené a předčasné, protože vy, markrabě, jste v Strambě příliš populární osobnost.
Ale lidé v skutku jednají ukvapeně a proto vám radím, abyste k němu dnes nechodil a omluvil se neodkladnými služebními povinnostmi. Když Petr tuto radu odmítl, vévoda si povzdechl. Budu o vás mít starost. Učiníte dobře, když si budete nalévat víno jen z nádoby, z níž si bude nalévat i on. Podobně jako já od té doby, kdy hrabě Odorico Gambarini dal otrávit můj doušek před spaním, se dělím o svůj nápitek se sluhou, který mi jej nosí. Ale zmínil jste se před chvílí o mé dceři. Ano. Byl to od vás znamenitý tah, že jste se jí počal dvořit a já jsem se dopustil chyby, že jsem Izotu odeslal do Říma na dvůr svého bratrance kardinála Tinača. Podceňoval jsem svou dceru, znevážil jsem její hrdost a sílu jejího charakteru. Ona si postavila hlavu, že vás, markrabě, nepřestane milovat a že raději zemře, než aby vás vyhnala ze svého srdce. A protože nemohu svou dceru provdat za syna mastičkáře a vnuka nunváře, dokud se ten syn mastičkáře a vnuk nunváře nestane alespoň markrabětem, a za adjutanta velitele městské posádky, dokud se ten adjutant nestane generálem, odstupuji vám markrabství Tresanti, součást svého majetku, a vzdávám se ve prospěch váš svého titulu generála a velitele strampského vojska. Tento tah jsem pečlivě rozvážil, řekl vévoda zřejmě pohnut. Neboť neznám muže způsobilejšího, než jste vy, Petře, aby Strambu vyvedl ze zmatku a bouří, jež ji nastávají, a zachránil můj trůn pro Izotu a mé potomky. Původně jsem zamýšlel vás vypravit do Říma, abyste osobně doprovodil mou ženu a Izotu, svou Izotu, na jejich cestě k domovu, ale obávám se, že vaší přítomnosti zde bude v nejbližší době více než třeba, a proto raději odešlu kurýra. Teď jděte a buďte obezřelí. Doufejme, že ještě není pozdě, skončil vévoda. Ale ukázalo se, že je už pozdě.

0: Giovanni přijal Petra velmi neformálně, oděn hedvábným domácím županem. Pyšný svým majetnictvím a prastarou rodinou tradicí provedl Petra po celém paláci od přízemku až po podstřeší. Zasedli pak na přátelské tyt a tyt do malé rohové místnosti s jediným oknem obráceným na piazza monumentále k průčelí vévodského paláce. Giovanni každým coulem muž vysokého světa bavil Petra skandalóznými historkami ze zákulisí vznešených strampských rodin, zatímco dva lokajové pod dohledem krásné hospodyně a správkyně domu, již se stala vdova po podlém hostinském od pavýho chvostu, čarovná Fineta, dbali o jejich pohodlí, nosili jim víno a nadspávali Giovannimu dýmku. Už se zšeřilo a těžká hmota vévodského paláce, viditelná z okna, zmizela ve tmě. A teď, Giovanni, k věci, řekl Petr, když osaměli. Pověz mi zpříma a bez okolků, co máš na srdci a proč jsi mě pozval. Změnil se, Petře, řekl Giovanni. Tvá sláva ti tak stoupla do hlavy, že nevíš, kdo jsi a odkud jsi. Kdyby ses nebyl odvážil ucházet se o princeznu, byl bych se o ní ucházel já a byl bych došel místa, které mi přináleží hladkou a nenásilnou cestou. Ale tvá neslíchaná drzost mi skřížila všechny plány. Jsme dva kohouti na jednom smetišti, pokračoval Giovanni, a nemůžeme oba dva dělat totéž. Proto si rozdělíme úlohy. Já si sednu na trůn a ty si lehneš na Ondřejův kříž, jehož se užívá k čtvrceni lotrů, kteří sáhli na panovníku v život. To je, uznáš, rozumné řešení. Petr nebyl nechápavý, ale smysl těchto slov mu unikl na dobro.
1: Co blbneš, řekl.
0: Vím, co mluvím, řekl Giovanni. Pokus se dokázat soudu, před nějž budeš postaven, že si nedal vévodu odklidit úkladnou vraždou jedem, jejž sluha, který se s ním dělí o nápoj před spaním, už 2 měsíce denně užívá za stálého zvyšování dávek, aby se proti němu učinil imunním. Prohrál si, Petře, tentokrát s konečnou platností. Vévoda, který si tě nikdo neví, proč oblíbil, už v této chvíli nežije. Pohleď. Zdvihl prst k vévodskému paláci a zděšený Petr spatřil v jednom z oken v prvním patře rozžatý trojramenný svícen. Současně se zpovzdálí ozval rachot střelby. Giovanni vstal. Petr mu beze slova zasadil do brady onen přímý úder, při němž styk pěsti s čelistí vydává zvuk, jako když se rozštípne jadrné poleno sekerkou, takže se Giovanni bez hlesu složil zpět do křesla, ale v téže chvíli se do světnice vrnuli lokajové ozbrojení klacky a dýkami a píkami a pohrabáči a sekerami. Marný byl Petrův odpor, stal se jen na chvíli pánem bojiště a již ho vlekli zuřivě se zmítajícího po schodech dolů do žalářní kopky. Ale jak už bylo ostatně Petrovým osudem, události davše se už jednou do pohybu nabyly dramatičnosti přímo filmové. Z podzemního vězení vysvobodila Petra za hluboké noci krásná Fineta a umožnila mu útěk z horké půdy stramby na koni vynikajících kvalit a navíc obtíženém cestovními vaky mladého Gambariniho, nebo Giovanni se pojistil pro případ, že by se atentát na vévodu zhatil a on by byl nucen následovat příkladu svého otce. A ještě zcela nedaleko od hradeb stramby se stal Petrovým společníkem hrdý Gaskonec, kapitán Dobery, velitel strambské vojenské posádky, jehož byl Petr po řadu měsíců adjutantem. Nepřišli na nic vhodnějšího, než se vydat do Říma, kde ždlí vévodkyně se svou dcerou u vévodova bratrance kardinála Tinača. S jeho pomocí totiž hodlali vyvrátit brány stramby a chytit Giovanniho za límec. Zamířili proto od stramby k Perugii, k městu obehnanému hradbami, pamatujícími starých Etrusků a po celé Itálii známé chrabrosti svých obyvatel. a že Perugiané tuto svou příslovečnou chrabrost nemohli napořád uplatňovat navenek, rvali se a bojovali a mordovali se napořád z nedostatku lepšího sami mezi sebou. Zde Petra a kapitán přenocovali a proměnili první z akreditivů, jež si byl milý Giovanni připravil do kapsy sedla pro případ nuceného ústupu. Druhého dne, když hodlali naplnit své lačné žaludky a dorazili do biskupského městečka Orte, které bylo toho dne plné vojáků z družiny nějakého římského pána, který jsem prý včera dojel a ubytoval se v domě pana biskupa, zahlédli v jednom z oken biskupova domu dobře známou malou ženskou hlavičku, poznamenanou výrazem pobavené slabomyslnosti. Byla to Bianca Matta, první a nejoblíbenější dvorní dáma vévodkyně ze Stramby, trpasličí idiotka, kterou však vévodkyně zahrnovala laskavostí a přízní, šeretka, v jejíž společnosti vévodkyně tak ráda vystavovala očím veřejnosti svou krásu, jak tvrdili pomlouvači. A kde je Bianca Matta, tam je i vévodkyně ze Stramby, a kde je vévodkyně, tam je i princezna a onen velký pán nebude nikdo jiný než jeho eminence kardinál Tinačo, uvažoval Petr. Petrova úvaha byla téměř dokonalá, až na to, že v této vznešené společnosti chyběla princezna Izotta, osoba nad jiné důležitá, jež stále ještě dlela v Římě. Ostatně mohl se o tom velice záhy přesvědčit na vlastní oči, neboť její výsost vévodkyně ze Stramby si zakrátko přála mluvit s panem Pietrem Kukanem da Kukan, a to v přítomnosti jeho eminence. Petrova přítomnost v městečku Orte vévodkyni překvapila. V dopise, jež jsem včera dostala od svého manžela, pravila vévodkyně, se vévoda zmiňuje mimo jiné o tom, že nálada ve Strambě se mu zdá napjatá a že vaší přítomnosti v městě je nezbytně třeba, a teď vy tady, a to dokonce ve společnosti velitele strambského pluku. Doufám, že se mi dostane uspokojivého vysvětlení. Mezitím se Bianca Matta přišourala k Petrovi a horce mu funic na ruku, hubinkou upatlanou od cukroví, se zájmem si zblízka prohlížela alchymistického hada, zdobícího pečetní prsten, jejž Petr nosil jako památku po svém nešťastném otci. Dej mi ho na hraní, řekla, já mám ráda hady. A když se Petr neměl k tomu, aby jí vyhověl, začala vřískat, já ho chci. Petr, ač váhavě a nerad, stáhl kroužek z prstu a podal jej Biance. Idiotka se naraz uklidnila a sedíc na zemi, jala se hádka olizovat. Nů, pane Skukaně, řekla vévodkyně, dosud marně čekám na odpověď. A taky Petr podal zprávu o tragické události, k níž ve Strambě došlo, a ujistil ji svou hlubokou a upřímnou účastí. Vévodkyně prudce vstala, synala a ústa se jí chvěla ne lítostí, ne žalem, ale hněvem. A vy, pane Skukaně, vy, na něhož se vévoda bláhově spoléhal, že mu budete ochráncem a pomocníkem, jste nejen nedovedl zabránit vraždě, ale když k ní došlo, nevěděl jste nic lepšího, než vzít nohy na ramena. To je zklamání důvěry, nedbalost a zbabělost. Petr zůstal odměřený a chladný. To je nespravedlivé obvinění, madam, řekl. Neprchl jsem z boje, nýbrž z dobitého města. A Stramba nepadla válečnou akcí, nýbrž zradou. Chci vědět všechno, co se stalo a jak se to stalo, rozkřikla se vévodkyně. Všechno, do nejmenších podrobností. A Petr jí vyhověl. Vévodkyně poslouchala nepohnuta, tvář bez výrazu, když tu do Petrových přesných a odměřených slov vpadla Bianca Matta pohoršeným zvoláním. Je, fuj, je v tom jed! Ukázalo se, že zatímco Petr mluvil, idiotka nepřestala cumlat jeho prstem a pokusila se jej otevřít, což se jí nakonec podařilo. A z dutého pečetítka se vysypala na bílou mramorovou podlahu troška rudého prášku, podobného drti rubínového skla. Vévodkyně, nemile dotčena tímto přerušením, prudce vstala, vytrhla Biance prsten z ruky a vrátila jej Petrovi. Pak poslala pro děvečku, aby podezřelý prášek smetla a hodila v kuchyni do pece.
1: Teprve pak mohl Petr pokračovat. Když skončil, vévodkyně mlčela, za to promluvila jeho eminence, jež shledala Petra bez viny, neboť nebylo prý v jeho silách, aby zabránil nejhoršímu. A co se útěku týče, i králové prchali z prohraných bitev. Pan Petr Kukaň z Kukaně uprchl ze Stramby a spěl nám vstříc, aby nás spravil o tom, co se stalo, pokračovala jeho eminence. Kdyby to nebyl učinil a my pokračovali v cestě, není vyloučeno, že bychom byli padli do nesnází. Nyní však varování se neprodleně vrátíme do Říma, abychom se s novou situací vyrovnali a postavili se aspektům nám nepříznivým. V tom smyslu vám, pane Skukaně, přináleží náš dík a plné uznání za všechno, co jste učinil na prospěch města a státu Stramby, a pro další vaše životní kroky vám udílím své požehnání. Já vám děkuji, pane Skukaně, a provázej vás štěstí, řekla vévodkyně tiše, sotva pohybujíc rty a odvracejíc zrak. Jsme-li vám něco dlužní, obraťte se na našeho pokladníka. Totéž může učinit i kapitán Dobery, kterého rovněž v milosti propouštíme. Odpověď na Petrovy otázky a nejistoty tu byla jasná a nehorázná. Vévodkyně se po přečtení vévodova listu vydala na cestu do Stramby ne proto, že si to přál, nýbrž aby se jeho přání postavila na odpor a rozmluvila mu je. Proto nechala Izotu v Římě a přibrala si kardinála ku pomoci. Petr provedl předepsanou úklonu a odešel vzornými kroky dvořana, jímž už nebyl. Bianka Mata za ním vyplázla jazyk. Když Petr poté podrobně vyprávěl kapitánovi o své rozmluvě s vévodkyní, nevyhýbaje se ani takovým podrobnostem, jako bylo intermeco s prstenem, a když došel k chvíli, kdy Bianka prsten otevřela, zarazil se, zaúpěl a oběma rukama se chytil za hlavu.
0: Jaký pak jed? Můj otec u sebe neměl žádný jed, protože kdyby ho měl, byl by ho použil. To nebyl jed, to byl kámen mudrců.
1: A obrátil koně a jako šílený vycválal naspět k městečku Orte, z něhož byli před krátkým časem právě odjeli.
0: Červený, perleťově lesklý, tak má prý vypadat kámen mudrců. Červený, perleťově lesklý, ale pozor, v ohni výbušný. A vévodkyně jej dala zamést a hodit do pece.
1: S oslnivou jasností se Petrovi vybavila poslední rozmluva s otcem. Kámen mudrců je substance tak strašlivě nebezpečná, řekl pan Janek, že ji nikomu nesvěřím, ani tobě ne, Petře. Leda v množství zcela nepatrném. Petr letěl rychleji než vítr, dotýkaje se tváří hřívy svého koně, ale právě když se blížil k prvním usedlostem městečka Orte, ze střechy biskupova domu náhle vyšlehl oslnivě jasný sloup oranžově zbarveného ohně, následovaný zarachocením hromu. Trest boží, oznámil Petrovi venkovan, který poháněl k městečku svého meska. Biskupa odnesl čert. Čert vždycky odnáší hříšníky komínem, když se převrší míra jejich nepravostí. A biskup si to zasloužil, byl to lotr nad lotry. Čert neodnesl ani biskupa, ani kardinála, ani vévodkyni, řekl pak Petr kapitánovi. Čert odnesl do povětří ohromné jmění, za které bychom mohli koupit 10 stramb. Ale naštěstí nám něco z toho jmění zůstalo díky tomu, že Bianka Mata měla hubu upatlanou od cukroví a že v té hubě cucela můj prsten. Díky té upatlanosti se k mému prstenu přilepilo, jak právě zjišťují, celkem 6 částeček kamene mudrců a další 4 částečky zůstaly uměnt v pantovíčka. Pomocí těchto částeček můžeme vyrobit 10 tyglíků něčeho, co nikdo na světě nerozezná od ryzího zlata. Na večer téhož dne Petr s kapitánem vyrobili první tyglík. Když se však tekuté olovo počalo měnit tekuté zlato, vstřebalo do sebe tolik tepla, že oba málem mrazem stuhli a kapitánovi omrzl nos. A jak o tom uvažoval, dospěl Petr k názoru, že jeho otec i císař měli pravdu. Kdyby jen věděl, kam jeho neblahý, umíněný otec schoval vlastní jádro svého kamene mudrců, jaká dobrodiní by provedl a do jakých výšin by pozvedl zmatené a strádající lidstvo on, Petr, člověk tak všestranně nadaný a schopný a k tomu tak ušlechtilý a čestný.

Slunce už zapadlo, když Petr s kapitánem dorazili do Říma, aby zde mimo jiné proměnili další z akreditivů, jež si pro případ svého útěku připravil Giovanni Gambarini. Netušili však, že Giovanni mezitím poslal do Říma rychlého posla s upozorněním svému bankéři. A tak byl Petr v příslušném peněžním ústavu označen za zloděje a odveden do vězení pro těžké zločince na levém břehu Tibery. Ovšem Petr by nebyl Petrem, aby se nedal do boje za svou záchranu ihned a bez váhání, aniž by si dovolil ztrátu jedinké vteřinky. Vrhl se na kavalec, zul si levou botu opravou, tak jak mu to kdysi maminka zakazovala, a horečnou dlaní svíraje podrážku koleny s nemalou námahou odšrouboval podpatek. Ale potněšilost věcí chtěla tomu, aby pilka, která byla spirálovitě stočena v jeho dutině, vyskočila s kovovým zabzučením, a tak Petr ztratil dobrou půl hodinu leza po čtyřek a naslepo šmátraje po mokré kamenné podlaze. 3 dny a 3 noci Petr piloval a piloval a práci přerušoval jen pro nejnutnější spánek. Ráno 4. dne celá mříž se zčista jasna sesula a zmizela z okénka. A v zápěti bylo slyšet, jak s kovovým třesknutím dopadla na dlažbu bašty pod věží. No, tady nebylo jiné rady a pomoci, než horlem pádem vzít nohy na ramena a prchnout dřív, než přijde žalářník, který nejsa slepý, zajisté pozná na první pohled, že okénko v celé doznalo jisté substanciální změny a spustí povyk. Petr v mžiku přivázal konec provazu, jenž již první noci nalezl v slámě vězenského kavalce, k pahýlu levé svislé tyče, vyhodil klubko z okénka ven, pak se sám za ním vysoukal hlavou napřed a ať již věnoval sebemenší pozornost tragické nádheře jitřního Říma, jal se hbitě ručkovat dolů. Když dospěl do poloviny výše strašné stěny, po níž se spouštěl, uvědomil si spíše instinktem než rozumovým poznáním, že něco není v pořádku. Provaz jakoby drobátko ožil a maličko povolil pod jeho tíží. To, co pak následovalo, to už nebyl šplch, nýbrž střemhlavý úprk, pekelný sešup. A tento zpomalený volný pád přešel ve volný pád nespomalený, když pahyl v okně vypadl načisto ze svého lůžka. Když Petr přišel k sobě, měl ne nepříjemný pocit loudavého pohybu a houpání, pak shledal, že tento pocit je způsoben hrubými polními nosítky. Když velitel byřízů, kteří ho nesli, uhlídal, že Petr otevřel oči, promluvil takto. Žádné obavy, pane Dakukan, jen klidně ležte a nehýbejte se. Poslal jsem pro doktora, ten pána ošetří a učiní vše, čeho bude třeba. To je katanský humor, pacholská ironie, pomyslil si Petr. Stůjte, řekl byřícům, kteří ho nesli. Zřejmě neznáte pana Petra Kukaně z Kukaně, když si myslíte, že skokem z vaší směšné věžičky utrpěl újmu na zdraví. Petr se vymrštil z nosítek, přičem shledal, že kromě zadku, na němž bez pochyby měl odražené maso, na něm nic není vážně pohmožděno, a tu s úžasem spatřil kapitána Dobere, který stál přátelsky se šklebě opodál. A aby jeho údiv byl úplný a dokonalý, dozvěděl se z úst svého přítele, že ho po celém Římě neschání nikdo jiný než sama jeho svatost, papež.

0: Na Pohodě jsme vám dnes četli z knihy Vladimíra Nefa Královny nemají nohy. Příběh šlechtice Petra Kukaně z Kukaně, zasazený do rudolfínské doby, v režii Jany Bezdíčkové v roce 1979 načetl František Filipovský.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

celý sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Polokulaté narozeniny s číslovkou 85 slaví v těchto dnech herečka Iva Janžurová. Absolventka DAMU byla přes 20 let v angažmá v divadle na Vinohradech, odkud odešla do Národního divadla.
1: Do srdcí diváků se zapsala svými rolemi v řadě filmů a svůj jedinečný hlas využila samozřejmě i v rozhlase. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
0: Ve čtvrtek 14. května se vrátíme do roku 2007, kdy Iva Janžurová přijala pozvání Jiřího Suchého a Jiřího Anderleho do pořadu Dva v Africe.
1: V sobotu 16. května nebude chybět pohádka Tulácká na motivy pohádky Karla Čapka.
0: Se svou dcerou Sabinou Remundovou si bude povídat v neděli 17. května Iva Janžurová v tobogánu Tomáše Slámy a týžden uslyšíme taky rozhlasovou hru Zahrádkáři aneb Až se Jaro zeptá.
1: A samozřejmě pro vás Ivu Janžurovou vyspovídal i Jan Rosák. Jejich tandem uslyšíme v úterý 19. května.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koli, kličkují mezi výmoly. Řídím se jako drak,

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

Milé posluchačky, milí posluchači, dovolte, abych vás pozval do nostalgického muzea zábavy. Do Šemánovic u Kokořína, do zdejšího společenského minicentra Nostalgická myš, zavítal 21. září roku 2002 zpěvák a herec Jiří Štědroň. Setkání bylo velmi milé, samozřejmě i zábavné. Jiří Štědroň nám ba i zaspíval. No a vy právě teď můžete být necelou hodinku s námi. A ještě dodám jednu zajímavost. Dnes má Nostalgické muzeum zábavy malé jubileum. Už 150. vydání. Tak a teď už račte dál do zaplněného sálku a příjemně se bavte.

0: Dámy a pánové, já vás vítám v nostalgickém muzeu zábavy a vítám našeho dnešního milého hosta, zpěváka a herce, pana Jiřího Štědroně. Tak pane Štědroni, začínáme u toho dětství, jak jsme se domlouvali. Já teď nevím, která bude nejpříhodnější otázka, já mám vlastně čtyři, s tím, že budu možná improvizovat trošku, ale první je, v životě lidském přichází období, kdy se člověku začnou stále častěji vybavovat konkrétní obrázky z dětství. Co se vám vybavuje z dětství vašeho?
1: No, záleží na tom, z jaké úrovně mého dětství, ale fakt je, což zní šíleně a nikdo mi to nechce věřit, já si pamatuju, i když u nás na konci druhé světové války střílela Kaťuša před barákem, takže, a fakt si to pamatuju, protože na mě spadla, zřejmě to byla zásluha spadla na mě bříza na můj kočárek, tehdy já si pamatuju, jak ležím v tom kočárku a přede mě leží ale pak už zase dlouho nic, pak někde...
2: Pak do 30 nic.
1: Zhruba, ale tohle si opravdu živě pamatuju, ale jenom jako takovej blackout, ne zase, že by to byla celá story, to ne. Ale to mě mohlo být takový 2-3 roky. No.
0: Takovýhle dramatický nástup do života.
1: No. Takže ale vy jste určitě chtěl nějaký jiný zážitek, ale nevím jaký, z kterého dětství.
0: Já bych řekl nebo asi
1: třeba,
0: takhle.
1: Pardon, ano, nebo povídejte. Třeba, když mě tatínek mlátil přes prstíčky, když jsem cvičil na housle pod jeho dohledem, tatínek byl tedy, bohužel už byl, houslista, docela slušný.
0: No, slušnej, no učil, a na to učil, se chci ptát.
1: To je ono. Tak když mě trestal, tak to si taky velmi živě pamatuju, ještě teď mě to skoro bolí.
0: Já tady mám právě otázku, když jste přišel na svět, tak vy jste se ocitl ve společnosti samých muzikantů. Dědeček, otec, dva strýci, jeden bratranec. Možná, že byste tu rodinu mohl vůbec víc představit.
1: Ono to nebylo zas tak idylický, ta rodina se různě rozcházela, teda její jaksi klíčoví členové. Maminka se velmi záhy rozešla s mým tatínkem, tím houslistou, leč já jsem tam samozřejmě pořád on na dálku a já jsem tam docházel a on na dálku dohlížel, abych byl tedy veden k hudbě, což se moc nedařilo, protože já jsem, pamatuju si třeba, chodil tady z jeho popudu do piana k paní učitelce Říhové a strašně se mi nechtělo cvičit. A myslím si, že a dodnes tedy tím trošku trpím, jsem k tomu neměl ani nějaký zvláštní předpoklady k hře na piano. A nebavilo mě to a měli jsme takový ponurej pokoj, v kterým jsem vždycky byl zavřen a tehdy ještě to byly takový starý stavby a bytelní dveře, takže skutečně nebylo slyšet do jiné místnosti. Já jsem tam strávil třeba 2 hodiny s tím, že všichni předpokládali, že cvičím. Já jsem necvičil a teď jsem samozřejmě vždycky přišel do té hodiny a neuměl jsem, takže já jsem několikrát a musím říct, že úspěšně předstíral, že se mi porouchal zámek u té aktovky a ta bajerka nešla vyndat. Ale no tak nakonec výsledek je ten, že na piano neumím, to je bohužel. Takže naše rodina se takhle rozcházela, takže ne, že bychom se tam scházeli a pořádali tak nějaké takovéhle večírky nebo. Potom později, ale to už bylo pozdě zase, když jsem přišel na Akademii muzických umění do Brna, tak jsem bydlel u jednoho strejdy a tam skutečně to probíhalo a to jsem jim hrozně záviděl, že na nic neumím, že se k ním nemůžu připojit, protože to mi připadalo takový opravdu hodně kulturní.
0: Já bych možná tady připomněl, že vlastně další z vaší rodiny jaksi významné jméno je pan Miloš Štědroň, který se v Brně zabývá spíš vážnou hudbou, že? I když psal také šanzony a...
1: Tak já, kdybych měl být upřímnej, on k tomu moc, on jazzman moc není, ale, ale prostě je to tak dobrý muzikant, že to v podstatě projde a napsal řadu přeci pro provázek, řadu krásných písniček, které se dají vnímat i jako teda v žánru populárním.
0: Myslím, že baladu pro banditu?
1: Tak, celou.
0: Že jo. Já vždycky, když se ptám na dětství, tak mám takovou vděčnou otázku, kterou tady opakuji. Pokud myslíte, že víc jste, anebo co máte z maminky, co máte z tatínka?
1: No, když mluvím o muzice, tak maminka, já ji mám hrozně rád, tak pořád si voláme, ale je nemuzikální, to je potřeba říct. Nicméně hrála na piano hrozně schutí, veškerýho Ježka znám od ní. A zajímavé je, že teď v mém novém angažmá dokonce teprve jsem narazil na to, že mě to naučila s chybama. Dali jsme nějaký osvobozený.
0: Já bych měl tady už teda dopředu prozradit, taky se k tomu dostaneme, že vy jste od minulé sezony vlastně posilou divadla Semafor.
1: To bylo to jsme trošku předběhli v tom pořadu, o kterém jste se už zmiňoval v předmluvě. Tam to bylo řečeno tak, aby se to celá situace zjednodušila, ale členem divadla Semafor jsem ve skutečnosti teprve od pondělka, od 16. Aha. září.
0: Od mých narozenin.
1: To není tak jednoduché, já nevím, já hrozně přeskakuju teda tematicky, ale fakt je, že třeba bychom se k tomu už nedostali. To byl můj sen, od jak živá, být členem divadla Semafor a povedlo se mi to až teda vlastně v důchodovém věku. No, fakt je, že jsem i třeba dělal neúspěšně konkurs v nějakém roce 60, tuším 4. A měl jsem přímluv, já jsem byl na vojně s Míšou Štibichem a to byl kamarád od Ládi Hrabánka a ten mě tam propašoval. A nepovedlo se. Placenou procházku. Tuhle jsme s panem bratrem vzpomínali. Teda on si nepamatoval samozřejmě, ale já jsem...
0: On si nepamatuje takových věcí, to je vám hrozně.
1: Já jsem mu to vnucoval tu a tak pak už dokonce jsem zjistil s potěšením, že v nějakých novinách to uvedl, jakože si to pamatuje.
0: Já musím odbočit, ale já jsem mu musel vysvětlit, že Leona Machálková je slavná a že začínala v Semaforu, tak od té doby tvrdí vždycky, no my jsme tam měli Leonu Machálkovou. Anu K. jsme odkojili a tak. No, vrátím se k tomu dětství vašemu. Jaký jste byl školák? Stálo tady...
1: Takový docela nudnej. Jsem mýval samý jedničky. Trošku jsem, myslím, v 8. třídě, kdy na mě šla puberta, tak jsem malinko tak jako zakolísal, ale hned jsem zase se zvetil, zpamatoval.
0: Při vaší vizáži se vám vůbec divím, že jste tu školu udělal, až jste musel mít jiné starosti.
1: No, 8. třídu, to mi bylo 12 nebo kolik. Ale fakt je, že no, to nebudu předbíhat.
0: Holčičky šílely, že jo?
1: To není pravda, proč by šílely?
0: Ne?
1: Já jsem teprve se skultivoval lety a úpornou jaksi snahou, to ne, že by vždycky to bylo takhle, to ne.
0: To vám nevěřím. No, v kolika letech jste pochopil, že vám nic nezbude a budete se muset věnovat muzice taky?
1: Muzice jsem vzdoroval dlouho, já jsem šel do umění, tak říkajíc, přes divadlo, přes herectví. Já jsem vykonal úspěšně zkoušky na Akademii muzických umění, tedy Janáčkovu v Brně a tam jsem samozřejmě potom, protože jsme byli takový ročník, který, no ne vůbec, to byla koncepce té školy a možná i dodnes, to už nevím, syntetického herectví. A tam teda patřil, kromě tance, který mi pravda nikdy moc nešel, už asi nepůjde, tam teda patřila i muzika a zpěv a tyhle žánry, takže jsem se k tomu dostal a začal jsem ještě přidruženě teda studovat u tehdy pana Kočaře, soukromně jsem bral hodiny zpěvu A začal jsem zpívat, no a pak jsem teprve, říkám, to mi bylo těch 17-18, začal litovat, že jsem se té muzice nevěnoval, přestože mě tatínek do toho nutil pořádně.
0: Ale dohnal jste to dobře, myslím.
1: No.
0: Já jsem... No, teď jste tady vlastně říkal, že jste začínal jako jaksi herectvím, ale vrátíme se ještě do toho dětství, tak měl jste ještě jinou představu o svém povolání?
1: No,
0: dlouho nic a pak
1: vím, že, ale tak to se nedá brát vážně. To byl nějaký nábor a jak tak člověk je schopen té reklamě stupině podlehnout, tak jsem se chtěl stát vojákem. V 10 letech jsem chtěl nastoupit.
0: Nevzali vás naštěstí.
1: Ne, rozmluvili mi to rodiče, rozumně, ale teda už jsem brečel a dupal jsem nožkama a říkal jsem, jak budu nešťastný, když mi to nedovolí. A nevím, co mě na tom tak lákalo, asi ta uniformička nebo něco takového. No a tak hlavně to bylo v Moravské Třebové a to bych byl teda odloučen od rodiny. Potom díky atletice, kterou jsem provozoval na gymplu, převážně tak jsem přišel do styku s některýma těma chudáky dětmi, kteří tam teda skutečně, kterým to rodiče nerozmluvili. A přestal jsem teda litovat.
0: Takže vy jste vystudoval JAMU, stal jste se hercem, ale hned od prvopočátku jste působil na malých scénách, teda v té éře takzvaných divadel malých forem. Já to tady připomenu, v divadle X byla velice populární. Myslím, že X61, X62 vždycky jako...
1: No X60 bylo, on to bylo po vzoru Dčka vždycky rok dopředu. Čili 61 jsem tam začal být, to bylo v roce 60.
0: To byla XK, potom v divadle Večerní Brno jste působil, pak jste byl v Praze v divadle Apollo,
1: ano. Teď
0: jste v Semaforu a vy jste nikdy nezatoužil jako po velkým jevišti Kamenného divadla? Nebo je to náhoda, že jste šel po malých scénách? Nebo jste se zaměřil na ně?
1: Tak ne, že bych vůbec se nikdy neocnul na velkým jevišti, ale vždycky to byly jenom takový víceméně jednorázový exkurze. Hrál jsem třeba krásnou věc kdysi v 67. na Národním divadle, no dnešním Národním divadle v Brně. Ale shodou okolností, no já vím, že třeba my jsme chtěli jít po škole do... angažmá výhradně s Láďou Frejem, že jsme byli takový kamarádi, že jsme si mysleli, že musíme být spolu. Nicméně on potom dostal modrou knížku, já jsem musel na vojnu, takže jsme se rozešli. Ale měli jsme bohužel nabídku jenom do toho Večerního Brna. Jinak jsme měli solově různé nabídky. A ještě vlastně jsme měli nabídku, ta byla pikantní v tom, že námi přijel... Takhle, měli jsme jít, že my jsme jezdili jako ta Xka do jako takový stálý hosté, dá se říct, divadla na Zábradlí, který mu tehdy šéfoval pan Grossman a kde byl dramaturgem, ale původně technikem Václav Havel. A Václav Havel nám přijel do Brna tehdy nabídnout angažmá, nebo asi přijel, ale když nás viděl, teda převážně mě, když viděl, protože já jsem skutečně v této, to hrdě přiznám, v té roli nebyl dobrý. Každý něco pro vlast. Hrál jsem tam s Vatónem a taková. Prostě to byla spíš pedagogický úkol, než skutečně role. Tak on potom sice za námi přišel, my jsme se znali dobře, jak z toho našeho účinkování nezábrali, ale nabídku už nepřednesl. Takže tam jsme málem teda mohli, bychom asi dali přednost před Večerní Brno. Nicméně Večerní Brno bylo v Brně a byl tam šéfem tehdy námi obdivovaný Evžen Sokolovský a tak prostě nás to zatáhlo tam.
0: Já tady mám některá jména z toho Brna, jako v XC, že jo, pan Radim Vašinka, Petr Skoumal tam působil teď, že jo,
1: pan, dobrý kamarád z těchto.
0: Pan Frej, ve Večerní Brně pan Sokolovský, pan Luboš Ogoun, ale také například Lubomír Černík a byl tam Karel Augusta. Opět pan Frej, můžete nám o někom povědět něco víc, s kým jste něco zažil zajímavého v tomto působení?
1: Teď mě něco jako příhoda přímo nenapadá, možná, že si vzpomenu, ale fakt je, že když jste řekl Černík, tak to je zase, to byl nepochybně Bohem políbený komik a vůbec teda...
0: I literát vlastně.
1: Tak, strašně šikovný člověk, ale on o tom konec konců napsal knihu s velkým problémem v alkoholismu. A protože se vědělo, on tam měl tedy i ženu, on tam samozřejmě byl zcela klíčová postava ve Večerní Brně, okolo něj vlastně Večerní Brno původně vzniklo. Ale vědělo se, že on na všechna představení nepřijde a pokud přijde, tak že nebude třeba schopen hrát a proto já jsem v určitý době vyfasoval takovou velmi nevděčnou pro začátečníka, čerstvého absolventa roli, že jsem musel být připraven, že teda zaskočím. A když se něco takového stane, a to mě teda opravdu nesedělo, tenhle způsob nástupu do divadla. A víceméně vděčně jsem, i když to nemůžu vyčítat panu Černíkovi, který se s tím samozřejmě trápil, až utrápil, ale pro mě to byla, jak říkám, ne příliš výhodná pozice.
0: Já bych s dovolením tady o panu Černíkovi řekl pár slov. To byl skutečně, já jsem si ho tak zafixoval jako brněnskýho Ivana Vyskočila. On měl i tu bratku tmavou, že jo, a brýle.
2: A i takový ten projev, ten tenorek, takový. Ten,
0: ano, ano.
2: Dědeček nenese nic, povídám si, aha, byl si pro důchod.
1: Jsme ho milovali, my jsme ho obdivovali a napodobovali.
0: On byl opravdu obrovský talent, dokonce psal i písňový texty velice kvalitní, ale ten alkohol ho naprosto zničil, čehož on si byl na konci života vlastně vědom, dostal se snad z toho a napsal vám román, který se jmenuje Chobotnice, který je tak upřímný, že vám úplně jde mráz po zádech a vlastně ho, ten román, nevím, jestli se ho dožil, ale román vyšel a pan Černík už tady není. Ale bohužel to, co na sebe tam prásknul, kdy v době, kdy měl třeba roli ve filmu na Barandově a on prostě ležel v delíriu někde na hotelu a všechno prošvihával, bylo to prostě, je to hrozná zpověď a lituje tam toho, že Bohu takto prostě promarnil svůj talent, ale toto je zábavný pořad, takže líp jste udělal, že právě tím, že jste citoval pana Černíka, zatímco já to takhle hodím. No, ale tak je to zároveň trošku nostalgie, tak proč tu neříct i takovouhle informaci. V čem pro vás bylo Brno cenné? Já si myslím, že to bylo taky tím, že třeba orchestr Gustava Broma, že jste mohl zpívat s touhle vynikající kapelou, ale nechci vám podsouvat vzpomínky. Povězte něco o Brnu.
1: No, tak to je další fenomén brněnský. Kapela Gustava Broma, jo, to prostě... Ale konec konců o tom svědčí oficiální zápisy, že to byla nejenom brněnská, než kvůli naše, nejenom evropská kapela, no. To byla dokonce světová kapela svého času. Leč v trošku jaksi výlučným žánru v jazzu, oni sice měli takovou éru, kdy my jsme, já jsem chodil na Gimple s Borisem Hübnerem a tak jsme to vnímali souběžně a ten Brom se nám líbil tehdy, když zpíval ty svoje popový, řekněme, šlágry. Chodil jsem s jednou dívkou, to se nemělo stát. No, ale potom už se nám malinko tím jazzem se nám malinko odrodil. I když se nám to líbilo, ale už to prostě nebylo tak všeplatný. No a já, když jsem přišel do X-ky, dá se říct, během, že tu jsem navštěvoval během studií, tak jsem se tam několikrát dostal právě do profesionálního vztahu s Bromem a s jeho orchestrem, že jsme dělali nějaký televize a podobné věci a některé zkoumalové písničky se natolik líbily, že je Brom nahrál. A tak jsme se znali a když jsem potom přišel z vojny z Auzu v roce tuším 66, tak jsem zjistil, že Večerní Brno se natolik změnilo a natolik byl tam jiný šéf a už tam samozřejmě nebyla tak zajímavá atmosféra, nebo zdaleka ne, to je hodně slabý výraz, který jsem zvolil. A rozhodl jsem se, že prostě už tam nenastoupím, respektive byl jsem tam asi 14 dní. A jako spása z nebe ozval se najednou Brom, s kterým jsem v tom mezičase natočil, on byl někde v zahraničí, natočil jsem s ním, s jeho kapelou, teda nějaký snímek. On to slyšel, líbilo se mu to a v té kritické době, kdy jsem opravdu nevěděl, co budu dělat, mi zavolal a říkal, nazdar Judo, máš pas? A asi za 14 dní jsme byli spolu už někde v západní Evropě, takže to bylo. To bylo hrozně hezký období, ale trvalo jenom asi rok a do něho se ještě vešlo ten rok asi 67-8, do něho se muselo ještě vejít moje účinkování v rádiu, kde jsem v té době, a to bylo ohromné, já nevím, jestli je to obecně známý jméno, ale můj dobrý duch Vladimír Fuchs, existovala taková dvojice, pan Tuček Fuchs a ti nejenom, že napsali spoustu a zpívali spoustu takových hezkých songů, povídce, já nevím, satirických tehdy se říkalo, ale myslím si, že docela kvalitních. Ale napsali právě pro Večerní Brno, nebo spolu napsali řadu textů, myslím tím dramatických textů. A napsali třeba Akci H, a spolu napsali Hamleta 4. a podobně. A ten Vláďa Fuchs tehdy dělal lektora textu nebo takovýho redaktora pro písňové texty a tam přivzal mě tam, já jsem začal v tom rádiu pracovat a hrozně mě to bavilo dělat právě tyto věci, takový pořady a psát písničkový texty nebo pokoušet se o to. A do té doby se mi dokonce muselo vejít ještě účinkování v tom už řečeným Národním brněnským divadle. Takže to byla hrozně hezká doba, ale chtělo se mi prostě pořád dál a dostal jsem nakonec nabídku od Jirky Štajdla k účinkování v divadle Apollo a jak říkám, po roce, po tomhle krásným brněnským roce jsem ty nabídky využil.
0: Vy jste se zmínil o textech písňových, které píšete prakticky dodnes, dá se říci?
1: No,
0: vzpomeňte na ten první třeba. Můžete, jak jste se k tomu dostal? Že vás napadlo na nějakou muziku, nebo jste sehnal textaře, nebo jste si sám plánovitě řekl, zkusím to?
1: No, tak víte, jak to je, to prostě člověk...
0: Nevím.
1: Když máš... říkával Luděk Nekuda, respektive citoval jednoho nějakého krajana, říkal, když máš talent, tak se neubraníš. Ale... Fakt je, že takhle to prostě nějak přišlo. Je fakt, že těch textů, já jsem toho zanechal a skoro je mi to líto, když jsem slyšel, nebo viděl teda to CDčko, a který jsem vydal asi před půl rokem a hlavně teda ten buklet, nebo tu textovou část, kde teda mám, já nevím, většinu textu, jak jsem si říkal, že to konec konců nebylo zas tak úplně špatný, ale pravda je, že jak to začalo, nevím, a nikdy to u mě nějak dominantní nebylo. Nebo já, nevím, ani si nespomenu žádný nějaký velký šláger, který by byl napsal. A vůbec potom, když člověk přijde do styku s lidma, jako je váš pan bratr, tak ho ty choutky přejdou.
0: No. Odradí, věc. Já jsem se vás ptal, v čem bylo pro vás Brno cené. Mám tady otázku hned na to, co vám dala Praha. Můžete srovnat ta dvě města, poněvadž každý mělo nějaký kouzlo pro vás. Co vám v Praze chybělo brněnskýho a co v Brně pražskýho? Není to příliš rafinované?
1: No je, ale... rafinované to je, ale ne, možná příliš to... Ale nevím, jak bych... Nevím, hlavně nevím, jak bych na to odpověděl, protože fakt je, že Brno je maloměsto, že jo? Tady v této sféře, co se kunštu týče, tam se všichni, včetně výtvarníků a prostě rozhlasových pracovníků, muzikantů, herců, scházejí víceméně na tom takovým... v tom středoboru u Vočku, to je taková, nevím, jestli ještě dnes, ale tehdy to bylo taková kavárnička a tam se všichni za ten den minimálně jednou stavěj. No a tak tady to nebylo, že v Praze, nebo v Praze to nebylo, no tak to v Praze mi třeba chybělo úplně nejzákladnější, já jsem neměl kde bydlet, že když jsem se přistěhoval, tak jsem v té době jsem měl teda ženu, nebo tehdejší ženu jsem měl v Liberci, takže to bylo přece o něco jednodušší, ale dojíždět se stejně moc nedalo, takže jsem bydlel v Redutě, protože to patřilo pod státní divadelní studio, které mělo ředitelství v Redutě, v takovým, tam, kde je teď ten divadelní sál, tak v té šatně, ale úplně až v té zadní místnosti. A ta místnost nebyla dost velká na to, abych tam mohl mít postel, takže jsem tam spal takhle do L. A hlavně jsem tam mohl jít teprve, když zavíral bar, protože jinak to zaprvé nemělo cenu, a protože tam byl hluk a ani bych se tam nedostal.
0: Kolik zavíral bar, smím-li vědět?
1: No, ve dvě, ve tři, ale tak to jsem byl mladý a to jsem dokázal přežít, ale tady jenom určitou dobu, pak mi tatínek Karla Gota sehnal takovou ubytovnu a tam to už bylo přece jenom. To bylo v sousedství zrovna zase pana Vyskočila, na kterého jste vzpomněl, říkali, byl v Dejvicích a jsme se vždycky potkali a pamatuju si, že prvního, co ke mně pronesl, bylo, vidím, že slušný člověk, vidíte v Dejvicích. No, ale já jsem tam dlouho nebydlel, protože asi jsem nebyl zas tak úplně slušný, protože pak jsem víceméně na černo, ale když už popisuju tuhle stupiní historii svého bydlení, tak jsem se na černo za Václava Týfu, to byl trumpetista Karla Vlacha, s kterým jsem mezi tím už zase dělal, s orchestrem Karla Vlacha, mi předal takový byteček hotelový do mě na Petřinách. Takže aspoň Praha 6, ale no, ne, už dej více.
0: Pane Štědroni, jedna otázka se tu musí týkat vaší role prince v televizní Popelce. To musí, bohužel. To asi pro vás, jak jste se zatvářil. No. Co říkáte tomu, že jste s Josefem Zímou dnes už dva legendární princové? Paradoxně on už barevný tenkrát a vy ještě černobílý. Připomínají vám to diváci dodnes?
1: Tu barevnost ne.
0: Ne. No to jste byl černobílý, ale tu Popelku jako
1: ale
0: pohádku.
1: Ale připomínají mi to neustále. Já už jsem rezignoval, už to připomínám i sám, protože proč se tomu vyhejbat. On je to zřejmě moje životní téma, protože já jsem to hrál poprvé ve 13 letech prince v Popelce, ještě v Liberci. To bylo, jak jsem zvlčil, jak jsem měl ty problémy, dokonce nějakou trojku.
0: To jste
1: ale nebylo
0: neřekl.
1: To přímo, říkal jsem to,
0: jo,
1: no, ale to jedno, to nebylo zase tak významný, protože, jak jsem říkal, hned jsem se potom polepšil zase. Ale tak jsme hráli jako v rámci nějakého večírku, takového třídního, dokonce možná školního Popelku. A zajímavý je, že Popelku hrála Markéta Zinerová. Byla moje spolužákyně, řečená Keta, že my jsme říkali Keta, a ona teda byť hodně menší než já.
0: Vy jste měl hodně malý Popelky, vidíte?
1: No vlastně Eva Hrušková taky byla malinká, nebo je malinká, no. A pak jsem to hrál ještě na Gimplu, zase nějak nevím proč, to bylo už ve Vyškově na Moravě. Zvolili tohle téma a mě teda obsadili do prince a pak jsem hrál už tohodle filmovýho prince, leč aby to nebylo ještě všecko, tak ještě do loňska nebo do letoška, do jara jsme hráli Popelku s muzikou Zdeňka Bartáka, která vlastně je napsaná na půdorysu na tom scénáři toho filmu v Praze, v Goya Music Hallu na výstavišti. Ale tam jsem teda samozřejmě nehrál prince, tam jsem hrál dokonce dvě role, ale to bylo právě na tom zajímavý a proto jsem to hrál rád, dvojroli. Někdy teda jenom jednu a nebo druhou a no. Nehrál jsem vypravěče a tatínka. No takže to je téma.
0: Takže nevyhýbáte se k tomu, jako když vám to lidi připomínají.
1: Takhle životem prostě vleče.
0: Nerozdáváte pohlavky.
1: Ne, a pravda je, že k tomu kusu Bartákovu se pravděpodobně ještě někdy vrátíme, jestli se povede adaptace tam toho sálu.
0: Tak, jak to, že o vašem soukromí je toho tak málo známo, zvláště v dnešní době? Prozraďte nám z něj něco, jako třeba, jak je to s manželkama, jak je to s potomkama. Můžete něco popustit?
1: No,
0: jako,
1: ale určitě.
0: Tady jste mezi slušnýma lidma, my to nikam neřekneme. My to řekneme akorát o půlnoci zpátku na sobotu.
1: No tak ten důvod, proč je o mě tak málo známo, je asi prostý, že nejsem prostě zajímavý. A i kdybych teda ten zájem přitahoval, tak si myslím, že jsem natolik nudnej, že tak spořádaně a veškerý svý necnosti tak dovedně skrývám, že by nebylo o čem psát, co vlastně teda zveřejňovat, co publikovat. Já jsem ženatý podruhý, z prvního manželství 9letýho, který skončil už dávno v roce 72, mám dnes už 37letýho syna.
0: Který dělá co?
1: Který dělá nějaký kouzla s počítačem.
0: Ano, tak rozumím, takže to stačí.
1: Kterým příliš sám nerozumím, ale tak jako dělal to nějakou dobu i v české televizi, takže to asi umí, ale teď už je na volný noze a hlavně pracuje v Brně, takže takový úplně přesný přehled o jeho fungování nemám. A jsem od roku 73 ženatý podruhý a z toho manželství máme dalšího syna, který taky dělá s počítačem. Ale ten, já to o tom vím hodně, protože bydlí, já teda mám firmu, reklamní agenturku poblíž našeho bydliště a jeho dcera, naše tedy vnučka, k nám stále a dochází a je velice vítána. Je to takový slunce.
0: No, tak vy máte takovýhle životopis, to se nedivím, že no, blesk mě to nezajímá.
1: Říkám, no. Takže
0: jste slušný člověk.
1: Ale já to, no, právě já to, ale ne, nehodlám
0: měnit. Podívejte se na drobnýho.
1: No, to je samozřejmě lepší.
0: Já si to můžu dovolit, protože jsme s Milanem kamarádi. Navíc tady Střezivojice nedaleko, že jo. I když už prý tam není, ale to jsem zavet někam.
1: Není on, ale zase já ho sleduju, protože my jsme spolu byli i na vojně s Milanem.
0: Vy jste byli na vojně spolu?
1: No, on byl můj mazák, i když je mladší. Já jsem už byl po teda absolutoriu, on šel rovnou a on vlastně tamtud teprve šel do semaforu a zpíval Kočku a svůj, že jo, myslím, dodnes největší šlágr a já jsem ještě v té době teda bohužel musel dělat ten konkurs, no, což bylo trapný. A on se na mě jako člen semaforu chodil dívat. Ale on ovšem, aby se kruh uzavřel, teď se svou novou dívenkou, s Jolankou Smyčkou, která je mimochodem teda bezmála členkou semaforu, se přistěhoval, respektive zařídili takovej, jak to nazvat, no prostě byt, u nás ve vedlejší ulici, takže já ho mám pod dohledem, občas spolu dokonce hrajeme tenis tam na místních kurtech zvaných Primaska.
0: Tak, já už to vedu vlastně k takovým soukromým, k tomu vašemu soukromí, jak odpočíváte, co je prostě, čím se zabýváte, jak si nejraději, když nespíváte, máte nějakýho koníčka?
1: No pravděpodobně ten tenis, na který jsem už trošku narazil.
0: A co Prima vařečka třeba?
1: Ne, vůbec ne, to absolutně ne. To ne, to
0: každý
1: to
0: vaří totiž.
1: A já tím hrozně přicházím právě třeba o ten Blesk a o tyhle časopisy, protože tam většinou chtějí, abych jim řekl nějaký recept, tak to opravdu odmítám. Jakkoliv nejsem v tomto ohledu nějak striktní, tak no, pravda, unikly mi asi dva recepty, ale ty jsem skutečně si nechal vymyslet toho člověka, který mému moci chtěl napsat ten článek, takže to sám bych v životě nesvedl, to, co tam vím, že nějakou mřížkovanou roládu jsem
2: To mám opravdu doma schovaný, ale neskoušel jsem to. Takže tenis a dokud to teda tělo dovolí. A teď dokonce se trošku perverzně uspokojuju, co se teda fyzičky týče i na rotopedu. Jakkoliv mě to nebaví, tak jsem se naučil u toho se učit, číst
0: si. To je takový, že si to můžete dát i před televizi a dívat se na zprávy.
2: To mi žena zamítla. To nechce, abychom měli v obývacím prostoru, a tak to musím mít takhle v takovým zvláštním pokojíku, ale nosím si tam takový malinký televizurek taky. Takže, dokonce jsem si pořídil nabíječku na baterie, aby... No prostě to mám zmáknutý.
0: A pociťujete jako, že vám to dělá dobře?
2: Dělá mi to dobře, oni se zřejmě vyplaví nějaký látky. Opravdu mě to... A na rozdíl od toho tenisu mi to neoblížuje, protože tenis už mi bohužel, jak říká můj ortoped, prostě odrazí dopady, to už nemá být v tomhle věku.
0: Ale tak. No. Ortoped, prosím vás. Jak, co tomu ortoped může rozumět? No. Ale mám tady dobrou otázku hned zatím. Už víte, čemu se začnete věnovat, až se jednou rozhodnete stát se důchodcem? Už je to tady.
2: Pozor, já se v tom jako nevyznám v tým.
0: Dovedete si to představit vůbec, tu situaci?
2: Tak moc ne, ale fakt je, že mě to jako kalendářně vzato čeká někdy v příštím roce a kolik mi musí, asi 61 a 2 měsíce, no tak nějak. Takže někdy v létě příštího roku a už mě ta paní několikrát volala, ta z toho našeho, oni jsou teď hrozně hodní. Jestli to, upozornila mě na některé nedostatky, který tam ten můj materiál u nich má, který jsem teda napravil, a teď už jenom čekám, až to budu skutečně moc přihlásit, protože, ale já nevím, jestli potom můžu, tyhle okolnosti neznám, jestli potom vlastně můžu ještě třeba pracovat, nebo...
0: Určitě.
2: No pracovat asi jo, ale jestli vydělávat.
0: Zadarmo.
2: No, takže to zatím nevím, to, prosím?
3: 2 roky ne. Vydělávat strašně málo. 2 roky málo a potom už je to jedno.
2: Jo, no. To mají dobře vymyšlený, no tak to právě ještě nevím, jestli se na to skutečně teda vrhnu, ale kdybychom o tom měli hypoticky přemýšlet, tak bych nic neměnil. Já teď žiju, musím tady zaťukat, teď žiju tak jako docela spokojeně, no rozhodně bych nevymyslel nic podobného jako ten Milan Drobný. Tomu skutečně, i když člověk neví, i když člověk samozřejmě nikdy neví, ale tohle si na sebe, na starý kolena úplest, to chce teda velkou představivost. A nebo já nevím, nějaký speciální dar, který já nemám. No,
0: já taky ne.
2: Vy už tak, že teda, pardon, se mísím do organizace.
0: Myste.
2: Já jsem, my tady mluvíme, jako kdybych od jak živa a pořád zpíval bez nějakého přerušení, a ona to není pravda. Já jsem vlastně takový navrátilec. Já vlastně teprve asi rok se znova pokouším týhle branži existovat, a přiznám se, že teda je to příjemný pokoušení se, ale já jsem asi 10 let nebo tak 9 určitě myslel, že už jsem těhle skopičin zanechal. Já jsem pracoval, dokonce jsme postavili svého času takovou fabričku, ne že bych sám, ale podílel jsem se na tom, na lustry v Kamenickém Šenově, a pak jsme se rozešli s těmi partnery a docela dramaticky, a začal jsem dělat v reklamě, dokonce jsem zase jsem se to rychle naučil, jak tehdy to v tom roce 91-92 do nás pěchovali, tak jsem pojal pocit, že už to všecko umím, takže jsem si založil vlastní firmu, ta zkrachovala, tak jsem se potácel
0: jak to jde v životě
2: až do Loňska. Dokonce
1: poslední, ano, v roce 91 jsem, což bylo, to ale zaslouží takovou vzpomínku, byť letmou, jsem moderoval Silvestra v Československé televizi. To je něco přece, o čem kumštíři sní, že jo. A mně se to vyplnilo v tak hnusné podobě. Já nevím, jestli to někdo pamatuje, abych byl radši, kdyby to já nepamatoval. No, ale je to dlouho, je to 10,5 roku a bylo to opravdu příšerný. No, když já jsem samozřejmě praktik, nebo byl jsem v té době, jsem pořád říkal, pánové, bude to krátký. Bylo to o 20 minut kratší, za 5 minut 30 na 12 jsme neměli co hrát. A mě, ty všichni lidi, kteří to zřejmě dělali poprvé a už nikdy potom to, já je nechci jmenovat, ale měl bych z toho chutí. Tak ti všichni, ti mě prostě vyštvali do sálu, dělal jsem tam nějaký úplně stupidní rozhovory. To všecko šlo živě ven, samozřejmě. S Jardou Štercelem a já nevím, kdo tam už seděl. A prostě jsme to pitlikovali a teď hlavní bylo, že já jsem byl, jak ta scéna byla tak nějak vytvořena, úplně odříznutý od toho štábu. A já jsem skutečně na svých u Vietnamce zakoupených hodinkách, to už jsou, no, ty jsem vyhrál v tenise, tyhle. Ale to jsem měl daleko horší hodník, jsem typoval a celému národu jsem oznamoval půlnoc. A končilo to tím, že tam vniknul úplně, tak byl Silvestra, tak proč ne, úplně opilý Karel Hezmánek a chtěl si odvést svoji ženu, která to se mnou konferovala. A teď se tam na ní vrhal a ona byla tak zmatená, že teď jsme měli v ruce skleničku a mikrofon a ona začala mluvit do té skleničky. Pak jsme měli po půlnoci ještě jeden výstup a ty, co to organizovali, tak už prostě tak na to zapomněli. A teď na tom jevišti bylo v Karlíně. Na tom jevišti prostě už byl takový zmatek, že to nešlo uskutečnit. Nicméně přece jenom nějaká kamera ještě vyjela, my tam v tom chumlu jsme ještě říkali něco úplně jiného, než... To byl tak příšerný zážitek, že jsem si říkal a taky... A to byl takový bezprostřední poput, proč jsem si říkal, tak to opravdu nemusím. No a kromě toho ten život byl natolik jaksi barevný a s novejma barvama kapitalismus, že? Tak jsem si říkal, že a teď mi všichni říkali, jak každých 100 tisíc, ne, že bych měl 100 tisíc, ale prodal jsem auto a chalupu a prostě jsme se do toho opřeli a každý a říkali, jak z té koruny, každý z té koruny se stane dolar. A tak ne, že bych se nebavil, ale přece jenom v tom kumštu je trošku zábavně než v té kanceláři, ale škoda těch 10 let. Jako v tom smyslu, že...
0: No, já myslím, že než se s vámi rozloučím a než se rozloučím s naším hostem, takže přichází přesně ten okamžik, kdy se využijí tady další dva mikrofony a kdy poprosím pana Štědroně, aby vzal hudební nástroj do ruky a zapěl nám něco.
1: No, já si dovolím... Jak bylo řečeno teda, tak jsem dělal v životě leccos, ale převážně jsem zpíval šlágry a dovolím si teď připomenout několik úryvků z takových těch asi nejznámějších z nich.

Dámy a pánové, milí rozhlasoví posluchači, končí dnešní v pořadí již 150. Nostalgické muzeum zábavy. Jehož hostem byl člen divadla Semafor, zpěvák a herec Jiří Štědroň. No a já vám mohu v tuto chvíli už jenom popřát dobrou noc a dobrý příští den a ujistit vás, že za týden se s vámi se všemi budu těšit opět. Naschledanou.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu.
1: Potkejte se již 16. května s oblíbenými moderátory a autory pořadů Českého rozhlasu Dvojka a Českého rozhlasu Pohoda. Nahlédněte do zákulisí rádia nebo buďte součástí živého vysílání. V 11 hodin si do studia S1 pozval Aleš Cibulka, Veroniku Kek-Kubařovou, Jana Nedbala nebo bratry Bačelory Martina a Miroslava Dubovické.

0: ani autogramiády tváří našeho vysílání. Těší se na vás Šárka Volemanová, Jiří Holoubek, Robert Tamchina, Marie Redková, František Novotný, Iva Bendová, Jan Rosák, Jitka Novotná a mnozí další.
1: Den otevřených dveří Českého rozhlasu.
0: V sobotu 16. května na Vinohradské 12 v Praze.
1: Více informací na rozhlas.cz/DOD. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Milí přátelé, přejeme vám spoza světel ramp příjemné chvilky a zároveň zveme ke druhé závěrečné schůzce se staršími písničkami zpěváka s výzorem sportovce Milana Drobného, kterou pro vás připravil Jiří Kasal a provázet jí bude Martin Šustr. V případě té první skladby se ještě vrátíme do jeho semaforských časů.

0: Kytky se smály, tak tuto více než 40 roků starou písničku Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra zpíval Milan Drobný se Zuzanou Buriánovou a Jaromírem Majerem v semaforské hře Zuzana je všude jako doma. My však se vzpomínajícím Milanem Drobným za chviličku poskočíme ještě o něco více dopředu. Tento zpěvák se představil na pódiích plejády domácích i evropských festivalů, včetně známé přehlídky Midem ve francouzském Cannes.
1: Když tam jste na jevišti s lidma takového kalibru jako ten Attard a já nevím, Tom Jones a spousta dalších, který teď si momentálně, Elton John samozřejmě tam byl a další obrovský hvězdy, George Harrison. A tak je zvláštní, že třeba přes noc se tam stal obrovskou hvězdou Viktor Baglajenko, Gruzínec dvoumetrovej, nebo ty Francouzi jsou fixovaný na ty Rusy, nevím proč, ale je to tak. Oni, když tam byli Alexandrovci, tak my jsme nevěděli, že tam jsou, ale viděli jsme najednou, že jde publikum, nějací jdou po ulici a skákají a plácají se přes nohy a dělají takový kozáčky. No oni si to zkoušeli, co viděli na tom koncertě. No a tenhle ten Baglajenko, který tam zpíval s dvěma balalejkama a s harmonikou, tak prostě měl fantastický úspěch a do rána desku a hnedka by tam opravdu se stal hvězdou a frčel by, jenže tam byly ty fízlové z toho gostkoncertu, tak ho zametli a nedovolili mu nic natočit a otáhli ho do balšej rodnoj strany a byl po ptákách.

0: co mě lákala.
1: Před písničkou Ladislava Štajdla a Michála Prostějovského Najdu klíč a vejdu branou vyprávěl její interpret Milan Drobný o svém zážitku z přehlídky v Cannes. Do atmosféry popmuzikálních festivalů, byť už opět v časech 60. let, mířila také melancholická balada Pláču, pláču, sůl, která připomene výjimečný čich na hity letos zesnulého skladatele Karla Svobody.
2: Karel Svoboda rád tvoří a nechává mluvit do toho interprety, tak u něj doma jsme přemýšleli, co a jak, že by to mělo být, aby to bylo zpívání, jsme byli ovlivněni, že jdem na festival, kde bude řada zpěváků jako Tom Jones a tak dále, tak tu písničku jsme dělali proto. No a takže, aby to bylo takový vlezlý a aby to i trošku bylo do swingu, no a pak ještě myslím, že to dovršil Jirka Štajdl výborným nápadem, to Pláču sůl, co se pak v Německu zpívalo jako Also weine ich.

0: Nyní se vrátíme ještě do roku 1968. Výraznějším úspěchem Milana Drobného v těch časech byl duet Ukryj vám rozpaky s Naďou Urbánkovou, ale jak vám za chvilku poví, těch mladých žen, které s ním tuto písničku taktéž pánu Suchého a Šlitra zpívali, bylo více.
1: Představte si, že já jsem to natočil na desky s Naďou a Ondra Suchý, když jsme dělali v Nostalgii v Semaforek, Nostalgie v Šemánovicích, co máte, takový muzeum Semaforek tam na té vesnici. A on mi říkal, to si zpíval ještě s jinýma zpěvačkama. A já pak to teda jsem nespíval. Sadili jsme se o nějakou flašku a představte si, že já jsem to dokonce v televizi natočil s Hanou Paceltovou a zvlášť taky s Helenou Blehárovou. A já jsem si to už vůbec nepamatoval, až mě ukázal ten prostě záznam, tak to bylo. Ale co je na desky, tak to bylo s Urbánkou. Tato krásná taková médium swingová písnička.

0: Milan Drobný byl spolu s Jiřím Brabcem a Jiřím Grossmanem zakladatelem Country Beatu. Vedle toho natáčel například s orchestry Karla Vlacha a Karla Krautgartnera. No a v pozdějších 60. letech Milan Drobný hledal dílem rockový výraz v kapelách, které měly vesměs anglické názvy. New Force, Rainbow či Jollies.
1: New Force byla taková zajímavá sestava, kde jsme dělali s Myšíkem dohromady a vůbec s muzikantama, který měli obrovskou perspektivu, a jelikož to bylo na začátku 68. roku, tak jsme připravili ten koncert, který si myslím, že byl dost dobrý, a jak prostě přišel srpen, tak řada těch lidí zůstala venku, včetně mě, já jsem tam byl do listopadu, a takže se to rozpadlo. Je to škoda, protože Bůh ví, co by z toho vzniklo. A další ta skupina Jollies, nebo jak jste říkal, Rainbow, to jsme dělali, já už se ani nespomenu teď, co to bylo za věci, ale rozhodně z toho něco vzniklo. Vím, že ještě bylo taky jedna skupina, ze kterou jsem dokonce dostal bronzovou cenu na mezinárodním festivalu v Německu, ale prostě ono to vždycky tak nějak vycházelo z toho, co bylo dostupné z těch muzikantů. Znáte to, když muzikant někde něco proved na zájezdě, byl malér, já měl průšvih z toho, ten muzikant nic, za měsíc on jel dál s jinou kapelou a já se musel třeba postavit zase něco jiného, no tak, aby se to neobměňovalo, neboť žádný to jméno nebylo tak slavný, jako ze začátku, když jsme postavili Country Beat, proto se takhle střídali ty jména, ale většinou tam byly 50% určitě stejný muzikant. Jo!

0: Jásej, ženu máš. K tomu vyzýval Milan Drobný za podpory již zmíněné skupiny Jolies. Při pohledu na 40 let kariéry zpěváka i autora, jemuž jsme věnovali 2,5 hodinky, se dá říci, že ji charakterizuje jakási stylová roztříštěnost. Zpíval swing, střední proud, big beat i country. Ještě než se s vámi rozloučíme, zeptáme se Milana Drobného, zda se ke svým písničkám z mladých let v současnosti vrací.
1: Rozhodně, že bych si udělal chvilku a pouštěl si svoje, nepouštím, ale teď jsem nedávno svoji přítelkyni, která to chtěla vidět, pustil nějaký ze záznamu televizní pořady moje, kdy jsem dělal s kapelama, no tak jsem viděl, protože to je poměrně mladá žena, tak že jí to velice zajímalo a chtěla zase pouštět další, ale to jenom ne kvůli tak z mojí slušnosti, ale viděl jsem i po určitý době, že si pamatuje některé písničky z toho a tak.
0: No a teď už vám, milí přátelé, autor pořadu Jiří Kasal a od mikrofonu Martin Šustr děkuji za poslech a přeji pěkné následující dny.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Život je šatna v kabaretu.

0: kulaté narozeniny s číslovkou 85 slaví v těchto dnech herečka Iva Janžurová. Absolventka DAMU byla přes 20 let v angažmá v divadle na Vinohradech, odkud odešla do Národního divadla.
1: Do srdcí diváků se zapsala svými rolemi v řadě filmů a svůj jedinečný hlas využila samozřejmě i v rozhlase. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
0: Ve čtvrtek 14. května se vrátíme do roku 2007, kdy Iva Janžurová přijala pozvání Jiřího Suchého a Jiřího Anderleho do pořadu Dva v Africe.
1: V sobotu 16. května nebude chybět pohádka Tulácká na motivy pohádky Karla Čapka.
0: Se svou dcerou Sabinou Remundovou si bude povídat v neděli 17. května Iva Janžurová v tobogánu Tomáše Slámy a týžden uslyšíme taky rozhlasovou hru Zahrádkáři, aneb až se Jaro zeptá.
1: A samozřejmě pro vás Ivu Janžurovou vyspovídal i Jan Rosák. Jejich tandem uslyšíme v úterý 19. května.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a všechno.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Mapy českou minulostí.
1: Dobrý den. Po 271. se v tento čas scházíme u přijímačů, abychom na rozhlasových vlnách stanice Český rozhlas 2 pluli v lodi jménem Toulky českou minulostí časem nazpět.
2: Jaromír Ostrý,
0: Ivana Valešová,
3: František Derfler,
4: Igor Bareš
1: a Josef Veselý pro vás v Českém rozhlase Brno, jsouce inspirování knihou Petra Hory Hořejše, připravili dnešní díl nazvaný
3: Volení Matyášovo na království české. Uherský král jel do Olomouce, Jiří se ubytoval ve Šternberce. Pak mezi sebou domluvili navzájem příměří do příští schůzky pro celou zem. Ale to všechno lest byla jen, protože uherský král tajně svolal s ním. Poslal pro města a pány, pro rytíře i pro zemany. Zde také čeští páni byli, kteří se Jiřímu protivili. Matyáš vyrukoval se svým plánem a dal se zvolit českým králem. Ti nevěrní čeští páni věrnost mu pak přísahali a při všem tom přísahání na Jiřího zapomněli. Král Matyáš, oděn v zlatohlav, navštívil potom Vratislav. Čtěte teď, co kronikář vám praví o tom, kolik tu bylo slávy v celém městě Vratislavy, jaké tam král dostal dary a jak ho tam přivítali. Největším však bylo darem, že ho zvolili svým králem a věrnost jemu přísahali. Také šlechtici někteří, páni města i rytíři, co povahy mají nestálé, zvolili si ho za krále. Když se to dozvěděl král Jiří, jaké to bylo zklamání. A nikdy se s tím nesmíří, že tito jeho poddaní svých starých přísah se teď vzdali a slíbili věrnost jinému králi.
1: Byla to v skutku, jak tvrdí starý letopisec český, všechno lest jen?
4: Abychom Matyášovi nekřivdili. Když se vydal do Olomouce na schůzku se svým někdejším tchánem Jiřím, tak snad opravdu měl dobrou vůli skoncovat válku proti němu a najít přitom pro sebe výhodný kompromis.
0: Snad byl opravdu příčinou toho, že zradil slovo dané Jiřímu silný a neustávající tlak legátů a panské jednoty.
4: Legát Vavřinec Rovarela dokonce králi navrhoval, aby Jiříkovi posly uvěznil i s oběma jeho syny a tím, aby si zjednal naprostou převahu nad svým soupeřem.
1: Účel mu zkrátka světil i takové zákeřné prostředky.
4: Matyáš ale tyto podlé rady odmítl a poselstvo v pokoji z Olomouce propustil.
0: Když za ním přišel Zdeněk ze Šternberka s českou korunou, tak říkajíc na podnose, v tom okamžiku zaváhal.
3: Nedal jiné odpovědi, než že se musí nejprve poradit i s věrnými svými. Nazítří pak dal se do vyjednávání. Děkoval velice za ten důkaz jejich dobré k němu vůle, ale pravil, že z mnohých příčin nemohl naklonit se k žádosti jejich. Když pak doléhali naň snažněji, pravil.
4: Můžete povážit i sami, že kdybych přijal tu korunu a psal se králem českým, musel bych myslit i na vyhlazení kacířství a na dobytí země české mečem. I víme, kterak otéž se pokoušeli dobré paměti císař Zikmund a jiní králové a knížata, aniž pak toho dovésti mohli. Papež i císař pomáhali nám posud. Potom říkali by, Matyáš jest králem českým, ať si sám pomůže, jak umí. A já mám doma činiti z Turky dosti. Protož nelze mi svoliti k žádosti vaší, nežli...
1: Pozor, už je to nějaké nežli.
4: Nežli, když se mi zaručíte spolu s legáty, že obdržím od knížat německých pomoc 12 000 jízdných, jež se trvají aspoň 6 měsíců pro mne v Čechách a nepraději, že mi dají tolik v penězích, kolik by na ten počet žoldnéřů naložiti museli. Což činí...
1: Matyáš byl velice hbitý počtář, takže sumu měl okamžitě.
4: Což činí až 250 000 zlatých.
3: královská výsosti.
1: Ozval se Zdeněk ze Šternberka, kterému ta obrovská částka poněkud vyrazila dech a vysušila mu sliznici v ústní dutině.
3: A račte slevit něco. Ta suma je nepostižitelná.
4: Pane Zdeňku, považte. Budou-li Němci pomáhati lidem svým a budou míti své vlastní hejtmany, bude každý chtíti podržeti pro sebe sám, čeho dobude. A koruna česká přijde tudíž k roztržení.
1: On král Matyáš věděl, jak na ty české holoubky. Velice dobře znal svoje papnajmské.
4: Toho bych vám nepřál, pane Zdeňku. I povím vám celé mysl svou.
1: Čeští páni byli jedno ucho.
4: Mluvte s pány legáty, ať mi pojistí pomoc 200 000 zlatých ze všech zemí vůbec a já nebudu žádati od otce svatého papeže ani penízku více.
1: Král Matyáš byl vyjednávač profesionál.
3: Když tyto řeči oznámeny byly volitelům téhož dne, nevěděli sobě jiné rady, nežli prosit legáty, aby svolili k žádosti králově.
0: V tom okamžiku oba papežovi vyslanci zabrzdili.
1: Šlo přece o něco podstatnějšího než o osud národa, šlo o peníze.
0: A vymlouvali se, že ohledně volby nového krále nemají od svatého otce žádné instrukce.
4: Na povrchu, jako by se nic nedělo.
0: Matyáš nevěděl, na čem je, to dá rozum.
4: Až se ke králi dostavil legát Rovarela a nalil mu čistého vína.
3: Řekl králi podle papežova poručení, kolik by bylo proň peněz pohotově a dal mu též uvážiti, kterak neradí knížata německá by svolila, aby peníze z jejich zemí ven se vozily, chtějíc se vypravovat za ně raději lidi své sami.
1: Ano, lze si představit, že to by se jim zamlouvalo mnohem víc.
3: Z té příčiny sehnání celé oné sumy žádané, že jest nemožno. Však, že mohou a chtějí slíbiti oba legátové králi, že svou pilností hodlají zajistiti u papeže, u císaře i u kurfistů, aby přišla mu pomoc penězi i lidmi co nejhojnější. Na to šli ke králi legátové oba i volitelé všichni a prosili ho, aby ráčil býti králem českým bez stanovené podmínky. Zdeněk ze Šternberka zvláště líčil politování hodný stav koruny české, kteréže Matyáš jediný k předešlému květu zase do pomoci může. Oni pak všichni, že chtějí být jeho věrní a poslušní pomocníci, aniž litovati budou přitom statků a hrdel svých.
1: Člověku by se arci slzu uronit chtělo nad ušlechtilostí o něch věrných a poslušných pomocníků, ale to by musel nevědět, že titíž věrní a poslušní před 10 lety přísahali věrnost a poslušnost Jiřímu. Jelikož tentýž byl stále naživu a ve funkci, tak jejich čin lze označit pouze jako spiknutí, případně jako velezradu.

0: Matyáš byl pánem situace a nedá se zapřít, že uměl užít příležitosti své.
1: Matyáš využil obratně nabídky české koruny k nátlaku na římskou kurii.
2: Šlo mu pochopitelně o hmotný prospěch.
1: V době, kdy jednal o českou korunu, tak už dávno odepsal své sliby, své přátelské návrhy, své čestné slovo dané králi Jiřímu.
3: Měl Jiří tušení, co se v Olomouci peče?
2: Neměl.
1: Tedy nic potvrzeno neměl.
2: Sem tam mu sice došlo nějaké to varování.
1: Špehové přinášeli lecos o schůzkách a paktování a členové Královské rady Jiřího zapřísahali, aby nedůvěřoval Matyášovi.
2: Co si však počít, když jednání nebylo skončeno?
1: Jaké stanovisko zaujmout vůči králi, který ustavičně podával důkazy své dobré vůle a mluvil jen a jen o smíření?
2: Poslední schůzka obou králů se měla konat 20. dubna 1469, opět na prostranství mezi panovnickými stany.
1: Král Jiří přijel včas ve stanovenou hodinu a dlouho marně vyhlížel příjezd Matyášův.
2: Když spozoroval, že se uherský průvod blíží, vyšel mu v ústrety.
0: Zdvořilost kázala, aby Matyáš, jakmile spatřil Jiřího, sesedl rovněž z koně a šel také proti němu. On však ale koně popohnav a dělají jakoby splašeného, udržeti ho nemohl, minul Jiřího bez pozdravení a letěl přímo do stanu svého.
3: No a nemohla to být jenom náhoda, prostě nepředvídatelná okolnost?
1: Když došlo k jednání obou králů, překypoval Matyáš dobrou náladou, smál se a žertoval.
0: Veselými šprýmy zakrýval úmysly své a mluvil nahlas, že přivede k tomu kališníky i oplatkáře, aby byli spolu dobří přátelé. Při společném obědě museli pro kratochvíli blázni mužíci obou králů zápasiti spolu před očima všech hodovníků jako pro parodii stran válčících. Čech byl prý urostlejší, Uher rozložitější a vítězství dlouho pochybné. Když ale kdosi nastrčil Čechovi ruku, aby neupadl a od pana Zdeňka za to pohlavkován byl, nechybělo mnoho, aby zápas bláznů nepřevrhl se v boj opravdový celého shromáždění.
2: Nikdo netušil, že pod oděvem má Matyáš košily ze železných kroužků pro případ, že by jeho protivník byl stejně zákeřný a lstivý jako on sám.
1: Jiří neměl ani ponětí o tom, že se Matyáš v této chvíli už cítí být českým králem, protože přijal nabídku volby a že skutečný český král je vlastně jenom hercem ve velice špatné komedii.
0: Králové pak rozešli se ve stejném přátelství, nežli se byli sešli, aniž se od té doby spatřili více na tomto světě.
1: 22. dubna Jiřík jednání opustil.
2: 1. května byl oficiálně vyhlášen klid zbraní.
1: A za dva dny na to se Matyáš Korvín v olomouckém biskupském kostele nechal představiteli zelenohorské jednoty zvolit za českého krále.
0: Víra a přísaha jsou žertem. Věrnost a čest asi tolik, jako přáti dobré jitro.
3: To byl komentář Jiříkova zahraničně politického poradce Řehoře z Heimburka.
0: Ve středu 3. května časně z rána sešli se všichni preláti, páni a města v biskupském kostele v Olomouci. Po skončené mši Zdeněk ze Šternberka vzkázal pánům českým, aby se seskupili dohromady a mluvil k ním o potřebě opatřiti se hlavou a králem křesťanským, jenž by lépe než zlořečený kacíř Jiřík posloužil obecnému dobrému a zachoval všecky stavy při právech a svobodách jejich. Proto, aby se to řádně dálo, kázal nejprve každému pomodliti se a pak sbíral hlasy volitelů a poručiv, aby utichli všichni, oznámil nahlas, že nejjasnější Matyáš, král uherský, volen jest jednomyslně na království české. I ptal se všech, bylo-li to jejich slovo a vůle. Přitakali hlasitě všickni. Na to volitelé i s legáty šli ke králi do jeho dvoru, přivedli jej do kostela biskupského a pan Zdeněk, oznámiv jemu volení, které se stalo, a prosil ve jménu všech přítomných i celé koruny české, aby jim ráčil býti králem a pánem milostivým. Matyáš odpověděl.
1: Hledíce k pokorné prosbě vaší, chceme Bohu všemohoucímu ke cti a chvále, stolici římské k libosti, k posílení víry křesťanské a k obecnému dobrému slavné koruny české učiniti tak a býti pánem i králem vaším.
2: Zdeněk ze Šternberka všem poděkoval, pak pozdvihnul hlas, aby byli chvilku sticha, a řekl.
0: Preláti, páni a rytířstvo města. Zvolili a přijali jsme nejjasnějšího pána Matyáše, krále uherského, na království české. Je-li to vaše vůle a vaše slovo?
2: A všichni odpovídali.
0: Jest.
2: A ta otázka i ta odpověď byly ještě vyřčeny dvakrát.
0: Arcibiskup Ostřihomský a legát Rudolf vzali pak od Matyáše na svaté evangelium přísahu ke království českému obyčejnou, načež zaznělo v kostele hlučné Te Deum Laudamus. Korunování nestalo se žádné.
3: Česká koruna totiž zrovna seděla na jiné hlavě a tím pádem nebyla k mání.
0: Avšak páni čeští přísahali hned novému králi věrnost a poddanost.
2: Panu Zdeňkovi ze Šternberka nikterak přitom nepřekáželo, že v roce 1458 tentýž obřad vykonal s králem Jiřím.
0: Matyáš ještě téhož dne rozdělil nové zemské úřady v Čechách. Zdeněk ze Šternberka jmenován nejvyšším hejtmanem království českého, Jan z Rožmberka nejvyšším komorníkem, Jan Zajíc nejvyšším kancléřem, Bohuslav ze Švamberka nejvyšším hofmistrem, Oldřich Zajíc nejvyšším sudím, Jindřich z Hradce nejvyšším komorníkem králový.
3: A tak dále, a tak dále. Fronta lačnících a žíznících pomoci a po postech je vždycky dlouhá.
0: Ostatek dne pak byl stráven v radovánkách hlučných a velikolepých. Trubkami podzemními příštilo na náměstích olomouckých víno pro chudé i bohaté. K tabuli pro 400 osob přivezeno bylo z Uher a obdivováno královo stolní nářadí zlaté a stříbrné, jehož cenu znalci pokládali na dvakrát 100 000 zlatých. Radost u všech jednotníků katolických byla veliká, jelikož královský Matyášův titul byl jim rukojemstvím brzkého vítězství. S plesáním vypisován tento skutek do všech krajin, co počátek nové éry.
3: Moje otázka je logická a očekávaná. Co na to Jiří?
1: Dovedl se ovládat.
2: Nedal nijak najevo, jak hluboce se ho faleš Matyášova dotkla.
3: Takže uměl dobře skrývat svoje city za fasádou klidu?
2: Uměl.
3: To se tak dobře naučil přijímat porážky a potupné urážky?
1: Učil se to.
2: Měl dost vnitřních sil, aby své hluboké roztrpčení zakryl.
1: Svědčí o tom i ironie, se kterou komentoval olomouckou volbu.
0: Udělají-li v Olomouci jednoho krále českého, uděláme jich v Praze 4 a bude jich pak 6. Však víme, že také více jest králů uherských a známe lidi, jež se píší králi jeruzalémskými, nemající ani hrstky země v Jeruzalémě.
3: Na koho tím Jiří narážel?
2: Těmi 4 syny, na 4 prince Jagellonského polského krále.
1: A že je víc králů uherských, no tak tím si rejpnul mimo jiné do císaře. Ten se zrovna nedávno nechal korunovat na uherského krále.
2: Úsměvy, žerty, povýšený klid a vyrovnanost.
1: Vlastně jenom vnější formy.
2: Obvyklé zbraně, kterými Jiřík zaháněl chmurné poučení od Olomouce.
1: Definitivně se musel rozloučit s představou mírového života země.
3: Což snad byla stejně bolestivá rána jako zrada a faleš bývalého zetě.
0: Král náš uvěřil byl králi uherskému proti radě a vůli všech svých věrných.
3: Psal o Jiříkově vnitřním rozpolcení Řehoř z Heimburka.
0: Nyní vidí, že oklamal se sám. Nepoznal jsem, jak živ muže veliké chrabrosti, jenž by raději chtěl mír. Avšak nyní poučil se, že si ho válkou, nikoli dobrotou a trpělivostí, musí dobývat.
1: Olomouc znamenala pro Jiřího šok.
2: Čas, který následoval, prožil v depresi.
1: Ta však netrvala dlouho.
2: Jiří ve svém stále více churavějícím a stále méně pohyblivém těle, zatíženém těžkou obezitou, vyburcoval poslední zbytky energie.
1: Začal se rychle chystat k boji.
2: Aby si zajistil polskou podporu, opakoval a upřesnil nabídku trůnu Kazimírovu synovi.
3: A což byl Vladislav z Jagellonské dynastie.
2: Sněm stavů, věrných Jiřímu, ji v červenci schválil s dodatkem, že by si Vladislav měl vzít za manželku Poděbradovu dceru Ludmilu.
1: To se pak ovšem nestalo.
0: V roce 69. ve zmatku byla celá zem. Česká mince hodnotu svou tratí a nikdo nechce peněz bráti, protože už nic neplatí. Nouze už je ve dveřích a král dal razit nové groše. Ty platí po 14 penízích a razí se v Kutné hoře. Tu vzbouřili se uhlíři a přestali vozit uhlí do hory Kutné. Teprve když král je usmíří, zas uhlí vozili, jež bylo velmi nutné. Pak stalo se, i když je to k nevíře, že ztratili cenu ty malé halíře. Tak zmatek dál a dál se šíří a všude platí už jen mince cizí. Poslyšte, co udělali páni, jak sedláci byli okrádáni. Staré a dobré groše ze stříbra, které leckde měli v truhlicích, ty ochoten byl každý brát a platili stále po 14 penízích. Však sedlákům, když platili jim daně, počítali je jenom po 7. Ale sami za 14 dávali je dále. Tak měli dvojnásobný zisk ti páni hrabiví a proradní.
3: Hrabivost a proradnost má zkrátka různé formy.
1: Ekonomická situace Jiříkova království se nepříjemně zhoršovala.
2: Zdá se, že se jeho dobré snahy míjely cílem a hodnota českého groše neustále klesala.
3: Důvody?
2: Vyhlášení křížové výpravy podvázalo zahraniční obchod.
1: Neboť kupci, kteří by obchodovali s kacíři, stávali se sami kacíři.
2: Ani rozsáhlé válečné operace obchodním stykům neprospěly.
1: Vojska obou stran žádala výživu na městech a na sedlácích a nutila je k novým dávkám a povinnostem. Říkalo se jim holdy.
0: Takovou drahotu nikdo nepamatuje. V dřívějších dobách byl drahý chléb a obilí, ale tento rok podražilo všechno. Byla totiž vypálena všechna země a byly špatné úrody. Sedláci nemohli orat, protože je zajímali a olupovali, jakmile některého chytili, a tak neosetá pole ležela ladem. Také holdy sedláky činili velmi chudými, neboť na každý hrad zvláště se holdovat muselo. Když některý pán měl 3 nebo 4 hrady a jestliže jsi přišel s penězi jenom na jeden hrad, tak na tebe přišli z druhého a všechno ti pobrali a spálili. A tak všecko, co venkovský lid za dlouhá léta našetřil, o to těmi holdy neboli slibováním poslušnosti zase přišel. Země schudla tak, že nebyl chléb ani pro oráče. A co potom měli prodávat řemeslníkům do měst, kam sami nic neměli?
2: Král se znovu pokusil ustálit a zlepšit hodnotu groše.
1: České mincovní poměry se měly vrátit do doby krále Václava IV.
2: Za jeden uherský zlatý se mělo platit 18 českých grošů.
1: Staré groše měly být staženy z oběhu a nahraženy novou mincí s vyšším obsahem stříbra.
2: Král Jiří opětovně zakázal přijímat v Čechách znehodnocenou minci zahraničních ražeb a povolil jedinou výjimku.
0: Minci milých našich přátel knížat saských.
1: Sasové tehdy stáli při českém králi věrně.
2: Jako jedni z mála v Evropě.
0: Téhož roku uherský král nedodržel smlouvu s králem českým a začal zase válku i se svými pomahači pány. Na Moravě i po té schůzce nikdy nepřestali dobývat královské hrady. Zvláště silně dobýval uherský král město Hradiště, ale kníže Viktorin, syn krále Jiřího, jim kladl statečně odpor, bránil hrady a často ty zrádce porážel. A oni mu navrhli schůzku a tvářili se, že s ním chtějí jednat o prospěchu země. Zatím však na něj nastražili léčku. Když v určený den přijel do města Veselí na Moravě a přijali ho tam jako hosta, udeřil na něj zadní voj uherský a zajal ho i s jeho družinou. Koně i zbroji jim pobrali. Král Matyáš ho poslal do Uher a tam ho držel ve vězení.
3: Zdá se, že na počátku nové války neměl Jiří zrovna moc štěstí.
1: Naopak, ta nešťastná příhoda s důvěřivým Viktorinem byla jediným stínem.
2: Po ruce máme opět svědectví, jak na ní zareagoval otec, tedy král Jiří.
0: Zajetí knížete Viktorina nepřináší více škody, nežli pokud otec ji váží. Jiří pak stojí vždy nepohnutý a neproměněný.
1: Král byl zajetím svého syna zarmoucen.
2: Ale ani tehdy nestratil odvahu k dalšímu boji.
1: A že má i válečné štěstí, to ukázali hned další bojové akce.
2: U Náchoda bylo poraženo slezské vojsko.
1: Kníže Jindřich,
3: tedy další Jiříkův syn,
1: porazil lužické odbojníky pod Žitavou a obsadil větší díl Lužice a Slezska.
2: Vratislavští se začali velice obávat, že ti kacíři dočista zmaří to, co v uplynulých měsících král Matyáš ve Slezsku vybudoval.
1: Ze Slezska se vítězná česká vojska obrátila na Moravu, protože Matyáš Korvín oblehl poslední Jiříkovo moravské město, Uherské Hradiště.
2: Koncem října byl už kníže Jindřich v čele armády u města, prorazil kruh obléhatelů a statečnou posádku, která byla odříznuta měsíce od světa, zásobil.
1: Když se začátkem listopadu pokusil Matyáš vytlačit česká vojska, byl na hlavu poražen a musel ustoupit na Slovensko.
3: Tak tomu teda z jeho nového království už moc nezbylo.
1: Jindřichova vojska pronikala až do Pováží a zajímala četné uherské šlechtice.
3: A ještě tohle ke všemu.
1: Král Matyáš dokonce požádal o příměří.
2: Ale Jiřík odmítl.
1: Matyáš se nechtěl vzdát titulu českého krále.

0: války českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdož pak ví, dost možná.

Snad, že je příliš čistá, nebo snad, že studí, já nevím. Jedna věc je však jistá, píseň o ní nutí. Myslel jsem totiž, v tom je ta potíž.

Mas zůstaly jenom tvoje stopy. Kam vedli, já nevím. Jenom vím, že se nikdy nevrátili. A ještě mi zůstal na památku kamínek. Tak já s ním psal přes celou zeď tvoje jméno. Maria. Tak prosím tě, přijď. Přijď k tý naší zdi, dřív než se rozední. Tam zaspívám, až zvon se rozezní.

0: ke českou minulosti.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a

0: Zlatá 60. na pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český

0: 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: rodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru, anebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAP rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Herečka a dabérka Vlasta Žehrová slaví v těchto dnech své 70. narozeniny. Při této příležitosti nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná, a my přejeme všechno nejlepší.
2: Tandem. Příjemné chvíle u rozhlasového přijímače vám, milí posluchači, z Tandemu přeje Jan Rosák. Dnes u našeho zpovědního mikrofonu usedla krásná dáma, v jejímž hereckém rejstříku najdeme různé postavy, od učitelky až po svudné milenky. Když se na ně tak dneska podívám, řeknu vám, že i v roli přísné učitelky by byla být svůdnou milenkou. Klidně. Dobrý den, přeju totiž herečce Vlastě Žehrové.
3: Dobrý den všem posluchačům, já děkuji Honzovi za krásné přivítání a komplimenty. Úplně jsem taková celá tady z toho rozrušená.
2: To je dobře, takhle jsem si tě hezky připravil.
3: Ano.
2: Než projdeme, prosím tě, zátočinami tvého profesního života, tak se ti ještě předtím, tak říkajíc, podívám na mléčný zoubek. Doufám, že tušíš, že se podíváme do tvého

0: dětství, ale to všechno až po písničce.
1: V tandemu s Janem Rosákem. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního Tandemu je herečka Vlasta Žehrová, kterou mám moc rád. Řekl bych, že se dobře rozumíme, já už o ní leco zvím, ale co jsem teda vážně nevěděl o tobě, že jsi se narodila v Havlíčkově Brodě.
2: Ano, já sama si to nepamatuju. Samozřejmě, dost krátkou paměť nebo špatnou. Já některé věci i ze střední školy mě spolužáci musí připomínat a říkat, víš, jak jsme byli na tom mejdanu? Já říkám, já si to fakt nepamatuju. Záleží na člověku, jak je kdo ustrojený, a já teda samozřejmě si to mládí v Havlíčkově Brodě nepamatuju, pak jsme se přestěhovali do Prahy.
1: Prosím tě, tak to si myslím, že se dá omluvit, že když je to silný zážitek, že si na svoje narození člověk nepamatuje, ale potom už to dětství, to už by si mohla, ne?
2: No málo. Jo. Já si pamatuju dvě babičky, z fotek si to tak připomínám, babičku v Jičíně, to byly z tátovy strany rodiče, a druhou babičku v Lipových Vlázních, to je z mamčiny strany rodiče.
1: To je na Moravě.
2: To je na severní Moravě, ano. Tak to si pamatuju. No a dokonce jsem, že tak přeskakuju, když jsem se seznámila s mým mužem, tak my jsme jeli na výlet do Kuksu, on je výtvarník, tam mi ukazoval sochy ve skále, a pak jsme jeli a chtěli jsme se někde ubytovat, bylo to tuším leden, únor, a jeli jsme jen tak jakoby po čuchu, jak se říká, a skončili jsme na Hrubý skále, kousek od Jičína. V Jičíně jsem měla tu babičku a chodila jsem do těch lesů. A v tom hotelu nikdo nebyl, to byl předělaný zámek na hotel, ráno jsme se zbudili a on mi říkal, hele, Marlene Dietrich vždycky dělala svým milencům míchaný vajíčka, tak si dáme míchaný vajíčka. A teď jsme jeli starou škodovkou a najednou já koukám na mapu a tam bylo údolí řeky Žehrovky a poblíž hrad Žehrov. A já jsem tátovi říkala, poslyš, ty seš tam z toho kraje, naši přeci jsou odtamtud. A pak jsem zjistila, že existuje jedna odnož kolovratů, kolovrat Žehrovský. A dokonce po revoluci mě jednou volal nějaký pán, nebo mi napsal, že mi udělá rodokmen. Já jsem si myslela, že to je sranda od Kajzera Lábuse, tak jsem to zavrhla. Ale proto mě tam ten kraj tak strašně oslovuje, nebo hrad Kost, já to tam miluju
1: tak
2: úplně.
1: Tak počkej, ale to není žádná legrace, ty by si měla nechat udělat ten rodokmen, protože třeba dojde dokonce možná k nějakým pozdějším restitucím.
2: Bohužel asi ne.
1: Hrad Kost, že bych, ne, to ne.
2: Ráda bych, líbí se mi tam, cítím se tam jako doma, ale asi ne.
1: No ale přemýšlej o tom. Jako si přemýšlela jako malá holka nepochybně o tom, čím by si chtěla být. Víš, mně se to vždycky líbí představovat si toho dotyčního, kterýho tady vidím v dospělým tvaru, představovat si jako malou holčičku nebo malýho kluka, a o čem tak asi tak sněl.
2: Já jsem byla víceméně navigovaná a ovlivněná geneticky a rodinou hlavně ze strany mý maminky, protože babička zpívala, hrála ochotnické divadlo, moje mamka taky. Dokonce mám dojem, že jedna příbuzná hrála i v divadle Karlín. Ale já jsem to jméno zapomněla. Babička už není na světě, moje máma taky bohužel ne. Čili já jsem byla programovaná tak nějak jako muzicky hodně. A potom vlastně jedna část zase rodiny z babičiny strany, babička se jmenovala Slavická. My jsme příbuzní hudebního skladatele Klementa Slavického a můj strejda je ředitel taneční konzervatoře v Praze, Jaroslav Slavický, který léta tančil v Národním divadle s Vlastikem Harapesem. Čili já jsem to tak měla jako zaobalený do toho, že se budu věnovat muzice.
1: No.
2: A 20 let jsem hrála na piano a opravdu jsem tu muziku chtěla dělat ne jako koncertní umělkyně, ale chtěla jsem jí třeba studovat hudební vědu, nebo jsem tak se docela v té muzice vážně vyznala a uměla jsem hrát dobře.
1: No tak ty jsi to pak spojila, že jsi studovala hudebně dramatické oddělení Pražské konzervatoře. Ano. No a jak to bylo dál, o tom si zase s Vlastou Žehrovou budeme povídat po písničce.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tedy slíbil jsem před písničkou, že budeme pokračovat v povídání o kariéře mého dnešního hosta, herečky Vlasty Žehrové, ale teď to trošičku poruším, protože bych rád tě, Vlastičko, poprosil o pohled z druhé strany barikády. To znamená nikoli jako žačky, ale jako pedagožky, protože ty teď učíš dokonce hned na několika institucích, které zabývají výukou budoucí herců. Je to tak?
2: Ano, je to tak. Já na úvod chci říct, že jsem po odchodu z divadla ABC z městských divadel zůstala docela viset ve vzduchu a paní Paterová, které si vážím, která byla kdysi jako dramaturg v ABC, mi nabídla místo vlastně v době, kdy jsme připravovali spolu Švejka na vyšší odborné herecké škole u paní ředitelky Kmochový, abych učila herectví. Já jsem se strašně zarazila a říkala jsem, pro boha, já se vůbec na to necítím. Nicméně ona mi řekla, že budu učit spolu s Otakarem Koskem, což je renomovaný režisér, který taky režíruje Ulici a dělal hodně představení v divadle. Já jsem si řekla, proč do toho nejít, vždyť se můžu něco naučit a vlastně mě povede moudrý pán, který má zkušenosti. Takže jsem to přijala a tak nějak tak jsem do toho vplula a naslouchala jsem, pozorovala. Musím říct, že v tom ročníku, který já mám letos, už je to druhý rok, mám nesmírně vnímavý lidi, kteří jsou dospělejší než na konzervatoři. Někteří mají už přes 20 let a je to trošku odlišná práce. Dá se s nima jakoby jinak pracovat. Kdežto potom v lednu, když jsme dodělali Švejka vlastně a reprízovali jsme ho, se mi ozvali ze státní konzervatoře v Praze, kde jsem kdysi učila jevištní řeč, že nevěděli, že jsem odešla z divadla a že by potřebovali, abych nastoupila jako pedagog herectví. Tak znovu jsem šla za režisérem Laurinem, za jinými pedagogy, za vedoucí oddělení Evou Voskovou a říkala jsem, pro boha, můžu to učit? Jste o tom přesvědčeni? Oni říkali, když seš herečka, kolik let seš u divadla, potkala si ty a ty režiséry, máš nějaký zkušenosti, cit, nejseš asi úplně pitomá. No tak jsem se toho ujela a snažím se tam taky působit nějak pedagogicky.
1: Víš, co mě vlastně hodně zajímá, jestli pak na to jdeš, na tu pedagogickou činnost, čili výuku, herectví, spíš z takového toho empirického hlediska, to znamená, jak si pocitově to, co se tobě jako herečce prostě přihodilo, tak přenášíš na svoje žáky, a nebo jestli se snažíš to rozebírat teoreticky. To znamená, jestli si najednou začala přemýšlet o svém herectví třeba úplně jinak, z takový té strany, já nevím, pedagogů, kteří kdysi učili Stanislavský a podobně.
2: No já jsem samozřejmě, protože jsem poctivý člověk a velmi svědomitý, tak já jsem léto věnovala tomu, že jsem studovala literaturu. Já jsem si znovu vzala, co jsem kdysi už studovala Stanislavského, panem Lukavským zpracovaný.
1: Víš, že jsem skvěle. Se nesplet, no.
2: No, to jsem vzala. Vzala jsem dokonce Diderota, toho jsem odložila, Žuveta, vzala jsem si Martince, vzala jsem si Vostrýho, vzala jsem si i Císaře, Základy režie. Pak jsem si vzala úžasnou knihu herců v cíl. Myslím, že to je anglický autor a režisér, že se vyslovuje Doneland, kdybych to řekla špatně a nějaký odborník mě poslouchal, nechť mě omluví. A to je kniha, která nazírá na to herectví trošku z jiného úhlu než Stanislavský, protože ta doba jde dál a vlastně z pohledu dnešního režiséra, který je velmi úspěšný v Anglii, oni tady prý hostovali na Vinohradech kdysi a to jsem četla jedním dechem a musím říct, že se k tomu musím vracet. Čili já jsem si snažila udělat pořádek v hlavě a ne být impulzivní herečka, která bude házet, jak se říká, někdo to tak dělal, popelníky po studentech a přidej a tohleto a nahlas a tohle. Spíš se snažím sama si uvědomovat věci, nějak stavit ten dialog a samozřejmě, že nějaký temperament, energii mám, ale v součinnosti s mým drahým kolegou Ondrou Kepkou, který je váha, já jsem bake, my se skvěle doplňujeme, takže si i o tom povídáme a vlastně tu metodu si hledám, aby nám to vyhovovalo, protože on má taky zkušenosti herecký a režisérský, takže já jsem za to ráda.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Vlasta Žehrová od dětství hrála na klavír, původně se chtěla věnovat hudbě, pak ale najednou zjistila, že existuje něco taky jako divadlo. Já to teď vezmu trošičku v kostce, vlastičko. Začala chodit do dramatického kroužku Jiřiny Štajmarové, vystudovala hudebně dramatické oddělení Pražské konzervatoře. Samozřejmě za chviličku se dostanu k tvému prvnímu angažmá, to bylo Národní, hned Národní divadlo, dokonce tam si hostovala už v průběhu studia.
2: Ano.
1: Ale prosím tě, co mě tady vůbec jaksi nezapadá do tvé kariéry? Ty jsi vystudovala ještě na Filozofické fakultě divadelní a filmovou vědu.
2: Ano.
1: Co tě to, prosím tě, napadlo?
2: Já už si to taky nespomínám, co mě to, prosím tě, napadlo, jak říkáš ty, ale jenom vím, že jsem v době, v 78. jsem hostovala v Nápadnicích trůnu, ale v 80. roce jsme dělali strašně slavné představení v Laterně Magice Noční zkouška. Napsala Antonín Máša, režíroval Evald Šorm. A tam jsem se potkala s Ivankou Slámovou a Doubravkou Svobodovou, nynějšími ředitelkou Zábradlí a dramaturgyní. A pak jsme se nějak tak dali dohromady a říkali jsme si, Doubravka začínala jako uvaděčka. Ona vystudovala organizaci divadla na Damu a začínala jako uvaděčka v té Laterně.
1: To mu se říká od piky teda.
2: Ano, a Ivana dělala v Laterně na té, vlastně ve střižně na té noční zkoušce, dávala dohromady i produkčně ty věci a my jsme si řekli, no tak rodiny nemáme, tak co kdyby jsme šli studovat dálkově něco, a takhle vlastně jsme se vyhecovali a chodili jsme spolu dálkově pátky a soboty na Univerzitu Karlovu studovat divadelní a filmovou vědu, přičemž většinou v pátek to končilo u Ambrožů na schodech. Michal Ambrož, šéf Jasný páky hudby Praha, vnuk pana Zrzavýho, tak v jeho bytě na zámeckých schodech jsme vždycky měli mejdan v pátek. Tam jsme se mírně jakoby upravili a v sobotu jsme zase sklouzli zpátky na Univerzitu Karlovu a někdo měl službu, kdo psal ty poznámky a výpisky a ostatní trošku spali na lavicích. A tak jsme to tak jako studovali dálkově ještě s Karlem Králem a podařilo se nám to vystudovat.
1: No a vidíš, jak ti to je teď ku prospěchu. Já si myslím, že ty věci z toho můžeš určitě uplatnit třeba při výuce na konzervatoři a
2: no, spíš v tom smyslu, že jsem se naučila i tím, že jsem dělala kdysi sport, bejt nějak k sobě tvrdá, mít vůli, si myslím, a nebejt líná v některých věcech a že člověk nejde po povrchu, že vlastně si hrábnul do něčeho, otevřeli si mu ty dvířka do těch různých oborů. Říkám jenom otevřeli, já jsem spoustu věcí zapomněla, ale když se mi řekne jméno, tak třeba řeknu si, aha, vím, kde to hledat, a pak už si to musím znovu nastudovat.
1: Prosím tě, vlastně já si myslím, že velikánská škola, ať tak či onak, byla určitě, bylo angažmá, desetiletý angažmá v Národním divadle. Mezi lety 79 a 89. Ano. Tam si dělala i jedna, která ve skvělých věcech, potom se skvělýma režisérama taky.
2: No skvělý věci všechny nebyly. Já vzpomínám na to strašně ráda. Teď nedávno, před dvěma dnama, jsem pouštěla studentům záznam inscenace Jako bychom se ani neznali, což je ruská hra Andreje Kutěrnického, kterou režíroval velký režisér Miroslav Macháček. A musela jsem zamáčknout slzu v oku, protože jsem si znovu připomněla Ivana Luťanského, který nešťastně zemřel ve Vietnamu, který byl opravdu můj kamarád, který se za mě dovedl postavit, který byl chlap každým coulem. Tam to trošku bylo skalený tím, že tenkrát v té době to byla tvrdá normalizace. Jediný Ivan a já jsme nebyli ve straně. A oni potom na mě tlačili, já se o tom nechci bavit, a pak jsem nevydržela a odešla jsem. Ale v roce 89 a na podzim byla revoluce. Ale to nevadí. Ale proč o tom mluvím? Protože tam byly krásné věci, výborní kolegové, nebo ke kterým jsem zhlížela, paní Medřická, pan Hrušínský, osobnosti. Ale na druhou stranu jsme museli hrát hry, které byly poplatné té normalizaci, například Zvláštní zřízení, což bylo o komunistovi, který je zavřený a který... No a já jsem hrála jeho ženu, my jsme tomu říkali Zvláštní zřícení, že jo, Marek Vašut, my jsme se tak smáli. A různý, nebo Jílkovy hry Můj hrad, že jo, kde já jsem hrála mulatku a Ivan Luťanský Jeřábník a Plešatý, o který mi věnuje Ledvinu, naprostý bláboli.
1: To je ale to by dneska bylo dada úplně.
2: No asi jo, ale nikdo by na to nedal peníze.
1: Ne, to je pravda, to je pravda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Teď položím vlastně Žehrové, ale opravdu velice směšnou otázku. Proč jsi si vybrala mezi klasiky českého humoru Felixe Holzmana? To je otázka. Protože je dobrý, asi ne?
2: Určitě. On to má vždycky skvěle vypointovaný, skvěle načasovaný ty scénky. A to, jak jsem viděla i třeba o něm dokumentární pořad v televizi, vím, že to nebyl hloupej nějaký šašek, ale že to byl inteligentní pán. A jeho scénky, prostě to je zlatý fond s paní Janžurovou, sobota v neděli večer, nebo jak to tam je, že jo. A já si vždycky vzpomínám, moje maminka, která zemřela, milovala scénku Dráty a nici, že jo. A proto já už od té doby si to tak jako ho sleduju a miluju ho.
1: Dráty a nici, ty myslíš klec a
2: ano,
1: akvárium.
2: No ano.
1: To
2: ano,
1: je hezkej no. Typ, no prosím. Mrázova 28, Litoměřice, to už jsme dlouho neměli. Takže Felix Holzman a Dráty a nici.
3: Přátelé, na všeobecné přání jedné slečny, která právě odešla, vám řeknu něco takového zajímavého o takovém pokusu, který jsem provedl s rybičkou a s kanárkem. Já vám to řeknu tak docela stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil. Tak já jsem mýval doma takové akvárium, asi takhle veliký akvárium, a ano, počkejte, já vám to řeknu od začátku. Já bydlím v Litoměřicích, Mrázova ulice číslo 28. A tam v Litoměřicích jsou totiž různé ulice, víte, a každá ulice tam má nějaký název. No a ta ulice právě, ve které já bydlím, ta se jmenuje Mrázova. Mrázova číslo 28. No a tam totiž každý dům má nějaký číslo. Víte, ty domy jsou očíslovaný, aby se to líp našlo, každý dům tam má nějaký číslo. No a ten dům právě, kterým já bydlím, ten má číslo 28. No a já tam bydlím ve druhém patře. Napřed je první patro, víte, a nad tím prvním patrem potom je druhý patro. Tam já bydlím ve druhém patře. No a tam jdou takhle schody nahoru. No tak jdou, oni tam vlastně nejdou, my chodíme po těch schodech, to se tak říká jenom, že jdou schody jaksi. No a tam máme potom takovou předsíňku, tam máme dveře do té předsíně a takhle doleva potom máme pánský pokoj. No a v tom pokoji, jo, tam taky máme dveře do toho pokoje, taky máme dveře do toho pánského pokoje. No a v tom pokoji právě jsem měl na stole stát takový akvárium. Asi takhle veliký akvárium asi. No, ne, takhle veliký akvárium asi. No a, no ne, přeci jenom takhle bylo, takhle veliký bylo to akvárium, čtverhraný, čtyři stěny to mělo, ze čtyři stěny, takový dvě delší a dvě kratší stěny to mělo, ze skla, skleněný, víte, aby tam bylo, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, že tam člověk nemusel čumět takhle ze zhora, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, ze skla. No a v tom akváriu jsem měl vodu. Jo, a dole to mělo dno taky, to akvárium. Dole, víte? A kdyby tam nebylo to dno, tak ta voda by tam totiž nikdy nedržela. To by se tam mohli lejt třeba celý den vodu, tak ta by tam nedržela. No, anebo týden třeba, aby se tam mohli lejt vodu, tak ta by tam nedržela. Tak tam mělo dno, aby to líp drželo. No a v té nebo leta páně by se tam mohli lejt vodu, ta by nedržela tam, kdyby tam nebylo to dno, víte? Tak tam bylo dno dole, právě aby tam ta voda líp držela. No a v té vodě jsem měl takovou zlatou rybičku. Znáte zlatou rybičku? Tak ono to pravý zlato to není, to se jenom tak říká. To je nějaký duble nebo co, já nevím, to se tak říká jenom zlatá rybička. No a ta rybička zkrátka v té vodě plavala všelijak v té vodě, víte? Třeba doleva nebo různě plavala v té vodě. Nebo doprava taky, všelijak zkrátka plavala. No a potom jsem, jo, nebo dolů taky plavala, víte, různě, zkrátka, jak jí to zrovna napadlo, tak tam plavala. A potom jsem měl, jo, nebo nahoru taky plavala, víte, všelijak, jak jí to napadlo, tak tam ta rybička plavala v té vodě.
0: Český rozhlas Pohoda.
4: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
5: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
4: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
5: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: volá.
1: Tady volá, ovšem nikoli o pomoc, naopak volá někoho, s kým by si náš host, znamená Vlasta Žehrová, ráda na účet Českého rozhlasu popovídala. To je věc, že to nemusíš platit, to je krásný. To, no. Teď dáme slovo tomu, kdo by měl být už na druhé straně našeho telefonického spojení, a to je kolegyně Vlastina, herečka Kamila Špráchalová. Kamilo, jste tam?
2: Dobrý den, jsem.
1: Dobrý den.
3: Ahoj, Kamilko.
1: Srdečně vás zdravíme oba dva.
3: No.
2: Já nápodobně.
1: Získal jsem takový pocit z Vlasty, že se máte rádi, že jste si vždycky měli co říct a že jste spolu rádi hráli, je to tak?
2: To určitě. Říct jsme si měli opravdu co, takže radši bych to opravdu zavel, kdy bude konec, protože to by se mohli povídat hodiny a hodiny a hodiny.
3: Ano.
2: Je to určitě tak, no. Pravda je, že Vlasta byla mojí chvilinku, mojí učitelkou na konzervatoři.
1: Jo, ty jsi učila.
3: Ale jenom jevištní řeč, ale to byla opravdu, myslím, jenom půlroční práce, kde já jsem byla ve studiu Dick a Kamča už byla vlastně hotová, dělali představení. Myslím si, že to tak je, viď, Kamčo?
2: Takhle, ano, takhle jste jenom pohnula, ale pak jsme se potkali v městských divadlech Praží. Ano. A pak jsme spolu jezdívali na hory cvičit a všechno ano. Možný, takže je to opravdu, ano. Je to letité přátelství, kterého si teda vážím, protože je pro mě Vlasta vzorem, jak lze velmi dobře vypadat, tak jakým věku Vlasta?
3: No, ve středním, Kamčo.
1: V začínajícím středním.
3: Ano, ty seš hodná, Kamčo, to je v pohodě, to nemusíme rozbírat. Já jsem si vybrala Kamču, protože my jsme tak nějak byli 13 let spolu v divadle, a nejen my. My jsme tam měli výborný kolektiv skvělých herců a hlavně charakterních lidí. A my jsme neznali, co je to rivalita, my jsme si věci, když tak, vyříkali nad sklenkou vína, a vlastně jsme to měli jako druhou rodinu, druhý domov. Já jsem tam kolikrát i přespala a mně se trošku potom stejská, i když život jde dál.
1: No, to je jasný. Zahráli jste si spolu jaksi partnersky v nějaké...
3: No tak my jsme hráli v D'Artagnanovi, kdy já jsem hrála Milady, Kamča hrála Constance, hráli jsme ve Frankovi V. v Derematovi spolu, skoro ve všech hrách.
2: Ve Slaměném vdovci jsme hráli.
3: Ve Slaměném vdovci, kde Kamča hrála titulní roli, já jsem hrála manželku.
1: Počkej, ona nemohla hrát titulní roli, to by hrála Slaměného vdovce.
3: Ne, to hrál pan Brousek a Kamča hrála roli Marilyn Monroe v tom filmu, co stvárňovala, a já jsem hrála jeho manželku. Pak jsme dělali, strašně jsme měli rádi představení, kde jsme spolu neměli dialog, ale bylo to kolektivní prostě nadšení a unešení z práce Bolero od Pavla Kohouta, které režíroval Honza Burian, a to byla taková poslední jakoby vrchol před tím, než to všechno spadlo a než jsme se vlastně rozutekli jinam.
1: Já si myslím, že to je prima, když jste kamarádky, a navíc se to přátelství ještě utužuje a zvýrazňuje tím, že jste partnerky na jevišti vlastně taky.
3: Ano.
1: Myslím, jo. Že se to tam se to projeví taky.
2: Určitě, ale vlastně správně říkala, že třeba se nám stejská samozřejmě potom, že ten kolektiv jakoby byl jakoby rozprášen nebo tak. Na druhou stranu musím říct, že už je to 2 nebo 3 roky vlastně.
3: Ano, ano.
2: Určitě. A my se dodnes fakt všichni scházíme a snažíme se prostě o sobě vědět, chodíme společně na bowling, jezdíme pořád na hory společně. Děláme taky každý květen takovou akci prostě u nás s mužem v Chodce Radech. Že zase myslím, že co pozitivního z těch městských jsme si všichni odnesli fakt to hluboký přátelství. Což ostatní kolegové se nám smějou. Jako vy spolu hrajete divadlo, ještě spolu jdete na dovolený, jo. Ale to divadlo bohužel už prostě nehrajeme společně tolik, ale tohle pořád přetrvává.
3: Jestli do toho můžu skočit, já bych jenom, Kamilko, ti ráda připomněla, prosím tě, bezobřadníci by se měli sejít. To je Mirek Meduna, Tulda Brousek, ty, jestli můžeš rozeslat nějaký mail, když už jsme takhle v hovoru, já bych o to hrozně stála.
1: Jo? Tak to byl takový vzkaz Vlasty Žehrové, Kamile Špráchalové. Já myslím, že to je prima, že jste si spolu zahráli, ale co je důležitější, ještě možná to přátelství.
3: Právě, určitě.
1: Tak ať vám to holky vydrží.
2: Přátelství prostě trvá. No.
3: Kamilko, těším se na tebe a všechno si řekneme potom osobně. Moc,
2: ano,
3: moc děkuju.
2: Ano.
1: No, jasně, to už bez svědků, bez našich posluchačů. Mějte se, naschle.
2: Taky, naschle.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Vlasta Žehrová už to tady dvakrát nebo třikrát zmínila, že jsme se spolu sešli na inscenaci Švejka, čili hry se zpěvy a tanci v divadle Hibernia. A já na to hrozně rád vzpomínám rád na tebe, Vlasto, protože ty jsi byla takový dobrý duch celý té inscenace. Nejenom když jsi hrála, ale i když jsi dělala vlastně asistentku Vaškovi Postráneckému, tak si do toho vnášela takový ten lidský prvek, protože Vašek někdy zvýšil hlas a ty jsi to pak zahlazovala. Což není tak až důležité, jako to, co bych chtěl spíš zmínit. Ty jsi se mi tak jako párkrát svěřila, že v té době zrovna to, si to neměla lehké, že v podstatě, jak se říká, v té herecké práci nebylo do čeho píchnout, což je pro herce strašná chvíle. Ale naštěstí jsem potom, po skončení tedy jaksi uvádění Švejka, jsem najednou zjistil, že jsem tě začal vídat častěji i na televizní obrazovce. Čili je dobře, že se to změnilo. Takže ty krušné chvíle, které si tehdy zažívala, měly nakonec takový dobrý vyústění.
2: No, je to pravda. Já jsem vlastně ten odchod z divadla prožívala jedno léto velmi těžce, než jsme začali dělat Švejka. Já jsem dokonce vzhledem k té nespravedlnosti, co se dělo, a byla jsem i na herecké asociaci a já jsem bejk, tak já nesnáším nespravedlnost a bezmoc, tak jsem učinila nějaký kroky, které samozřejmě nedopadly tak, jak jsem si představovala, a dost jsem se to léto zaobírala u nás pod Ořechem, jsem seděla v Černošicích a četla jsem a učila jsem se francouzštinu, říkala jsem si, co vlastně budu dělat. Měla jsem před sebou Švejka, vzala jsem asistentku režie, na za což jsem nesmírně ráda, protože jsem si to vyzkoušela právě z druhé strany, že jsem musela komunikovat se světlama, se zvukařema, že jsem se naučila různé věci, zaskakovat za hlavně za chlapy v tom Švejkovi. ale prostě už to nebylo takový, že milostivá paní herečka si sedí v klubu, vykuřuje, pije dvojku a říká, co mě ten režisér otravuje, Ježíš Maria, co po mně chce.
1: Ano.
2: Takže jsem si hrábla docela a potom najednou se mi začala nabalovat práce, naučila jsem se i dělat úpravu dialogu v dabingu. To byl tak hodný Petr Pospíchal, který mi řekl, tak to zkus, teď já to dělám taky. Je to autorská práce, já jsem se na to navěsila a protože jsem se zase zabejčila, tak jsem se to naučila. A pak najednou mi zavolali z televize Nova, že by měli průběžnou roli pro mě v Ordinaci, jestli bych byla ráda a jestli bych chtěla tam dělat. Já jsem řekla samozřejmě, protože jsem dělala desítky let divadlo poctivě, velký dramatický role i komický, všechno možný. A najednou se mě to otevřela takováhle možnost. Jsem řekla, tak vlastně každý by potom hrábnul po tom seriálu, kdyby mohl.
1: No,
2: že jo?
1: Je.
2: Tak jsem děkovala osudu. Ne, pánu bohu, osudu jsem si řekla. Tak jsem se dotkla dna a teďko za odměnu, že jsem poctivě dělala divadlo, že jsem na sobě pracovala, jsem dostala tuto příležitost. Samozřejmě, že si to hýčkám a děkuju dnes a denně, že tam jsem, nevím, jak dlouho to bude trvat. A takže stojím nohama na zemi a pořád si držím vlastně tu práci na více frontách, dokud jsem za ní dneska ráda. Protože je krize a není to jednoduchý pro spoustu lidí i na venkově, v těch malých městech, kam jezdíme na zájezdy. Já to vím, že ty lidi na tom nejsou moc dobře.
1: Vidíte to, vážení posluchači. Nejenom krásná, nejenom talentovaná, ale ještě chytrá je ta vlastně Žehrová.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Vlasta Žehrová v současné době je divadelní pedagogkou, to znamená učí na dvou dokonce školách, ale herec musí hlavně hrát. Takže v současné době hraješ jednak seriálu.
2: V ordinaci.
1: Ordinaci v Růžové zahradě. A kromě toho taky dubbing.
2: Ano.
1: Ale co jsme ještě nezmínili, je soubor Háta.
2: Ano.
1: Jehož už několik členů, dá se to tak říct, to je takové volné sdružení, ale jsou to členové, už se u nás tady vystřídalo a i někteří dokonce mluvili o tobě hezky. Já nepochybuju, že i ty hezky zahovoříš o Hátě, protože to je sdružení, které ti dává dost příjemných příležitostí hereckých.
2: Já zase děkuju osudu, že to tak zařídil, že mě Olina Želenská přizvala k sobě do souboru shodou okolností a náhod, kde otěhotněly dvě kolegyně a byla tak hodná, že se na mě vzpomněla. Já vlastně jsem zůstala ve vzduchoprázdnu, co se týče divadla, a ona věděla, že mám vlastně volný termíny, takže se toho využila. Já jsem zaskočila v několika věcech, jsem se naučila rychle menší role nebo větší role, ale hlavně musím říct, že proto, když mám učit herectví, tak ho taky musím vykonávat. A pro mě je to nesmírně důležitý, že jsem zůstala v té praxi, že můžu jezdit a hrát. A dnes už říká se bulvární komedie, ale ona vlastně, když se to udělá poctivě, tak je to strašná dřina. A ty lidi, se kterými tam já hraju, my jsme se vlastně začali domlouvat a smát, že jsme... My všichni už jsme spolu kdysi hráli. Třeba s Majdou Bočanovou jsem hrála v Národním divadle. Martin Sobotka tam byl. Pavel Vondra, myslím, že tam hostoval. Zbyšek Pantůček. Libor Hruška, s tím jsem hrála v Karlínském divadle. Ivanka Andrlová byla, že jo, v divadle Jiřího Volkra. Ale my jsme se znali a z mnoha jsem partneřila. A oni mě úžasně přijali mezi sebe a já jsem za to ráda, protože vlastně jsem získala druhou rodinu, co jsem měla tenkrát v těch městských, teď u Oliny Želenský, a musím říct, že v současné době vlastně poprvé zkouším regulérně u Oliny novou komedii s režisérem, který mě úplně okouzlil. Já ho znám jako partnera, my jsme spolu hráli v divadle Radka Brzobohatého, Lumír Olšovský. Já jsem ho jednak viděla v Karlínském divadle ve Zpívání v dešti a to mě spadla čelist, protože tam jsem neviděla jedinou chybu, on je nesmírně talentovaný a čeho já si vážím, že vystudoval režii, že o věcech přemýšlí. Pak jsme spolu hráli v jedné komedii v divadle Radka Brzobohatýho a teď u něho on režíruje, já zkouším. A musím říct, že to jsou lázně pro mě, protože vidím připraveného člověka, nesmírně citlivýho, vzdělanýho a máme tam prostě, jak se říká, ta dobrá parta. My tam opravdu jsme kolektiv lidí, kteří pracují naplno a je to pro nás potěšení.
1: Ještě si neřekla jednu důležitou věc, jak se ta komedie, ano, kterou zkoušíte, jmenuje?
2: Jmenuje se Jakeovy ženy a autor je Neil Simon.
1: To je ta komedie, ve které jsou samý ženský a jeden chlap jenom.
2: Ano. A byl natočen film nedávno, tak před 10 lety, Alan Alda v hlavní titulní roli.
1: Co tě tam čeká ještě, nejenom v Hátě, ale co tě čeká v tvé kariéře? Myslím tenhle ten rok třeba.
2: Já bych tomu neříkala kariéra, já bych tomu řekla práce, protože kariéra je takový moc, já nejsem hvězda. No, čeká mě práce na škole, na konzervatoři, teď jsem vybírala autory, musíme dělat českou klasiku, takže jsem si opět zašla do knihovny. Mimochodem přečetla jsem několik štolbů, asi 10 her, no něco úžasného. Takže jsem si opět rozšířila obzory, tak to mě čeká práce, na té druhé škole mě čeká práce, premiéra v březnu Jakeových žen, zájezdy s Olinkou do června, snad natáčení ordinace, snad nějaký dubbing a dál si netroufám hledět, já jsem spokojená. A mimochodem, já když tady vidím vždycky to studio a ten zelený podklad v tom, na tom stole tady pod těma mikrofonama, tak to nevíš, to jsi asi nezjistil, teď tě překvapím. Když jsem odešla z Národního divadla,
1: no,
2: kamarádka znáš jí taky, Dáda Bartáková, ano, my jsme se taky, máme se rádi, znali jsme se z dabinku, mi řekla, hele, Žehrovka, nemáš do čeho píchnout, pojď do mikrofora. Já jsem uváděla mikroforum.
1: Ty jsi dělala mikroforum?
2: Ano. Já jsem dělala mikroforum s Romanem Šmuclerem, který je dnes vlastní majitel kliniky estetický, velmi dobrý moderátor. S Janou Klusákovou jsme dělali rozhovory. No, pak tam bylo spousta lidí, kteří se dostali někam na posty. No prostě já jsem v tom rozhlase taky si užila svý.
1: Tak
2: jsem
1: a taky já ráda. Bych tady chtěl poučovat takhle zkušenou rozhlasačku. Tak tě vítám tě vlastně na místo činu zase a doufám, že ses tady cítila dneska dobře. Minimálně tak dobře, jak mě bylo s tebou a doufám, že i našim posluchačům.
2: Já moc děkuju.
1: Moc děkuju Vlastě Žehrové za dnešní návštěvu a příjemné povídání na Tandemu. Měj se hezky, ahoj.
2: Děkuju, nashledanou.
0: V Tandemu s Janem Rosákem. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Dnešní pořad Ta naše písnička otevřela lidová písnička v úpravě Williama Béreše, Když jsem šel v Praze po rinku. Dnes nás čekají samé lidové písničky, především ty známé, a tak bude jistě stačit uvést název upravovatele a interprety. Ve druhé polovině nás čeká ještě informace o tom, jaké akce můžeme navštívit v měsíci květnu. Teď už ale první písnička. Nechoď Janku přes Polanku zpívají Anna Ptáčková, Marie Trčková, Vojta Trčka a Pavel Fojtů za doprovodu Kotáranky. Písničku upravil a kapelu řídí Josef Filgas. Hezký poslech přeje Vláďa Brandt.

A je tu další známá lidová, Zelení hájové. Hudbu upravil Petr Fink a slova Jiří Voldán. Zpívají Josef Zoch a dcera zpěváka Jaroslava Slováčka, což není nikdo jiný než první moderátorka rozhlasové dechovkové hitparády Dušica Zimová.

Další lidová je z jižních Čech a má název Od tábora až k nám. Upravil Ladislav Kubeš starší a s malou českou dechovkou zpívají Irena Číšková, Blanka Tůmová, Josef Opelt a Pavel Zelníček.

Joška Černý za doprovodu orchestru Václava Hybše nabídne další notoricky známou lidovou O hřebíčku zahradnický. Zbývá dodat, že autorem úpravy je Václav Hybš.

teď nás čeká směs lidových písniček. Má název Lístečku dubový. Autorem aranžmá je Antonín Pecha a zpívá a hraje Veselka Ladislava Kubeše.

A teď slíbená informace o tom, jaké akce s Českou a Moravskou lidovkou a dechovkou nás čekají v měsíci květnu. Dětská pěvecká soutěž ke stému výročí narození Fanoše Mikulického se koná v Domě kultury Hodonín v sobotu 5. května. Suchdolanka bude hrát v Kolíně na Zámecké v neděli 6. května ve 14 hodin. Moravanka vystoupí v Kyjově v úterý 15. května večer. První festival dechových hudeb se koná v Golčově Jeníkově v neděli 20. května od 13 hodin. 20. ročník soutěže Zlatá křídlovka bude probíhat 20. května v Domě kultury Hodonín. O týden později v neděli 27. května se koná festival Vtelenská dechparáda v Jizerním Vtelně u Mladé Boleslavy od 14 hodin. Hudba hradní stráže a policie České republiky vystoupí v rámci festivalu Pražské jaro ve Valdštejnské zahradě v Praze. V neděli 27. května od 15 hodin tam budou znít skladby Františka Kmocha v původní úpravě. A teď k dalším písničkám. Známou lidovou Lásko Bože Lásko v úpravě Františka Pavluše nabídne mistřiňanka s Miloslavou Paškovou a Marií Žákovou. A Zlatá muzika s Josefem Zímou přidá jihočeskou Na břehu Blanice, kterou upravili Áďa Doško a Miroslav Čermín. Hezký poslech dvojky Českého rozhlasu přeje Vláďa Brandt.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Jeden z nejvíc ikonických spisovatelů moderní historie, ne-li ten vůbec nejikoničtější, tak to je Franz Kafka. Tomuto neobyčejnému autorovi, který byl ve své době přehlížen, ale po smrti zásadně ovlivnil tisíce dalších autorů, budou dnes věnované naše životopisy.
3: Franz Kafka, poprvé.

0: Víte, co to právě hraje?
1: Nemám ponětí.
0: To je hymna státu Izrael, židovského státu.
1: Židé mají svůj stát, svůj vlastní stát, opravdu?
0: Ano, i s Jeruzalémem, do kterého jste chtěl kdysi dávno odjet.
1: To už je ale dávno. Myslím, že jsem ale nechtěl tak odjet, jako spíš utéct, vymanit se z těsného obětí matičky Prahy. Ale počkejte, to mi vrtá hlavou. Jestliže existuje opravdu židovský stát, tak to muselo být poté, co jsem jaksi odešel, pro Židy velice šťastné století.
0: Myslím, že ne. Ale to je jiný příběh.
1: Ale povíte mi o tom něco. Co se stalo s mými sestrami, co se stalo s Milenou?
0: Snad později se k tomu dostaneme. Mluvme teď o vás.
1: Ano, jistě, ptejte se.
0: Už jste to řekl. Matička Praha. Tam jste se 3. července 1883 v domě na rohu Kaprovy a Majslovy ulice narodil. Byl jste prvorozeným synem obchodníka se střižním, módním a galantérním zbožím, slunečníky, deštníky, holemi a bavlnou. Jaký byl váš otec Herman?
1: Začínáte příkře.

0: můj otec pocházel z jižních Čech, dědeček Jakob byl košer a řezník z Voseku, to byla taková vesnice, kousek od Strakonic. Měli těžký život, vlastně je velice obdivuhodné, jak se otec vypracoval. Z chudého domku z vesnice to dotáhl mezi přední občany do paláce na Staroměstském náměstí. Vypracoval se.
1: Nepříjemné je poslouchat otce, když vypráví, jaké útrapy musel v mládí snášet a ustavičně přitom dělá uštěpačné narážky, jak si dnes lidé a hlavně jeho děti šťastně žijí.
0: To jsem si napsal do deníku, ano. Víte, já bych rád naslouchal, ale on nevyprávěl, on se chlubil, on obviňoval a to byla muka.
1: Ale rodiče vás měli rádi.
0: Ale nerozuměli mi, protože jsem byl sám. Ano, v domě byl personál, ale rodiče ne. Víte, jak je těžké vnímat samotu v domě plném lidí, kde chybí blízká lidská duše, to je k nesnesení. Rodiče byli od rána do večera v obchodě, nechápali můj svět, ba co víc, vůbec ho nechtěli objevit.
1: Tak to bývá. Prostě hodně pracovali, aby vás děti zabezpečili. Určitě si otec přál, abyste byl jako on a pokračoval v jeho práci.
0: Ne, podívejte se, vy to nechápete. Otec byl pro mě mírou všech věcí. On byl silný, velký, rozložitý a já byl hubený, slabý a tenký. On ze svého křesla vládl světu a vládl nemilosrdně a já byl jen... Byl jsem pro něj zcela ztracen. Ano, já připouštím, byl jsem tvrdohlavý, jak už děti bývají, maminka mě jistě také rozmazlovala, ale nemohu zkrátka uvěřit, že se mnou bylo obzvlášť těžké pořízení. Nemohu uvěřit, že bych za přátelské slovo, za tiché uchopení za ruku, za laskavý pohled neudělal, co by si jen kdo přál. No ale ne každé dítě má dost vytrvalosti a nebojácnosti, aby hledalo tak dlouho, dokud nenarazí na laskavost.
1: Později jste mu způsob jeho výchovy vyčetl v dopise. Obvinil jste ho, že uměl s dítětem zacházet jen tak, jak byl on sám stvořen, se silou rámusem.
0: Ale ten dopis jsem nikdy neodeslal, takže jak to víte? Ano, rozumím. O tom asi taky později, že?
1: Ale také jste o otci napsal, že se umí smát krásným, tichým, souhlasným smíchem, jaký je slyšet jen velmi zřídka a který může toho, komu je určen, naplnit dokonalým štěstím.
0: Ano. To jsem také napsal. A vy se teď také usmíváte.
1: Promiňte, jen jsem si vybavila vaši první fotografii. Je vám asi rok, máte košilku s krejzlíkem, holé nožky, trochu jako takový andělíček a sedíte ve velkém křesle. Tedy nabručený andělíček. To jen tak, snažím se vás pochopit.

0: Byl jste sevřený ve zvláštním světě pár pražských ulic. Snad až příliš přecitlivělé dítě, které marně hledá ven cestu z bludiště plného křivých zrcadel. Cestou ze samoty mohla být škola. Kam vás dali rodiče zapsat?
1: Otec dlouho ve svém životě váhal mezi češtvím a němectvím, protože v Praze ty dva živly soupeřily a on váhal, kam se přiklonit. No a nakonec se rozhodl pro německou výchovu. Asi myslel, že je to výhodnější pro budoucnost. Začal jsem tedy chodit do německé chlapecké obecné školy na Masném trhu. Bylo to jenom pár kroků od našeho domu. Naše kuchařka, taková malá, suchá, hubená se špičatým nosem, s vpadlými tvářemi, nažloutlá, ale víte, pevná, energická, velice sebejistá, tam mě vodila každé ráno do školy. No a strávil jsem na Deutsche Knabenschule 4 roky.
0: Vzpomínali na vás jako na vzorného žáka, skromného, tichého. V září 1893, to vám bylo 10 let, jste nastoupil na staroměstské německé gymnázium a po maturitě jste pokračoval na pražské německé univerzitě. Vybral jste si ke studiu chemii? Proboha, proč? Vždyť vaším dlouholetým nepřítelem byla matematika.
1: To byl omyl. Myslel jsem, že to má pro mě určitou perspektivu, ale celkem za to jsem chemii i hned opustil a přešel na práva. Vy možná nevíte, že tenkrát mohli Židé studovat vlastně jenom medicínu nebo práva, protože jiné obory, které by vás předurčovaly ke státní službě, byly Židům v rámci monarchie vlastně zapovězeny. No a medicína a práva byla povolání svobodná. Ale stejně mě zajímala především literatura a historie umění a také filozofie.
0: Bavila vás práva?
1: Což pak vás může bavit biflování, omílání 100krát, 1000krát, 100 000krát vyřčených věta floskulí. Prostě to přijmete, neboť jiné cesty není. Dokonce jsem chtěl tenkrát odejít do Mnichova. Pobyl jsem tam asi 2 týdny a zase se vrátil do matičky Prahy, která mě stále svírala svými drápy. No, jiné cesty nebylo, ale naštěstí jsem se mohl vzdělávat i jinak, přesně tak, jak já jsem chtěl, jak jsem cítil, jak jsem toužil. Na škole byl takový studentský spolek, víte? Tam se mohlo číst, debatovat, dovídat se věci, které mě zajímaly, tam jsem tenkrát opravdu žil.
0: Tam jste se také potkal s Maxem Brodem.
1: Oh, ano. Max Brod. Co vy o něm víte?
0: Tehdy student práv, váš oblíbený přítel, budoucí spisovatel a hlavně muž, který vás jednou i proti vaší vůli proslaví po celém světě a zachrání vaše dílo. Ale to hodně předbíhám.
1: Ano, jistě. O tom asi až později, že?
0: Max nebyl jediný váš přítel. Byl jste součástí malého společenství.
1: K mým přátelům, tedy k mým nejbližším přátelům, tenkrát patřil třeba Hugo Bergman. S tím jsme se spřátelili ještě na obecné škole a mimochodem spolu jsme si vybrali tu nešťastnou chemii a spolu ji také statečně opustili. Ale nebyl to jenom on, měl jsem víc blízkých přátel, třeba... Znáte jméno Franz Werfel?
0: Samozřejmě.
1: Vidíte to, takže jestli si o mě myslíte, že jsem byl jenom podivín, který sám seděl doma, tak to ne, to ne. To se velice mýlíte. Tehdy jsem chodíval do kaváren, kde se diskutovalo o politice, o filozofii, zkrátka o všem. Třeba v kavárně Louvre, anebo jsme chodili do Arka. Praha v tu dobu žila a my žili v ní a s ní.
0: To si umím představit. Jen jsme odbočili od vašeho studia. Navzdory vašemu sebetrýznění, že nedokážete dostudovat, že nejste tak chytrým, aby to vedlo ke zdárnému konci, jste to dokázal. Stal jste se doktorem práv a byl před vámi skutečný život.
1: Byla přede mnou literatura.

0: Píše se rok 1906 a z vás se stal doktor práv. Jste zajímavý mladý muž, který má za sebou první literární pokusy, máte dobrou školu i rodiče v postavení. Všechno je před vámi. Jakou budoucnost jste čekal? Co jste chtěl dělat?
1: Psát.
0: No jistě, ale já jsem měla na mysli, čím jste se chtěl živit. Ani dnes není snadné se uživit psaním.
1: Ano, uživit. Hlavní je existence, vidíte. Chtěl jsem hlavně psát a zaměstnání jsem potřeboval takové, aby mne příliš od mé práce. Prosím, povšimněte si rozdílu mezi zaměstnáním a prací. Zkrátka, aby mě od psaní nezdržovalo. Chtěl jsem místo, kam mohu přijít brzy ráno a brzy po obědě odejít. Odpočinout si a pak psát a psát a psát. A tak jsem po praxi nastoupil v říjnu 1907 do pojišťovny Assicurazioni Generali.
0: Byl jste spokojen? Byla to vaše první práce, tedy zaměstnání.
1: Spokojen. Víte co, povězte mi vy, jak si představujete takové zaměstnání?
0: Snad jako dnes. Obří budova, kanceláře s úředníky, všude spousta papíru, tak jak to k pojišťovně patří.
1: Ano, ano, přesně tak. A ještě k tomu přidejte pracovní dobu od 8 hodin do 6 do večera, přidejte nařízení, že nesmíte mít v kanceláři žádných osobních věcí, požádat o dovolenou jste směla jednou za 2 roky na 14 dní a úřad vám může kdykoliv nařídit práci přes čas, a to prosím zadarmo. Hltal jsem hodiny mimo kancelář jako divé zvíře. Bylo mi líto i spát. Kojil jsem se naději, že se přes tuto pojišťovnu dostanu do některé z jejich poboček v cizině, víte? Myslel jsem tenkrát na Terst a začal jsem se dokonce učit italsky. No, přidělili mě do oddělení životního pojištění a zůstal jsem v Praze. Promiňte, teď nevím, na co jste se ptala. Ano, ano, už vím, jestli jsem byl spokojen. Vydržel jsem to rok a nastoupil do Arbeiter- und Fallversicherungsanstalt für das Königreich Böhmen in Prag, neboli v češtině dělnické úrazové pojišťovny v Praze.
0: V úrazové pojišťovně se vydržel 14 let, až do svého penzionování kvůli nemoci v roce 1922. To je zvláštní. A vždycky jsem si myslela, že jste byl neúspěšný úředník, který svou práci, teda promiňte, zaměstnání nezvládal. Ale není to pravda. Vy jste za ta léta udělal v dělnické pojišťovně skutečnou kariéru. Navíc jste si polepšil s pracovní dobou. Byla od 8 do 2 hodin.
1: No, když myslíte, že jsem si polepšil, dobrá. Je pravda, že jsem začínal jako pomocný úředník za 3 koruny denně a 10% příplatku. No a odcházel jsem jako vrchní tajemník ústavu. A považte, dokonce si mne tam nechali i po vyhlášení samostatného Československa v roce 1918, kdy musela většina Němců odejít. No a já jako loajální a výkonný úředník jsem zůstal. To je tedy ta kariéra, o které vy mluvíte. Pochopte, mě nevadila ta práce, jak vy říkáte. Pro mě to byl jenom zmarněný čas. Vlekoucí se hodiny bez podnětů, bez příběhů, hodiny vysávající tolik potřebnou energii.
0: Ale už jste psal?
1: Ano, ano, už jsem psal. Začal jsem publikovat třeba v časopise Hyperion. Tam vyšly v roce 1908 mé první prózy. A tenkrát jsem si začal psát také deník.
0: A také jste cestoval. Tu s Maxem Brodem na dovolenou k Lago di Garda, později spolu do Paříže, do Berlína, do Itálie.
1: Ano, ano. Max mi byl stále velkou oporou.
0: Začal jste ovšem podrobně pozorovat i své tělo a svou duši. Nechal jste si dokonce vypumpovat žaludek a stal jste se vegetariánem.
1: Ale mne trápily revmatické bolesti. Zdálo se mi, že do mě vnikají hroty, které mne nebetyčně zraňují. A vůbec jsem si nedokázal představit nějakou budoucnost s tímto tělem. A do deníku jsem si tehdy poznamenal. Je jisté, že hlavní překážkou mého vývoje tvoří můj tělesný stav. S takovým tělem nelze ničeho dosáhnout. Budu si muset zvyknout na jeho ustavičné selhávání. Moje tělo je příliš dlouhé na to, jak je slabé. Nemá špetku tuku, aby vytvářelo blahodárné teplo, aby uchovalo vnitřní oheň. Nemá tuk, z něhož by se duch mohl někdy nasytit i nad svou denní potřebu a celek přitom netrpěl újmu. No, vidíte. A jak to dopadlo? Měl jsem pravdu, že?
0: Trošku hypochondr, že?
1: Počkejte, počkejte, vy vůbec nevíte, že jsem rád jezdil na bicyklu, že jsem spal u otevřeného okna, chodil jsem plavat, že jsem vesloval. Zkrátka jsem se opravdu věnoval svému zdraví a vy říkáte hypochondr. Víte, já jsem zkrátka nevěřil lékařům, té klasické medicíně, co vás jenom řeže a píchá injekce. Já byl příznivcem medicíny alternativní. Ta totiž vyrůstá z přírody a do přírody přeci člověk patří. Tam má své místo. No a proto jsem rád jezdil na venkov a rád se opaloval a arci, že i nahý. No a že jsem nejedl maso zvířat, proboha, proč bych měl?
0: Já to chápu. Já maso nejím také. Jen se snažím pochopit, proč jsem mladý, úspěšný právník s dobrým místem, s přáteli, se společenským životem a také s prvními literárními úspěchy cítí tak strašně vnitřně rozbit. Takže obvinuje všechny, že mu ublížili.
1: Taky, že ano. Jak jsem mohl pořádně psát, vždyť v domě byl pořád takový hluk. Rodiče, sestry, všichni mluvili a chodili kolem mne. Nemohl jsem se soustředit, myslel jsem, že zešílím a psaní mi nešlo. Slova nepasovala k sobě, jen jsem škrtal a přepisoval a nic nebylo dobré. No a pořád to zaměstnání. Bože, jak mě to zdržovalo. A přitom jsem věděl, že musím psát, že to musím ze sebe všechno vyvrhnout. To byla otázka mé existence, jejího smyslu. Víte, když se v mém organismu ujasnilo, že psaní je nejplodnějším směřováním mé bytosti, upřelo se k němu vše. A ladem zůstaly ležet všechny schopnosti zaměřené k radostem. Pohlaví, jídla, pití, filozofování a především hudby. Ve všech těchto směrech jsem ochabl. To bylo nutně třeba, jelikož mé síly byly celkově tak nepatrné, že jenom soustředěny mohly aspoň trochu sloužit účelu psaní.
0: To jste si napsal do deníku na počátku roku 1912, kdy jste se už definitivně ztotožnil s psaním. Pracoval jste na prvním velkém díle, na Nezvěstném, Der Verschollene.
1: Ano, ano, ale nikdy jsem Nezvěstného nevydal.
0: To máte pravdu. Za vašeho života ten příběh 16-letého Karla, který se vydá do Ameriky a s bezbřehou naivitou objevuje svět a lidi v něm, opravdu nevyšel.
1: Ale no jistě, vždyť jsem si výslovně přál, aby vše, co jsem napsal, spálili. Jak je tedy možné, že vy to víte? A rozumím, málem bych zapomněl, vy víte víc než já.
0: Mimochodem, vzpomínáte si na scénu v Nezvěstném, jak Karel stojí a schyluje se ke střetu mezi dvěma hrdiny, Topičem a Šubalem? Napsal jste o Karlovi. Kdyby ho tak viděli rodiče, jak v cizí zemi před váženými osobami hájí dobro, a i když dosud nezvítězil, přece jen je dokonale připraven k poslednímu vítěznému boji, změnili by pak své mínění o něm. Posadili by si ho mezi sebe a pochválili ho. Pohlédli by mu jednou, jedinkrát do očí, které jsou jim tak oddány? Kdo se vlastně ptá? Karel nebo Franz?
1: Co myslíte?
0: Myslím, že vím. Rok 1912 byl váš opravdu přelomový rok. Začal jste psát i proměnu. Die Verwandlung. A také jste potkal vaši první osudovou ženu.
1: Ano. Felis Bauerovou. Kde pak jsou mé osudové ženy?

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Franz Kafka, Po třetí.

0: Mluvme teď o ženách. Než se ale dostaneme k vašim láskám, povězte mi něco o sestrách. Měl jste tři, že?
1: Ano, přesně tak. Eli, ta byla nejstarší, pak se narodila Vali a nakonec Otla.
0: Která vám byla nejbližší?
1: Otla. Určitě Otla byla mým spojencem. Byla nejmladší, bylo mezi námi 9 roků rozdílu, ale byla velice odvážná. Dokonce se dokázala vymanit z otcovy vůle. Dokonce se mu jednou i postavila.
0: Opustila dokonce i otcův obchod?
1: Ano, přesně tak. A nejenom to. Víte, ona se chtěla věnovat zemědělství. Později hospodařila na statku našeho švagra Karla Hermana v Siřemi v západních Čechách. Tam jsem se mohl ukrývat a odpočívat. Když jsem se necítil dobře, tak mi pomáhala a starala se o mě. No, Otla, naše bojovnice. Představte si, že se spřátelila s Čechem a nežidem. Josef David se jmenoval. Paradoxní jméno pro křesťana do naší rodiny. No a nakonec si ho vzala. Navzdory všem. Taková byla Otla. Byla statečná.
0: Dokonce statečnější, než si myslíte.
1: Počkejte, vy mě děsíte. Co se vlastně stalo s mými sestrami? Úplně na začátku našeho rozhovoru jste říkala, že Židé mají svůj vlastní stát a Otla se velice zajímala o myšlenky sionismu, určitě by se odstěhovala. Povězte mi, co je...
0: Neodstěhovala se. Žádná z vašich sester se neodstěhovala. Ale, promiňte, o tom snad budeme mluvit později.
1: Jistě.
0: Vraťme se k vašim láskám. Max Brod vás seznámil v létě roku 1912 s Felis Bauerovou. Tato Berliňanka se měla na dlouhých 5 let stát vaší nejdelší, ale také nejsložitější láskou. Dokonce jste se 2x zasnoubili. Vy jste se vážně chtěl oženit?
1: No, snad ano. Ačkoliv popravdě řečeno jsem si neuměl představit, jak píšu a v bytě se batolí a křičí děti a povykuje žena a tak dál. Možná ten strach, že bych přišel o energii k psaní, mě odrazoval. I když na druhé straně byly konvence, byla tady matka, ta si stále myslela, že psaní a vlastně i moje nemoci jsou jakási hra. A že až budu mít ženu a děti, tak se začnu chovat jako solidní a zodpovědný muž. Asi si to i tak přála, možná to myslela i dobře, to já nevím. Nechápala, že když si z duše vyrvu psaní, vyrvu si tak srdce z těla.
0: Napsal jste Felis 10 dopisů. Snad je jich dohromady víc než vašeho celého díla. Z těch dopisů místy až mrazí, jak jste se před ní obnažoval, ukazoval se jako vlastně její pozornosti nehodný.
1: Byl jsem jenom upřímný.
0: No to jistě, ale vypisovat pravidelně a podrobně ženě, o kterou stojím, všechny své fyzické i psychické nemoci a úzkosti. Psal jste o bězech, které máte o slabém těle, dokonce jste naznačoval, že nejste dost zdravý pro manželství a už vůbec ne pro otcovství. No věru, podivný způsob namlouvání. A přitom to vlastně byla jen dopisová láska. Viděli jste se za těch několik let jen párkrát.
1: Podívejte se, já jsem to považoval za správné. Tak jsem to zkrátka cítil, musel jsem jí říct, jak se vnímám. Ale téměř každodenní psaní dopisů pro Felis, někdy jsem psal dokonce 2, mě vyčerpávalo a odvádělo od mé vlastní práce. A já jsem potřeboval psát. A tehdy jsem také začal koncipovat proměnu.
0: Zrodil se váš nový hrdina, Řehoř Samsa. Jak to jen začíná?
1: Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi nestvůrný hmyz. Ležel na hřbetě tvrdém jak pancíř a když trochu nadzvedl hlavu, uviděl své vyklenuté hnědé břicho, rozdělené obloukovitými výstuhami. Na jehož vrcholu se sotva ještě držela přikrývka a tak, že úplně nesklouzla dolů. Jeho četné, vzhledem k ostatnímu objemu žalostně tenké nohy, se mu bezmocně komíhaly před očima. Co se to se mnou stalo? Pomyslel si.
0: Nelehký život cestáka v rodině, která mu nerozumí. Koho mi to jen připomíná? Ale pojďme dál. Myslíte, že Felis rozuměla vašemu psaní?
1: No, doufal jsem v to, ale asi marně. A myslím, že si vážila toho, co umím, že píšu, ale jestli tomu je rozuměla.
0: Promiňte, ale pro mě je takový vztah jen trápení. Vy jste se dokonce zasnoubili, pak zásnuby zrušili, zhoršil se i váš zdravotní stav?
1: Ano, zásnuby měly být v červnu 1914, ale nakonec z nich sešlo.
0: Pokud vím, napomohla tomu jistá Gret Blechová. Tu přeci v době, když váš vztah skomíral, za vámi poslala jako svoji přítelkyni Felis. Vy dva jste se zblížili, že? Tedy přinejmenším jste si vášnivě psali. A pak, když jste přijel na zásnuby do Berlína, tak to byla ona, kdo mírně řečeno váš sňatek s Felis neschválil. Považovala vaše spojení praktické spíš materiálně založené Felis s vámi přecitlivělým nepraktickým zoufalcem za nerozumné. Za měsíc po této vaší osobní katastrofě ale začíná jiná tragédie. Větší. První světová válka. Vy jste nerukoval, protože pojišťovna byla strategickým úřadem, který musel fungovat.
1: Ano, a byl bych chtěl, ale stejně by mě asi kvůli zdraví neodvedli. No, tak jsem psal. Začal jsem tehdy koncipovat proces. A psal jsem zase po práci až večer. A taky v noci, jak jsem byl zvyklý. Někdy i do 5 hodin do rána, dokud mi to mé tělo umožnilo. Někdy mě zradila úporná bolest hlavy a v kanceláři se to pak přes den nedalo vydržet.
0: A zas píšete, Felis, a zase se chcete zblížit, jako by toho utrpení nemělo být dost. S čím jste to vlastně bojoval? S touhou po ženě, kterou jste vlastně vnitřně odmítal? A zas jí píšete lítostivé dopisy, že vás trápí zas bolesti hlavy. Relaxujete v Mariánských lázních, flirtujete s dívkami, ale stejně se znovu zasnubujete zase s Felis.
1: Vynechala jste jednu šťastnou událost, nebo chcete-li okolnost?
0: Jakou?
1: No, už jsme tady přece mluvili o mé nebojácné sestře Otle. Byla to ona, kdo si najal tajné doupě, malý domek ve Zlaté uličce, aby se mohla scházet se svým milencem. A považte, moje milá Otla mě v tom tichém místě nechávala psát. Vzal jsem si tam vždy po práci z domova večeři a prožil tam večer. Psal jsem do půlnoci, no a pak jsem se tiše vracel do svého bytu.
0: Nezamlouvejte to. V červenci roku 1917 ze svatby s Felis zase sešlo. Nebylo vám dobře, vidíte?
1: Měl jsem chrlení krve, to je příšerná věc. Jenom si to představte, pusa plná krve. Ale já vím, proč to bylo. Doktoři mluvili o nachlazení, o zánětu průdušek, ne, kdepak. Já jsem už tehdy věděl, že to bude můj konec, že je to tubera.
0: Prosím.
1: A nebyla to obyčejná nemoc. Ne. Zaplatil jsem tak za těch 5 let zápasu se sebou a s Felis. Duše už to nevydržela a rozpoutala v mém těle boj. Má nemoc v sobě obsahovala spravedlnost. Byla to spravedlivě zasazená rána, kterou, když jsem srovnal s tím, jak jsem v posledních letech žil, jsem vůbec nepociťoval jako ránu, nýbrž jako něco po čertech sladkého. Bylo to tedy spravedlivé, ale... jak bych to řekl, víte, humpolácké, přízemní, jednoduché, zaseknout sekeru do první štěrbiny, která se

0: Vzala vás k sobě sestra Otla na statek do západních Čech do Siřemi, kde hospodařila. Venkovský vzduch a práce vám měli udělat dobře. Ať tak či tak, vaše nemoc, zpočátku zdaleka nějak hrozná, se stala dobrou záminkou pro definitivní rozchod s Felis. A víte, jaké byly další osudy, Felis?
1: Za necelé dva roky po našem definitivním rozchodu se vdala. Vzala si berlínského obchodníka, byla zajištěná. Snad to bylo to, po čem vnitřně toužila mít svoji jistotu. Ve mně ji 5 let hledala, ale marně. No a co s ní bylo pak, nevím, to jistě víte vy líp než já, že?
0: Líbilo se vám na venkově? Byl jste v Siřemi šťastný?
1: Ano, byl. Byli jsme s Otlou dokonalý pár, rozuměli jsme si. Ona mi nebránila, abych žil tak, jak jsem chtěl, abych spal u otevřeného okna, štípal dříví, pomáhal na poli a tak dál. Kdybyste mě tehdy viděla, úplně jiný Franc než v Praze. Otla na mě měla tenkrát mateřský vliv, dohlížela na mě, bála se o mě. I to mi dělalo dobře. Že jedna blízká duše vzala tak pevně do ochrany tu mou rozitřelou. A bylo to navzdory nemoci a válce jedno z nejkrásnějších a nejšťastnějších období mého života.
0: Ale váš zdravotní stav se navzdory tomu všemu nezlepšoval. Nemoc vás už nechtěla pustit ze svých drápů. Píší se léta 1917 a 1918 a vy stále častěji žádáte pojišťovnu o předčasné propuštění ze zdravotních důvodů. Nevyhoví vám. Zatím ne. Ale posílají vás na zdravotní dovolené.
1: Ano, ano, přesně tak. A tak jsem musel zatnout zuby a dát se v plen lékařům a sanatoriím, kterým jsem se chtěl celý život vyhnout.

0: Vaše zdraví, to je kapitola sama pro sebe. Na jednu stranu vás omezuje, to když vás trápí úporné bolesti hlavy nebo kašel, na druhou stranu osvobozuje od nenáviděného zaměstnání v pojišťovně. Sanatoria a penziony se stávají vaším druhým domovem. Vlastně i vznik nového československého státu na sklonku roku 1918 prožíváte na léčebné kůře.
1: Ano, ten čas jsem si s tými přestávkami trávil v penzionu v Želízech Umělníka. Nebylo to jako u sestry na statku v Siřemi, ale nebylo to špatné, prospělo mi to.
0: Také se tam objevila jistá žena, přesněji dívka Julie Vohrysková, dcera správce jedné z pražských synagog. Děvče z chudé rodiny. Příteli Brodovi jste ji popsal jako nepříliš komplikované stvoření, které rádo užívá zábavy. Bylo jí 28, když jste se seznámili, a vám už bylo 36. Zase jste měl pocit, že nejste tak plně odsouzen k samotě.
1: Ano, v létě 1919 jsme se zasnoubili.
0: Už jste se svatby a rodinného života tak nebál, jako s vaší první velkou láskou s Felis?
1: Ne tolik, jen kdyby nebylo otce. Nesouhlasil s tím vztahem, bylo by to podle něj nerovné manželství, nevhodné, protože Julie neměla majetek. Jakoby majetek a rovné postavení zajišťovali šťastné manželství.
0: Už jste otcův skutečný nebo domnělý útlak nemohl vydržet, že? Toužil jste mu to vše vykřičet do tváře, vše, čím se na vás provinil, ale použil jste způsob pro vás typický. Namísto osobní konfrontace jste mu začal psát dopis. Brief under father.
1: Vy si myslíte, že jsem zbabilec, že jo?
0: Ne, to ne. Já jen, že jsem nečetla větší obžalobu, než je tato. Skoro jako před soudním tribunálem. Dáváte mu za vinu téměř vše.
1: Podívejte se, je velice dobře možné, že i kdybych vyrostl zcela mimo jeho vliv, přece by se ze mne nemohl stát člověk, jakého on by si přál. I tak by ze mě pravděpodobně byl člověk neduživý a úzkostlivý, váhavý, neklidný a tak dál. Ani Robert Kafka, ani Karl Herman, ale přece někdo úplně jiný, než ve skutečnosti jsem. A byli bychom spolu mohli výborně vycházet. Já bych byl šťastný, kdybych ho měl za přítele, za šéfa, za strýčka, za dědečka, dokonce, když s většími výhradami, i za tchána. Ale jako otec byl pro mě příliš silný. Tím spíš, že mý bratři zemřeli, když byli ještě malí, a sestry přišly o hodně později. Musel jsem tedy první náraz snášet úplně sám a k tomu se mi zdaleka nedostávalo sil.
0: Tvrdé.
1: Ano, možná, nevím. Možná máte pravdu. Možná jsem byl v tom dopise příliš příkrý. Já to vím, vidím vám to na očích. Řeknete, že mě rodiče, tedy hlavně otec, finančně podporovali, že vždy, když mi bylo nejhůř, tak jsem se mohl vrátit domů, že mě milovali. Já vím.
0: Napsal byste to tak znovu?
1: Proboha, co ode mě chcete slyšet? Vždyť víte stejně dobře jako já, že jsem ten dopis otci nikdy neodeslal.
0: No, ale Julii jste si stejně nakonec nevzal.
1: Ne, nevzal. Objevila se Milena.

0: Píše se rok 1920, vám je střídavě lépe a hůře, už dříve vyšly vaše prozy Venkovský lékař a V kárném táboře. V zaměstnání vás dokonce i přes vaše dlouhodobé zdravotní dovolené povyšují na tajemníka. Jenže ještě nezačalo jaro a vás zase zradilo zdraví. Odjel jste na zdravotní dovolenou do Merána.
1: Ano, tam mi to svědčilo. Přibral jsem, dobře se mi dýchalo, měl jsem vegetariánskou stravu a také jsem psal.
0: Hlavně dopisy Mileně. Mileně Jesenské, tato Češka, nežidovka, křesťanka, překladatelka a novinářka se stala po Felis Bauerové vaší další osudovou ženou. Byla vdaná nějak šťastně a žila ve Vídni. Byla to výjimečná žena, emancipovaná, odvážná.
1: Víte, ona měla v sobě oheň. Byla živel, byla mi vlastně partnerem v literatuře a to jsem u předchozích vztahů nepoznal. Ho, jenom kolik dopisů jsme si vyměnili.
0: Jistě, ten váš život v dopisech. Pro vás jakoby arch papíru byl dějištěm života, ne život sám. Opět píšete sebeobvinující dopisy, stejně tak jako předchozím láskám. Dopisy, které Milenu děsily, také trošku dramatizujete, snad abyste ji získal na svou stranu. Nechtěla opustit svého manžela. Vlastně jste se, myslím, osobně setkal jen párkrát.
1: Ale na tom nesejde. Miloval jsem ji a moc by mě zajímalo, jaký měla potom život. Byla velice talentovaná.
0: Ravensbrück.
1: Prosím?
0: Ravensbrück.
1: Aha, o takovém místě nikdy nemluvila. Odstěhovala se? A že zrovna do Ravensbrücku.
0: Snad vám to později vysvětlím. Teď pojďme k vám. Zase už je vám mizerně, v dopisech píšete o smrti, strach z ní nemáte, bojíte se jen bolesti. V Praze v pojišťovně jste jen pár měsíců a zase vás čeká sanatorium. Ještě vám není 40, vážíte něco přes 50 kilo a vaše trápení jsou nekonečná.
1: Ano, odjel jsem tenkrát do Tater, Matliary se to tam jmenovalo. 8 měsíců života, až do léta 1921. Polehával jsem na balkóně, zabalený až po uši v dece. Snažili se mě vykrmit, aby tělo bylo odolnější. Také jsem trávil čas hovory o literatuře. Spřátelil jsem se tam s mladým maďarským studentem medicíny, Robertem Klopštokem. Mluvili jsme spolu hodiny, co taky dělat jiného v sanatoriu pro tuberáky. No a nakonec jsem stejně musel odjet zpátky do Prahy. Zase do pojišťovny. Promiňte, já se musím napít. No a život po návratu do Prahy se vrátil do starých kolejí. Bydlím u rodičů, chodím do zaměstnání, občas se také potkám s přáteli. Nudné časy. Co si píšu, stále se léčím a jsem stále unavený. Snad víc životem než fyzicky. Mám pocit, že se mi nic nedaří. Ani to manželství jsem nedotáhl dokonce. Vlastně jsem se ani nikdy plně neosamostatnil od rodičů. A hodně věcí jsem nedopsal.
0: V tomto rozpoložení odjíždíte na léčení do Špindlerova mlýna. Tam ve vnitřní úzkosti a tmě začínáte psát své velké dílo, román Zámek.
1: Ano, Das Schloss. Píšu ho na jaře a v létě 1922 i po návratu ze sanatoria.
0: Ačkoliv jste ho nedokončil, mnohé jste předvídal jako vizionář. Třeba to, jak se hlavní hrdina K. dovídá, k čemu jsou noční výslechy.
1: Ano. Copak nebyl předvolán k nočnímu výslechu a neví, proč jsou noční výslechy zavedeny? Noční výslechy. A tu se K. dostalo nového vysvětlení jejich smyslu. Mají přece jedině ten účel, aby se strany, na něž se páni nevydrží dívat za dne, vyslechly rychle, v noci, za umělého osvětlení a aby páni měli možnost hned po výslechu všechnu tu ošklivost zaspat.

0: Vážně myslíte, že jsem něco předpovídal?
1: Zcela jistě, věřte mi. Jen je mi líto, že jste ho nedopsal. Proč jste vlastně sepsal závěť, v níž jste si přál, aby vaše práce byly zničeny? Vždyť psaní byl váš život, zničením toho, co jste napsal, byste zmizel i vy. Vlastně by po vás zůstaly jen ty vzorně zúřadované spisy z dělnické úrazové pojišťovny.
0: Snad jsem si to přál, protože jsem nebyl zcela spokojen s tím, co jsem napsal. Nebyl jsem si tím jist. Literatura a psaní pro mě přeci bylo vše a já prostě nebyl stoprocentně přesvědčen, zda to, co jsem napsal, stojí za to zachovat. Nedokázal jsem posoudit, zda jsem naplnil maximum věcí, zda jsem dost dobrý, dost pravdivý vůči sobě i vůči světu. Jako opravdový spisovatel, jako ti, které jsem celý život obdivoval a vlastně jim tak trochu záviděl. Ti, kteří jen psali, bez povinnosti zaměstnání, bez kradení minut a hodin po nocích v temných koutech. Nevěděl jsem, jestli vedle nich obstojím. To je vše. Rozumíte mi?
1: Nevím. Snad. Škoda, že jste své romány nedopsal. Ani Zámek. Asi to souviselo zase se zdravím. Byl jste na tom tak zle, že už i pojišťovna povolila. Dočkal jste se svého vytouženého penzionování. V 39 letech. To bylo vysvobození.
0: Vysvobození ale... před koncem, jste chtěla říct, vidíte. Ne, tušil jsem, že... Ne. Věděl jsem, že už moc času nemám. Jen jsem netušil, kolik přesně síly mi ještě dá mé tělo.
1: Necelé 2 roky. A mimochodem, zase u toho bude žena.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Franz Kafka, popáté a naposledy.

0: Zbavil jste se nenáviděného úřadu zaměstnání v pojišťovně. Poslali vás do penze.
1: Ano, a konečně došlo na má slova. Všichni ti doktoři to museli uznat. Byl jsem nemocen, vážně nemocen.
0: Proto jste v létě 1922 odjel do Plané nad Lužnicí. Říkalo se, že voda z Lužnice má zázračné účinky. Bylo to v té době jedno z nejvyhledávanějších letovisek. Navíc tam byla vaše sestra Otla, která si s rodinou pronajala patro v jednom domku. Našel jste potřebný klid?
1: Krajina tam byla nádherná, vzduch, lesy a tak dál. Ale klid ne, ten jsem nenašel. Všude bylo tolik hluku.
0: Hluk. Hluk byl váš celoživotní problém, že?
1: Vám hluk nevadí?
0: No ano. Mám ráda ticho, jenže stoprocentní ticho už dneska nenajdete. I vás v Plané rušili hluky běžného života, zvířata, lidé, vesničané z povozy, školní mládež na výletě. On to vlastně nebyl hluk. Byly to zvuky života.
1: No dobře, když myslíte. Ale mě to zkrátka vadilo. Nedařilo se mi za takových podmínek psát. Na podzim jsem se vrátil do Prahy, nic moc už jsem nenapsal, ještě mi bylo mizerně, že jsem spoustu času proležel, promarněný čas.
0: Tak nějak mezi prsty s příležitostnými návštěvami přátel, jako byl třeba Franz Werfel, se změnil starý rok v nový 1923. Bez velkých známek zlepšení, v bytě rodičů, bez větší možnosti psát, jen se sny o přestěhování do Palestiny. Vůbec by mě nenapadlo, že vy, tak pevně přikován k Praze, a promiňte mi ten výraz, v posledních momentech života se odhodláte k něčemu tak zásadnímu jako opuštění rodného města. Vždyť kolikrát jste o tom mluvil, jak jste to plánoval, Terst, Mnichov, Berlin, nebo ta zaslíbená Palestina. A to jste byl zdravý a stejně jste neodjel.
1: Věřte, že jsem nepřekvapil jenom vás, ale i sebe. Snad to tak zařídil osud. Nebo tedy vy řeknete, žena, dobře, ať je po vašem. V létě jsem odjel na ozdravný pobyt k Baltskému moři. Byly to, myslím, lázně Müritz.
0: A tam jste se seznámil s mladou ženou. Pracovala jako pomocnice v letním táboře východožidovských dětí, Dora Diamantová. Spolu jste se rozhodli, že budete žít v Berlíně. No je to neuvěřitelné, ale vy jste se tam skutečně odstěhoval.
1: Počkejte, proč neuvěřitelné?
0: No, po tolika letech, když jste nedokázal překročit kruh vnitřní Prahy, vy zvyklí na své soukromí, v životě jste s žádnou ženou nezdílel společnou domácnost a teď z posledních sil se seberete a odstěhujete do malého berlínského bytu.
1: Splnil jsem si jenom to, o čem jsem snil, sama jste to řekla.
0: Jenže Berlín roku 1923 nebyl nejlepším místem k životu. Zuřila hyperinflace. Co před hodinou stálo 5 marek, stálo za hodinu třeba 20. Měl jste sice penzi od pojišťovny, kurz ale nebyl výhodný. Museli jste se uskrovňovat, dokonce i několikrát stěhovat. Začínalo to být zlé. Neměli jste peníze na známky, na dopisy. Jídlo jste si ohřívali nad zbytky svíček.
1: Ano, bylo to zlé, ale myslím, že jsem byl šťasten. Věřte nebo ne, hodně jsme se s Dorou smáli. Ona mě milovala, vlastně myslím, že ani neznala nic z toho, co jsem předtím napsal, ale milovala mě. Jen tak, jenom proto, že jsem to byl já. Zdálo se mi, že jsem v Berlíně konečně unikl všem těm démonům. Dora je dokázala zahnat.
0: A také vám byla oddána, že? Dokonce pod vaším dohledem pálila některé vaše zápisky, tak jak jste si přál. A předčítal jste jí, co jste tam napsal. Zvláštní idyla. Ale neměla dlouhého trvání. Berlin možná prospíval vaší duši, ale rozhodně nepomáhal vašemu tělu. Na konci roku se váš stav velmi zhoršil. Měl jste vysoké teploty, musel jste ležet, ale i v okamžicích, kdy to trošku šlo, jste psal. V Berlíně jste pak nakonec napsal povídky Malá paní, eine kleine Frau a Doupě, Der Bau.
1: Bylo mi tam zdravotně zle, hodně zle. Ale stále jsme s Dorou bojovali, zas se přestěhovali, zas trochu žili a tak dál. Jenom pro boha žádné další sanatorium, jak mě přemlouval Brod nebo strýček Levy.
0: Ale nakonec vás Max Brod stejně v březnu 1924 odvezl do Prahy. Ztratil jste hlas, jen jste šeptal, nevážil jste, myslím, ani 50 kilo, ale zase jste psal. Jako byste nemohl jinak. Napsal jste povídku Zpěvačka Josefína a nepamiší národ. Vyšla i v novinách. Ale lékaři...
1: Podívejte se, já nevím, co věděli lékaři, ale já jsem si byl jist, že můj hrtan ničí tubera. Byla se mnou tenkrát i Dora, oba jsme věděli, že je to zlé. Víte, jak jsem říkal, že jsem se až tak nebál smrti, ale bál jsem se bolesti. Nepřejte si zažít, jaké to je, když vám oteče krk, každé polknutí je, jako by vám hrdlo řezali žiletkami.
0: Neunikl jste ani tomu sanatoriu. Dokonce hned několika, že?
1: Ano. Zkoušeli jsme kde co. Přírodní léčbu, inhalování, pobyt na vzduchu, obstřiky, nakonec i ty odporné injekce. Přátelé na mě stále mysleli, scháněli ty největší kapacity lékařské vědy. A stále u mě byla Dora, taky Klopštok. Vzpomínáte si, ten student medicíny, co jsem se s ním seznámil v Tatrách. Pořád mi byly kruce.
0: A tak jste ještě požádal Doru o ruku. Konečně manželství. Ale její otec, ortodoxní žid z Polska, vás odmítl. Manželství vám nebylo souzeno.
1: Asi to byl osud. Jen jsem si myslel, že by to tak bylo správné.
0: Je vám dobře? Sotva vás slyším, napijte se, prosím, tady je voda. Píšete mi lístek? I tehdy v posledních dnech v rakouském sanatoriu doktora Hoffmana jste Doře psal už jen lístečky. Nemohl jste mluvit ani psát další texty, byl jste zesláblý, vzpomínal jste na dětství, hodně na otce, snad jste hledal smíření, snad... Vše marné. 3. června 1924 doktor práv, spisovatel Franz Kafka, umírá. Bylo mu 41 let. Pohřeb se konal o pár dní později v Praze. Mimochodem, víte, kdo vám napsal nádherný nekrolog?
1: Ne.
0: Milena Jesenská napsala o vás: svět viděl plný neviditelných démonů, kteří ničí a rvou člověka nechráněného. Byl příliš jasnovidný, příliš moudrý, aby dovedl žít, příliš slabý, aby bojoval. Znal lidi, jak je dovedou znát jen lidé velké nervové citlivosti, kteří jsou samotní a vidí až prorocky člověka z jediného zákmitu tváře. Znal svět neobyčejně a hluboce, sám byl neobyčejným a hlubokým světem.
1: A teď mi odpovíte na mé otázky vy, ano? Slíbila jste to.
0: Ano, pokusím se.
1: Takže, jak to, že znáte mé práce? Přál jsem si, aby byly po mé smrti zničeny. I deníky.
0: Max Brod vás neuposlechl. Domníval se, že nemá právo zničit génia. Ještě v polovině 20. let nechal vydat Proces, Zámek i Ameriku, jak přejmenoval nezvěstného. Vaše dílo mělo obrovský ohlas po celé Evropě. Začali vás překládat. Brod vám zasvětil svůj život, napsal i váš životopis. Jak jste spolu někdy snili o Palestině, on do ní odešel a dočkal se i toho židovského státu. Mimochodem, víte, že dnes patříte k světově nejznámějším spisovatelům? Pyšní se vámi i Praha. Váš portrét nosí lidé na tričkách, pijou kafe z hrnku s vaší tváří.
1: A čtou mě?
0: Ano, ano. Někteří vás i čtou.
1: Zvláštní. Jak se dařilo sestrám a jak se dařilo mým láskám? Když jsem se vám podíval do papíru, které jste měla v průběhu tohoto rozhovoru při ruce, viděl jsem, že skoro všechny mají datum úmrtí ve 40. letech, tedy téměř všechny, co se stalo.
0: Už nemáme moc času. Náš pořad končí.
1: Slíbila jste mi to.
0: Tak dobře. Byla válka a Němci začali vyvražďovat Židy a ostatní méně cenné národy.
1: Počkejte, co je tohle za nesmysl, jak vyvražďovat, pro Boha, o čem to mluvíte?
0: Odpustíte, já vám to nedokážu vysvětlit, ono se to vysvětlit nedá. Říká se tomu holokaust nebo Shoah. Všechny tři vaše sestry byly zavražděny v koncentračních táborech a přítelkyně Gret Blochová tam skončila také. Pravděpodobně stejný osud potkal i Julii Vohryskovou, stejně jako dalších 6 milionů Židů. A nacistům neunikla ani Milena Jesenská, ta talentovaná česká novinářka, bojovnice proti fašismu. Byla zavražděna v koncentračním táboře Ravensbrück. Jen Dora Diamantová a Felis Bauerová unikly a prožili své více či méně šťastné životy s vaším odkazem.
1: Prosím vás, dost. Já tomu vůbec nerozumím, už toho nechte. Není mi dobře.
0: To je mi líto. Nechtěla jsem takhle skončit náš rozhovor, ale nedal jste mi na vybranou. Je mi to opravdu moc líto, pane doktore Franci Kafko.

0: Poslouchali jsme životopisy a příběh německy píšícího pražského spisovatele France Kafky. Připravila Ivana Pustějovská. V režii Michala Bureše účinkovali Filip Čapka a Vlasta Hartlová.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Vladimír Nef, Královny nemají nohy. Vybrané kapitoly z historického románu Vladimíra Nefa čte František Filipovský.

Vladimír Neff, Královny nemají nohy. Zasloužilý umělec František Filipovský čte na pokračování vybrané kapitoly ze stejnojmenného románu. Připravili Ludmila Pokorná a Jana Kopecká, režie Jana Bezdíčková. Část sedmá.

Oči Strampy, jež se obrátili k oběma mladým dobrodruhům od první chvíle, kdy se objevili na Piazze Monumentale, zůstávali na ně upřeny i nadále s plnou pozorností i zájmem. Hrabě Giovanni Gambarini si počínal přesně tak, jak se dalo čekat od urozeného výrostka, jemuž spadlo do klína rodinné jmění, jež včera ještě považoval za ztracené. Opilý svými úspěchy, svou nezávislostí, svým bohatstvím, jal se naplno žít životem velmože. To vše se zdálo přirozené a spravedlivě uváženo nezajímavé, ale nechybělo lidí ostře vidoucích a prozíravých, kteří společenské aktivitě mladého hraběte Gambariniho přikládali hlubší význam a hledali, jak zní italské úsloví, ve vejcích chlupy. Říkalo se, že v Gambariniově paláci pod záminkou společenských radovánek se kují pikle a v pozadí těchto nebezpečných nepořádků stojí osoba sic nenápadná a nepatrná, ale o to nicméně nebezpečná, apatikář Gerbino. Je možné, že mladému hraběti nosí jedy, ale docela určitě otvírá hraběti jeho mladou neskušenou hlavu a vkládá do ní rozmanité zrádcovské rady. Zatímco Giovanni pořádal ve svém paláci domácí plesy, jež se střídali s pánskými dýchánky, jinak řečeno pijatikami, působil Petr jako adjutant kapitána Dobré, vrchního velitele strampské posádky. Tento naparovačný Francouz, který byl pověřen úkolem doprovodit vznešenou matku a dceru na jejich cestě do neznáma, po svém návratu z toho

zodpovědného a delikátního poslání předal Petrovi malinký, pečlivě složený a červenou pečetí zalepený lísteček. Narejsováno úhledným dívčím písmem, vzkázání znělo takto. Nezoufej, miluji tě. Izota. Kde se vévodkyně s dcerou nacházejí, kapitán nevěděl. Doprovázel obě dámy pouze do Ferrari a když nastupoval zpáteční cestu do Stramby, odjížděli i oni, neznámo však kam. Když Petr působil už 4 měsíce jako kapitánův adjutant, byl mu jednoho dne doručen dopis, v němž hrabě Gambarini elegantními obraty vyslovil politování nad tím, že jeho společenské povinnosti mu v poslední době bránili v tom, aby s Petrem udržoval tak stálé a důvěrně přátelské styky, jak tomu bývalo dříve. Nicméně Giovanni bude velmi potěšen, uvidí-li ho mezi 8:30 a 9:00. Petrovi se sice Giovanni od té doby, kdy si začal hrát na velkého pána, velmi zprotivil, ale odpověděl zdvořile a stručně, že přijde velmi rád. O 30 minut později povolal ho vévoda Tancred do své malé soukromé pracovny na partii šachů. Vévoda vypadal v poslední době velmi špatně, odul a přitom pobledl a zežloutl. Nad velikou šachovnicí se nakláněl jen z obtíží a hrál tak roztržitě a špatně, že Petr byl nucen sebrat všechen svůj kombinační vtip a aby hru dovlékl k slušnému závěru. Ukázalo se však, že partie šachu není pravým důvodem vévodova pozvání. Vím, že jste opravdový Petr, to je skála, řekl vévoda posléze, kdežto o Giovannim Gambarinim nepochybují, že není nic víc než ješitný floutek, slaboch a playboy. Ale co naplat? Má atraktivní jméno, které se ve Strambě stalo symbolem odboje a zrady a proto není bez silných zastánců, kteří se šikují za jeho úzkými zády a chystají neplechy. Co chystají a na kdy to chystají, nevím. Ale vím alespoň to, že nové neblahé události nedají na sebe dlouho čekat. Nadál jsem se a očekával jsem s určitostí, pokračoval vévoda Tancred, že Gambarini v poslední chvíli, až spiknutí bude připraveno natolik, aby mohlo spustit, se pokusí vás přilákat na svou stranu. Nebo zavraždit, což by od něho bylo ukvapené a předčasné, protože vy, markrabě, jste v Strambě příliš populární osobnost. Ale lidé v skutku jednají ukvapeně a proto vám radím, abyste k němu dnes nechodil a omluvil se neodkladnými služebními povinnostmi. Když Petr tuto radu odmítl, vévoda si povzdechl. Budu o vás mít starost. Učiníte dobře, když si budete nalévat víno jen z nádoby, z níž si bude nalévat i on. Podobně jako já od té doby, kdy hrabě Odorico Gambarini dal otrávit můj doušek před spaním, se dělím o svůj nápitek se sluhou, který mi jej nosí. Ale zmínil jste se před chvílí o mé dceři. Ano, byl to od vás znamenitý tah, že jste se jí počal dvořit a já jsem se dopustil chyby, že jsem Izotu odeslal do Říma na dvůr svého bratrance kardinála Tinača. Podceňoval jsem svou dceru, znevážil jsem její hrdost a sílu jejího charakteru. Ona si postavila hlavu, že vás, markrabě, nepřestane milovat a že raději zemře, než aby vás vyhnala ze svého srdce. A protože nemohu svou dceru provdat za syna mastičkáře a vnuka nunváře, dokud se ten syn mastičkáře a vnuk nunváře nestane alespoň markrabětem, a za adjutanta velitele městské posádky, dokud se ten adjutant nestane generálem, odstupuji vám markrabství Tresanti, součást svého majetku a vzdávám se ve prospěch váš svého titulu generála a velitele strampského vojska. Tento tah jsem pečlivě rozvážil, řekl vévoda zřejmě pohnut. Neboť neznám muže způsobilejšího, než jste vy, Petře, aby Strambu vyvedl ze zmatku a bouří, jež ji nastávají, a zachránil můj trůn pro Izotu a mé potomky.
Původně jsem zamýšlel vás vypravit do Říma, abyste osobně doprovodil mou ženu a Izotu, svou Izotu, na jejich cestě k domovu, ale obávám se, že vaší přítomnosti zde bude v nejbližší době více než třeba, a proto raději odešlu kurýra. Teď jděte a buďte obezřelí. Doufejme, že ještě není pozdě, skončil vévoda. Ale ukázalo se, že je už pozdě.

0: Giovanni přijal Petra velmi neformálně, oděn hedvábným domácím županem. Pyšný svým majetnictvím a prastarou rodinou tradicí, provedl Petra po celém paláci od přízemku až po podstřeší. Zasedli pak na přátelské tyt a tyt do malé rohové místnosti s jediným oknem obráceným na Piazza Monumentale k průčelí vévodského paláce. Giovanni každým coulem muž vysokého světa bavil Petra skandalóznými historkami ze zákulisí vznešených strampských rodin, zatímco dva lokajové pod dohledem krásné hospodyně a správkyně domu, již se stala vdova po podlém hostinském od pavýho chvostu, čarovná Fineta, dbali o jejich pohodlí, nosili jim víno a nacpávali Giovannimu dýmku. Už se zšeřilo a těžká hmota vévodského paláce, viditelná z okna, zmizela ve tmě. A teď, Giovanni, k věci, řekl Petr, když osaměli. Pověz mi zpříma, bez okolků, co máš na srdci a proč jsi mě pozval. Změnil se z Petře, řekl Giovanni. Tvá sláva ti tak stoupla do hlavy, že nevíš, kdo jsi a odkud jsi. Kdyby ses nebyl odvážil ucházet se o princeznu, byl bych se o ní ucházel já a byl bych došel místa, které mi přináleží hladkou a nenásilnou cestou. Ale tvá neslíchaná drzost mi skřížila všechny plány. Jsme dva kohouti na jednom smetišti, pokračoval Giovanni, a nemůžeme oba dva dělat totéž. Proto si rozdělíme úlohy. Já si sednu na trůn a ty si lehneš na Ondřejův kříž, jehož se užívá k čtvrceni lotrů, kteří sáhli na panovníku v život. To je, uznáš, rozumné řešení. Petr nebyl nechápavý, ale smysl těchto slov mu unikl na dobro. Co blbneš, řekl. Vím, co mluvím, řekl Giovanni. Pokus se dokázat soudu, před nějž budeš postaven, že si nedal vévodu odklidit úkladnou vraždou jedem, jejž sluha, který se s ním dělí o nápoj před spaním, už 2 měsíce denně užívá za stálého zvyšování dávek, aby se proti němu učinil imunním. Prohrál si, Petře, tentokrát s konečnou platností. Vévoda, který si tě nikdo neví, proč oblíbil, už v této chvíli nežije. Pohleď. Zdvihl prst k vévodskému paláci a zděšený Petr spatřil v jednom z oken v prvním patře rozžatý trojramenný svícen. Současně se zpovzdálí ozval rachot střelby. Giovanni vstal. Petr mu beze slova zasadil do brady onen přímý úder, při němž styk pěsti s čelistí vydává zvuk, jako když se rozštípne jadrné poleno sekerkou, takže se Giovanni bez hlesu složil zpět do křesla, ale v téže chvíli se do světnice vrnuli lokajové, ozbrojení klacky a dýkami a píkami a pohrabáči a sekerami. Marný byl Petrův odpor, stal se jen na chvíli pánem bojiště a již ho vlekli zuřivě se zmítajícího po schodech dolů do žalářní kopky. Ale jak už bylo ostatně Petrovým osudem, události davše se už jednou do pohybu nabyly dramatičnosti přímo filmové. Z podzemního vězení vysvobodila Petra za hluboké noci krásná Fineta a umožnila mu útěk z horké půdy Stramby na koni vynikajících kvalit a navíc obtíženém cestovními vaky mladého Gambariniho, nebo Giovanni se pojistil pro případ, že by se atentát na vévodu zhatil a on by byl nucen následovat příkladu svého otce. A ještě zcela nedaleko od hradeb Stramby se stal Petrovým společníkem hrdý Gaskonec, kapitán Dobery, velitel stramské vojenské posádky, jehož byl Petr po řadu měsíců adjutantem. Nepřišli na nic vhodnějšího, než se vydat do Říma, kde žlí vévodkyně se svou dcerou u vévodova bratrance kardinála Tinača. S jeho pomocí totiž hodlali vyvrátit brány Stramby a chytit Giovanniho za límec. Zamířili proto od Stramby k Perugii, k městu obehnanému hradbami, pamatujícími starých Etrusků a po celé Itálii známé chrabrosti svých obyvatel. A že Perugiané tuto svou příslovečnou chrabrost nemohli napořád uplatňovat navenek, rvali se a bojovali a mordovali se napořád z nedostatku lepšího sami mezi sebou. Zde Petra a kapitán přenocovali a proměnili první z akreditivů, jež si byl milý Giovanni připravil do kapsy sedla pro případ nuceného ústupu. Druhého dne, když hodlali naplnit své lačné žaludky a dorazili do biskupského městečka Orte, které bylo toho dne plné vojáků z družiny nějakého římského pána, který jsem prý včera dojel a ubytoval se v domě pana biskupa, zahlédli v jednom z oken biskupova domu dobře známou malou ženskou hlavičku, poznamenanou výrazem pobavené slabomyslnosti. Byla to Bianca Matta, první a nejoblíbenější dvorní dáma vévodkyně ze Stramby, trpasličí idiotka, kterou však vévodkyně zahrnovala laskavostí a přízní, šeretka, v jejíž společnosti vévodkyně tak ráda vystavovala očím veřejnosti svou krásu, jak tvrdili pomlouvači. A kde je Bianca Matta, tam je i vévodkyně ze Stramby, a kde je vévodkyně, tam je i princezna a onen velký pán nebude nikdo jiný než jeho eminence kardinál Tinačo, uvažoval Petr. Petrova úvaha byla téměř dokonalá, až na to, že v této vznešené společnosti chyběla princezna Izotta, osoba nad jiné důležitá, jež stále ještě dlela v Římě. Ostatně mohl se o tom velice záhy přesvědčit na vlastní oči, neboť její výsost vévodkyně ze Stramby si zakrátko přála mluvit s panem Pietrem Kukanem da Kukan, a to v přítomnosti jeho eminence. Petrova přítomnost v městečku Orte vévodkyni překvapila. V dopise, jež jsem včera dostala od svého manžela, pravila vévodkyně, se vévoda zmiňuje mimo jiné o tom, že nálada ve Strambě se mu zdá napjatá a že vaší přítomnosti v městě je nezbytně třeba, a teď vy tady, a to dokonce ve společnosti velitele strambského pluku. Doufám, že se mi dostane uspokojivého vysvětlení. Mezitím se Bianca Matta přišourala k Petrovi a horce mu funic na ruku, hubinkou upatlanou od cukroví, se zájmem si zblízka prohlížela alchymistického hada, zdobícího pečetní prsten, jejž Petr nosil jako památku po svém nešťastném otci. Dej mi ho na hraní, řekla, já mám ráda hady. A když se Petr neměl k tomu, aby jí vyhověl, začala vřískat, já ho chci. Petr, ač váhavě a nerad, stáhl kroužek z prstu a podal jej Biance. Idiotka se naraz uklidnila a sedíc na zemi, jala se hádka olizovat. Nů, pane Skukaně, řekla vévodkyně, dosud marně čekám na odpověď. A taky Petr podal zprávu o tragické události, k níž ve Strambě došlo, a ujistil ji svou hlubokou a upřímnou účastí. Vévodkyně prudce vstala, synala a ústa se jí chvěla ne lítostí, ne žalem, ale hněvem. A vy, pane Skukaně, vy, na něhož se vévoda bláhově spoléhal, že mu budete ochráncem a pomocníkem, jste nejen nedovedl zabránit vraždě, ale když k ní došlo, nevěděl jste nic lepšího, než vzít nohy na ramena. To je zklamání důvěry, nedbalost a zbabělost. Petr zůstal odměřený a chladný. To je nespravedlivé obvinění, madam, řekl. Neprchl jsem z boje, nýbrž z dobitého města. A Stramba nepadla válečnou akcí, nýbrž zradou. Chci vědět všechno, co se stalo a jak se to stalo, rozkřikla se vévodkyně. Všechno, do nejmenších podrobností. A Petr jí vyhověl. Vévodkyně poslouchala nepohnuta, tvář bez výrazu, když tu do Petrových přesných a odměřených slov vpadla Bianca Matta pohoršeným zvoláním. Je, fuj, je v tom jed. Ukázalo se, že zatímco Petr mluvil, idiotka nepřestala cumlat jeho prsten a pokusila se jej otevřít, což se jí nakonec podařilo. A z dutého pečetítka se vysypala na bílou mramorovou podlahu troška rudého prášku, podobného drti rubínového skla. Vévodkyně nemile dotčena tímto přerušením, prudce vstala, vytrhla Biance prsten z ruky a vrátila jej Petrovi. Pak poslala pro děvečku, aby podezřelý prášek smetla a hodila v kuchyni do pece. Teprve pak mohl Petr pokračovat. Když skončil, vévodkyně mlčela, za to promluvila jeho eminence, jež shledala Petra bez viny, neboť nebylo prý v jeho silách, aby zabránil nejhoršímu. A co se útěku týče, i králové prchali z prohraných bitev. Pan Petr Kukaň z Kukaně uprchl ze Stramby a spěl nám vstříc, aby nás spravil o tom, co se stalo, pokračovala jeho eminence. Kdyby to nebyl učinil a my pokračovali v cestě, není vyloučeno, že bychom byli padli do nesnází. Nyní však varování se neprodleně vrátíme do Říma, abychom se s novou situací vyrovnali a postavili se aspektům nám nepříznivým. V tom smyslu vám, pane Skukaně, přináleží náš dík a plné uznání za všechno, co jste učinil na prospěch města a státu Stramby, a pro další vaše životní kroky vám udílím své požehnání. Já vám děkuji, pane Skukaně, a provázej vás štěstí, řekla vévodkyně tiše, sotva pohybujíc rty a odvracejíc zrak. Jsme-li vám něco dlužní, obraťte se na našeho pokladníka. Totéž může učinit i kapitán Dobery, kterého rovněž v milosti propouštíme. Odpověď na Petrovy otázky a nejistoty tu byla jasná a nehorázná. Vévodkyně se po přečtení vévodova listu vydala na cestu do Stramby ne proto, že si to přál, nýbrž aby se jeho přání postavila na odpor a rozmluvila mu je. Proto nechala Izotu v Římě a přibrala si kardinála ku pomoci. Petr provedl předepsanou úklonu a odešel vzornými kroky dvořana, jímž už nebyl. Bianka Mata za ním vyplázla jazyk. Když Petr poté podrobně vyprávěl kapitánovi o své rozmluvě s vévodkyní, nevyhýbaje se ani takovým podrobnostem, jako bylo intermeco s prstenem, a když došel k chvíli, kdy Bianka prsten otevřela, zarazil se, zaúpěl a oběma rukama se chytil za hlavu.
1: Jaký pak jed? Můj otec u sebe neměl žádný jed, protože kdyby ho měl, byl by ho použil. To nebyl jed, to byl kámen mudrců.
0: A obrátil koně a jako šílený vycválal naspět k městečku Orte, z něhož byli před krátkým časem právě odjeli.
1: Červený, perleťově lesklý, tak má prý vypadat kámen mudrců. Červený, perleťově lesklý, ale pozor, v ohni výbušný. A vévodkyně jej dala zamést a hodit do pece.
0: S oslnivou jasností se Petrovi vybavila poslední rozmluva s otcem. Kámen mudrců je substance tak strašlivě nebezpečná, řekl pan Janek, že ji nikomu nesvěřím, ani tobě ne, Petře. Leda v množství zcela nepatrném. Petr letěl rychleji než vítr, dotýkaje se tváří hřívy svého koně, ale právě když se blížil k prvním usedlostem městečka Orte, ze střechy biskupova domu náhle vyšlehl oslnivě jasný sloup oranžově zbarveného ohně, následovaný zarachocením hromu. Trest boží, oznámil Petrovi venkovan, který poháněl k městečku svého meska. Biskupa odnesl čert. Čert vždycky odnáší hříšníky komínem, když se převrší míra jejich nepravostí. A biskup si to zasloužil, byl to lotr nad lotry. Čert neodnesl ani biskupa, ani kardinála, ani vévodkyni, řekl pak Petr kapitánovi. Čert odnesl do povětří ohromné jmění, za které bychom mohli koupit 10 stramb. Ale naštěstí nám něco z toho jmění zůstalo díky tomu, že Bianka Mata měla hubu upatlanou od cukroví a že v té hubě cucela můj prsten. Díky té upatlanosti se k mému prstenu přilepilo, jak právě zjišťují, celkem 6 částeček kamene mudrců a další 4 částečky zůstaly uvnitř v pantuvíčka. Pomocí těchto částeček můžeme vyrobit 10 tyglíků něčeho, co nikdo na světě nerozezná od ryzího zlata. Na večer téhož dne Petr s kapitánem vyrobili první tyglík. Když se však tekuté olovo počalo měnit tekuté zlato, vstřebalo do sebe tolik tepla, že oba málem mrazem stuhli a kapitánovi omrzl nos. A jak o tom uvažoval, dospěl Petr k názoru, že jeho otec i císař měli pravdu.
1: Kdyby jen věděl, kam jeho neblahý, umíněný otec schoval vlastní jádro svého kamene mudrců, jaká dobrodiní by provedl a do jakých výšin by pozvedl zmatené a strádající lidstvo on, Petr, člověk tak všestranně nadaný a schopný a k tomu tak ušlechtilý a čestný.

Slunce už zapadalo, když Petr s kapitánem dorazili do Říma, aby zde mimo jiné proměnili další z akreditivů, jež si pro případ svého útěku připravil Giovanni Gambarini. Netušili však, že Giovanni mezitím poslal do Říma rychlého posla s upozorněním svému bankéři. A tak byl Petr v příslušném peněžním ústavu označen za zloděje a odveden do vězení pro těžké zločince na levém břehu Tibery. Ovšem Petr by nebyl Petrem, aby se nedal do boje za svou záchranu i hned a bez váhání, aniž by si dovolil ztrátu jedinké vteřinky. Vrhl se na kavalec, zul si levou botu opravou, tak jak mu to kdysi maminka zakazovala, a horečnou dlaní svíraje podrážku koleny s nemalou námahou odšrouboval podpatek. Ale potněšilost věcí chtěla tomu, aby pilka, která byla spirálovitě stočena v jeho dutině, vyskočila s kovovým zabzučením, a tak Petr ztratil dobrou půl hodinu leza po čtyřek a naslepo šmátraje po mokré kamenné podlaze. 3 dny a 3 noci Petr piloval a piloval a práci přerušoval jen pro nejnutnější spánek. Ráno 4. dne celá mříž se zčista jasna sesula a zmizela z okénka. A v zápěti bylo slyšet, jak s kovovým třesknutím dopadla na dlažbu bašty pod věží. No, tady nebylo jiné rady a pomoci, než horem pádem vzít nohy na ramena a prchnout dřív, než přijde žalářník, který nejsa slepý, zajisté pozná na první pohled, že okénko v celé doznalo jisté substanciální změny a spustí povyk. Petr v mžiku přivázal konec provazu, jenž již první noci nalezl v slámě vězenského kavalce, k pahýlu levé svislé tyče, vyhodil klubko z okénka ven, pak se sám za ním vysoukal hlavou napřed a ať již věnoval sebemenší pozornost tragické nádheře jitřního Říma, jal se hbitě ručkovat dolů. Když dospěl do poloviny výše strašné stěny, po níž se spouštěl, uvědomil si spíše instinktem než rozumovým poznáním, že něco není v pořádku. Provaz jakoby drobátko ožil a maličko povolil pod jeho tíží. To, co pak následovalo, to už nebyl šplch, nýbrž střemhlavý úprk, pekelný sešup. A tento zpomalený volný pád přešel ve volný pád nespomalený, když pahyl v okně vypadl načisto ze svého lůžka. Když Petr přišel k sobě, měl ne nepříjemný pocit loudavého pohybu a houpání, pak shledal, že tento pocit je způsoben hrubými polními nosítky. Když velitel byřízů, kteří ho nesli, uhlídal, že Petr otevřel oči, promluvil takto. Žádné obavy, pane Dakukan, jen klidně ležte a nehýbejte se. Poslal jsem pro doktora, ten pána ošetří a učiní vše, čeho bude třeba. To je katanský humor, pacholská ironie, pomyslil si Petr. Stůjte, řekl byřícům, kteří ho nesli. Zřejmě neznáte pana Petra Kukaně z Kukaně, když si myslíte, že skokem z vaší směšné věžičky utrpěl újmu na zdraví. Petr se vymrštil z nosítek, přičem shledal, že kromě zadku, na němž bez pochyby měl odražené maso, na něm nic není vážně pohmožděno, a tu s úžasem spatřil kapitána Dobere, který stál přátelsky se šklebě opodál. A aby jeho údiv byl úplný a dokonalý, dozvěděl se z úst svého přítele, že ho po celém Římě neschání nikdo jiný než sama jeho svatost, papež.

0: Na Pohodě jsme vám dnes četli z knihy Vladimíra Nefa Královny nemají nohy. Příběh šlechtice Petra Kukaně z Kukaně, zasazený do rudolfínské doby, v režii Jany Bezdíčkové v roce 1979 načetl František Filipovský.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

przejął się.

0: Vrátka na pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Milí přátelé, přejeme vám zpoza světel ramp příjemné chvilky a zároveň zveme ke druhé závěrečné schůzce se staršími písničkami zpěváka s výzorem sportovce Milana Drobného, kterou pro vás připravil Jiří Kasal a provázet jí bude Martin Šustr. V případě té první skladby se ještě vrátíme do jeho semaforských časů.

0: Kytky se smály, tak tuto více než 40 roků starou písničku Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra zpíval Milan Drobný se Zuzanou Burjánovou a Jaromírem Majerem v semaforské hře Zuzana je všude jako doma. My však se vzpomínajícím Milanem Drobným za chviličku poskočíme ještě o něco více dopředu. Tento zpěvák se představil na pódiích plejády domácích i evropských festivalů, včetně známé přehlídky Midem ve francouzském Cannes.
1: Když tam jste na jevišti s lidma takového kalibru jako ten Attard a já nevím, Tom Jones a spousta dalších, který teď si momentálně, Elton John samozřejmě tam byl a další obrovský hvězdy, George Harrison. A tak je zvláštní, že třeba přes noc se tam stal obrovskou hvězdou Viktor Baglajenko, Gruzínec dvoumetrovej, nebo ty Francouzi jsou fixovaný na ty Rusy, nevím proč, ale je to tak. Oni, když tam byli Alexandrovci, tak my jsme nevěděli, že tam jsou, ale viděli jsme najednou, že jde publikum, nějací jdou po ulici a skákají a plácají se přes nohy a dělají takový kozáčky. No oni si to zkoušeli, co viděli na tom koncertě. No a tenhle ten Baglajenko, který tam zpíval s dvěma balalejkama a s harmonikou, tak prostě měl fantastický úspěch a do rána desku a hnedka by tam opravdu se stal hvězdou a frčel by, jenže tam byly ty fízlové z toho koncertu, tak ho zametli a nedovolili mu nic natočit a otáhli ho do Balšoj rodnoj strany a byl po ptákách. No.

0: co mě lákala.
1: Před písničkou Ladislava Štajdla a Michála Prostějovského Najdu klíč a vejdu branou vyprávěl její interpret Milan Drobný o svém zážitku z přehlídky v Cannes. Do atmosféry popmuzikálních festivalů, byť už opět v časech 60. let, mířila také melancholická balada Pláču, pláču, sůl, která připomene výjimečný čich na hity letos zesnulého skladatele Karla Svobody.
2: Karel Svoboda rád tvoří a nechává mluvit do toho interprety, tak u něj doma jsme přemýšleli, co a jak, že by to mělo být, aby to bylo zpívání, jsme byli ovlivněni, že jdem na festival, kde bude řada zpěváků jako Tom Jones a tak dále, tak tu písničku jsme dělali proto. No a takže, aby to bylo takový vlezlý a aby to i trošku bylo do swingu. No a pak ještě myslím, že to dovršil Jirka Štajdl výborným nápadem, to Pláču sůl, co se pak v Německu zpíval jako Also weine ich.
3: Vážila má

0: Nyní se vrátíme ještě do roku 1968. Výraznějším úspěchem Milana Drobného v těch časech byl duet Ukryj vám rozpaky s Naďou Urbánkovou, ale jak vám za chvilku poví, těch mladých žen, které s ním tuto písničku taktéž pánu Suchého a Šlitra zpívali, bylo více.
1: Představte si, že já jsem to natočil na desky s Naďou a Ondra Suchý, kdy jsme dělali v Nostalgii v Semaforech, Nostalgie v Šemánovicích, co máte, takový muzeum Semaforech tam na té vesnici. A on mi říkal, to si zpíval ještě s jinýma zpěvačkama. A já pak to teda jsem nespíval. Jinýma. Sadili jsme se o nějakou flašku a představte si, že já jsem to dokonce v televizi natočil s Hanou Paceltovou a zvlášť taky s Helenou Blehárovou. A já jsem si to už vůbec nepamatoval, až mě ukázal ten prostě záznam, tak to bylo. Ale co je na desky, tak to bylo s Urbánkou. Tahle ta krásná, taková medium swingová písnička.

0: Milan Drobný byl spolu s Jiřím Brabcem a Jiřím Grossmanem zakladatelem Country Beatu. Vedle toho natáčel například s orchestry Karla Vlacha a Karla Krautgartnera. No a v pozdějších 60. letech Milan Drobný hledal dílem rockový výraz v kapelách, které měly vesměs anglické názvy. New Force, Rainbow či Jollies.
1: New Force byla taková zajímavá sestava, kde jsme dělali s Myšíkem dohromady a vůbec s muzikantama, který měli obrovskou perspektivu, a jelikož to bylo na začátku 68. roku, tak jsme připravili ten koncert, který si myslím, že byl dost dobrý, a jak prostě přišel srpen, tak řada těch lidí zůstala venku, včetně mě, já jsem tam byl do listopadu, a takže se to rozpadlo. Je to škoda, protože Bůh ví, co by z toho vzniklo, a další ta skupina Jollies, nebo jak jste říkal, Rainbow, to jsme dělali, já už se ani nespomenu teď, co to bylo za věci, ale rozhodně z toho něco vzniklo. Vím, že ještě bylo taky jedna skupina, ze kterou jsem dokonce dostal bronzovou cenu na mezinárodním festivalu v Německu, ale prostě ono to vždycky tak nějak vycházelo z toho, co bylo dostupné z těch muzikantů. Znáte to, když muzikant někde něco provedl na zájezdě, byl malér, já měl průšvih z toho, ten muzikant nic, za měsíc on jel dál s jinou kapelou a já jsem musel třeba postavit zase něco jiného, no tak, aby se to neobměňovalo, neboť žádný to jméno nebylo tak slavný, jako ze začátku, když jsme postavili Country Beat, proto se takhle střídali ty jména, ale většinou tam byly 50% určitě stejný muzikant. Jo!

0: Jásej, ženu máš. K tomu vyzýval Milan Drobný za podpory již zmíněné skupiny Jolies. Při pohledu na 40 let kariéry zpěváka i autora, jemuž jsme věnovali 2,5 hodinky, se dá říci, že ji charakterizuje jakási stylová roztříštěnost. Zpíval swing, střední proud, big beat i country. Ještě než se s vámi rozloučíme, zeptáme se Milana Drobného, zda se ke svým písničkám z mladých let v současnosti vrací.
1: Rozhodně, že bych si udělal chvilku a pouštěl si svoje, nepouštím, ale teď jsem nedávno svoji přítelkyni, která to chtěla vidět, pustil nějaký ze záznamu televizní pořady moje, kdy jsem dělal s kapelama, no tak jsem viděl, protože to je poměrně mladá žena, tak že jí to velice zajímalo a chtěla zase pouštět další, ale to jenom ne kvůli tak z mojí slušnosti, ale viděl jsem i po určitý době, že si pamatuje i některé písničky z toho a tak.
0: No a teď už vám, milí přátelé, autor pořadu Jiří Kasal a od mikrofonu Martin Šustr děkuji za poslech a přeji pěkné následující dny.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.
2: Medicine man,

0: krásný dobrý večer, milí posluchači. Vítám vás u další noční linky. Dnes si budeme povídat o lidech, které většina z nás během života potká. O zdravotních sestrách a ošetřovatelích. Tento týden slaví svůj mezinárodní den. A tak bychom jim rádi věnovali dnešní vysílání. Určitě se i vy vzpomenete na někoho, kdo vás přivítal s úsměvem, uklidnil milým slovem nebo se o vás hezky postaral. Někdy stačí pár vět, lidský přístup nebo obyčejná ochota a člověk na takové setkání dlouho nezapomene. Budeme rádi, když nám zavoláte a podělíte se o své zkušenosti, vzpomínky nebo třeba jen malé poděkování těm, kteří dělají svou práci srdcem, zdravotním sestrám a ošetřovatelům. Těším se na vaše příběhy i společně strávený večer. Volejte Jarku Barboříkovou na telefonu 731 800 900 nebo napište přímo pod téma na web rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na to v noční lince. Každý z nás někdy držel v ruce kartičku zdravotní pojišťovny a doufal v milé přijetí v nějaké ordinaci. Dnes budeme vzpomínat na zdravotní sestry nebo ošetřovatele, kteří umí svou práci dělat s lidskostí a srdcem. Pan Čestmír z Mladé Boleslavy je s námi, vítejte.
1: Dobrý večer, přeju krásný večer všem posluchačům. A k danému tématu můžu říct si jednu jedinou věc. Mě jsem před nějakou delší dobou, nebo i kratší dobou, zdravotní problémy, skončil jsem nakonec v nemocnici a mohu říct si jednu věc. Všichni se taky mě chovali velice slušně. A hlavně bylo to, že měli chuť se mnou a s těma ostatníma komunikovat a být jako lidský. A tam je takový ten druhý malinký otazník. My se snažíme s každým se domlouvat normálně. Nesmíme přece ty zdravotní sestry i zdravotní bratry brát jako naše sluhy. To nejsou naši sluhové. To jsou lidi, kteří se nám snaží pomoct. A jakmile k tomu zaujmeme ten pocit, že nás by měli obsluhovat, to je špatný pocit. Dobrý pocit je ten, nebo dobrá věc je ten, že se snažíme jim vyhovět. Já vím, že mě ve nemocnici vždycky dovedlo natrhnout, když ráno v 5 hodin mi přinesli ten poměr a tak dále. Mm-hmm. Samozřejmě. To dneska daný předpisama, nebo dneska, i tehdejšíma předpisama. Když odešla noční směna, odměřila teploty všem, tak se s tím smířme, s tím, že přijdou, dej nám teploměr a odměříme se.
0: Čestmíre, myslíte si, že jsou zdravotní sestry dnes dostatečně oceněné? A co by podle vás lidé možná měli vědět o náročnosti jejich práce?
1: Není dostatečně, ani odměňovaný, ani dokonce vážený, protože jako všichni mají za to, že jim musí pomáhat. Samozřejmě musí. Mají to tím, když dostanou ten oznak, nebo jak dříve bylo, tak mají sloužit lidem. To je pravda. Ale my lidi nesmíme přeci jim říci, že jsou naši sluhové. To zdaleka ne. To jsou lidi, kteří nám pomáhají se dostat do normálního života a ne nám sloužit.
0: Vy máte pocit, že se tak k lidem, kteří pracují ve zdravotnictví, staví někdo? Že se z nich teda dělá sluhy, jak je nazýváte?
1: Hodně lidí si to dělá. Já vím, když jsem tam ležel těch pár týdnů, tak já jsem to viděl na těch. A zase na druhé straně je pravda, já jsem byl člověk takový, když jsem už trošku mohl, byl jsem takový činorodej, tak mě měli rádi. Já jsem s nima občas popovídal, občas to. Já říkám, sestři, nemusíte, já tam zajdu třeba na ten zákon nebo kdekoliv jinde. A jako dává to ve vás i určitou sílu, anebo by člověk měl projevit určitou sílu, aby se snažil sám on co nejvíce. Ne, že mě musí pomoct sestra. Já si musím nejdřív pomoct. A můžu, až přijde ta sestra, říci, dobře, tak prosím vás, pomožte mě do sprchy, na záchod a tak dále. A můžu vám říct, že mi to bylo... Já jsem velice nepříjemný, když jsem musel žádat o to, aby mi třeba pomohli do té sprchy. Když jsem z kraje nemohl. Ale pak už jo, pak už jsem se tam vždycky doplácal nějakým způsobem sám. A já jsem vždycky říkal, sestřičko, nemusíte, já si to udělám sám, nebo můžu sám. A to je ono, to je právě ta změna v dnešní společnosti, kdy ty lidi si myslí, že jim musí někdo pomáhat. Samozřejmě, mají to ve svém popisu práce. Ale přeci je známá jedna věc. Nejdřív si musím pomoct já sám, pokud můžu. Když nemůžu, můžu požádat někoho druhého. A to se dneska nikdo neuvědomuje. Alebo strašně málo lidí se to uvědomuje. mám několik kamarádek, který dělají zdravotní sestry. A když mi vždycky vykládají, jak se k ním lidi chovají, no, je mi z toho smutno. Protože to fakt nejsou naše služky, to jsou lidi, kteří nám mají pomoct. A ta pomoc spočívá v tom, že by vás měli přivést do toho života normálního. A jako, abyste byl schopný žít, ale hlavně, vy se musíte snažit.
0: Čestmíre, a jak podle vás poznáte dobrou zdravotní sestru?
1: Řeknu vám to takhle. Já jsem asi člověk, který jsem nekonfliktní. Některé zdravotní sestry byly nepříjemný, ale zkusil se někdo třeba z těch pacientů zeptat, co máte za problémy? Já vím, že tenkrát, jak jsem tam ležel, tam byla taková sestra poměrně nepříjemná. A když jsem byl na chodbě, to už jsem mohl chodit. A říkám, sestři, co vy máte za problémy, že vás, že jste taková jako relativně nepříjemná. A teď mi pověděla, co má třeba za problémy doma, s dětma a tak dále. Takže to musíme taky mě respektovat. Nemá každý náladu na vás, samozřejmě. Sama jste se v životě setkala s tím, že jste potkala lidi, kteří jsou nepříjemní nebo nemají náladu, ale když jste s nimi trošku se rozmluvila, tak to šlo. A to je přesně u těch sester. Važme si jich jako lidi, kteří prostě jsou, mají své životní problémy, mají své životní trable, mají problémy s dětma, s manželem a tak dále a tak dále. Ale přeci jenom jsou to lidi, kteří nám mají pomoct, ale buďme my na druhou stranu soucitní s něma, že mají taky své problémy. Samozřejmě, že přišla v 5 hodin ráno s teploměrem a před 6 přišla s heparínem, který vám píchali do břicha, to se mi nikdy nelíbilo. Ale jako to přeci je jejich povinnost, jo, kterou musíte, ale vy jste povinen to vzít za to, že to takový je, to někdo nastavil, někdo jim nastavil nějaký pracovní podmínky a takový věci.
0: Dobře, Čestmíre, tak já děkuju, že jste zavolal a že jste připomněl to důležité, což jsem doufala, že se ponese dnešní noční linkou. A to tu skutečnost, že práce zdravotních sester není jednoduchá, zaslouží si respekt a poděkování. Zdravotní sestry a ošetřovatelé často zvládají náročné situace s velkou trpělivostí, lidskostí a právě to si dnes připomínáme. Děkuju, že jste řekl svůj
1: pohled. Dalším posluchačům krásný večer a přeju to, aby si uvědomili, že zdravotní sestra není vaše služka. Je to člověk, který vám má pomoc. A druhá půlka pomoci spočívá v tom, že si pomůžu sám.
0: Děkujeme za názor. Mějte se dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jaký přístup zdravotních sestry vám blíží? Profesionalita nebo lidskost, povídání a milé slovo? Volejte noční linku.

0: Máme 18 minut po 23. hodině. Jak moc je podle vás důležité, aby zdravotní sestry uměly pacienty povzbudit i obyčejným úsměvem? Máte zkušenost, kdy právě toto vám hodně pomohlo? Paní Věra z Ústí je s námi. Zdravíme vás ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý krásný večer vám do studia, samozřejmě taky všem posluchačům.
0: Já připomenu téma Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli. Povídejte.
1: Tak já teda povím svoji zkušenost. Já myslím, že těch zkušeností mám docela hodně. Jednak protože vlastně jsem handicapovaná, ke mně chodí vlastně domácí zdravotní péče, což znamená vlastně zdravotní sestry nebo bratři. Každopádně já takhle tímhle prostřednictvím chci jim poděkovat, protože si jejich práce velice vážím a mám s nima velice dobrou zkušenost. Ale je pravdou, že taky takhle úplně vždycky, taky nemohu říct, že bych vždycky narazila jenom na opravdu zdravotníky, který jsou jednak vevnitř v podstatě velice empatičtí a ličtí a k tomu teda profesionální. Jednak bych tyhle ty dvě věci klidně spojila dohromady. Vy jste to trošku řekla, jestli vlastně je důležitý buď ta jedna stránka nebo ta druhá. Já si myslím, že jsou důležité obě dvě dohromady. A to právě pak dává tak nějak, myslím, ten prostě pro zdravotníka takovej opravdu jak to srdce, tak ty vědomosti a opravdu ta odbornost, to prostě dělá velice moc. To můžu potvrdit. Chci ještě pochválit, protože vlastně jsem díky tomu, že přítel tady měl docela hodně vážnou operaci vzestupné aorty, aortální chlopně, i v podstatě mu komplet otevřeli vlastně srdce, takže ho měli odpojenýho, to znamená, že bylo i srdce zastavené. Poměrně na dlouhou dobu, protože víc než hodina, to je skutečně poměrně dlouhá doba. No, ale naštěstí teda operace se zdařila, když je pravdou, že pak byly nějaké komplikace prostě s arytmií a flat fibrilace a tak dále, ale to nebudu tady rozebírat, ale je pravdou, že i tam bych pochválila velice prostě zdravotníky do nemocnice Homolka, nemocnice na Homolce. Tam byli opravdu velice, velice dobří a velice se snažili, aby opravdu prostě se prostě vrátil v podstatě do života, no. Je pravdou, že teda poté, když byl tak jako docela rychle, prostě ještě vlastně, on tam byl, vlastně 14 dní byl a pak byl převezen prostě do lázní Poděbrad. No a tam teda, tam už vlastně bych opravdu tak úplně neměla ty slova chvály pro ten personál. Možná pro ty zdravotníky, jo, ale ten ostatní personál, tak nějak nevím, no, musela jsem tam, v podstatě i já jako handicapovaná jsem pak shodou okolností tam nějak našla bydlení, nebo prostě tam přejela, protože já jsem vlastně duchem, já jsem vlastně taky zdravotník, já jsem vzděláním zdravotní laborantka. Takže vlastně myslím si, že o tom, jak si, o tom, jak by člověk jako v duši měl, nebo v podstatě v tom srdci přemýšlet jako zdravotník, tak o tom asi něco vím docela. A možná i o té odborné stránce. Takže jsem vlastně, protože se můj přítel ocital docela v špatném psychickém rozpoložení, tak mi nezbývalo nic jiného, přesně tak, jako jít zachraňovat, protože přesně takhle vlastně jsem nastavená, což jako někdy je dobrý pro
0: Věrko, máme to pochopit, takže jste se tam teda ubytovala kvůli tomu, abyste mu pomohla i vy do těch lázní.
1: Ano, přesně tak, tak situace se odvíjela, protože vlastně, když vám tak nějak přítel prostě do telefonu, když je tak rozhozen, muž, kdy prostě třeba skoro až brečí nebo chce psychologa, tak to není úplně tak jako standardní.
0: A mohla byste být konkrétnější?
1: No,
0: co ho tam nejvíc trápilo?
1: Ono celkově vlastně na té Bulovce byl 14 dní a po tu dobu nejenom byla ta jedna velká operace, ale vlastně dvakrát ho mu dělali kardioverzi, to je zase prostě elektrickýma šokama, zastavení srdce, znova nahození, protože se snažili vlastně odstranit tu fibrilaci, to znamená velký, rychlý kmitání před síní. Prostě špatný takt toho srdce, že jo, dát ho prostě tak, jak má být, ta synchronizace, jak si stolidy a stoly a tak dále. A no, tohle se jim také úplně nepovedlo, takže ho pak znova museli brát na takovou jako už mnohem jednodušší operaci, v podstatě robotem z místa třísla se vlastně jak si dostávají prostě k srdci.
0: Ano.
1: Na jeho vlastně perikard, povrch. A prostě protože dokážou, teda to jsou dobří, jako fakt, to je pravda, dokážou vlastně najít místo, odkud vysílá vlastně to, tam je v podstatě nějaký nervový prostě.
0: Věrko, kdybychom se posunuli dál?
1: No, jenom to uměli vypálit vlastně to místo, kde prostě špatný signál byl vysílán vlastně do toho srdce. Takže tohle mu udělali, no ale ono, tahle operace, byť jako je lehčí, tak prostě oni ho vlastně dva dny poté už převáželi do těch lázní a to bylo velice, on prostě na to vůbec silově neměl, bylo to velice jako ukvapený, protože pak prostě byl jenom jednu noc na intenzivním lůžku ještě v těch lázních a pak ho dali na normální pokoj. On tohle to prostě byla takový skok prostě i na to, aby člověk prostě musí mít cíly, protože si musí jít koupit léky a lékovku. On nebyl schopen si prostě, i když vedle v baráku ta lékárna byla hned prostě blizoučko, absolutně nebyl ani schopen tam dojít, prostě nic v podstatě. Nebyl schopen se na to soustředit, nebyl schopen, neměl síly. Mm-hmm. No prostě by to vidět.
0: Jako dobře, rozumím tomu tak, že potřeboval pomoc a vy jste tam teda přijela, ubytovala se, ale správně by se o něj měli tady postarat spíše v tom ubytovacím zařízení. Takže tady teda mám takový otazník v hlavě, jak to, že to takto dopadlo, asi to by mělo být trošku jinak.
1: To by mělo, ale bohužel jako tahle špatná zkušenost a popravdě řeknu, že i já ze svého života do lázní už jezdím, mám vrozenou chorobu pohybového systému, výrusty ve všech kloubech, takže nějaké ty zkušenosti s lázněma, se zdravotnickýma zařízeníma také mám. A prostě, no někde to, víte co, ono se dneska hodně taky bazíruje na takovým způsobu, který má svý klady i mínusy. A to znamená to, že se hovoří o standardní péči, o standardizaci péče. Jenomže ona ta standardizace péče vlastně skýtá prostě určitý jako mínusy za oponou. To znamená to, že když máte pacienta, který opravdu vlastně má nějaký skutku vážný stav a ne tak jakoby, jak bych řekla, častej, jako je to prostě, je na té gausové křivce, jak si na okrajích. Není to tak běžný, má prostě nějakou speciální, prostě nějaký problém, který je prostě opravdu jako, prostě nestandardní, ne úplně běžný. Tak vlastně pro tyhle pacienty jako trošku ten systém jako na ně zapomíná.
0: Jo, to bychom zabíhali do odborností, kdybychom řešili standardizaci péče, čili zavádění jednotlivých postupů, pravidel doporučení, podle kterých teda postupují ti zdravotníci. To si ale budeme muset nechat na příště, když otevřeme nějaké podobné téma. Já vám teď, Věrko, poděkuji. Začali jsme pozitivně, se mi zdálo. Potom jsme šli trošku na druhou stranu mince, když jsme se bavili o tom, že to někdy není jednoduché a vy byste si možná představovali s partnerem jinak ten přístup ošetřovatelů a musela jste sama teda zasáhnout a přijet do lázní. Tak za to vás samozřejmě obdivuji a možná vám to přineslo něco pozitivního, společný čas a zase jste byli jako parťáci pospolu. Tak děkuju, že jste si s námi o tom povídala. Teď se pustíme písničku.
1: Také děkuji teda, že jste mě vyslechli. Trošku se malinko omlouvám, že jsem to možná tak úplně, že jsem zabíhala do podrobností, ale oni někdy možná taky jsou podstatný, no. Takže
0: určitě. A pokud
1: tak,
0: na to máme čas a prostor, tak od toho jsme tady. A čím víc detailů, tak tím víc si to umíme názorně představit. Děkuji za tu otevřenost.
1: Každopádně jako opravdu zdravotníkům, jak si děkuji a skláním před něma klobouk. To určitě ano.
0: Děkujeme. Mějte se dobře.
1: Já děkuji vám.
0: A učíme se.
1: Přeji zdraví všem posluchačům.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď nám zaspívá Michal David. Aktuální čas 23 hodin 28 minut.

0: Dobrý večer. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří zdravotním sestrám a ošetřovatelům. Lidem, kteří bývají nenápadní, ale velmi důležití. Možná i vy máte někoho takového kolem sebe. Možná jste právě v nějakém zařízení a vnímáte ošetřovatele od rána do večera. Možná jste byli nedávno v nemocnici a chtěli byste zavzpomínat na přístup nějaké zdravotní sestřičky. Pozitivní, negativní. Jsme otevřeni každému vašemu názoru. Je s námi paní Líba z Plzně. Slyšíme se?
1: Ano, ano, slyšíme.
0: Vítejte a povídejte.
1: Dobrý večer přeju všem. Já jsem se chtěla podělit. Já už jsem měla tu smůlu, že jsem v 12 letech, mě se špatně dejchá, promiňte, že mi praskla céva na malý mozku a už jsem seděla, jak se říká, hrobaři na lopatě. Takže nejdřív nevěděli teda, jako jestli zánět mozkovej branal to. Prostě pak na to přišli, operovali mi a byla tam po té operaci, já byla ochrnutá, já jsem špatně vnímala všechno, prostě nebylo to všechno jednoduché. A byla tam sestřička, mladá sestřička, která opravdu byla teda jako na svém místě. Jak paní říkala, že to chce lidský přístup, tak ta na 100% ho měla. A nakonec jsme se domluvili, že bydlí v ulici, kde bydleli moje rodiče. A ona potom mi začala jako psát dopisy. Já jsem jako moc nemluvila, ona mi tak nějak vždycky jako napovídala, co tam má napsat. Tak já jí to odkejvala. A ona mi nosila dopisy rodičům a zase od rodičů dopisy mi četla v nemocnici. Protože jsem nemohla mít návštěvy. Jo, že mi bylo 12 a prostě dětem se nesmělo. To bylo jedno, jako jo, to byla opravdu, bylo jich tam víc, ale tuhle si tak mám nějak v paměti jako horitou.
0: Tak to je krásné, že vám předčítala dopisy.
1: Několikrát v nemocnici, samozřejmě v porodnici, že jo, to nebudu jako o tom mluvit. Ale co bylo tak nějak teďko nejhorší, z 6 lety jsem měla sepsy a prostě mi operovali, praskl mi žaludek, jo, jsem nějaký kýlu, nebo ještě mám teda pořád. A potom jsem teda operovali mi několikrát opakovaně, už mi i oživovali v umělém spánku a tak dále. Některé ty sestřičky na tom áru byly jako v pohodě, byly hodný, já teda ještě moc jako nevnímala, že jo, protože potom jsou mě spánku, to taky nebylo jednoduchý, ale každý na tom áru jsme měli mít jako jednu sestřičku přidělenou k jedné posteli, k jednomu pacientovi, prostě jedna sestra. Aha. No jako, jelikož jsme měli, byli na přístrojí hadice v krku, nikoho jsme zvonek, ani jsme se hýbat se ně nemohli. No a v noci, že jo, samozřejmě sestry tam měly jako hrozný smíchy a vtipy holci tam vyprávěli, nebo já nevím, s doktorama, takže se na nás vyprdli. Tak to bylo jako, to nebylo moc hezký, ale chodila tam rehabilitační sestřička a ta byla teda opravdu zlatá. A pak, když mi přendali na DIP, to bylo taky, kde jsou lidi na přístrojích a prostě musí se začít naučit sami dýchat a takto. Takže tam byl ještě rehabilitační, já nevím, pracovník. Ládík, ten byl taky opravdu zlatý, to byli lidi opravdu na svém místě.
0: Takže zatím samé pozitivní zkušenosti. Znáte ano. Někoho ve svém okolí, kdo pracuje jako zdravotní sestra nebo ošetřovatel?
1: Vnučka, teďko, že vy říkáte v okolí, tak vnučka se je třetím rokem.
0: Učí anebo už pracuje?
1: Ne, je na zdravce teprve, jako, ale chodí na praxi. a říká prostě ty babičky, když je v těch důchodňákách a takhle.
0: No a teď, co vám o tom vypráví?
1: No vypráví samozřejmě, že některé ty sestry nechávají je dělat, jo, i práce, které mají a oni. Prostě asi ty děvčata využívají. Ale zase tohle ty, že oni musí být ty děvčata a oni jsou jako milí k těm, Já jsem tam taky měla tady ty, co se učili a opravdu byly hodný ty sestřičky, které tam byly jako na praxi. Takže říká vnučka, že ty babičky a dědečkové, že ani nechtí pustit potom domů, jo.
0: Jako, že se jim tam líbí.
1: Že si je oblíbí ty sestřičky, jako, jo, jako vnučku a tohle ty ostatní, co tam jsou. No a já pak byl
0: tomu právě věřím, na tom. To jsou takové nadějné, určitě se rády povídají. Netrpí v žádném případě syndromem vyhoření.
1: No jo, oni jim dávají tak nějak šťávu, nebo jak to nazvat, jo, do bý baterky asi tadyhle ty mladý děvčata. No prostě chce být, aby, já jsem byla několikrát ještě, to bych mohla vyprávět, jako jo, to by bylo na dlouho, to ne, ale najdou se hodný, najdou se prostě, že by tam vůbec neměli být, jo. A to prostě jsme se tam shodli, prostě všichni, nebo vidíte potom, i tam byla sestřička, která měla doma problémy a měla problémy i sama zdravotní.
0: No, tak se to propsalo.
1: Ale měla dluhy, měla ještě další práci, jo, a byla prostě protivná, stekla. Ale jakdy zase, no. Prostě jsme jenom lidi, všichni, já to chápu. Ale jako na takovýhle místech k tím nemocným lidem by měli mít takový lidský přístup. No.
0: Dobře. Paní Líbo, moc děkuji, že jste se k nám teď předala a vysílala s námi noční linku. Tak jsme se shodli na tom, že zdravotníkům by neměla chybět empatie podle toho, co jste povídala, tak z toho alespoň soudím. A schopnost naslouchat. Jsem ráda, že se zmínila také ty mladé studentky, naděje, zdravotnictví. Doufám, že jim vydrží ta svěžest co nejdéle. I vaší vnučce.
1: No, právě.
0: Ať se vám daří. Pozdravujte ji, řekněte, že jsme dnes vysílali o jejich kolegyních a že...
1: Já vyvědím, určitě.
0: Tak jo, že si toho ceníme. Ať se vám daří.
1: A buďte zdraví všichni, ať tam nemusíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: A právě díky něčí trpělivosti nebo vlídnosti byl pobyt u lékaře nebo v nemocnici snesitelnější. Dnes v Noční lince vzpomínáme na zdravotní sestry a ošetřovatele, kteří nám zůstali v paměti. Paní Marie z Dobříše je s námi. Krásnou noc.
1: No, tak já bych chtěla říct, jak mluvil ten první pán, tak hovořil o tom, že ty sestry mají třeba některé své vlastní starosti a že opravdu nemohou být jako ke všem milé. Já jsem několikrát bohužel byla v nemocnici, ale vždycky mi tam pomohli, to je důležité. A když jsem byla ležící a vezli mě k nějakému zákroku, tak mě vezl ten asistent, jako ten zaměstnanec a ten pomocník na oddělení a já jsem říkala, prosím vás, můžete mi říct, proč ty sestry se s námi nebavějí? A on říkal, nedivte se, vás je tam 25 ležících pacientů a oni mají se o vás starat a prostě nemají čas, aby se někde zdrželi. Takže to je na odmluvu. A potom jsem tam zažila taky jednu uklízečku, takovou příjemnou dámu z Ukrajiny, která tam jednou přišla a byla hrozně smutná. Já jsem říkala, a teď si sednete, jako ku podivu mě poslechla, a řeknete mi, co vám je, protože to byla chodící slza. A ona mi řekla, mě zabili syna na Ukrajině, jako vojáka. A tak jsem brečela s ní, tedy opravdu. Takže to bych řekla, že někdy opravdu nemůžou mít ty sestry dobrou náladu, aby se nějak vybavovali. Ale zažila jsem právě ty sestry, tedy si chválím odborné všechny, ale řekla bych, že takový zlatíčka jsou ty pomocnice na oddělení. To jsou ty, který nás sprchujou, který třeba roznesou obědy. To je úsměv sám. Zažila jsem nejméně dvě takové, jedna ta vždycky přišla, zarecitovala nám nějakou báseň, když nám zavazovala, něco převazovala. Takže já si nemůžu naříkat a opravdu bych chtěla říct, že ty sestry nemůžou být vždycky dobře naložené. To jsem takhle chtěla říct. Tak, ale jinak teda si tu nemocniční péči pochvaluji, ale mám jednu velikou starost. A to mám starost, že ty sestry nebudou jednou. Protože já mám taky domácí sestřičku zdravotní, která mě chodí převazovat nohu, chodí obden. Taky je to úžasná paní. Ale bavíme se tak o všem možném, jako těch sester bude ubývat. Protože i když tu školu vystudují, tak potom do té praxe nejdou. To jsem taky zažila, že tam byla ta jejich jako učitelka na tu praxi a říkala, tak se podívejte, těch děvčat dneska mělo přijít 8. A přišla jedna. Jako z té zdravotní školy. Takže i to je prostě takový, jako prostě, jak já už jsem stará, jako, takže já už se toho nedožiju, ale mám obavy, aby ty sestřičky vůbec byly.
0: Marie,
1: tak to jsem chtěla říct.
0: Mě několikrát napadlo, když jsem byla v nemocnici, jak fungují ty sestry jako kolektiv, protože to jsou skutečně obrovské kolektivy, většinou žen. O tom se povídá, že je to vždycky náročnější než kolektivy mužů. Tak to je třeba věc, která mě vždycky napadla, že to může taky třeba někdy sehrát roli v té jejich náladě. A já souhlasím s vámi se všemi, že jsou to taky jenom lidé a že je může něco trápit a že bychom měli být tolerantní, chápaví, jenom by neměli někdy být opravdu negativní, extrémní.
1: Já jsem to taky zažila na pokoji, že se mnou ležela paní, která pořád něco chtěla, jo. Ale ta sestřička už byla rozlobená a byla to dokonce soudkyně, takže to byla taková jako šlechta proti normálně. A pořád říkala, a já bych chtěla tohle a tohle a tohle a ta sestřička nakonec na ní vyjela. Říkala, a i kdybyste byla anglická královna, tohle to vám dát nemůžu. A což teda mně se vzdálo, ale ona si to opravdu ta pacientka zasloužila, jo. Takže, protože chtěla nějaký léky, který tahle ty snad neměli a nemohli jí to už dát, protože už měla jiný, no. Takže ono to je těžký, no. Pacienti se neumíme někdy chovat, bohužel, no.
0: No.
1: Jak jste to říkali, že si myslíme, že jsou to naše služky, no, a není to pravda. Tak to jsem jenom tak chtěla říct.
0: Maria, pořád přemýšlím, byla... jestli mám říct zkušenost mojí maminky nebo ne, ale když vy jste takový otevření ke mně, proč bych nebyla já k vám?
1: Ano, řekněte. Já vám za to popřeju, abyste mohla usnout dneska, tak povídejte.
0: No, moje maminka ležela v nemocnici, je to 9 let, po těžké nemoci, už po druhé těžké nemoci, a bylo to v Brně a moje maminka je velmi hodná, dobrotivá a klidná. Není a nebyla nikdy člověk, který by se nějak spouzel na to, že ještě u lékaře. A ležela v nemocnici a všichni upozorňovali na to, že tam je jedna sestřička, která je velmi nevrlá a nemluví s pacienty hezky. Tak moje maminka si říkala, ale tak...
1: Jako,
0: přesně, jsou horší věci, no a tak moje maminka to těžko zvládala, každou reakci té paní a té zdravotní sestry, a jednou teda přišla, maminka jí ukazovala jako fotky, kde jsem byla těhotná, a ona jí tak říká, ale prosím vás, vy se toho stejně nedožijete.
1: Fakt, jo.
0: No. A bylo toho víc, to si představte. No a dožila se teda.
1: A kolik je tomu vnoučeti dneska?
0: 10.
1: No tak
0: to už je nejmladší, nejstarší,
1: to
0: ten už má 16.
1: Hezký, teda, no. A maminka je naživu?
0: Maminka je naživu, nemocná, ale tak, je s náma.
1: Tak to je dobře taky, no, to vám přeju. Tak,
0: paní Marie, tak vy jste slíbila, že mi popřejete šťastnou cestu
1: domů. Ano, dobrou noc, abyste mohla usnout, bez prášku vám přeju.
0: Dobře, tak, ať se vám daří, opatrujte
1: dobrou
0: se.
1: Dobrou noc, nashledanou.
0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje teď písničkou od Dalibora Jandy. Někdy člověku zlepší den obyčejný úsměv nebo vlídné slovo, a někdy je to i slovo od zdravotní sestřičky, když třeba ležíme v nemocnici.

0: snadno se dá něco přehlednout. Já si pamatuju za nás, my jsme měli ucelený krásný kolektiv. Měli jsme krásné uniformy, byli jsme hrdé na to, že jsme zdravotní sestry. Dneska je to úplně něco jiného. Neštěstí Evropská unie v tomhle směru. Neštěstí, velké neštěstí. Takže to, a co se týče tohodle toho, já tedy jsem prošla hospitalizaci nejednou. Nemohla jsem si naříkat. Opravdu ne. Až tedy staniční sestra na urologickém oddělení fakultní nemocnice Ostrava Poruba nastoupila o svátcích do služby. Já jsem byla spocená, a prosila jsem jí, ať neotvírá to okno. Ona ještě s takovým úšklepkem, pohrdáním, nadřazeností to okno otevřela. Tak mě nezbývalo nic jiného, než tímhletím procházet, ještě jako astmatik, že jsem požádala lékaře, jako ať mi hospitalizaci ukončí. Tak ji ukončil, dal mě antibiotika domů. Já dobrala antibiotika a problémy se vrátily. Tak jsem šla, nechala jsem se jako odvést na městskou nemocnici na urologii. Tam mě vyšetřili, paní doktorka neshledala nějaké závažné onemocnění a dala mě zřejmě nějaké léky. Posadili mě do čekárny, ať počkám tedy na sanitku. No a já jsem si odkráčela samozřejmě v podvědomí na příjmovou interní ambulanci, kde se čekalo na sanitku, kam jsme taky posazovali pacienty, kde jsem sloužila, ať počkají na sanitku. Potom jsem se vrátila na tu urologii zpátky, tam mě sestřička pokřikla, ale to už jsem nějak moc nevnímala. Odvezli mě domů a stav se mezi tím zhoršil, nechala jsem tašku za dveřma, zamkla jsem se, a ještě, že zavčasu přijela dcera, která mě do té nemocnice odvezla zpátky, ale to už jsem byla bezvědomí. No a skončilo to tím, že na urologii tedy dalo by se říct, podcenili ten můj zdravotní stav, poněvadž tam už byla počínající cévní mozková příhoda. Takže jsem skončila na neurologii, ale říkám už bezvědomí. Takže to nebyl jako dobrý nějaký začátek a vůbec ne konec. A pořád to dávám za vinu té sestře z toho urologického oddělení fakultní nemocnice Poruba. A pokud hovořím se zdravotníky, tak nejeden zdravotník výkladně hodnotí, spíš záporně. A je mi divné, že vůbec to nevadí vedení téhle nemocnice, která skutečně musí mít tyhle informace o těch pacientů taky.
1: Tak paní Staňko, to je možná dobrá připomínka říci, že pokud se setkáme s nějakou nebo s nějakým přístupem zdravotníka, který si myslíme, že není v pořádku, tak je dobré se ozvat, takže neoplácet stejnou mincí, ale využít ty cesty, které máme a dát zpětnou vazbu nemocnici. Děkuju, že jste s námi sdílela i tento náročný příběh. Jsem ráda, že se pak všechno v dobré obrátilo a jste v pořádku a doufám, že se ta situace vyřeší a že se nazbírá tolik recenzí, že se dokáže sjednat náprava. Děkuju, že jste s námi teď trávila čas v noční lince a pojďme poslouchat písničku od Marie Rotrové.
0: Ano, naslyšenou.
1: To byla paní Staňka, která volala z Ostravska. No a já se těším na dalšího z vás. Pojďte mi zavolat k tématu moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovat.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Ve zdravotnictví nejde jen o léky a přístroje, ale hlavně o lidi. A právě o těch laskavých a obětavých se dnes večer povídáme. Je s námi další návštěva, kdo to je? Krásnou Aha, noc.
1: Dobrý večer. Dobrý večer, já volám z východních Čech.
0: A jste paní?
1: Jitka.
0: Jitka. Jitko, vítejte a povídejte. Máte slovo, máte prostor.
1: Ano, já jenom mám teda jako nedobrý zážitek, nevím, jestli to je všude na LDNkách, prostě tam vůbec si neuvědomějí lidi, že jsou ležící pacienti, staří, kteří nemůžou si třeba ani čaj podat. Tam obejde, já nevím, jestli to jsou sanitáři nebo ošetřovatelky, jdou s zeďbánem čaje, nakouknou do dveří, vidějí plný pohárek na tom stole. Aha, tady je, v Turánu jsou pryč. Nikdo si neuvědomí, že ten pohárek tam je celý den necknutý. Nikdo se toho pacienta neujme. Já jsem se zeptala, já říkám, to jako proč nedá? No, my se bojíme, aby se nezadechnul. Já jsem říkala, já jsem se ho zeptala, pána, jestli se chce napít pohodě, vypil dva ty kelímky a já se bojím, že to je takhle všude. Oni totiž, nevím, nechci jim křivdit, ale kdo má trochu zkušenosti delší, neříkám, že všude. Ale s tou LDNkou, o které já mluvím, tak říkají, no víte co, sestřičky ráno obejdou pacienty, dají jim antipsychotika, aby dali pokoj, aby nezlobili a je to hotový. Čili ty lidi jsou omámení, sami se neobsloužejí a nikdo se jich nezeptá. Já nevím, myslím si, že by sestřičky na to měly dohlídnout aspoň občas, jak ty sanitáři nebo ty ošetřovatelé pracujou. Já vím, že to třeba si ani neuvědomí ta která ten čaj nese. O jídle ani nemluvím, prostě jídlo se položí pacientu na stůl, dobře musí vědět, že ten člověk se sám nenají, odnese se to úplně netknutý potom pryč a tam skutečně v některých případech tam člověk je teda vedený ke smrti hladem a žízní. A je to teda hrozný pocit, když to vidíte. Já vím, že to není jednoduchá práce a nevím teda, jak to vypadá jinde, já mám zážitek z jednej té LDNky. Kdo se může obsloužit, kdo se může ozvat a o něco si požádat, nebo je chodící, že jo, tak to je něco jiného, ale tyhle lidi, nevím, je mě z toho do dneška těžko, co jsem viděla.
0: Jitko, mrzí mě ta vaše zkušenost. Máte někoho v rodině, kdo třeba studuje na zdravotní sestru, nebo máte někoho v rodině, kdo už pracuje v nemocnici?
1: Ne, nemám. My jsme všichni jako od jinýho.
0: Že by vám k tomu dokázal něco říct a že byste měla nějakou zpětnou vazbu z té druhé strany. No, je mi to líto.
1: Ale to skutečně to vidíte, jak si to ty lidi ani snad, nebo jestli už to je taková prostě rutina, že si to vůbec neuvědomí. Ona půjde třikrát za den, pokaždý do těch dveří nakoukne a řekne, aha, tady je, ale v tu ránu je pryč, nemáte šanci ani, aby ji někdo zavolal, nebo prostě vyšla k té posteli, když to je, kdyby to bylo 5 minut, že jo, a toho člověka se zeptala, jestli teda chce napít nebo něco takového. No, skutečně jsem tohleto při každý návštěvě skoro viděla a bez problému jsme se napili. Vždycky. Prostě ten pán sice pomalinku a nikdy se mě nezadechnul. No. A nevím, jestli teda za ním, možná za ním chodila rodina ještě za smimu, ale tohleto, když teda za 24 hodin přijde někdo na 2 hodinky na návštěvu, tak co to je, protože vím, co to je za nebezpečí pro mozek, pro starého člověka, jakmile nemá teda tekutiny, že jo. Tak pak ty lidi odcházejí úplně hodinu po hodině. Skutečně tam v tomhletom ústavu to bylo, já nechci nikoho podat, prostě úplně vedení ke smrti. A ten člověk nebyl jako nevylečitelně nemocný. byl prostě po nemoci, byl tam, neměl ho doma kdo ošetřovat, tak tam měl jít jako na doléčení a takhle to dopadlo, no. Mm-hmm. A já říkám, nevím jiný případy, já myslím si, že to nebyl jediný případ, no.
0: Paní Jitko,
1: pokud člověk chodí a může se jako obsloužit a to, a včas vám teda řeknu, že já nevím, no tak asi tam je nějaká hierarchie taky trochu, že teda skutečně sestry tak občas nebyly k vidění a když se teda nechtěně otevřeli dveře do toho, tak měli zvlášť pokojíček, nohy na stole, já vím, že si potřebujou odpočinout, ale ne, prostě kdyby se šli, kolikrát jsme se nedozvonili třeba, jo, když někdo potřeboval, no. Já vím, že jich je málo. Všechno to má teda rup a líc, ale tohle to říkám, to jsem viděla nejedinkrát u toho pána, no.
0: Každý z nás má jinou zkušenost, ale je dobře, že vy mluvíte o té vaší, protože říkat věci nahlas, to patří do naší debaty. Děkuju, že jste se nám ozvala, že jste...
1: Základně nějaký prsty z té infuzi dostanou snad jako, ale říkám, že by je někdo nakrmil nebo něco takového vůbec, prostě říkám, to jídlo přijde na stůl, nechá se tam, pak se odnese netknutí a nikoho nezajímá, ne, aby to vzali, jo, tak vy nemáte chuť, ne, absolutně vidějí prostě, že ten člověk se ani neprobudil třeba, ne, to je... Říkám, chraň Bůh, aby nikomu nepřeju, aby tam musel takhle být. A říkám, nemusí to být všude stejný, že jo?
0: Přesně. Protože...
1: Tak jo, já vás
0: Jitko,
1: nebudu...
0: přeju, aby víc takových zkušeností už nebylo. Opatrujte se, zůstávejte ve zdraví.
1: Bych každému, pokud potřebuje teda nějak tam teda... aby se teda zotavil nebo něco tak, aby to bylo v nějakých důstojných podmínkách a aby to bylo skutečně vidět, že tomu člověku chtějí teda ulehčit tamto ležení a spíš ho teda zotavit, že jo, když to tadyhle toto je opravdu jak úplně cílený, že teda aby ten člověk co nejdřív odešel, no.
0: Jitoško, už se musíme rozloučit, protože čas jsme přesáhli, takže jestli dovolíte, pustím písničku od Věry Špinarové a my si ji poslechneme.
1: Ať se vám daří.

0: Volá nám paní Alena ze Zlína. Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Zdravíme vás. Slyšíme se? Jste tam?
1: Já to ano, takhle. Já to takhle ano a dobrý den. Všecko motám dohromady.
0: To nevadí. No. Hlavně, abychom si povídali k tématu, které určitě znáte, ošetřovatele zdravotní sestry.
1: Já jsem ležela v nemocnici Berounský, a měla jsem oboustalný zápal plic. A moje rodiče mi hlídali děti, takže ke mně moc nemohli na návštěvu. A tam byl takový starý pán, jezdil s vozejčkem a vozil lidi na operaci, jako na ten sál. A takhle tam asi pomáhal a byl dost starý. A když viděl, já když jsem tam neměla nikoho, tak jsem se otočila ke zdi a dělala jsem, že spím. A on to zjistil, že jsem lítostivá, že tam pořád nikoho nemám. Tak přišel k posteli a řekl mi, tak za chvilinku jsem tady. A za chvilku přišel, měl čistý plášť na sobě, sednul si mi na kraj postele a šáhnul do kapsy a přinesl mi pomeranč. Řekl mě, když jste tady pořád sama, tak já vám budu chodit dělat návštěvu.
0: Mm-hmm.
1: Tak jmenoval se pan Škrdlant, ale určitě už nežije, ale často na něj vzpomínám, že když jsem tam byla sama, že mi přišel dělat chvilinku, že jsem byla spokojená, že tam někdo u mě sedí.
0: To je milé, to je krásné.
1: A ještě mám jednu zkušenost, taky jak jsem slyšela, taky nějaký ty stížnosti. Byla jsem v nemocnici, taky jsem tam ležela a lečila jsem se vysokým tlakem a vedle mě ležela paní, ale byla na půl těla ochrnutá. Takže když jí donesli jídlo, tak to tam zůstalo celé všecko na stole. A než přišla vizita, tak vždycky jí dali do pořádku, ale pak už tam málo kdo k ní přišel. A když jsme už šli potom spát večer, tak ona na mě měla postele hůl, tak vždycky na mě na postel zaťukala, že by potřebovala. Tak já jsem vždycky šla, na chodbě byla skříň a tam měli takový prostě radla, co dávali pod lidi, když se pomočili. Tak jsem vždycky jí to převlíkla a nakrmila jsem jí, když měla hlad, tak jsem jí, snažila jsem se jí hrozně pomoct a když jsem potom odcházela domů, tak mě volali, abych šla na sesternu. Tak jsem tam šla a oni mi ty sestřičky řekly, že mi moc děkujou, že jsem si tam tý paní věnovala. No. A když jsem potom byla doma, tak mě přišli říct, když zjistila, že už tam nebudu a odešla jsem domů, tak se z toho tam zhroutila. A potom, když jí dali domů, tak její děti mě děkovali, že jsem se jí tam věnovala.
0: A já na mi, to ráda. Vy jste jako povolání dělala?
1: Já jsem kadeřnice.
0: No a neminula jste se povoláním? Nechtěla jste být jako zdravotní sestra?
1: Ne. Já jsem nebyla sestřička, ale já jsem byla vyučená kadeřnice.
0: Ano, já jsem to pochopila, ale jestli jste se neminula povoláním, jestli jste neměla být tou zdravotní sestrou.
1: Můj bratr říká, že bych mohla chodit světem a držet v ruce kříž, že jsem každému pomáhala. Já jsem měla radost, když jsem mohla někomu pomoct.
0: To je krásné, tak já doufám, že se vám to hlavně vždycky v dobrém vrátilo.
1: No a já na toho pana Škrdlanta takhle jsem seděla, on už musí být určitě mrtvej, on byl tenkrát už starý. Ale já jsem takhle seděla v nemocnici, jsem čekala, až na mě přijde řada. A jela okolo sestřička s vozejíčkem a toho pana Škrdlanta vezla na vozejíčku a on byl celý, asi byl po mrtvici, měl křivej obličej, ale jenom tak okolo mě proběhli a mě to mrzelo, že jsem jim nemohla zastavit, abych mu podala ruku, abych mu mohla poděkovat, protože mi tenkrát moc pomáhal.
0: Ano.
1: Já vždycky, když byla nějaká ty návštěvy, tak já jsem tam většinou nikoho neměla, tak jsem dělala, že spím.
0: Ano, tak to...
1: Ale taky se najdou hodný lidi, no, taky se najdou. Ale já jsem celý život se snažila pomáhat každému.
0: To jste laskavá. Tak by to mělo být.
1: A ráda vás poslouchám. Když začnete hrát, já zavřu oči a jsem úplně v jiném světě. Já mám ráda hudbu.
0: Hudbu to jsme rádi, od toho jsme tady. Tak zavolejte zase příště, až budete mít chvilku, až se vám bude límit téma. My budeme čekat.
1: Já vám moc děkuju za hezký pořad a hezký písničky. Já se při vás léčím, protože je mi s vámi dobře.
0: Od toho jsme tady.
1: Moc vás všichni zdravím.
0: My vás také.
1: A všichni zdravím, no.
0: Teď zaspívá Karel Gott, Lucie Bílá písničku, co sudičky přáli nám. Dnes večer mluvíme o lidech, kteří často rozdávají klid, úsměv a povzbuzení ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme. O zdravotních sestrách a

0: Dnešní noční linka je o lidskosti, trpělivosti a malých gestech, která dokážou hodně znamenat. Mluvíme o zdravotních sestrách a ošetřovatelích, kteří nám utkvěli v paměti. Je s námi paní Věrka. Z jakého kraje voláte? Zdravíme vás.
1: Dobré ráno. Já se vám jenom musím odpustit před chvíličkou. A jenom jsem vám chtěla říct, mám za sebou 3 měsíce na Eldence Moravský Třeboví. 24. prosince odpoledne mi tam přivezli po operaci kotníku. Měla jsem být nechodící, tam jsem si to pitomec vybrala. No tak dobrý. Ale můžu vám říct, tam je to opravdu, buď přežiješ, nebo nedožiješ. Mám děti a dcerám jsem řekla, také se ke mně chovat nebudete vůbec zle. Zažila jsem tam hodně. Ten prvních 10 dní personál tam byl minimální, byly Vánoce, každý tam na nás ječe, co chceme, že jsou Vánoce, tak minimální hygiena na nule. Já jsem byla teda ve ohrádce v posteli, oni chtěli v té ohrádce mě mít celý 3 měsíce, já jsem říkala, já musím být soběstačná, jak to nedám. Přidávali pode mě podložky, prostě všechno, tak jak nemůžu to říct naplno, tam zůstalo v té posteli. Já jsem teda si nakoupila materiálu čistícího, takže jsem vlhký, ubrousky a tí miminkovský, ubrousky všechny vyplácala za týden. No, bylo to hrozný, sama sobě jsem si smrděla. Strava tragédie, tam byl hoch, 40 letý, který přišel o nohu. Dával to, ale vždycky říkal, jdeme do jídelní, bude univerzálka. Já jsem furt říkal, o čem mluví. Tam vám jídlo strašný. A jak to říkala ta paní přede mnou, pak mi dali na 20 mal jednu žáku, to bylo takž tak, pak mi dali na 4 žák, 3 babičky plína, to by mě nevadilo. Já jsem tam šla s tím, že jim budu pomáhat. I z toho vozejka, že jim pomůžu. No a vezli mi babička taková, dá se říct, schopná. Oni posadili v té posteli jako královnu. Já jsem čekala, kdy ta babka z té postele spadne, prostě durv. Nikdo tam nepřišel, mladý holky, pečovatelky, štěkali jenom na ty žensky, na ty lidi, ječeli na ně, jak s nima házeli. Já jsem vždycky trnula, že ta babka prolítne hlavou až do zdi. Nadávali jim, ty žensky nemohli nic jiného dělat, jenom prostě ležet, když s nima tam nikdo nic moc nedělal. Já jsem tam šla po ty operaci s tím, i pan primář Zlitomyšle si myslel, že mě tam rozchodějí. Ne, neměli na mě čas. Nemáme čas. A já jsem po 14 dnech, já jsem chtěla být tam na vozejku, tak byl naštvaný, na vozejku jsem se dostala. A po 14 dnech jsem jim upadla, ani ne po 14 dnech, upadla u skříně a on to nikdo neviděl. Já měla hlavu kolem oka, čelo modrý a on to jen neviděl. Mám vnučku na zdravotní škole v Pardubicích ve druháku, ty přijeli druhý den po tom pádu a řekl, holka mě ptala, co dělal babi? Já říkám, nic, jsem v posteli. Prosím tě, když se Švijalová. A tam, kde se doktorů nikdo nic neví. Jako, co to je za léčení? Tohle to je vyloženě, ty lidi se likvidujou. Můžu vám říct, že mě z toho tak jako nějak divně. No, protože je nás asi hodně. Těch starých lidí je asi hodně, ale v krucinál, když ty lidi dělali, když na to vydělali.
0: Slyšíme dnes více těžkých zkušeností právě z oddělení LDN. Karačně. To je už několikátý hovor dnes. To je ano. Zvláštní signál.
1: A já jsem z vysokého mýta a tady je LDNka. A já než bych tam do mýta na LDNku, tak radši jsem šla jinam, ale udělala jsem chybu. Děti měli daleko za mnou, že prádlo mi tam nechali jeden den, hodinu sedět normálně nahatou na posteli.
0: A jak se vysvětlujete, že to je právě na tomto oddělení? No, podobné zkušenosti volajících z celé republiky.
1: Bara nemocnice je nová, krásná, ale to zacházení, je tam toho hodně, je tam těch pacientů hodně, ale je to tam dělaný na ty lidi, ale nejsou ty ošetřovatelky, to jsou vám rychlokvašky. Tam chodili všechny holčičky bílí, mladý holky bílí A já říkám, co to je, až tam přesvědčka rehabilitační podá, víte, co jsou bílým, že rupí u maturity. Tak musí na ošetřovatelku a jsou naštvaný. Ale za to nikdo jim nemůže. Měj se učit, nebo já nevím. Já jsem se taky učila, abych byla tím, čím jsem chtěla být. Děti mám taky udělaný tím, čím chtěli být. Ale kruci nás, tak to není. Ta moje vnučka šla na, je ta Dubití, tam to je těžká škola, těžká. Ona mi pak babi, že jsi na Eldenice, tady to je prostě všude stejný, stát na to nedává peníze a nedív se, že prostě je takový režim.
0: Kdybyste mohla dnes zdravotním sestrám a ošetřovatelům něco vzkázat, co by to bylo?
1: Co by to bylo a co úplně řešili na obor, vybrali si ten obor, který si vybrali a se tomu věnujou. A se tomu věnujou a jsou te, dělají s lidma. Kdo dělá s lidma, musí se k tomu chovat. S lidma je těžká práce. To, jak já jsem taky dělala celý život. Ale musíte se naučit těm lidem chovat. A ne, aby před babku dali v obě. Babka ani nevěděla, co to má. A prostě, a když jsem přišla já v té jídelní, babi, vy nejíte a jdeme jíst. A tak dlouho, až jsem to do ní nastala. No ale ve finále ty sestřičky ještě mě nadali. Oni by na mě nakrkli, že je do toho tam kecám. Babička se padala, kácela se v té posteli a já říkám, teď vás ta hlava bolí. No tak se mi na tom vozejku objela a říkám, babi, budeme zpívat. No, tam mám byla taková škaredá zeď omlátná a já říkám té jedné sestře, říkám sestři, tady když se dali nějaký obrázky, kytičky, babička dělala v lese, zvířátka i nějaký vlastně umělá, uměla, měla paměť. A ta by si s tím povídala, tady není ve školce a nemocnici. No co to je?
0: Dobře, tak děkuju vám za telefon, za účast, za tu energii, kterou jste teda vložila do dnešního telefonátu. Sestry mají svoje bodístky, svoje trápení, ale nemělo by to někdy ovlivňovat jejich přístup k pacientům, na tom se asi zhodneme i s vámi. Děkuju, mějte se co nejlépe a přeju vám samé dobré zkušenosti, ať přijdete do jakékoliv ordinace. Snad se to naše zdravotnictví bude ubírat dobrým směrem.
1: Nevím, je to taková bída, no. Dávají se peníze jinam, než tam, kam by se měli. Hezkou dobrou noc.
0: Krásný noční čas i vám. Teď si dáme písničku od kapely Olympik a pak se budu těšit na dalšího z vás. Pojďte mi zavolat k tématu, které zní, od 23 hodin ho říkám a teď mi vypadne 15 minut před koncem. Mluvíme o ošetřovatelích a o zdravotních sestrách. Přesný název nepotřebujeme.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, ale pomalu se chýlí ke konci. Patřila příběhům o obyčejné lidské laskavosti, o lidech ve zdravotnictví, kteří umí dodat klid, úsměv, dobrou náladu, ale někdy jsme se setkali i s názory opačnými. Uvidíme, co poslední volající, to je paní Eva. Těšíme se i na váš názor.
1: Ano, můžu? Dobrý večer, srdečně vás zdravím. Chtěla bych k tomuto tématu říct toto. Před asi 12 lety jsem měla obří kýlu na žaludku a musela jsem jít na operaci, tak mě doporučil někdo, že mám jít do Vinohradské nemocnice v Praze. Tak jsem tam přijela, to bylo pátek, před 7 hodinou ráno. Dali mi toho andělíčka, jo, a seděla jsem na posteli u otevřeného okna, vlastně jsem tam ještě nastydla a nikdo si mě nevšim. Ve 3 hodiny přišel pan doktor s tím, že jako toho mají moc a ať jdu někam jinam do jiné nemocnice, že aby se mi podařilo někoho přemluvit, nějakého pana doktora, aby mě odoperoval. Jo, takže to bylo hrozný. Chodili tam cizí sestřičky, cizí národnosti, které neuměli česky, neuměli ani nabrat krev a bylo to prostě opravdu jako hrozný. Hrozná nemocnice, ta Vinohradská v Praze. No a takže jsem ve 3 hodiny, po 3. hodině jsem si zbalila věci, oblíkla jsem se a jela jsem domů a v pondělí jsem jela na Bulovku. Pan doktor, když jsem mu předala papíry, tak říkal, bezvadný, vy máte všechno doporučení, vyšetření, všechno máte, tak zítra přijďte a hned vás odoperujem. Takže jsem tam v úterý přijela ráno a hned před 7 hodinou nebo po 7 hodině jsem šla na sál. Bylo to prostě bez problému a prostě nemocnice na Bulovce je parádní. Jídlo dobrý, ani jsem říkala, ani nechci domů, kdo by mi tam doma vařil. No, takže jsem se musela smát. No, a sestřičky výborný, ochotný, ale v té Vinohradské nemocnici to teda byla jedna hrůza. No, to je asi tak všechno, co bych k tomu chtěla říct. Haló?
0: Ano, my posloucháme, takže jedna zkušenost pozitivní, druhá negativní, tak jsme si to hezky vyvážili. Co je podle vás ta nejdůležitější vlastnost, jakou by měla mít zdravotní sestra, dobrá zdravotní sestra?
1: No, já si myslím, že laskavost a odbornost, to by měli mít. Protože nesmějí zapomínat taky na to, že jednou zestárnou a můžou se ocitnout na té samé pozici, že budou nemohoucí a nikdo si jich nevšimne.
0: Mm-hmm. Ano, to je dobrý pohled.
1: Je to tak, každý jednou zestárne a starý člověk už nemůže, já už taky nemůžu běhat, syn si myslí, já tady žiju v domě se synem, je mu 54 a on si pořád myslí, že já budu běhat a dělat všechno, jako když mě bylo 50 nebo 60. Nebo ještě dříve. Jo. Prostě to nejde. Prostě ten starý člověk už nemůže. Je opotřebovaný a prostě to nejde. I kdyby chtěl, tak to prostě nejde. No tak, aby ty sestry, které se takhle nelaskavě a hrubě chovají k pacientům, tak že se můžou ocitnout na té samé pozici.
0: Mm. No. Paní Evo, děkujeme. Děkujeme za to, že nás posloucháte i že se zapojujete. Ceníme si toho a budeme se těšit na příští setkání v Noční lince.
1: Naschledanou, dobrou noc.
0: Milí posluchači, pomalu se loučíme s dnešní Noční linkou. Děkuju za vaše příběhy, vzpomínky i to sdílení o zkušenosti, se kterými jste se nám svěřili. Byl to večer plný lidských slov, různých pohledů i krásných zamyšlení. Jsem ráda, že jste byli s námi a těším se i na příště. Jarka Barboříková.

0: války českou minulostí.
1: Dobrý den. Po 271. se v tento čas scházíme u přijímačů, abychom na rozhlasových vlnách stanice Český rozhlas 2 pluli v lodi jménem Toulky českou minulostí časem nazpět.
2: Jaromír Ostrý,
0: Ivana Valešová,
3: František Derfler,
4: Igor Bareš
1: a Josef Veselý pro vás v Českém rozhlase Brno, jsouce inspirování knihou Petra Hory Hořejše, připravili dnešní díl nazvaný
3: Volení Matyášovo na království české. Uherský král jel do Olomouce, Jiří se ubytoval ve Šternberce. Pak mezi sebou domluvili navzájem příměří do příští schůzky pro celou zem. Ale to všechno lest byla jen, protože uherský král tajně svolal s ním. Poslal pro města a pány, pro rytíře i pro zemany. Zde také čeští páni byli, kteří se Jiřímu protivili. Matyáš vyrukoval se svým plánem a dal se zvolit českým králem. Ti nevěrní čeští páni věrnost mu pak přísahali a při všem tom přísahání na Jiřího zapomněli. Král Matyáš, oděn v zlatohlav, navštívil potom Vratislav. Čtěte teď, co kronikář vám praví o tom, kolik tu bylo slávy v celém městě Vratislavy, jaké tam král dostal dary a jak ho tam přivítali. Největším však bylo darem, že ho zvolili svým králem a věrnost jemu přísahali. Také šlechtici někteří, páni města i rytíři, co povahy mají nestálé, zvolili si ho za krále. Když se to dozvěděl král Jiří, jaké to bylo zklamání. A nikdy se s tím nesmíří, že tito jeho poddaní svých starých přísah se teď vzdali a slíbili věrnost jinému králi.
1: Byla to v skutku, jak tvrdí starý letopisec český, všechno lest jen?
4: Abychom Matyášovi nekřivdili. Když se vydal do Olomouce na schůzku se svým někdejším tchánem Jiřím, tak snad opravdu měl dobrou vůli skoncovat válku proti němu a najít přitom pro sebe výhodný kompromis.
0: Snad byl opravdu příčinou toho, že zradil slovo dané Jiřímu silný a neustávající tlak legátů a panské jednoty.
4: Legát Vavřinec Rovarela dokonce králi navrhoval, aby Jiříkovi posly uvěznil i s oběma jeho syny a tím, aby si zjednal naprostou převahu nad svým soupeřem.
1: Účel mu zkrátka světil i takové zákeřné prostředky.
4: Matyáš ale tyto podlé rady odmítl a poselstvo v pokoji z Olomouce propustil.
0: Když za ním přišel Zdeněk ze Šternberka s českou korunou, tak říkajíc na podnose, v tom okamžiku zaváhal.
3: Nedal jiné odpovědi, než že se musí nejprve poradit i s věrnými svými. Nazítří pak dal se do vyjednávání. Děkoval velice za ten důkaz jejich dobré k němu vůle, ale pravil, že z mnohých příčin nemohl naklonit se k žádosti jejich. Když pak doléhali naň snažněji, pravil.
4: Můžete povážit i sami, že kdybych přijal tu korunu a psal se králem českým, musel bych myslit i na vyhlazení kacířství a na dobytí země české mečem. I víme, kterak otéž se pokoušeli dobré paměti císař Zikmund a jiní králové a knížata, aniž pak toho dovésti mohli. Papež i císař pomáhali nám posud. Potom říkali by, Matyáš jest králem českým, ať si sám pomůže, jak umí. A já mám doma činiti z Turky dosti. Protož nelze mi svoliti k žádosti vaší, nežli...
1: Pozor, už je to nějaké nežli.
4: Nežli, když se mi zaručíte spolu s legáty, že obdržím od knížat německých pomoc 12 000 jízdných, jež se trvají aspoň 6 měsíců pro mne v Čechách a nepraději, že mi dají tolik v penězích, kolik by na ten počet žoldnéřů naložiti museli. Což činí...
1: Matyáš byl velice hbitý počtář, takže sumu měl okamžitě. Po ruce.
4: Což činí až 250 000 zlatých.
3: Královská výsosti.
1: Ozval se Zdeněk ze Šternberka, kterému ta obrovská částka poněkud vyrazila dech.

0: a vysušila mu sliznici v ústní dutině.
1: Račte slevíti něco. Ta suma je nepostižitelná.
2: Pane Zdeňku, považte. Budou-li Němci pomáhati lidem svým a budou míti své vlastní hejtmany, bude každý chtíti podržeti pro sebe sám, čeho dobude. A koruna česká přijde tudíž k roztržení.
0: On král Matyáš věděl, jak na ty české holoubky. Velice dobře znal svoje papnajmské.
2: Toho bych vám nepřál, pane Zdeňku. I povím vám celé mysl svou.
0: Čeští páni byli jedno ucho.
2: Mluvte s pány legáty, ať mi pojistí pomoc 200 000 zlatých ze všech zemí vůbec. A já nebudu žádat ti od otce svatého papeže ani penízku více.
0: Král Matyáš byl vyjednávač profesionál.
1: Když tyto řeči oznámeny byly volitelům téhož dne, nevěděli sobě jiné rady, nežli prosit legáty, aby svolili k žádosti králově.
3: V tom okamžiku oba papežovi vyslanci zabrzdili.
0: Šlo přece o něco podstatnějšího než o osud národa, šlo o peníze.
3: A vymlouvali se, že ohledně volby nového krále nemají od svatého otce žádné instrukce.
2: Na povrchu, jako by se nic nedělo.
3: Matyáš nevěděl, na čem je, to dá rozum.
2: Až se ke králi dostavil legát Rovarela a nalil mu čistého vína.
1: Řekl králi podle papežova poručení, kolik by bylo pro ně peněz pohotově, a dal mu též uvážiti, kterak neradí knížata německá by svolila, aby peníze z jejich zemí ven se vozily, chtějíc se vypravovat za ně raději lidi své sami.
0: Ano, lze si představit, že to by se jim zamlouvalo mnohem víc.
1: Z té příčiny sehnání celé oné sumy žádané, že jest nemožno. Však, že mohou a chtějí slíbiti oba legátové králi, že svou pilností hodlají zajistiti u papeže, u císaře i u kurfistů, aby přišla mu pomoc penězi i lidmi co nejhojnější. Na to šli ke králi legátové oba i volitelé všichni a prosili ho, aby ráčil býti králem českým bez stanovené podmínky. Zdeněk ze Šternberka zvláště líčil politování hodný stav koruny české, kteréže Matyáš jediný k předešlému květu zase do pomoci může. Oni pak všichni, že chtějí být jeho věrní a poslušní pomocníci, aniž litovati budou při tom statků a hrdel svých.
0: Člověku by se arci slzu uronit chtělo nad ušlechtilostí o něch věrných a poslušných pomocníků. Ale to by musel nevědět, že titíž věrní a poslušní před 10 lety přísahali věrnost a poslušnost Jiřímu. Jelikož tentýž byl stále naživu a ve funkci, tak jejich čin lze označit pouze jako spiknutí, případně jako velezradu.

0: Matyáš byl pánem situace a nedá se zapříti, že uměl užít příležitosti své.
1: Matyáš využil obratně nabídky české koruny k nátlaku na římskou kurii.
2: Šlo mu pochopitelně o hmotný prospěch.
1: V době, kdy jednal o českou korunu, tak už dávno odepsal své sliby, své přátelské návrhy, své čestné slovo dané králi Jiřímu.
3: Měl Jiří tušení, co se v Olomouci peče?
2: Neměl.
1: Tedy nic potvrzeno neměl.
2: Sem tam mu sice došlo nějaké to varování.
1: Špehové přinášeli lecos o schůzkách a paktování a členové královské rady Jiřího zapřísahali, aby nedůvěřoval Matyášovi.
2: Co si však počít, když jednání nebylo skončeno?
1: Jaké stanovisko zaujmout vůči králi, který ustavičně podával důkazy své dobré vůle a mluvil jen a jen o smíření?
2: Poslední schůzka obou králů se měla konat 20. dubna 1469, opět na prostranství mezi panovnickými stany.
1: Král Jiří přijel včas ve stanovenou hodinu a dlouho marně vyhlížel příjezd Matyášův.
2: Když spozoroval, že se uherský průvod blíží, vyšel mu v ústrety.
0: Zdvořilost kázala, aby Matyáš, jakmile spatřil Jiřího, sesedl rovněž z koně a šel také proti němu. On však ale koně popohnav a dělají jakoby splašeného, udržeti ho nemohl, minul Jiřího bez pozdravení a letěl přímo do stanu svého.
3: No a nemohla to být jenom náhoda, prostě nepředvídatelná okolnost?
1: Když došlo k jednání obou králů, překypoval Matyáš dobrou náladou, smál se a žertoval.
0: Veselými šprýmy zakrýval úmysly své a mluvil nahlas, že přivede k tomu kališníky i oplatkáře, aby byli spolu dobří přátelé. Při společném obědě museli pro kratochvíli blázni mužíci obou králů zápasiti spolu před očima všech hodovníků jako pro parodii stran válčících. Čech byl prý urostlejší, Uher rozložitější a vítězství dlouho pochybné. Když ale kdosi nastrčil Čechovi ruku, aby neupadl a od pana Zdeňka za to pohlavkován byl, nechybělo mnoho, aby zápas bláznů nepřevrhl se v boj opravdový celého shromáždění.
2: Nikdo netušil, že pod oděvem má Matyáš košily ze železných kroužků pro případ, že by jeho protivník byl stejně zákeřný a lstivý jako on sám.
1: Jiří neměl ani ponětí o tom, že se Matyáš v této chvíli už cítí být českým králem, protože přijal nabídku volby a že skutečný český král je vlastně jenom hercem ve velice špatné komedii.
0: Králové pak rozešli se ve stejném přátelství, nežli se byli sešli, aniž se od té doby spatřili více na tomto světě.
1: 22. dubna Jiřík jednání opustil.
2: 1. května byl oficiálně vyhlášen klid zbraní.
1: A za dva dny na to se Matyáš Korvín v olomouckém biskupském kostele nechal představiteli zelenohorské jednoty zvolit za českého krále.
0: Víra a přísaha jsou žertem. Věrnost a čest asi tolik, jako přáti dobré jitro.
3: To byl komentář Jiříkova zahraničně politického poradce Řehoře z Hajnburka.
0: Ve středu 3. května časně z rána sešli se všichni preláti, páni a města v biskupském kostele v Olomouci. Po skončené mši Zdeněk ze Šternberka vzkázal pánům českým, aby se seskupili dohromady a mluvil k ním o potřebě opatřiti se hlavou a králem křesťanským, jenž by lépe než zlořečený kacíř Jiřík posloužil obecnému dobrému a zachoval všecky stavy při právech a svobodách jejich. Proto, aby se to řádně dálo, kázal nejprve každému pomodliti se a pak sbíral hlasy volitelů a poručiv, aby utichli všichni, oznámil nahlas, že nejjasnější Matyáš, král uherský, volen jest jednomyslně na království české. I ptal se všech, bylo-li to jejich slovo a vůle. Přitakali hlasitě všickni. Na to volitelé i slegáty šli ke králi do jeho dvoru, přivedli jej do kostela biskupského a pan Zdeněk oznámiv jemu volení, které se stalo, a prosil ve jménu všech přítomných i celé koruny české, aby jim ráčil býti králem a pánem milostivým. Matyáš odpověděl.
1: Hledíce k pokorné prosbě vaší, chceme Bohu všemohoucímu ke cti a chvále, stolici římské k libosti, k posílení víry křesťanské a k obecnému dobrému slavné koruny české učiniti tak a býti pánem i králem vaším.
2: Zdeněk ze Šternberka všem poděkoval, pak pozdvihnul hlas, aby byli chvilku sticha, a řekl.
0: Preláti, páni a rytířstvo města. Zvolili a přijali jsme nejjasnějšího pána Matyáše, krále uherského, na království české. Je-li to vaše vůle a vaše slovo?
2: A všichni odpovídali.
0: Jest.
2: A ta otázka i ta odpověď byly ještě vyřčeny dvakrát.
0: Arcibiskup Ostřihomský a legát Rudolf vzali pak od Matyáše na svaté evangelium přísahu ke království českému obyčejnou, načež zaznělo v kostele hlučné Te Deum Laudamus. Korunování nestalo se žádné.
3: Česká koruna totiž zrovna seděla na jiné hlavě a tím pádem nebyla k mání.
0: Avšak páni čeští přísahali hned novému králi věrnost a poddanost.
2: Panu Zdeňkovi ze Šternberka nikterak přitom nepřekáželo, že v roce 1458 tentýž obřad vykonal s králem Jiřím.
0: Matyáš ještě téhož dne rozdělil nové zemské úřady v Čechách. Zdeněk ze Šternberka jmenován nejvyšším hejtmanem království českého, Jan z Rožmberka nejvyšším komorníkem, Jan Zajíc nejvyšším kancléřem, Bohuslav ze Švamberka nejvyšším hofmistrem, Oldřich Zajíc nejvyšším sudím, Jindřich z Hradce nejvyšším komorníkem královým.
3: A tak dále, a tak dále. Fronta lačnících a žíznících pomoci a popostech je vždycky dlouhá.
0: Ostatek dne pak byl stráven v radovánkách hlučných a velikolepých. Trubkami podzemními příštilo na náměstích olomouckých víno pro chudé i bohaté. K tabuli pro 400 osob přivezeno bylo z Uher a obdivováno královo stolní nářadí zlaté a stříbrné, jehož cenu znalci pokládali na dvakrát 100 000 zlatých. Radost u všech jednotníků katolických byla veliká, jelikož královský Matyášův titul byl jim rukojemstvím brzkého vítězství. S plesáním vypisován tento skutek do všech krajin, co počátek nové éry.
3: Moje otázka je logická a očekávaná. Co na to Jiří?
1: Dovedl se ovládat.
2: Nedal nijak najevo, jak hluboce se ho faleš Matyášova dotkla.
3: Takže uměl dobře skrývat svoje city za fasádou klidu?
2: Uměl.
3: To se tak dobře naučil přijímat porážky a potupné urážky?
1: Učil se to.
2: Měl dost vnitřních sil, aby své hluboké roztrpčení zakryl.
1: Svědčí o tom i ironie, se kterou komentoval olomouckou volbu.
0: Udělají-li v Olomouci jednoho krále českého, uděláme jich v Praze 4 a bude jich pak 6. Však víme, že také více jest králů uherských a známe lidi, jež se píší králi jeruzalémskými, nemající ani hrstky země v Jeruzalémě.
3: Na koho tím Jiří narážel?
2: Těmi 4 syny, na 4 prince Jagellonského polského krále.
1: A že je víc králů uherských, no tak tím si rejpnul mimo jiné do císaře. Ten se zrovna nedávno nechal korunovat na uherského krále.
2: Úsměvy, žerty, povýšený klid a vyrovnanost.
1: Vlastně jenom vnější formy.
2: Obvyklé zbraně, kterými Jiřík zaháněl chmurné poučení od Olomouce.
1: Definitivně se musel rozloučit s představou mírového života země.
3: Což snad byla stejně bolestivá rána jako zrada a faleš bývalého zetě.
0: Král náš uvěřil byl králi uherskému proti radě a vůli všech svých věrných.
3: Psal o Jiříkově vnitřním rozpolcení Řehoř z Heimburka.
0: Nyní vidí, že oklamal se sám. Nepoznal jsem, jak živ muže veliké chrabrosti, jenž by raději chtěl mír. Avšak nyní poučil se, že si ho válkou, nikoli dobrotou a trpělivostí, musí dobývat.
1: Olomouc znamenala pro Jiřího šok.
2: Čas, který následoval, prožil v depresi.
1: Ta však netrvala dlouho.
2: Jiří ve svém stále více churavějícím a stále méně pohyblivém těle, zatíženém těžkou obezitou, vyburcoval poslední zbytky energie.
1: Začal se rychle chystat k boji.
2: Aby si zajistil polskou podporu, opakoval a upřesnil nabídku trůnu Kazimírovu synovi.
3: Což byl Vladislav z Jagellonské dynastie.
2: S něm stavů, věrných Jiřímu, ji v červenci schválil s dodatkem, že by si Vladislav měl vzít za manželku Poděbradovu dceru Ludmilu.
1: To se pak ovšem nestalo.
0: V roce 69. ve zmatku byla celá zem. Česká mince hodnotu svou tratí a nikdo nechce peněz bráti, protože už nic neplatí. Nouze už je ve dveřích a král dal razit nové groše, ty platí po 14 penízích a razí se v Kutné hoře. Tu vzbouřili se uhlíři a přestali vozit uhlí do hory Kutné. Teprve když král je usmíří, zas uhlí vozili, jež bylo velmi nutné. Pak stalo se, i když je to k nevíře, že ztratili cenu ty malé halíře. Tak zmatek dál a dál se šíří a všude platí už jen mince cizí. Poslyšte, co udělali páni, jak sedláci byli okrádáni. Staré a dobré groše ze stříbra, které leckde měli v truhlicích, ty ochoten byl každý brát a platili stále po 14 penízích. Však sedlákům, když platili jim daně, počítali je jenom po 7, ale sami za 14 dávali je dále. Tak měli dvojnásobný zisk ti páni hrabiví a proradní.
3: Hrabivost a proradnost má zkrátka různé formy.
1: Ekonomická situace Jiříkova království se nepříjemně zhoršovala.
2: Zdá se, že se jeho dobré snahy míjely cílem a hodnota českého groše neustále klesala.
3: Důvody?
2: Vyhlášení křížové výpravy podvázalo zahraniční obchod.
1: Neboť kupci, kteří by obchodovali s kacíři, stávali se sami kacíři.
2: Ani rozsáhlé válečné operace obchodním stykům neprospěly.
1: Vojska obou stran žádala výživu na městech a na sedlácích a nutila je k novým dávkám a povinnostem. Říkalo se jim holdy.
0: Takovou drahotu nikdo nepamatuje. V dřívějších dobách byl drahý chléb a obilí, ale tento rok podražilo všechno. Byla totiž vypálena všechna země a byly špatné úrody. Sedláci nemohli orat, protože je zajímali a olupovali, jakmile některého chytili, a tak neosetá pole ležela ladem. Také holdy sedláky činili velmi chudými, neboť na každý hrad zvláště se holdovat muselo. Když některý pán měl 3 nebo 4 hrady a jestliže jsi přišel s penězi jenom na jeden hrad, tak na tebe přišli z druhého a všechno ti pobrali a spálili. A tak všecko, co venkovský lid za dlouhá léta našetřil, o to těmi holdy neboli slibováním poslušnosti zase přišel. Země schudla tak, že nebyl chléb ani pro oráče. A co potom měli prodávat řemeslníkům do měst, kam sami nic neměli?
2: Král se znovu pokusil ustálit a zlepšit hodnotu groše.
1: České mincovní poměry se měly vrátit do doby krále Václava IV.
2: Za jeden uherský zlatý se mělo platit 18 českých grošů.
1: Staré groše měly být staženy z oběhu a nahraženy novou mincí s vyšším obsahem stříbra.
2: Král Jiří opětovně zakázal přijímat v Čechách znehodnocenou minci zahraničních ražeb a povolil jedinou výjimku.
0: Minci milých našich přátel knížat saských.
1: Sasové tehdy stáli při českém králi věrně.
2: Jako jedni z mála v Evropě.
0: Téhož roku uherský král nedodržel smlouvu s králem českým a začal zase válku i se svými pomahači pány. Na Moravě i po té schůzce nikdy nepřestali dobývat královské hrady. Zvláště silně dobýval uherský král město Hradiště, ale kníže Viktorin, syn krále Jiřího, jim kladl statečně odpor, bránil hrady a často ty zrádce porážel. A oni mu navrhli schůzku a tvářili se, že s ním chtějí jednat o prospěchu země. Zatím však na něj nastražili léčku. Když v určený den přijel do města Veselý na Moravě a přijali ho tam jako hosta, udeřil na něj zadní voj uherský a zajal ho i s jeho družinou. koně i zbroji jim pobrali. Král Matyáš ho poslal do Uher a tam ho držel ve vězení.
3: Zdá se, že na počátku nové války neměl Jiří zrovna moc štěstí.
1: Naopak, ta nešťastná příhoda s důvěřivým Viktorínem byla jediným stínem.
2: Po ruce máme opět svědectví, jak na ní zareagoval otec, tedy král Jiří.
0: Zajetí knížete Viktorína nepřináší více škody, nežli pokud otec ji váží. Jiří pak stojí vždy nepohnutý a neproměněný.
1: Král byl zajetím svého syna zarmoucen.
2: Ale ani tehdy nestratil odvahu k dalšímu boji.
1: A že má i válečné štěstí, to ukázali hned další bojové akce.
2: U Náchoda bylo poraženo slezské vojsko.
1: Kníže Jindřich,
3: tedy další Jiříkův syn,
1: porazil lužické odbojníky pod Žitavou a obsadil větší díl Lužice a Slezska.
2: Vratislavští se začali velice obávat, že ti kacíři dočista zmaří to, co v uplynulých měsících král Matyáš ve Slezsku vybudoval.
1: Ze Slezska se vítězná česká vojska obrátila na Moravu, protože Matyáš Korvín oblehl poslední Jiříkovo-moravské město, Uherské Hradiště.
2: Koncem října byl už kníže Jindřich v čele armády u města, prorazil kruh obléhatelů a statečnou posádku, která byla odříznuta měsíce od světa, zásobil.
1: Když se začátkem listopadu pokusil Matyáš vytlačit česká vojska, byl na hlavu poražen a musel ustoupit na Slovensko.
3: Tak tomu teda z jeho nového království už moc nezbylo.
1: Jindřichova vojska pronikala až do Pováží a zajímala četné uherské šlechtice.
3: A ještě tohle ke všemu.
1: Král Matyáš dokonce požádal o příměří.
2: Ale Jiřík odmítl.
1: Matyáš se nechtěl vzdát titulu českého krále.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

už je hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak,

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšná jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Já hynu žízní u vína a mrznu v

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Pěkné dopoledne, říká